0: indexu tělesné hmotnosti. Začíná u BMI 35, do hodnoty 40 je podmínkou další zdravotní komplikace. S obezitou se ve Francii potýká asi 18% dospělých. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Sport. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Suchůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
1: Nejvíc mě potěšila gratulace od Ládi Krejčího, že to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi, a když jsem dostal od něj zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro mě spíš těší takovýhle diskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
0: Hned po nedělním zápase s Kosovem odletí národní tým do Spojených států, kde ho 4. června čeká v New Jersey další příprava proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12. června ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 u Osic a taky na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lázně Bohdaneč. Na kilometru 75 se porouchalo osobní auto. Je v odstavném pruhu, ale i tak dbejte zvýšené opatrnosti. Kolem místa se můžou pohybovat chodci. A ještě jednou D11 z Prahy do Hradce Králové. Omezení čekejte za sjezdem na Jičín v úseku mezi 42. a 43. kilometrem silničáři. Uzavřeli na celou noc pravý jízdní pruh kvůli opravě a údržbě vozovky. A ještě D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru 192,5 stojí také odstavený porouchaný kamion, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. A teploty v pátek 21 až 26 stupňů, a v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
4: Je tomu tak, přeji hezkou noc, no a protože máme po druhé hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petríši Džibniové.
1: Lotý zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: Ano, já to potvrzuji a ta chvíle je právě tady. 221 552 155 nebo 255 na konci, tak to jsou známá telefonní čísla sem k nám do studia radiožurnálu, takže kdo budete mít zájem právě o výhru tohoto týdne, tak volejte. Tak a teď už se nám tady někdo provolává. Noční radiožurnál. Haló, haló, tady Petr Zajíček, kdo pak tam? Slyšíme se? Tak tam máme nějakou hroznou ozvěnu, tak to bohužel musíme přerušit, to takhle nejde. Tak můžete zkusit někdo další, 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme to ještě jednou. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, haló, haló, kdo pak tam?
3: Dobrý večer, tady Martin.
2: Martin, já vás zdravím. Tak, Martine, opět se podíváme do kalendáře. Dneska máme 29. května a já jsem zjistil, kromě tedy několika oslavenců, že je to dneska 38 let, je to neskutečné, jak to letí, 38 let, co nás navždy opustil skvělý herec, bavič, mnozí říkají gigant a já s tím souhlasím, Vladimír Menšík. Bylo mu pouhých 58 let, zemřel opravdu velice mladý i na dnešní poměry, asi určitě to můžeme takhle říct. No a Martine, pamatujete si Vladimíra Menšíka?
3: No jasně.
2: Tak a já teď... No tak to jsem rád, tak to jsme dva minimálně a určitě nás je víc v tuhle tu chvíli. Martina, já se zeptám. Vladimír Menšík zemřel v tom roce 1988 v Brně. Ale mě by zajímalo, jestli si pamatujete, když jste tedy ten pamětník, to byste mohl vědět, kde se Vladimír Menšík narodil. On to hodně zmiňoval. No tak to nemusím už vůbec nic říkat, vás nezaskočím tedy absolutně. On to hodně zmiňoval ve svém vyprávění, že jo, silvestrovským, vánočním, pořád vzpomínal rodinu a příbuzné z Ivančic, jasně. Takže máte pravdu, ani jste nepotřeboval nápovědu, já jsem vymýšlel tady Šlapanice a Brno taky, kdyby si náhodou někdo chtěl nechat naběhnout, ale ne, vy to rozhodně nejste. Martine, po zásluze samozřejmě získáváte naši cenu, tak mi vydržte na telefonu, ano, gratuluju.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

I ukrajinští studenti na Olomoucké univerzitě mohou pomáhat při vstupu své země do Evropské unie. Jak konkrétně ho chtějí urychlit, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.

0: Ukrajinští studenti slavistiky Olomoucké univerzity Palackého se pustili do překladů vybraných českých právních předpisů do svého rodného jazyka. Texty předají právníkům z Ukrajiny s cílem urychlit vstup země do Evropské unie. S tou Ukrajina před 2 lety zahájila přístupové rozhovory.
1: Tak možná podívatis do slovníka, jaký kraje tam by byl překlad konkrétně.
2: Studenti, Sofie, Maxim, vy jste překládali velice specifický dokument.
3: Českou legislativu ohledně chování ke zvířatem do ukrajinštiny.
2: Co jste se přiučili?
4: Hodně nových termínů odborných, jak třeba správně pracovat s tak velký texty.
2: Pedagogický i jazykový dozor měla Radana Mercová. Jak těžké bylo pro studenty překládat právnické texty?
5: Je to samozřejmě těžké. Studenti se zároveň učili vlastně pracovat s umělou inteligencí, ale stanovili jsme si pevná pravidla, jak s ní budeme pracovat, tak aby nám pomohla. Ten text pod odborným dohledem bude jakoby předavatelný, ale tu správnou terminologii musí upravit ukrajinský právník 100%.
2: Projekt navazuje na dohodu o spolupráci mezi Univerzitou Palackého a Mezinárodním institutem rozvojové a transformační spolupráce. Jeho koordinátorem je Radoslav Rado.
6: Jedná se o nestátní organizaci, která byla založena jenom na tom, že jsme si v kruhu několika přátel ze 3 zemí řekli, že musíme něco udělat pro to, abychom mohli pomoci Ukrajině nejenom humanitárně, ale i trošku jinou cestou.
2: Jedná se o zástupce Ukrajiny, Česka a Polska, kteří chtějí pomoci překlady české a polské legislativy s přechodem Ukrajiny do evropských struktur a pomoci i započatým reformám. V projektu budou studenti slavistiky Univerzity Palackého pokračovat i v příštích semestrech. Za svou práci studenti dostanou zápočet, kredity i certifikát o absolvování překladatelské praxe. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
0: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
5: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
6: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
0: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
7: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: Je 2:30. Zprávy a Martin Matějka. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding. Policisté o tom informovali na síti X a podezřelého dopadli ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Kriminalisté zadrželi po březnovém požáru 11 lidí, 3 z nich jsou v Polsku. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží. Jde třeba o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé a neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Policisté našli v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku 25 vyhladovělých seniorů. Záchranáři museli na místě zůstat až do rána, protože na místě nebyl žádný personál. Do nemocnice nikdo ze seniorů nemusel, na případ upozornil server Novinky. Některé důchodce si odvezli jejich příbuzní, jiným hledá náhradní ubytování Středočeský kraj. A izraelská armáda ve čtvrtek ostřelovala libanonské hlavní město Bejrút. Podle serveru Times of Israel tam židovský stát udeřil poprvé za poslední 3 týdny. Cílem vzdušných útoků byl prý šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku iránské revoluční gardy. Izraelská armáda zároveň znovu útočila na jihu Libanonu. Podle tamních úřadů kvůli úderům v oblasti zemřelo nejméně 16 lidí a 58 je zraněných.
1: Sport.
8: Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru do Plzně počítejte s omezením na výjezdu z Prahy. Za sjezdem na Rudnou v úseku mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují vozovku a uzavřeli pravý jízdní pruh. To samé čekejte ještě na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín. Tady údržba probíhá v okolí 43. kilometru a průjezdný je pouze levý jízdní pruh. A na Pražském okruhu ve směru k letišti také počítejte s omezením, a to za sjezdem

0: přízemní mrazíky. Přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: Zatímco většina českých herců jsou herci, tak říkajíc přední, tak jenom on byl herec zadní. Přesně tak se sám popisoval Jan Hraběta, který zemřel ve věku 680 let. Na dlouholetého člena divadla Járy Cimrmana zazpomínáme v našem vysílání už za pár minut.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Řidiče ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. I tak bude historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na včerejšek ve věku 680 let. Znát to můžete také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď seskočil z koně.
2: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přived na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
3: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No to je škoda.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
2: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na představení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
2: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
1: Vy jste spolu nehovořili?
6: Hovořili?
1: Nehovořili.
6: Ale hovořili.
3: Ale nehovořili.
1: Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
2: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
7: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Mlhovic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom tři.
1: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy. Teď to šlo.
2: Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Spolek Stará Karviná nesouhlasí se zmenšením navrhované památkové zóny u Šikmého kostela. Na území, kde stávalo město zlikvidované těžbou černého uhlí, plánuje investor výstavbu průmyslové zóny. Památkáři zpracovávají novou, menší podobu a detaily k tomu už za chvíli.

0: You and I, tak to byly v nočním radiožurnálu němečtí Scorpions. A my se už vypravíme do Karviné. Ostravští památkáři tam připravují nový návrh památkové zóny, a to v karvinské části Doly. Bude menší, než původně chystali. Jde o území na dohled známého Šikmého kostela. Dříve tam bylo centrum zaniklé Karviné, která musela ustoupit těžbě. Teď tam vzniká prostor pro průmyslové haly.
1: Dnes, když člověk stojí před Šikmým kostelem, tak vidí les, louku. V případě průmyslové zóny by viděl minimálně obrysy hal. Došlo by k zničení toho nejcennějšího, co tam vůbec je.
2: Předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondrušová popisuje, jak by to vypadalo na místě, které ročně navštíví 10 000 lidí. Vloni poslala na Ministerstvo kultury návrh na památkovou ochranu pro celé území Staré Karviné. Podle ředitele Ostravského památkového ústavu Michala Zezuly teď mají pracovat na novém vymezení zóny.
3: Ministerstvo kultury chtělo, aby památkový ústav vypravil další variantní řešení. Bylo doporučeno, abychom pozornost upnuli především na prostor v okolí Šikmého kostela a dále směrem k dolu Gabriela.
2: Příprava zmenšené varianty potrvá měsíce a promluví do ní i archeologové z Akademie věd. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizoň, zvolený za socdem, posun v jednáních vítá.
4: Zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry památkové péče, historiku i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslu.
2: Podle mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné rezort zohledňuje všechny relevantní veřejné zájmy, včetně ochrany kulturního dědictví. Teď nechce předjímat, jestli a v jakém rozsahu památková zóna vznikne. V průmyslových halách mají najít práci tisíce lidí. Stát budou i na místech, kde za druhé světové války byly zajatecké tábory. Před stavbou hal v těchto místech loni varovala i Rada vlády pro paměťovou agendu. Z Karviné Marta Pilařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 3 hodiny. Jsou tady zprávy a Martě Matějka.
3: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení, poslanci opět nestihli projednat. A čínská společnost Temu musí zaplatit pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Podle Evropské komise obchoduje s nebezpečnými výrobky. Tenista Vít Kopřiva další pětisetovou bitvu na Roland Garros nezvládla, končí ve druhém kole. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci schůzi přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
4: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
5: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
4: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
6: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
4: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
7: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
8: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
7: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
9: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
10: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
9: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
11: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejty pěkně rovnoměrně.
9: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Tenista Vít Kopřiva do třetího kola Roland Garros nepostoupil. V zápase s Martinem Landelusem sice vedl 2-0 na sety, ale Španěl nakonec dokázal utkání otočit a v rozhodující sadě ovládl 6-0. Kopřiva hrál během 3 horkých dnů 2 pětisetové bitvy a mezi nimi nastoupil ještě do debla a v utkání se to projevilo.
12: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teďkom tady v posledních 3 dnech, takže si ho ubývalo bohužel, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitosti, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám, stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v pátém setu skoro z mojeho pohledu nebyly.
3: Na turnaj končí Kateřina Siniaková, která v singlu podlehla Kanaďance Embokové 1-2 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D7 u Drouškovic a překážka na D1 u Měřína. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Kadaň a průmyslovou zónu. Na 76. kilometru havarovalo osobní auto a probíhá tam vyšetřování nehody. Vypadá to na vážnější záležitost, na místě jsou i záchranáři, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Měřín. Kousek za exitem na kilometru 135 stojí v odstavném pruhu dvě porouchaná osobní auta a před chvílí na místo dorazila i policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná, ale taky chladná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
2: Za stejné teploty jedna ulice sálá vedrem, druhá zase chladí. Brněnští vědci mapují, jaké horko lidé v různých částech města skutečně cítí. A více uslyšíte v reportáži z Brna už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: V brněnských ulicích chodí vědci z Akademie věd s přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také třeba vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data potom ukazují, kde má smysl zavést opatření, jako jsou třeba stromy, mlžítka či světlejší dlažba, a o kolik mohou snížit teplnou zátěž v daném místě.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No. Nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody, anebo ve stínu, anebo na slunku.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici.
3: Tak abychom se na přístroj pořádně podívali, tak si ho právě sundáváte, pokládáte ho tady do trávy.
1: Ten přístroj má na sobě tady ten modul, což je 12 stěn.
3: Vypadá to trošku jako kostka, se kterou se hrají nějaké hry, akorát je to tam mnohem větší.
1: Má na sobě senzor, který snímá krátkovlnné záření, sluneční a dlouhovlnné záření. To nám říká, jak na nás svítí slunce, ale i jak se to slunce odráží od chodníku, od trávníku, od fasád.
3: No a potom tady máme takový tubus na tyči. Vypadá to trošičku jako malý komín.
1: Je to posazené právě výš, aby to snímalo teplotu ve 2 metrech výšky.
3: No tak pojďme vyrazit a ukázat si teda, jak tady ta technologická vymoženost funguje.
1: Zapneme přístroj.
3: Nasazujeme teda přístroj na vaše záda.
1: Nasadit je o to, že chodím po městě a pípám. Loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání. Řešíme vliv různých úprav.
3: Jsme v parku na Moravském náměstí u Kašny, u takzvaného Brněnského moře. Vody v něm moc není, ale přesto se tam několik dětí ráchá. No a my dokážeme i změřit, jakou tady teda máme teplotu.
1: Když si pomůžeme termokamerou, tak můžeme vidět ten povrch, který je z červeného polymer betonu, který jako termokamera ukazuje 50 stupňů Celsia. Vedle je trávník, který má 26-27 stupňů. Tady vlastně i ty mlžítka poskytují určitý chladnější vzduch o 3-4 stupně.
3: Takže vyšší tráva, vodní prvek, to všechno nám umožňuje snižovat pocitovou teplotu.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
3: Co třeba oblečení světlé tmavé?
1: Určitě pomůže světlé oblečení. V tom fyziologicky ekvivalentním pocitu tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Stroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád, a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
1: Můžeme spočítat, kolik je potenciální teplotní zátěž pro obyvatele. Že vlastně si řekneme, babička se potřebuje tady z baráku dostat do lékárny, a kolik bude ta teplotní zátěž v letním dni, ale kolik bude třeba i na podzim nebo v zimě.
3: Vědci tak dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Právě pocitová teplota má důležitý vliv nejen na komfort, ale i na zdraví, doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
4: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě, a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky daného města a měří to v reálném čase, dává do podstatně dokonalejší obraz toho teplného ostrova, než kdybychom to dělali pouze ze stanic klasicky měřených hydrometeorologickým ústavem.
3: Podrobná data z uliční tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách ulic a veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už příští víkend se po tříleté rekonstrukci vrátí návštěvníci do zrekonstruovaného Českobudějovického domu kultury Slavie. Vedení města ale pořád nemá zajištěné základní provozní služby centra. Chybí třeba provozovatel kavárny, restaurace a baru nebo kompletní produkční tým. Část opozice zatím vidí nezájem radnice o budoucnost domu.
1: Je to smutné, ale mě to moc nepřekvapuje, protože stávající vedení města se k tomu od začátku chová velmi macešsky.
2: Myslí si opoziční zastupitel Juraj Tomas hnutí Občané pro Budějovice, který v minulém vedení města stál za projektem rekonstrukce Slavie jako náměstek primátora.
1: V tom původním konceptu měl mít svého manažera už v době, kdy se dokončoval. Už to měl být ředitel, který by dům měl do budoucna se svým mini týmem na odpovědnost z hlediska programové tvorby.
2: Naráží Juraj Toma na to, že provoz Slavie bude zajišťovat městská organizace sportovní a kulturních zařízení. Podle primátorky Dagmar Škodové-Parmové z hnutí Naše Česko se ale zájemci o pronájem Slavie hlásí.
3: Třeba tam jsou i zájemci o maturitní plesy v roce 28. Už těch volných termínů je tam malinko. Limitující je tam počet sedadel, možnost uspůsobení pro různé akce.
2: Primátorka současně ujišťuje, že se manažerský tým Slavie nebude nijak měnit ani rozšiřovat.
3: Nepotřebujeme jednoho ředitele mít na KD Slavie. Prozatím prostě to zvládáme těmi lidskými zdroji, které tam jsou.
2: Zastupitel Juraj Toma to vnímá jako chybu a připomíná, že centrum zatím oficiálně oznámilo jen 4 kulturní akce.
1: To ujišťování o tom, že kapacita bude plně vytížena, to je takové řešení, strčíme tam divadlo a ono se to nějak ukáže.
2: Vedení města zároveň stále hledá provozovatele kavárny a baru. Do výběrového řízení se nikdo oficiálně nepřihlásil, přiznává ředitel sportovních a kulturních zařízení Jan Velikovský.
4: Nás to samozřejmě mrzí, v nejbližší době budeme vypisovat řízení znovu. Byli i 2 zájemci, ale ani ty tu nabídku nepodali.
2: Provoz kulturního domu Slavie zahájí 7. června svým vystoupením zpěvačka Bára Kodetová. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: V rumunském městě Galaci nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že jí protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze, reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostory pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Třeba organizace Arnika kritizuje, že v plánu je málo prostoru pro školy, školky a zdravotní a sociální zařízení. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. A Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupil a prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná. Sport. Plavec Miroslav Knedla na mítingu ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samusenkem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D7 u Spořic a taky na D48 u Nového Jičína. Na dálnici D7 se směrem z Prahy do Chomutova velmi opatrně za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 policie šetří vážnou nehodu dodávky se zvěří. Následky se podařilo přesunout do odstavného pruhu, ale na místě zasahují i záchranáři. Dbejte tam zvýšené opatrnosti. Na D48 z Frýdku Místku zbystřete na konci dálničního úseku před Novým Jičínem. Na kilometru 24,5 osobní auto narazilo do dopravního značení a následky nehody překáží na vozovce. Řidiči se jim musí vyhýbat, i tady raději zpomalte. A ještě silnice 9 mezi Jestřebím a Českou Lípou. Těsně před odbočkou na Borek u obce Zahrádky srazilo osobní auto Srnu. Na místo už jede policie, průjezdný je z obou směrů jen jeden jízdní pruh, ale provoz je zatím slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny.

0: Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
1: A byl by možná šel do důchodu.
0: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
3: Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
4: Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
5: Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lisohlávek.
6: Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
7: Před sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
0: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května. Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
8: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
0: Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
8: Tak obraceli se na něj lidé s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, nebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
0: No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nima teda zásadní rozdíl, že jo?
8: Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi. Nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
0: Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek.
8: Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
0: Chodili k němu muži i ženy?
8: Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
0: A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo, jak ta sezení vypadala?
8: Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teďkon ten mediální obraz, desítky

0: nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách. To všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu. Do toho musíme se trošku asi vcítit. Neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho naštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá. Že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba po tom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
1: že o to více otevírali, měli k němu důvěru,
0: přesně tak,
1: protože jim naslouchal.
2: A řekl mi, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
0: Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
3: Já jsem, jako i mě lidem dával ten pocit, že jako něčím jsme speciální.
0: Že tam můžou chodit k němu, že k takový kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako měl to takový ten punc jako luxusu. Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breathwork, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
1: Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
0: Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly, Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
1: Od letošního roku.
0: Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z lysohlávek, odvar z routy syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
1: jako
0: účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená madrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství, klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitky, nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
1: Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát co? Já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
0: V ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
1: A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
0: Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty čtyři ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další tři, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
1: Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
0: Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívily znovu. Znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, anebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
1: A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
0: Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
1: Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
0: My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak jsi říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám skázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
4: Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
0: Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
5: Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
0: On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
1: A proč ten dopis psal?
5: Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kudy, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra. Jak tento
1: co ho k tomu vedlo? Jaká byla ta motivace?
0: Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál, a těm se jako obhájit, a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
1: Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
2: Alan si mě posadil a řekl prostě...
1: Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
2: Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že si byla v dětství zneužívaná.
1: A ona tomu na čas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
2: Prostě nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby víc jako nešťastná. Brutus.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, že my dva se tu setkáváme opakovaně ve Vinohradské 12 nad tématy, které třeba souvisí se vznikem sekt a různých náboženských hnutí, tak jestli to nenese podobné znaky?
0: Řekl bych, že to nenese znaky, jako je sekta. Možná to nese znak nějakého možného budování kultu nebo něco v tom smyslu, ale je to pokud tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takového je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové, taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
1: Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
0: Je to tvoje interpretace.
1: Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
0: Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44-stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny někde na Čáslavsku v takovém údolí potůčka Kleinárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum, aspoň takhle to prezentoval před investory, ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa a v jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Mm-hmm. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým tělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu, takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
1: Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuje, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jezdili společně.
0: Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 000 korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 000, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Říkám, ale za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.
1: To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
0: Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásily, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
1: Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, je vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
0: Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za to mu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří, to já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil a teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
1: Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Aleny Jarkovského.
0: Děkuji.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: posloucháte Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúroční úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Izrael zaútočil na Bejrut během příměří, je to už druhý nálet na libanonskou metropoli. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
3: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
4: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
3: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
5: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
3: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Izraelská armáda podnikla nálet na Bejrut. Je to poprvé za poslední 3 týdny, kdy zaútočila na libanonskou metropoli. A cílem byl údajně šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit údery proti proíránským ozbrojencům. Libanonsko-izraelské příměří platné od půlky dubna provázejí sílící boje.
6: Střela zasáhla několikapatrovou obytnou budovu na jižním bejrutském předměstí Šuajfát v blízkosti mezinárodního letiště. Zabít měla údajně Alího Husnýho z iránských milic Imam Hosein. Od začátku příměří 16. dubna je to teprve druhý izraelský útok na libanonskou metropoli. Jižní část země je ale v posledních hodinách terčem intenzivního bombardování. Izraelská armáda vyzvala Libanonce ze 300 měst a vesnic, aby se evakuovali ze svých domovů. Uvedla, že chystá nálety na pozice Hizbaláhu kdekoliv jižně od řeky Zahrání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
7: Policejnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
1: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Obvinění Půty navazovalo na zásah policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy, spojené hlavně s libereckým magistrátem. Týkala se přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele státního podniku Diamo.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
1: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Měřína a taky na D7 u Spořic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Měřín. Na kilometru 135 havarovala dvě osobní auta. Nejde o vážnou nehodu, obě auta už jsou v odstavném pruhu a na místě je i světelná šipka, tak ať vás nepřekvapí. Na D7 z Prahy do Chomutova pozor za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 srazila dodávka srnu a na místě zasahují záchranáři. Oba jízdní pruhy by měly být plně průjezdné, ale okolo místa nehody se můžou pohybovat chodci. Srážku se srnou máme hlášenou také na D48 z Frýdku Místků do Nového Jičína za sjezdem na průmyslovou zónu. I tady následky nehody můžou překážet v provozu. A ještě D4 z Písku do Prahy, tam zbystřete za sjezdem na Tábor a Plzeň. Na kilometru 56 mělo nákladní auto defekt a ve vozovce jsou kusy pneumatiky. Kamion stojí v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je jasno, ale taky chladno, ochladilo se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a hodněle ještě se můžou objevit přízemní mrazíky. A přes den ale bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů a v Čechách naměří místy i 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Děti bez školních lavic, ale s povinnou školní docházkou. Domácí vzdělávání v Česku láme rekordy a volí ho stále více rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vypadá, uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejenom ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, tak to jsme zjišťovali v jedné z nich.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný, pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně, a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte Noční radiožurnál a my se už za pár okamžiků vypravíme do Zlína. Tam, připomínám, začal 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. No a my se tam konkrétně vypravíme na jednu z doprovodných výstav. Počkejte si na to.

0: Tak nejenom Hurvínek letos slaví 100 let, ale letos také uplyne 100 let od narození výjimečné osobnosti české scenaristiky a literatury pana Miloše Macourka. Na kontě má neuvěřitelných 27 celovečerních filmů a 14 televizních seriálů. Jeho fantazie formovala celé generace dětských i dospělých diváků a čtenářů. Rodáka z Kroměříže si připomíná i Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který začal ve Zlíně, a to výstavou filmových kostýmů a plakátů.
1: Stačí krátký úryvek písničky nebo jedna věta.
2: A v tom se ze sluchátka ozvalo: říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete?
1: A celé generace diváků bezpečně poznají Dívku na koštěti nebo Macha a Šebestovou.
3: A ten vlevo bych dal trošku dopředu.
1: Dílo scénáristy, dramatika a básníka Miloše Macourka připomene i Festival filmů pro děti a mládež výstavou v galerii G18.
4: Pokud někdo pozná některý z kostýmů tady, tak je to bez pochyby kostým královny ze seriálu Arabella, kterou hrála Jana Brejchová. Vidíte, jak je to nesmírně útlé.
1: Kostýmy zapůjčené ze studia Barrandov si prohlížím s programovou ředitelkou festivalu Markétou Pášmovou.
4: Máme tu i zástupce zvířecí říše a všichni tři pocházejí ze seriálu Arabella. Je to vlk, potom je to housenka, ve které už se proměnil ředitel školy Duda a z něho se potom vylíhnul tento krásný motýl.
1: Miloš Macourek má na kontě neuvěřitelných 27 celovečerních filmů, 14 televizních seriálů a 127 animovaných filmů.
4: Tohle to je kostým, který pochází z pohádky Jezerní královna.
1: Nejplodnější tvůrčí dvojici tvořil Miloš Macourek s režisérem Václavem Vorlíčkem. A podle Markéty Pášmové se ti dva dali dohromady právě díky Zlínskému filmovému festivalu.
4: Václav Vorlíček se s Milošem Macourkem seznámil ve vlaku na Zlínský filmový festival.
1: Miloše Macourka manželka vybavila na cestu svačinkou a Václav Vorlíček žádnou neměl.
4: No a tak se oni podělili a myslím si, že vzniklo přátelství, které trvalo mnoho desítek let a bylo velmi, velmi plodné.
5: Tak my tady zrovna instalujeme výstavu plakátů, je jich tu 20.
1: Vysvětluje mi dramaturg doprovodného programu Jakub Holcman.
5: Vám ukážu kouzelný prsten Arabely, který funguje tak, že když si ho nasadíte na prst a otočíte, tak si musíte zároveň něco přát a ono se vám to splní. Vždycky všechno.
4: Co jste si aktuálně přál?
5: Ať je dobré počasí.
1: Zlínský festival kromě výstavy připomene Miloše Macourka i besedami. Arabella i Saxána, tedy jejich představitelky Jana Naďová a Petra Černocká, přijedou osobně. A samozřejmě diváci nepřijdou ani o filmy. Třeba o...
6: Pane, vy jste vdova.
1: Ze Zlína, Blanka Kovandová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
9: Život plne dál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Je 5:30. Krátké zprávy a Martin Matějka. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohl částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcí s rozšířenou působností. Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánu útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. A v roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. Swift tehdy preventivně zrušila všechna svá vystoupení v Rakousku. A lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. A v letním režimu už je zdílanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky.
1: Sport.
5: Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se například běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy můžou startovat ve 4. divizi světového šampionátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D4 u Chraštic a nehoda na D48 v Příboře. Na dálnici D4 ve směru z Písku do Prahy dejte pozor za sjezdem na Tábor. Na kilometru 56 mělo nákladní auto defekt. Kusy pneumatiky už jsou odklizené, ale kamion stále stojí v odstavném pruhu, tak ať vás nezaskočí. Na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína čekejte nehodu za sjezdem na průmyslovou zónu Příbor. Na 33. kilometru osobní auto srazilo srnu a na místě už je i policie. Na D7 z Prahy do Chomutova pozor za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 také srazila dodávka srnu a na místě zasahovali i záchranáři. Oba jízdní pruhy by měly být plně průjezdné, ale okolo místa nehody se stále můžou pohybovat také chodci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď nad ránem je jasno, ale taky chladno, ochladilo se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se ještě můžou objevit přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. A teploty v pátek 21 až 26 stupňů a v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
7: V 19 letech bojovali za druhé světové války za svobodu. Teď ve 100 letech přijeli zpátky do Čech, aby uctili památku svých padlých kamarádů. O koho konkrétně se jedná, prozradíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dva američtí váleční veteráni přijeli do Čech, aby oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí se podíleli na osobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Kromě Chebu navštívili třeba i Loket na Sokolovsku, kde před 81 lety lokální německá posádka podepsala kapitulaci, a to krátce předtím, než do města dorazila americká armáda.
1: Jedním z válečných veteránů, kteří přijeli do Lokta, byl stoletý Harry Hemison. Na konci druhé světové války byl součástí 5. pěší divize pod velením generála Pettena.
2: Říkal, že se dostal na evropské bojiště jako replacement, to znamená, že nahradil jiného zraněného nebo padlého vojáka. A vlastně jeden z prvních zážitků, který oni měli, když se na jaře 45 dostali do Německa, že byli u nějaký řeky, kde plavalo řada mrtvých těl, který museli vynášet na břeh. Pak se dostali k Československu, to bylo na Šumavě, válka skončila.
1: V bojích byl 50 dní.
2: Šestkrát celkem měl na mále, jak to on řekl, třikrát ze strany Němců, ale taky i ze strany přátelské palby.
1: Na akci byli také studenti střední vojenské školy v Sokolově. S těmi se váleční veteráni pozdravili.
3: One more time, salute.
4: Ready?
1: Děkuji. Historik Jiří Kluc. Přivezl jste sem do Lokte válečné veterány.
2: Oba dva veteráni, kteří jsou tady, prošli reálně boji ve střední Evropě. Nikdo z nich nebyl přímo tady v Lokti na konci války.
1: Byli už někdy v České republice?
2: Harry Hamilton byl minulý rok. Tentokrát jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
1: Oba američtí váleční veteráni se nakonec podepsali do pamětní knihy. Z Lokte na Sokolovsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Někteří zemědělci se kvůli nebývale suchému jaru obávají nižších výnosů. My vás konkrétně na pole mezi Břeclaví a Lanžhotem vezmeme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Zemědělci na jihomoravských polích zažívají jeden z nejsušších roků za poslední desítky let. Někteří pěstitelé už teď očekávají, že se s letošními výnosy obilí nejspíš nedostanou z červených čísel. No a je to i případ polí mezi Lanžhotem a Břeclaví na jihu Moravy.
1: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Srážek, které by jí s růstem pomohly, tu bylo málo.
2: A je hodně řídká a nízká, jo, že mělo by to být vyšší, hustější.
1: Stojíme uprostřed pole, klasy, které by na pšenici už měly být vidět, jsou zatím v zárodku. Podle Vaňkové tady za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
2: Došlo ke zpomalení toho vzcházení, protože to zrno vlastně leželo v té půdě a bylo v suchu, takže nemělo impuls k tomu, aby vyklíčilo a vyrostlo.
1: Déšť, který v posledních 2 týdnech přišel, s vývojem obilí alespoň trochu pomohl.
2: Že přece jenom ta pšenice trochu poskočila.
1: Alena Vaňková teď doufá, že v červnu přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Přesto ale počítá s nižším výnosem.
2: Aspoň nějaká záplata ohledně těch vysokých vstupů by to určitě byla. Že by se mi podařilo se dostat z červených čísel, ale to si nemyslím.
1: Na déšť čeká i většina ostatních zemědělců v regionu. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
3: Myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky další nebo nikoliv.
1: Nedostatek vláhy podle Hlaváčka dopadá kromě obilovin významně taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří.
3: Co se hodně srovnalo, tak jsou slunečnice. Ty vypadají solidně a ty pozdní osevy kukuřic jsou vzdejitý, pěkně, rovnoměrně, vyrovnaně.
1: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. To může znamenat problémy pro chovatele skotu, kteří je využívají ke krmení. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
6: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
7: Novým velvyslancem ve Spojených státech bude bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Na východě Rumunska zasáhl dron obytnou budovu, tamní média hlásí 2 zraněné. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým velvyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí. Ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojařskou firmu LPP Holding. Jde o cizinku původem z východní Evropy. Ve vazbě je tak už 8 lidí, další 3 osoby zadržela policie v Polsku. Březnový požár zničil výrobní halu a způsobil 100 milionové škody. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Obviněné hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, jak potvrdil pardubický soudce Karel Gobernac.
8: Stejná právní kvalifikace, je tam samozřejmě účast na teroristické skupině a teroristický útok, stejně tak jako u ostatních obviněných v této věci, kteří již byli do vazby vzati.
7: V rumunském městě Galaci, nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. 2 lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve švédské Upsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu. Další modernější si Kyjev objednal.
9: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
10: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme typy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
7: Sport. Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
11: Bylo to takový střídavý. Jedno jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
7: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D4 u Chraštic. Na dálnici D1 se začíná tvořit kolona kamionů na příjezdu z Prahy do Brna. V pravém pruhu nákladní auta brzdí u exitu na výstaviště na kilometru 190 a nesouvisle popojíždí až k omezení u D2 na stém 96. Osobním autem v levém pruhu zatím projedete bez zdržení. A ještě jednou D1, tentokrát z Polska do Ostravy. Zbystřete v Bohumíně na kilometru 369. Osobní auto narazilo do svodidel a v levém jízdním pruhu můžou překážet následky nehody. Pozor si dejte i na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Hlavenec. V úseku mezi 15. a 16. kilometrem máme hlášený pohyb srn v blízkosti vozovky. A na D4 z Písku do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Tábor. Po defektu kamionu silničáři na kilometru 56 uzavřeli kvůli práci odtahové služby pravý jízdní pruh, ale projedete bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy i 28. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
14: Dobré ráno, tak už zase pátek, nebo konečně pátek, to už nechám na vás, jak to vnímáte. Hraní radiožurnál začíná 6 minut po 5. hodině. Přejeme klidnou cestu k víkendu, my za chvíli začneme v lomu ČSA na Mostecku, a to proto, abychom vám představili ozdobnici obrovskou. Pokud nevíte, o co jde, za chvíli se to rozvíte. Dobré jitro.

0: Jmenuje se Ozdobnice obrovská a tento nový typ odolné trávy testují vědci na území lomu ČSA na Mostecku, kde skončila těžba. Má pomoci obnovit narušenou půdu a v budoucnu by se mohla stát také zdrojem biomasy, ze které se dají vyrábět třeba peletky na topení.
1: Teď tady připravujeme 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a těma uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme rostlinku miskantu.
2: Řekla Milenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
3: Tráva příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějaký 50 tun suché biomasy za rok.
2: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
3: Je to postěžební lokalita chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín.
2: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
3: Tahle ta rostlina je hybrid, takže netvoří semena. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji.
2: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
3: Trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, tak nějaký vlákna, nějakou izolaci.
2: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
4: Například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
2: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, i AI musí někdo všechno naučit, tak třeba čeští odborníci naučili teď odhalovat výmoly na cestách a díky tomu mohou silničáři jednodušeji zjistit poškození vozovky a zajistit opravu. Jak to funguje? Dozvíte se. Dobré ráno, ve 6:15. A začínáme nejnovější zahraniční ranní zprávou. V rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zraněni. Podle rumunského ministerstva obrany šlo o ruský bezpilotní letoun a my teď zjišťujeme další detaily. A ráno se vydáme za naším reportérem i do Madridu. Ve španělské metropoli totiž dnes odhalí pomník Čechovi, který ukrýval popel obětí nacismu. Jde o více než 2000 lidí a my poprvé tehdejšího ředitele pražského strašnického krematoria Františka Suchého představíme už po 6:30.
1: Dnešní ranní obloha je na většině území Česka jasná. Teploty se pohybují většinou od 9 do 5 stupňů Celsia, v údolích je i kolem 3 stupňů a ojediněle se vyskytují přízemní mrazíky. Během dne čekejte slunečné počasí, až na večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní Radiožurnál. Umělá inteligence pomáhá leckde, teď třeba nově i odborníkům najít výmoly na silnicích. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Ředitelství silnice a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Detektor výtluku zároveň umí odhalit i drobná poškození, která navíc můžou potom odborníci sledovat v čase a včas zasáhnout.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětlujeme přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jdete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Barvy mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když si to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 24 hraní radiožurnál. Během jedné jediné noci klidně i čtyři kriminální případy řeší Mordparta z prvorepublikové pražské čtyřky. Ano, legendární Rada 20, Jedová chýše, zkrátka všichni hříšní lidé města pražského. Ti teď míří na divadelní jeviště. Městská divadla pražská totiž uvedou už zítra v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy, které proslavil jeden velmi úspěšný televizní seriál.
1: Nehrdce, lok, ty chtěl pokrč kolena a nestůj na místě.
2: Radu 20 představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu, než bodrého pána v letech.
3: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
2: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady 20.
4: Ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, teda mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
2: Inscenace Mariana Amstlera je složena ze čtyř povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál v půl šesté. Pavel Prouza a zprávy. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle něj si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy. Například Slovensko oslaví den daňové svobody až za měsíc. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden.
0: Sport.
2: Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Za 19-letého golmana zaplatila zhruba 120 milionů korun. Domčak v uplynulé sezóně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a ve 14 z nich nedostal gól. Je zároveň čtvrtou posilou mistrů šance ligy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D4 za Mirovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy už se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu před omezením u D2. Nákladní soupravy se řadí už od exitu 182 Popůvky. A na dálnici D4 ve směru z Písku na Prahu zpozorněte za sjezdem na Mirovice. Na 56. kilometru se porouchal kamion. Pro jistotu je tam zabraný i pravý pruh. Vybočuje se do levého. Provoz je slabý bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do jasného rána. Aktuálně naměříme klidně i 13 stupňů v centru Prahy, ale třeba Jelení v Krušných horách hlásí 5 stupňů pod nulou. Dnešní den bude slunečný a nadprůměrně teplý. Čekáme jasno nebo skoro jasno a až na večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí až na 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. No a na horách čekejte 18 stupňů Celsia, na Šumavě dokonce 21. Foukat přitom bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 14 km za hodinu. Zítra už čekáme oblačno až polojasno, v první polovině dne i zataženo. Zpočátku se v severní polovině území během dne od severozápadu místy i jinde vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. I přesto v sobotu naměříme až 28 stupňů, jen na severovýchodě bude chladněji okolo 22. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má Petr Král.
2: Karolína Burdová, počasí. Bude hezky.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Toma Gregoryho jste poslouchali teď v ranním radiožurnálu, teď míněno v 5 hodin a 36 minut. My teď míříme do Španělska, právě tam dnes totiž uctí Čecha, který riskoval svůj život, aby se nikdy nezapomnělo na tisíce lidí zabitých nacisty. Bývalému řediteli strašnického krematoria v Praze, Františkovi Suchému, odhalí v Madridu sochu. My u toho budeme mít reportéra a spojíme se s ním po 8 hodině. František Suchý spolu se svým synem během druhé světové války ukrýval popel popravy obětí nacismu a zapisoval si jejich jména. Bylo mezi nimi i 6 Španělů.
1: František Suchý pracoval jako ředitel krematoria v Praze Strašnicích. Tam se během okupace spalovala těla českých odbojářů i vězňů z koncentračního tábora Hradiško. Jejich jména měla být zapomenuta. František Suchý je přesto tajně evidoval.
2: No, otce se někdy podařilo, že ty příslušníci si chránili, kteří tam byli a dohlíželi na to spalování, vopil a pak ty seznamy mohl psát sám. A když to neštalo, tak mě zbudil a já jsem jakožto 16-letý kluk ty seznamy popisoval.
1: Vzpomínal pro paměť národa František Suchý mladší. Popel měl být vysypán do kompostu nebo použít na posyp silnice. František Suchý ovšem popel tajně ukládal do plechových uren a zhromažďoval na odlehlém místě hřbitova. Zachránil tak ostatky celkem 2154 lidí, mezi nimi i 6 Španělů. Většinou se jednalo o muže, kteří v občanské válce bojovali proti diktátorovi Francisku Frankovi.
3: Conocer esa historia es fundamental.
4: Společnost potřebuje takové příběhy, potřebujeme hrdiny, ke kterým můžeme vzhlížet. To, co dělal František Suchý, vyžadovalo mnoho odvahy.
1: Zhrnuje středoškolský učitel a badatel Unai Egia, který příběh Františka Suchého přiblížil Španělům. Od dnešního dne ho bude připomínat i bronzová socha. Z Madridu Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: 5.43, čas na spaní to úplně nebude. S vámi Radiožurnál, vracíme se ke včerejšku. Česká hokejová reprezentace končí na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. A to po včerejší prohře s Finskem 1-4. Utkání sledovali tisíce fanoušků po celém Česku. Třeba na velkoplošné obrazovce v parku v pražských Riegerových sadech.
1: Dobrý zatím. Chtělo by to tam nějaký gól.
2: Popisuje fanoušek Matěj, který se na hokej do Riegerových sadů přišel podívat se svojí partnerkou Evou.
3: Jsem tu poprvé a líbí se mi tady. Tady hodně lidí.
2: Tak teď právě v tuhle chvíli Finsko dalo gól na 2-0, tak co na to říkáte?
1: Škoda, no. Doufejme, že to bude lepší.
2: Špatná nálada ale nevydržela příliš dlouho a ve druhé třetině se českému týmu povedlo skórovat. Na utkání se v hokejovém dresu přišla podívat i faninka Saša.
4: Hlavně to mistrovství. My jsme takový teď klasický český fanoušci. Jednou za rok nám dají dres a jdou fandit.
2: Fanoušci zápas sledují na velké obrazovce. Krom toho jsou tady také stánky s občerstvením a lidé si můžou zahrát doprovodné hry. Popisuje spolupořadatel Jan Balder.
5: Tady bude takových 750 lidí. Super jídlo, bohatý program, soutěže. Kluci bojujou, já věřím, že jako není všem dům konec. Nevzdáváme se a jedeme dál.
2: A podpořit český tým přišel do Riegerových sadů i hokejový útočník Jakub Voráček, kterému se ale prý zápas nesledoval lehce.
6: Tak jako nic moc, upřímně, je to těžký. Finové mají lepší pohyb a se zvládá těžko taky do zápasy.
2: Proč jste přišel sledovat zápas zrovna sem do Riegerových sadů?
6: Jsem tady asi na nějakém pátém zápase. Je tady příjemná atmosféra, hezký počasí.
2: I přes velkou snahu v záběru nakonec čeští hokejisté nedokázali zápas s Finskem otočit a na šampionátu končí. Jak dopadnou semifinálové duely a kdo se nakonec stane mistrem světa, se můžou fanoušci dozvědět v živém vysílání Radiožurnálu Sport. Z Riegerových sadů Josef Beneda, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za pohonné hmoty. Cenový strop pro benzín je totiž o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice dnes prodávají litr maximálně za 43 korun a 58 haléřů Natural 95. No a litr nafty, tak ten může stát maximálně 40 korun a 26 haléřů. I to je pokles. A přímo na startovací rampě na Floridě explodovala při testu raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Podle něj je veškerý personál v bezpečí a teď zjišťují, co se vůbec přesně stalo.
7: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D4 u Mirovic. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se rychle natahuje předvíkendová kolona kamionů. Do zúžení u D2 se sunou pravým pruhem teď už od exitu 178 Ostrovačice a dál jich přibývá. Levým pruhem se zatím jede plynule, snad jenom kolem sjezdu na Popůvky se chvílemi trochu zpomaluje. A na dálnici D4 z Písku a Strakonic do Prahy za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru čeká na odtah porouchaný kamion. Počítejte se zabraný odstavným i pravým pruhem, kolem se zatím jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Centrum Prahy aktuálně hlásí 12 stupňů, naopak Rokycká Slať 5 stupňů pod nulou. Je jasno a to vydrží i přes den. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách bude místy až 28. No a v tisíci metrech na horách čekejte teploty kolem 18 stupňů. No a zítra čekejte podobné teploty do 28 stupňů, ale už se připravte na zataženou oblohu. Od severozápadu dorazí do Česka taky přeháňky, ojediněle i bouřky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: 5.50 a chvíli tenisu teď po ránu v našem vysílání. Tenista Vít Kopřiva ve druhém kole Roland Garros bojoval nad Španělem Landolcem a vedl dokonce 2-0 na sety, jenže soupeř nakonec duel v dalších třech setech otočil. Pro Kopřivu to v Paříži byl druhý náročný zápas v krátké době.
1: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teď tady v posledních třech dnech, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitosti, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám, stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v pátém setu skoro z mého pohledu nebyly.
2: Vyprávěl po zápase unavený a smutný Vít Kopřiva. V prvním kole porazil v pěti setech domácího Muteta. Další den odehrál deblový zápas a pak znovu v singlu strávil na kurtu ve velkém vedru skoro 4 hodiny. Kromě toho měl před zápasem žaludeční problémy.
1: Jsem nebyl schopný do sebe ani jakoby nic dostat, takže těch sil samozřejmě prostě jakoby ubývalo, ale říkám, jakoby myslím, že se s tím potýkáme jakoby skoro všichni, člověk vždycky před zápasem, nebo já to tak mám, úplně nejsem schopný se dobře najíst, jak je to tělo trošičku jako stažený, takže jsem do sebe dostal vlastně nějakou rýži, nějaký banán, ale bohužel to šlo všechno nějak trošičku ven, ale začal jsem ten zápas dobře, takže i tak jsem ho mohl hrát. No.
2: V Paříži panují od startu hlavní části Roland Garros náročné podmínky. Řada tenistů, včetně třeba Jakuba Menšíka, byla na hraně kolapsu. Světová jednička Jannik Sinner kvůli křečím vypadl už ve druhém kole. Kopřivu může aspoň těšit fakt, že i druhou pětisetovou bitvu v krátké době po sobě odehrál, aniž by pociťoval větší fyzické trable.
1: To určitě i čtyřhra, tam mi možná taky vzala samozřejmě nějaký síly, ale vlastně celý jsem to zvládl a tak určitě z toho se budu snažit těžit. Teď už mi nezbývá nic jiného, než to zkusit přetavit jakoby pro sebe, protože prohru už nevezmu zpátky.
2: Řekl Vít Kopřiva, který po roce opět dohrál na Roland Garros ve druhém kole. Ve stejné fázi končí taky Kateřina Siniaková. Ta ve třech setech prohrála s nasazenou devítkou, Kanaďankou Bokovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: vámi ranní radiožurnál, přiblížila se 6. hodina, je pátek. Co se děje doma ve světě, na silnicích i na oboze? To ví naši kolegové, vy se to právě teď dozvíte. Šest hodin, čas na zprávy. A slovo má Pavel Prouza.
1: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení, poslanci opět nestihli projednat. Nový maďarský premiér Maďar bude jednat o uvolnění unijních fondů pro Budapešť. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. Kolona kamionů popojíždí na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy. Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě částečné přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci schůzi přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
3: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
4: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
3: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
5: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
3: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá, protože vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomit si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
1: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Maďarský premiér Péter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun.
7: Dohoda s Evropskou komisí je podle premiéra Petra Maďara blízko. Ve čtvrtek prohlásil, že se nová maďarská vláda s Bruselem shoduje v řadě oblastí, ačkoliv některé otázky týkající se boje proti korupci zůstávají stále otevřené. Právě o nich dnes bude jednat s von der Leyenovou. Bez rychlého řešení by totiž Maďarsku hrozilo, že o peníze nenávratně přijde. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Sport. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
9: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat to čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
8: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli 0-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko, to zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D4 za Lety. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se sice nadále prodlužuje kolona kamionů v pravém pruhu, začíná teď za sjezdem na Domašov kolem 174. kilometru. Současně se ovšem místy trhá, takže v části úseku do omezení u D2 momentálně i kamiony jedou v celku plynule. Levým pruhem se jede plynule na celé zmíněné trase. A na dálnici D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru je provoz stažený do levého pruhu, stojí tam porouchaný kamion, provoz je tam plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Po zprávách se v 6 hodin a 6 minut otevírá vysílání radiožurnálu Sport, pátek 29. května. Dnes se o velmi bohatý 4-hodinový program postaral Karel Schamberger, kterého vítám na spolumoderátorské židli. Hezký den.
12: Krásné ráno.
11: Karle, ty si toho připravil skutečně hodně a hodně a hodně, že jsme to skoro neměli kam skládat. Tak představ nějaké tvoje myšlenkové pochody včerejšího odpoledne.
12: Tak určitě se dnes budeme hlavně věnovat vypadnutí českých hokejistů z mistrovství světa, to konkrétně ve čtvrtfinále budeme mít ve vysílání už za 15:45 Dominika Haška, olympijského vítěze z Nagana, takže to je určitě hokejová osobnost. Vedle ní bude stát také Martin Procházka, náš tradiční hokejový expert a právě Haškův spoluhráč z Nagana, a mimo to v uvozovkách doklepneme to hokejové mistrovství světa také s našimi kolegy komentátory přímo v Curychu a dříve ve Friburgu, tedy s Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou. Mimo to se budeme věnovat také například rychlostní kanoistice. Spojíme se také s olympijským vítězem, a to s Paříže, kajakářem Josefem Dostálem. To ale v podstatě až na konci toho našeho vysílacího ranního bloku. V 9:40 se spojíme s Josefem Dostálem.
11: Tak se moc těšíme, co Karel Schamberger nakonec připravil.
12: Díky.
2: Radiožurnál Sport
13: a Adam Weidenthaler.

0: Hned několik hokejových příběhů nabídl včerejší program na mistrovství světa. Nemyslím si, že by byl zajímavý jen zápas Česko-Finsko, byť samozřejmě fanoušky národního týmu tohle zajímalo vůbec nejvíc, ale byly tam i některé souboje těžkých vah, třeba duel Kanada, Spojené státy americké. Tam se vždycky může člověk těšit na nějakou zajímavou bitvu, ale ono na ní nakonec tolik nedošlo, protože Kanaďani přivezli přímo do Švýcarska o poznání silnější tým než Američani. Jenom letmým pohledem Kanada tam sice má stejně jako Spojené státy, v podstatě všechny z NHL, ale zatímco na straně Kanady to jsou opravdu velké hvězdy jako Celebrini, Bouchard nebo Sidney Crosby, mimochodem asistent kapitána, tak Spojené státy americké tam mají spíš borce, kteří jsou třeba na hraně Farmy a NHL.
1: Můžeme doplnit také další semifinalisty, těmi jsou Noři, kteří porazili 2-0 Lotyšsko, a také domácí Švýcaři, kteří si poradili 3-1 se Švédskem. No a těmi posledními, těmi jsou pochopitelně Fini, kteří porazili 4-1 českou hokejovou reprezentaci.
0: Ten konečný výsledek zásadně ovlivnila už první třetina včerejšího utkání, o které jste mohli ostatně slyšet v našem přímém přenosu.
2: Dva rychlý góly, jeden z protiútoku. Mluvili jsme o tom, že v tom jsou silní, prostě utekli nám tam. Potom jsme to nakopli a spadlo tam pár tyček. Celý turnaj nás to trápilo, to dostat za toho brankáře.
3: Ta první třetina si myslím, že nás stala jako ten výsledek, protože než jsme rozjezdili nohy, tak to trvalo 20 minut.
4: Navazuje na útočníka Jaroslava Chmelaře trenér národního týmu Radim Rulík. Ne, že by snad v opatrném úvodu Finové český tým viditelně přehrávali, ale dvě chyby stály udržení šance na nadějný výsledek.
3: Ty hráči se tomu chtěli vyvarovat, těch výkonů já za nima jednoznačně stojím. Prostě opravdu to není těžký, potřebuji nabrat zkušenosti, potřebuji získat pozice v klubech, mít odehráno a v tu chvíli to potom převedou do toho národního týmu.
4: Češi nechali soupeře odskočit do tříbrankového vedení a jediný gól, který pak národní tým dal, byl v přesilovce 5-3, trefil se obránce Filip Hronek. Snahu o vyrovnání pak brzdil nejen soupeř, ale také branková konstrukce. Tu trefili Češi ještě za stavu 3-1 pro Finy dvakrát. Reprezentace nehrála na turnaji vždy podle představ a s tím souvisí i produktivita, pokračuje obránce Tomáš Cibulka.
5: V základní skupině jsme to mohli trošku ovlivnit, na koho půjdeme. Bohužel jsme v některých zápasech nepodali úplně dobrý výkony a stalo nás to asi ten turnaj.
2: Strašně nás to mrzí, strašně těžko hledám slova, protože fakt nás to mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.
4: Říká útočník Jaroslav Chmelař, který odehrál první mistrovství světa dospělých. Národní tým obsadil na turnaji konečné 5. místo. V sobotním semifinále se Finové utkají s Kanadou a domácí Švýcarsko bude hrát s Norskem. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.

0: Když zmíním název fotbalového stánku Estádio Banorte, tak to asi moc fanouškům nic neřekne. Každopádně je to místo, kde třeba pravidelně hrává své domácí zápasy fotbalová reprezentace Mexika a je to stadion, který známe ještě pod jiným označením.
1: A to pod označením Aztécký stadion, který dnes slaví 60 let od jeho otevření. Aztécký stadion, mimo to, že patří mezi největší fotbalové stánky na světě, tak se s ním váže také hned několik událostí. Mně, když se řekne Aztécký stadion, tak se hned vybaví Maradonova boží ruka proti Anglii v play-off na mistrovství světa v roce 1986, na kterém právě Argentina nakonec vítězila.
0: A to navzdory tomu, že rozhodně nejseš takový ročník, aby si to pamatoval třeba u rozhlasového přijímače. Každopádně 29. květen 1966 to byl oficiálně Aztécký stadion otevřen. Pokud se budeme ještě zaobírat historií, tak ještě o pár let předtím, roku 1953, vychází to na dnešek, byl první uskutečněný a povedený výstup na Mount Everest. Tehdy novozélandský horolezec Edmund Hillary a jeho nepálský šerpa Tenzing Norgay se dostali na vrchol, strávili tam okolo 15 minut a hned zase rychle pelášili dolů.
1: 8848 metrů nad mořem, to je údaj, který já si pamatuju s Mount Everestem.
0: Perfektní zeměpisné znalosti Karla Schambergera.

0: Jannik Sinner vypadl na Roland Garros. To je zpráva, kterou jsme asi nečekali, tím spíš teprve ve druhém kole, kdy italský tenista, světová jednička, nestačila na Juana Manuela Serundola z Argentiny. Byl to pětisetový souboj, jenže největší favorit turnaje začal mít problémy už za stavu 6-3, 6-2 a 5-1, takže sami slyšíte, že to byl poměrně jednoznačný zápas, jenže následně tady pravděpodobně vinou horka přišly ty výrazné potíže. Serundolo otočil tu třetí sadu a následně získal už 6-1 a 6-1, takže Jannicku Sinnerovi už nezbylo příliš mnoho sil. To je tedy největší překvapení toho včerejšího dne na pařížském Grand Slamu, ale o několik zajímavých zápisů se mohli postarat i čeští tenisté.
1: Bohužel se ale o ně nezapsali se právě do historie tím, že by postoupili do třetího kola. Teď je řeč o Vítu Kopřipovi a Kateřině Siniakové, ti vypadli tedy ve druhém kole singlového turnaje na tenisovém Roland Garros. Kopřiva nevyužil proti Španělovi Landalusovi vedení 2-0 na sety a nakonec tedy podlehl 2-3. Siniaková ta ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Bokovou a nasazené devíce nakonec podlehla 7-5, 4-6 a 2-6. Vše probereme také s naším tenisovým reportérem přímo v Paříži, Davidem Prouzou, v 8 hodin a 40 minut. Teď ještě můžeme možná přiblížit ten dnešní program hlavně českých tenistů na French Open.
0: Začne se hrát po obědě, tedy co se týče toho českého programu. Věřme tomu, že brzy dojde na utkání Karolíny Muchové proti Švýcarce Teichmannové. No a Marie Bouzková ta vyzve Rusku Andrejevovou. Co mezi muži?
1: Jakub Benčík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minora z Austrálie. Právě tento duel mě hodně zajímá, protože Jakub Benčík měl za sebou opravdu hodně dlouhou bitvu ve druhém kole, kterou ale nakonec zvládl, sotva odešel z Antuky v Paříži. A tak mě zajímá, v jakém stavu bude Jakub Benčík v dnešním utkání s Alexem de Minorem.

0: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Je půl sedmé. Zprávy pro nás má Pavel Krouza.
4: S hledáním bydlení nebo práce má propuštěným vězňům pomáhat nová platforma. Cílem chystaného webu pro výstup je, aby odsouzení zůstávali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web poradí třeba s pomocí ohledně oddlužení nebo závislostí. Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé hlavního města. Dokument bude platit od září, určuje, co a kde se může ve městě stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten dosavadní z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude ve Washingtonu jednat se svým pákistánským protějškem Ishakem Darem. Jeho země zprostředkovává hovory mezi Íránem a Spojenými státy o cestě k trvalé mírové smlouvě. Státy teď jednají o takzvaném memorandu o porozumění. Dokument má být základem mimo jiné i pro další jednání o íránském jaderném programu.
1: Sport.
4: Hokejisti Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem, překážka na D4 za Lety. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se za sjezdem na Domašov tvoří kolona kamionů v pravém pruhu, teď ze 174. kilometru místy roztrhaná až do zužení u D2 a už i v levém pruhu se brzdí, obvyklá raní kolona se tvoří kolem exitu 182 Popůvky chvílemi. Na dálnici D4 z Písku na Prahu za sjezdem na Mirovice opatrněji na 56. kilometru kolem porouchaného kamionu je tam provoz svedený jenom do levého pruhu bez kolony. Na D6 se z Karlových Varů směrem do Prahy za Novým Strašecím na 30. kilometru řeší srážku osobního auta s nákladním, zabraný odstavný pruh přibrzďuje se. V Praze zatím relativně klidnější provoz, ale v Českobrodské do centra před Běchovicemi je fronta až na 10 minut. V Bělohorské z centra před Vypichem stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto a tvoří se tam fronta chvílemi skoro od Kláštera, je to na pár minut. A u Nových Butovic v křížení Radlické s Bucharovou a Řeporyšskou hlásíte nehodu, tvoří se kratší fronty.
6: Dvě auta do sebe přímo v křižovatce.
5: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Probouzíme se dnes do jasného rána. Teploty teď naměříme ve velkém rozmezí, zatímco na Horské Kvildě nebo Jizerce ještě naměříme teploty kolem 3 stupňů pod nulou, Javorník hlásí 11 stupňů. Během dne čekejte slunečné počasí, bude jasno až skoro jasno a teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia. V Čechách bude místy i 28. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů, na Šumavě až 21. Na večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost, zítra už tak bude oblačno až zataženo. Zpočátku se v severní polovině území během dne od severozápadu místy i jinde vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat, nejnižší teploty. Zítra naměříme od 15 do 11 stupňů, v údolích bude i kolem 9. Ty nejvyšší denní ale vystoupí až na 28 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji kolem 22. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je 6 hodin 37 minut, krásné ráno s radiožurnálem Sport a my teď budeme na sportu mluvit taky o propojení módy a sportu, což není zas tak časté téma, ale vybrali si ho naši tvůrci zahraničních webů téhle rubriky, kterou pro vás máme každé ráno.
1: Čtyřnásobná grandslamová vítězka a velká milovnice módy Naomi Osakaová nezůstala ani na tenisovém Roland Garros nic dlužná své pověsti. Japonská tenistka vzbudila pozornost oblečením, které podle ní bylo inspirováno dominantou Paříže, tedy Eiffelovou věží. Podrobnější už bude tady až Skalický, kterého vítám ve studiu. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Osakaová už v prvním kole antukového Grand Slamu nastoupila na kurt Suzanne Lenglenové v černé sukni až na zem a černém zdobeném živůtku. Když slavnostní oblečení sundala, odhalila zlaté filtrované šaty, ve kterých odehrála celý zápas. Teď citujeme: "Víte, jak Eiffelova věž září v noci? Myslím, že jsem trochu vypadala jako ona." Konec citace. To uvedla právě Naomi Osakaová podle webu BBC.
0: Živůtek, to je tady slovo, které mě hodně překvapilo. Pánové, je to součást oděvu tradičně pro ženy a dívky zakrývající trup od krku k pasu. Nevím, jestli jste to věděli, tady až asi ano.
2: Teď jsem se to dozvěděl, když si to řekl.
0: Tak prosím.
1: U mody zůstaneme, ale z tenisu se přesuneme do světa Formule 1, protože luxusní značka Gucci vstoupí od příští sezóny do mistrovství světa královny motorsportu. Jaké stáje bude novým titulárním sponzorem tady aši?
2: Týmu Alpine Gucci nahradí v pozici titulárního sponzora rakouského výrobce vodních filtrů BVT. Změní se tak i týmové barvy ze současné modré a růžové na červenou a zelenou, které jsou právě pro Gucci typické. Staj ponese oficiální název Gucci Racing Alpine. Francesca Bellettini, prezidentka a generální ředitelka společnosti luxusní modní značky, pro oficiální web formule1.com k partnerství řekla, cituji: "Toto spojení s týmem Alpine Formula One Team píše novou kapitolu. Gucci se stává první luxusním módním domem, který slouží jako titulární partner ve Formuli 1." Konec citace.
0: Tak jsme se prošli po módním mole díky Tadeáši Skalickému. Ve vysílání radiožurnálu Sport raději střídměji s těmito zprávami.
2: Ano, díky, naslyšenou.

0: Koncem českého národního týmu na mistrovství světa to ještě pro Radiožurnál Sport ani naše reportéry přímo v Curychu nekončí. Semifinále světového šampionátu tady budou už zítra. Švýcaři, tedy domácí tým, změří síly s velkým překvapením Norskem, které tady včera dokázalo vyřadit Lotyšsko. No, zajímá nás, jestli náhodou Norové nepůjdou taky do utkání o zlato, a Kanaděni, ty budou hrát s Finy.
1: Nás ale samozřejmě nejvíce dnes zajímá vypadnutí českého národního týmu ve čtvrtfinále, a to s Finskem po prohře 1-4. Bude to naše téma už za okamžik. Spojíme se s Dominikem Haškem, tak zůstaňte s námi.

0: 6 hodin 46 minut na Radiožurnálu Sport. Dál řešíme to, že čeští hokejisté se loučí stejně jako loni s mistrovstvím světa už ve čtvrtfinále. Tentokrát národní tým podlehl Finsku 1-4.
1: Téma pro ranní Radiožurnál Sport, které teď probereme s bývalým hokejovým brankářem, olympijským vítězem z Nagana Dominikem Haškem. Přejeme vám dobré ráno, díky za váš čas.
2: Dobré ráno i vám.
1: Český tým prostě neměl na šampionátu víc než na čtvrtfinále?
2: No, bohužel dá se to tak říci, no. Přece jenom ty výkony během celého mistrovství nebyly, že by nějak člověka uchvátili, a spíš to bylo zklamání a to čtvrtfinále. Tam jenom se to potvrdilo, no. A myslím, že ten zápas celý byl takový nic moc, Finové nebyli ani o moc lepší, ale nějak dali pár gólů a to jim stačilo.
1: Konec ve čtvrtfinále, to je výsledek, se kterým určitě není fanouškovská obec spokojená, ale na druhou stranu mělo Česko na šampionátu tým, který mohl dosáhnout na vyšší metu. Těch omluvenek bylo opravdu hodně.
2: Tak ono to tak někdy, nebo často bývá, když jsou předtím ještě olympijské hry a ta sezóna je hodně nabitá. Ta naše základna těch asi nejlepších hráčů úplně není tak široká, takže když přijde pár omluvenek těch špičkových střelců nebo hráčů, řekněme, tak samozřejmě to je na výkonech potom znát, no. A nechci, aby to znělo jako omluva, no, protože přece jenom jsou tady hráči, ale jako mužstvo prostě nám to letos nešlapalo, nebylo to ono a v zásadě jsme byli rádi, že jsme se dostali do toho čtvrtfinále, i když samozřejmě vím, že všichni chtěli víc, ale v tuhle tu chvíli je tak, jak to prostě fungovalo, navíc tomu se to nemělo.
0: Říká na Radiožurnálu Sport Dominik Hašek. Radim Rulík tak zakončil spolu se svým trenérským štábem éru, která je ověnčena zlatem z Prahy roku 2024. Jak bude jeho období hodnotit právě Dominik Hašek? Jak ho bude hodnotit hokejová veřejnost?
2: Já myslím, že tohle období Rulíka a jeho týmu bude hodnoceno v celku kladně. Určitě mistrovství světa prostě nevyhráváte každý rok, to na to jsme se hodně dlouho načekali, on to dokázal to doma s tím mužstvem. A další výkony během té sezóny většinou i na poslední mistrovství světa byly takový, že lidi z toho měli dobrý pocit. No. To letošní mistrovství je takovou výjimkou potvrzující pravidlo a myslím si, že udělali pro český hokej jak on, jak Radim Rulík, tak celý jeho tým hodně a prostě bohužel odchází ve chvíli, kdy se jim to nepovedlo, ale celkově hodnotím velmi kladně.
1: A můžeme se ještě zastavit u Radima Rulíka, ten odchází s většinou toho realizačního štábu teď do hokejového Kladna, tak čekáte, že právě tým nedaleko Prahy se teď v extralize v uvozovkách zvedne a bude útočit na ty nejvyšší příčky?
2: Tak já bych nečekal, že to bude mávnutím proutku, že přijde trenér novej a že by se to zvedlo, ale samozřejmě je tam i nový majitel. Určitě peníze v tom budou hrát velkou roli, no nemůžete jít s nejnižší nebo chánejím s druhým, třetím nejnižším rozpočtem a myslet si, že budete hrát někde na špici. Takže záleží, co pro to udělá nejenom ten realizační tým, hráči na ledě, ale samozřejmě i ten majitel, který samozřejmě v tom je do určitý míry zainteresovaný a město samozřejmě je tam tradice obrovská, že jo, z dávných časů už, no, kdyby to dokázali zvednout, bylo by to jenom dobře pro český hokej.
0: Říká Dominik Hašek, muž, který je spojen taky s velmi tradičním hokejovým městem v Česku, i když tedy to se musíme vzdálit na druhou stranu od Prahy. Odchází tedy od reprezentace Radim Rulík, přichází Zdeněk Moták a Stanislav Gross, tak jak tuhle výměnu vnímat? Je to posílení, je to oslabení realizačního týmu?
2: Tak to se uvidí až na ledě. Já s head coachem s Motákem jsem hrál v mládežnických kategoriích, to už je hodně dávno, od té doby jsme se snad osobně, nevím, možná neviděli, možná jsme se potkali, ale já myslím, že oba jsou takový přemýšlivý typy, no. Uvidím, jak to bude fungovat a těším se na to, no. Tak změna, ke změně dochází většinou v těch mužstvech po několika letech a samozřejmě nebudou to mít jednoduchý, protože jsme hokejový národ a očekává se od nás vždycky medaile, která je čím dál tím těžší bojovat, zvlášť Norové, to vypadá, že jdou nahoru neskutečně, že už se dneska zařazují mezi týmy jako Švédsko, Finsko, no uvidíme. Bude to velmi těžký pro ně, ale držím palce a medaile prostě lidi to očekávají. To mužstvo musí dát dohromady zase a hrát prostě takový hokej, který se lidem bude líbit a vozit medaile.
1: Říká Dominik Hašek, dá se teď tedy podle vás očekávat nějaká velká obměna národního týmu, sázka třeba na jiné hráče, možná mladší, protože ti se ukázali na mistrovství světa, že dokážou hrát dospělý hokej, namátkou mě napadá Jaroslav Chmelař, Matyáš Milovský nebo Marek Alšer?
2: Samozřejmě, že ti mladší hráči je důležitý, že jsou postupně zařazováni do týmu a někteří z nich podávali velmi dobré výkony na mistrovství světa. A samozřejmě určitá obměna musí být, ale nemyslím si nějaká razantní. No. 20 hráči, záleží samozřejmě na formě těch hráčů. Samozřejmě, že někteří tam nemůžou být do nekonečna. Na druhou stranu ti hráči možná, nebo ti nejstarší, kteří tam byli, neznamená, že podávali horší výkony. To, tak bych to neviděl, takže určitá změna tam bude, to je samozřejmost. Ale pro nějakou razantní obměnu náhlou, to si nemyslím, že je správný. Spíš tomu se chce dát dohromady a udělat správné změny. A jsem na druhou stranu rád, jak říkám, že někteří mladší hráči tam hráli poprvé na mistrovství světa a že v tom je taky budoucnost český hokej.
0: Říká Dominik Hašek, pro mnohé nejlepší hokejový brankář historie. Pokud se ještě na závěr zastavíme u NHL, kde vy jste strávil hezkou řádku let, tak bohužel včera večer přišla velmi smutná zpráva a to, že zemřel Claude Lemieux, velká to hokejová postava třeba historie Colorado Avalanche. Pojďme na něj prosím malinko zavzpomínat, jaký to byl hráč. Byl to takový řezník, jako se o něm mluví a píše?
2: Ano. Já jenom ještě bych tady pro jistotu, aby pro posluchače, aby to nezmátlo. Nejedná se o Mario Lemieux, ale jedná se o Claude Lemieux, který byl taky vynikající hráč. Já se ho dobře pamatuju. My jsme proti němu hráli hodně zápasů, především s Buffalem. A kdy byl New Jersey, byl to vynikající hráč. Ne průměrný, ale vynikající. Myslím, že hráli, reprezentoval Ameriku na Canada Cupu nebo World Cupu 92 nebo 87, teď si nepamatuju přesně. A byl to vynikající hráč. Útočník, uměl dát góla, ale především byl známý tím, jak byl tvrdý. Rád taky tak trošku jako pošťuchoval hráče. No tam hodně potýček mezi ním a i mezi mnou taky vždycky přijel ke mně, co mě říkal, že já na něho vždycky budu vzpomínat. V dobrým nakonec, jo, protože fakt to byl vynikající hráč a nakonec po zápase jsme si v play-off podali ruku a tak to má být a je to hrozný. Je to hrozný, jsem se dneska ráno podíval na telefon, tam jsem se dozvěděl, je to velmi smutný a já jenom jeho rodině a blízkým a celého hokejové komunitě bych je chtěl pozdravit a prostě je to smutný.
0: Děkujeme za toto vzpomínku Dominiku Haškovi, se kterým jsme především probrali výkony českého hokejového reprezentačního týmu na mistrovství světa. Češi, připomeňme, skončili ve čtvrtfinále v souboji s Finskem. Pane Hašku, moc díky za váš čas, krásné ráno a pěkný víkend.
1: Díky, naslyšenou.
2: Taky díky, mějte se hezky, na shledanou.

0: Jedna čerstvá noční fotbalová zpráva v nominaci Argentiny na světový šampionát je navzdory zranění i kapitán Lionel Messi, muž, který zařídil v podstatě Argentině částečně to, že získala titul mistrů světa v roce 2022, míří na svůj rekordní šestý šampionát. Češi už za sebou mají svůj sraz, a to včera, kdy se potkali na Strahově. My jsme taky byli s Radiožurnálem Sport u toho a uslyšíte ohlasy, ale teď můžeme zůstat u fotbalu z trochu jiné stránky, protože je tady další fotbalové derby pražských S.
1: A to poslední v této sezóně, mluvíme ale o ženských týmech. Právě ženy Slavie a Sparty se dnes utkají od 12 hodin na stadionu v Radotíně, a to ve finále českého poháru.
0: A to je zápas, který tedy bude hodně zajímavý i vzhledem k tomu, že zatím v téhle sezóně vítězili spíš Sparťanky.
1: Je to tak, ty vyhráli po 5 letech ligový titul. V sezóně soupeřky porazili 3x ze 4 případů a naposledy necelé 2 týdny dozadu venku, a tím si zajistili právě to ligové prvenství. Když jsem se koukal na nějaké záběry, tak bylo vidět, že to derby nejen mužské, ale také to ženské nabízí mnoho emocí, takže i dnes si myslím, že se dá očekávat od finále ženského fotbalového poháru hodně emocí.
0: V pravé poledne tedy nastoupí fotbalistky Slávie proti fotbalistkám Sparty ve finále domácího poháru. Uvidíme, jestli slávistky se postarají o nějakou odvetu proti Sparťankám, které jim tedy sebrali ligový titul.
2: V pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
3: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
4: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme. Nibali, dobrý sjezdář. Pak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
3: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
5: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky, a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
2: Na své si ale přijdou i amatéři.
3: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
2: Máme pro vás názory odborníků.
6: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální je být v pohodě.
3: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Je 7 hodin. Zprávy a Pavel Prouza. Končící protidrogový koordinátor BEM se má dnes setkat s premiérem Babišem. Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. Nehoda u Popůvek brzdí příjezd do Brna dálnicí D1 z Prahy. Bude jasno nebo skoro jasno večer, na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem z ODS se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Bem varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá. Budeme o tom mluvit po 7:30 v ranním Radiožurnálu. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Zejména kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jejich poslankyně Eliška Olšáková.
8: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
7: České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po jednáních v Pentagonu a na americké ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
9: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
10: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
9: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: V Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Želivského a náměstí Míru. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Želivského, depo Hostivař a náměstí Míru nemocnice Motol jezdí metro normálně. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slabskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mertl jasné.
11: Geotechnické posudky provedené po zimním přesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
12: Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Reprezentace v průběhu zápasu dotahovala manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
13: Vlažný začátek, podle mě z obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba, ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, bo toto pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šanci, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce, pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu.
12: Do semifinále postoupili Norové, kteří porazili 2-0 Lotyšsko. Dále Kanaďani, ti zvítězili 4-0 nad Spojenými státy americkými a domácí Švýcarsko, které vyhrálo 3-1 nad Švédskem.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D1 překážky za Beranovem a Souticemi, nehoda u Popůvek. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 128 porouchané osobní auto stojí ve stoupacím pruhu. Už k němu dorazila policejní hlídka. Taky na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný vůz. Je to kamion, před ním je také světelná šipka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu poprvé za Domašovem kolem kilometru 169, potom za Ostrovačicemi z kilometru 180 už čekejte kolonu i v levém pruhu, je to zhruba na čtvrt hodiny na kilometr 183. Tam za nájezdem od Popůvek stojí v pravém a připojovacím pruhu kamion a osobní auto po kolizi. Na D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Mirovice na 67. kilometru se porouchal kamion, projíždí se tam jenom levým pruhem. Na pražském okruhu před exitem Ořech už se sunou kolony obou směrně kolem 10 minut od nájezdu z D5 i od sjezdu na Lochkov. A v Praze v Liberecké do centra začíná váznout provoz od sjezdu na Prosek, dole u Molek čerstvě nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě Čech částečné přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28. Tolik zprávy.
0: Rychle, stručně, jasně, přehledně, takové bylo počasí Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V 7 hodin a 6 minut se podobně pokusíme mluvit taky spolu s Karlem Schambergerem o sportu. Hezké ráno.
1: A krásné ráno.
0: Budeme mluvit o tenisu, protože nás samozřejmě velmi zajímá jedno hlavní téma a tentokrát se tady netýká úplně českého zástupce. Každopádně Jannik Sinner končí na Roland Garros.
1: Neuvěřitelná senzace. Přemýšlím, jestli se vlastně může stát ještě nějaká větší v dalším průběhu French Open, protože to byl obrovský favorit po tom, co na turnaji nemohl ze zdravotních důvodů být Španěl Carlos Alcaraz, tak jednoznačně Ital Jannik Sinner patřil mezi ty největší favority. Včera ale už ve druhém kole prohrál s Argentincem Serundolem a po tom, co měl ten zápas výborně rozehraný, tak ho nakonec ztratil 2-3 na sety a v turnaji končí.
0: Sinner nepostoupil přes druhé kolo poprvé od roku 2023 a tehdy to byl shodou okolností a taky turnaj Rolanda Garrose, kde mu vlastně zatím chybí vítězství na Grand Slamu, jinak už je to dvojnásobný šampion Australian Open, má taky tituly z Wimbledonu a z US Open, takže tři roky v podstatě dominance spolu, jak zmiňuje s Carlosem Alcarazem, ale tentokrát to tedy nevíde, my budeme samozřejmě tohle téma taky rozebírat spolu s naším reportérem Davidem Prouzou, ale to až později, teď je 7 hodin a 7 minut, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
14: Radiožurnál Sport.
2: Adam Weidenthaler a Karel Schamberger.

0: Jestli vás už nebaví poslouchat o hokejové mistrovství světa, tak pro vás máme špatnou zprávu. Dnes ráno to musíme zmiňovat opravdu hodně často, protože česká reprezentace se do semifinále mistrovství světa nedostala.
1: S Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil na konečném pátém místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přineslo, a to účast 6 mladých hráčů.
2: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
3: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
4: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas, Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslib, Matyáš Milovský taky obrovský příslib, Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo, takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
3: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří se na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galvas, Chmelař, Smelovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
2: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře. Sbírá zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
5: Určitě je to motivace do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušů, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
3: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galvase čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.

0: Za dva týdny a jeden den, tedy v sobotu 13. června, odstartuje v Česku unikátní projekt Fanouškovský festival off-season, na kterém mimo jiné můžete narazit taky na pořady radiožurnálu Sport, konkrétně tedy na Desítku Pavla Horváta a taky nově Kilometry Jiřího Ješka.
1: Je vůbec možné, aby se fanoušci fotbalové Sparty, Slavie, Plzně, Baníku nebo hokejové Sparty, Pardubic, Třince potkali na pražském výstavišti a společně si užívali sport? I to je téma pro Zdeňka Novotného, jednoho ze zakladatelů festivalu Offseason, kterého zdravíme do Švýcarska, protože podle našich informací právě tam moderoval zápasy na mistrovství světa. Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno všem posluchačům a posluchačkám.
1: Dva týdny do akce. Jaký je zatím fanouškovský zájem o festival Offseason?
2: Ten fanouškovský zájem, nejen té obce fanoušků, ale i sportovců kolem, je krásný. Překvapuje nás to, my jsme moc rádi, že ten feedback, který dostáváme, je pozitivní, ale samozřejmě ten feedback, který my potřebujeme vědět, je primárně v tom zájmu, který se konvertuje do prodejů vstupenek, a tam jsme aktuálně na nějakém čísle 1910 majitelů a majitelek vstupenek pro tenhle ten první ročník festivalu Offseason. A co je ještě více pozitivnější, je, že teďka ty poslední dny fakt jako vidíme, že ten zájem je intenzivnější a intenzivnější, takže se moc těšíme.
0: Pojďme tady ten projekt trochu víc představit. O co se konkrétně jedná, koho návštěvníci uvidí?
2: Projekt Offseason je sportovní festival, respektive festival sportovních fanoušků, a kdybych to měl říct jako jednou větou, tak skutečně to má být ta oslava českého fanouškovství, protože s klukama, se kterýma to dáváme dohromady, tak my sami jsme fanoušci, my milujeme český sport a prostě víme, že český fanoušek si tohleto zaslouží, a častokrát si i říkáme, že Češi a Češky sami o sobě moc jako neví, za co se hrdě postavit, kdo jsme, že častokrát si říkáme spíš více věcí, kým bychom chtěli být nebo kým nejsme, ale já si myslím, že právě označení toho, že Češi a Češky jsou národem sportovních fanoušků, je právě ten hlavní důvod, který nás motivuje k tomu to udělat, abychom tady fakt oslavili českého fanouška. No a ta idea je jednoduchá, bez ohledu na to, komu fandíte, proč fandíte i v jaké míře intenzity fandíte, tak zkrátka přijďte na jedno místo a pojďme po, řekněme, konci těch nejvíce atraktivních sportů, jako je fotbal, hokej, basketbal, tak pojďme společně oslavit to, co máme všichni tak rádi. A to je sportovní fanouškovství, kdy já jsem přesvědčený, že každýho fanouška mnohem více věcí spojuje, než rozděluje, byť pochopitelně jsou tady nějaký tábory, které jsou spíše definovaný rivalitou než nějakým pojítkem, ale furt jsem přesvědčen o tom, že je tady mnohem víc atributů, které nás spojujou a těch důvodů, který prostě z nás dělají ty fanoušky.
1: Říká Zdeněk Novotný, jeden z autorů projektu fanouškovského festivalu Offseason. Na koho nebo tedy na co se můžou fanoušci těšit, pokud si najdou 13. června cestu na pražské výstaviště?
2: Na to nejlepší z českého sportu. Když se budeme bavit o těch hostech, tak už tady padlo jméno Antonín Panenka. Vlastně s Tondou Panenkou odstartujeme celý off-season v 10 hodin, Desítka Pavla Horváta a Tonda Panenka. Já se na to hrozně moc těším, protože letos to bude 50 let od toho zlatého legendárního úspěchu československého fotbalu. No a potom druhé jméno, které chci zmínit, je Martina Sáblíková, která v této letošní sezóně završila tu svoji vele úspěšnou kariéru a se kterou se budeme chtít my jako fanoušci rozloučit a říct jí jedno velké hlasité díky, Martino. No a kdybych měl pokračovat dál, tak určitě chci zmínit Jirku Procházku, který píše ohromný příběh, který možná je hlasitější a více vnímaný v zahraničí než u nás. A zkrátka to je prostě borec, kterýho chceme v té Praze vidět a kterýho chceme představit těm fanouškům a přiblížit to jeho story. Byť zkrátka doufali jsme, že tam třeba přijde i s nějakým tím velkým zlatým pásem, ale to je prostě sport, který píše tyhle ty silné příběhy. A další věc, Monopost Formule 1, Víťa Krejčí, exibice sportovců v rámci třeba padelového turnaje, kde máme potvrzeného Bořka Doškala, Teo Gebrselassieho. Je toho strašně moc a sám vlastně si říkám, na co bych se nejvíc těšil, ale kdybych chtěl říct ty top 3 momenty, tak říkám Antonín Panenka, Martina Sáblíková a Jirka Procházka.
1: Antonín Panenka v uvozovkách v dresu radiožurnálu Sport. Právě mezi živými podcasty budou i dva naše, Kilometry Jiřího Ješka s šestinásobným paralympijským vítězem Jiřím Ješkem a taky zmiňovaná Desítka Pavla Horváta, tradičně s pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem, vítězem Eura 76 Antonínem Panenkou, a k ním přijde jako host ještě držitel stříbra z Eura 96 Václav Němeček. Zejména ta Panenkova Panenka by se měla táhnout celým festivalem Offseason, tak to můžete víc přiblížit.
2: Jo, jo, to je taková naše hravá věc, kde se snažíme, aby tam člověk nepřišel jenom pro ten pasivní zážitek, aby to očekávání fanouška a faninky nebylo o tom, OK, přicházím, koupím si pivo, limonádu a budu poslouchat, jak někdo vypráví, jak někdo vzpomíná, tak to vůbec nechceme. My chceme, aby tam byl co nejvíc ten aktivní, živý prožitek. To znamená, máme tam jednak spoustu sportovišť s partnerskými organizacemi, kterým moc děkujeme, stejně tak moc děkujeme partnerům, včetně vás, velké díky. A ta jedna aktivita, na kterou se moc těším, je hrozně jednoduchá. Zkrátka bude tam jedna fotbalová brána, kde celý den chceme kopat penalty a la panenka a definovat tak nový rekord. On to nikdo předtím nedělal, takže ať to číslo bude jakékoliv, tak to bude rekord. Ale zkrátka chceme, aby tam fanoušci, faninky, vystupující, hosté celý den kopali penalty a la legendární kop Tondy Panenky, který zkrátka přepsal fotbalovou historii a možná to je vůbec nejslavnější kop v historii fotbalu.
0: Taková je pozvánka na fanouškovský festival Off-season, který jsme teď probrali s jedním ze zakladatelů této akce, Zdeňkem Novotným. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den všem posluchačům a posluchačkám.
0: Takový off-season máme na Radiožurnálu Sport v podstatě každý den, kdy se vám snažíme nabízet sportovní osobnosti. Jen dnes do 10. hodiny nabídneme ještě rozhovor s vodní slalomářkou Martinou Sadkovou, hokejovým olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou, pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem, ale také s dalším olympijským vítězem kajakářem Josefem Dostálem. To vše dnes ráno. Pokud ale chcete takové sportovce potkat naživo, tak právě festival off-season je ta správná volba a bude u toho i Radiožurnál Sport. Vstupenky nejen na živou desítku v Praze, ale také na kilometry Jiřího Ježka najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Dnes trochu chladnější ráno na můj vkus a je to možná i v porovnání s tím, jaká tropická vedra jsme zažili v posledních několika dnech. Každopádně beach volejbalistům Ondřeji Perušičovi s Jiřím Sedlákem ani to vedro včera nevadilo na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě, když porazili Brazilce Evandra s Arturem ve dvou setech. Další vítězství českých párů přidali Kateřina a Anna Pavelkovi, a to proti Švýcarkám Kernenové a Médrové. Jinak další české dvojice na úvod turnaje neuspěli.
1: No a pokud vás zajímá právě beach volejbal, anebo jste třeba z Ostravska, tak vás určitě bude zajímat naše soutěž radiožurnálu Sport. V 8 hodin a 50 minut budeme soutěžit o dvě vstupenky na víkendový program Ostrava Beach Pro.
2: Radiožurnály plus mé. Zprávy s Pavlem Prouzou. Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku, předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí. V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že požár je lokalizovaný. Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Podle starosty Tomáše Dubského z hnutí STAN evakuované lidi převezou do penzionu. Řidiči dnes mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun na 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Sport. Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Do semifinále prošla Kanada, která porazila Spojené státy 4-0, domácí Švýcarsko po výhře 3-1 nad Švédy a Norsko, které přehrálo Lotyše 2-0. A mezi nejlepší čtyři týmy turnaje se dostalo poprvé v historii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D4 u Řitky a nehoda na D1 u Popůvek. Na D4 s Příbrami na Prahou pozor u exitu 14 Řitka, na dálnici tam leží postrácené pytle. Na D1 z Prahy do Brna za exitem Čechtice na 67. kilometru stále zabraný stoupací pruh porouchaným kamionem. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy je první část kolony kamionů už za velkou bíteší kolem kilometru 165-166. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu od sjezdu 178 Ostrovačice, mají to asi na 20 minut za nájezd od Kývalky k nehodě na 183. v pravém pruhu. Na D5 před Prahou směrem z Plzně velmi hustý provoz od Rudné ze 4. kilometru, pomaleji jedou kamiony a pak hlavně na pražském okruhu před exitem 19 Ořech se popojíždí v kolonách od nájezdu z D5 i z druhé strany od Lochkovského tunelu, v obou případech asi čtvrt hodiny. V Praze na magistrále na příjezdu z D1 vzniká kolona z 0. kilometru. Před sjezdem na jižní spojku stojí v levém pruhu porouchané auto a fronta se vleče dál do sjezdu na spojku směr Smíchov. A kolona v Praze taky v Liberecké do centra od Porsche Prosek dolů k nehodě u Molu v levém pruhu, je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zatímco Javorník ráno naměřil přes 13 stupňů, na Šumavě se teploty stále drží kolem nuly. Nad Českem je teď jasno a i přes den zůstane slunečné počasí s teplotami do 26, v Čechách dokonce do 28 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18, ale třeba na Šumavě by mělo být až 21. Na večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Zítřek tak bude oblačný až zatažený. Čekejte přehánky, ojediněle taky bouřky. Nějak se ale neochladí, teploty zůstanou vysoké do 28 stupňů, jen na severovýchodě bude okolo 22. V neděli zaprší nebo i zabouří na většině území Čech, zatímco na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až večer a jenom ojediněle. I přesto naměříme až 28 stupňů. No a srážkově bohatší bude i příští týden. Nejméně deštivými dny budou pravděpodobně úterý a čtvrtek, zatímco v ostatní dny zaprší na většině našeho území. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Známe už všechny semifinalisty hokejového mistrovství světa. Kanada porazila Spojené státy 4-0, Švýcarsko přehrálo 3-1 Švédsko a Norsko vyřadilo po výhře 2-0 Lotyšsko.
1: Češi si o medaile nezahrají stejně jako loni. Výsledek duelu s Finskem připomene v úvodu sportovního přehledu Tadeáš Skalický. Přejdi dobré ráno.
2: Hezké ráno. Čeští hokejisté podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Finsku 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
3: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
2: V sobotním semifinále se Švýcarsko utká s Norskem a Kanada s Finskem.
1: Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux. Bývalému kanadskému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí přitom nesl pochodeň při tradičním rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále playoff NHL proti Caroline.
2: Zemřel taky hokejový mistr světa Milan Kužela. Slovenskému obránci bylo 80 let. O jeho úmrtí informoval web Slovenského hokejového svazu. Kužela získal s Československem zlatou medaili na domácím šampionátu v Praze v roce 1972.
0: Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila částečný návrat Bělorusů do mezinárodních soutěží. Dnes na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se například běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy pak můžou startovat ve čtvrté divizi světové

0: šampionátu.
1: Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
2: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Ládi Krejčího, protože to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi a když jsem dostal od ní zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro mě spíš těší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
1: Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Za 19-letého golmana zaplatila zhruba 120 milionů korun. Domčak v uplynulé sezóně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a ve 14 z nich nedostal gól. Je zároveň čtvrtou posilou mistrů šance ligy po Šturmovi, Kačorovi a Ayosim.
3: V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří na rekordní 6. šampionát. Na soupisce jihoamerické reprezentace je velká část mistrů světa z Kataru 2022.
4: Z tenisového Roland Garros vypadl ve druhém kole největší favorit mezi singlisty. První hráč světa, Ital Jannik Sinner, podlehl v pětisetové bitvě Argentinci Juanu Manuelu Serundolovi, přitom nad ním vedl 6-3, 6-2 a 5-1. Na pařížském Grand Slamu dohrál po podobném průběhu i Vít Kopřiva. V zápase s Martinem Landalusem sice vedl 2-0 na sety, ale Španěl nakonec dokázal otočit utkání a v rozhodující sadě vyhrál 6-0. Kopřiva hrál během 3 horkých dnů 2 pětisetové bitvy a mezi nimi nastoupil ještě do debla a v utkání se to projevilo.
5: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teďkom tady v posledních 3 dnech, takže si ho ubývalo bohužel, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitosti, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám. Stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v pátém setu skoro z mého pohledu nebyly.
4: S antukovým grandslamem se loučí i Kateřina Siňaková v singlu, která podlehla Kanaďancem Bokové 0-2 na sety.
1: Dnes zabojuje o postup do osmifinále Roland Garros Karolína Muchová, někdejší semifinalistka pařížského turnaje, se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou zájemnou bilanci 1-1 na zápasy. Poprvé s ní hrála ve finále turnaje v Praze před 7 lety.
6: Tím, že jsem prohrála, tak na to moc pěknou vzpomínku nemám. Ale hráli jsme spolu ještě jednou minimálně, už je to fakt dost dávno. Je to dobrá antukářka, levačka, bude to určitě těžký zápas. Vím, že teď měla nějakou pauzu od tenisu, ale já jsem ji tady neviděla hrát, takže se kouknu na ty zápasy a budu se připravovat na další boj.
1: Kromě Muchové dnes zabojují o postup do osmifinále taky Jakub Menšík a Marie Bousková.
3: Francouzský cyklista Manier vyhrál v hromadném sportu 18. etapu Gira d'Italia. Dál vede průběžné pořadí Dan Jonas Vingegaard. Nejlepší z Čechů Jan Hirt zůstává 16.
4: Plavec Miroslav Knedla na mítingu ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů. Znak časem 24,43 setiny sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samusenkem. Výborné časy předvedli na stejném mítingu na svých hlavních tratích i Jana Čujka a Barbora Sejmanová. Sejmanová byla díky tomu druhá na 200 metrů kraul, Čujka ovládl znakařskou dvoustovku.
1: Čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák na ostravském turnaji světové série vyhráli první zápas ve skupině. Brazilce Evandra s Arturem porazili ve dvou setech a vykročili za postupem do play-off, jak potvrzuje Ondřej Perušič.
7: Já myslím, že ta skupina bude ještě zamotaná, protože si nemyslím, že by se Evandr rozloučil s turnajem po 3 porážkách, ale určitě je to pro nás skvělý start a přesně důležitý krok směrem k postupu do play-off. Zároveň to pro nás znamená i nějakou mentální vzpruhu, protože jsme si opravdu ověřili, že když budeme hrát takhle, tak jsme schopni vyhrát i další zápasy v téhle skupině.
3: Zvítězili taky Kateřina a Anna Pavelkovi, které proti Švýcarkám Kernerové a Mederové odvrátili 4 matchboly a vyhráli 16-14 v rozhodujícím 3. setu. Tadeáš Trousil a David Schweiner vstoupil do elitního turnaje v Ostravě naopak porážkou. Americkému páru Parten Shaw podlehli 0-2 na sety.
1: Neuspěli ani Jakub Šépka s Matyášem Javoronokem. Druhou porážku si na ostravském turnaji připsali Valerie Dvorníková s Kateřinou Klejblovou, Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou a Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou.
4: Děkujeme za bohatý sportovní přehled Tadeáši Skalickému.
1: Krásné ráno.
4: Je 7 hodin 46 minut.

0: Hezký pátek 29. května přejeme z Radiožurnálu Sport. Svátek dnes slaví Maximiliánové nebo Maximiliánové, prostě různé varianty tohoto jména. Co se týče narozeninových oslavenců, tak zase tolik jich v té sportovní historii nenajdeme, byť určitě i vy sami máte nějakého svého oblíbence, který dnes slaví. Mimochodem je to třeba olympijský šampion ve střelbě z malorážky Jan Kůrka, který uspěl na hrách v Mexiku v roce 1967. Pozor na to, Jan Kůrka není příbuzný s Kateřinou Kůrkovou, tedy Kateřinou Emons, která má jako sportovní střelkyně taky kompletní sbírku olympijských medailí. Takže tahle dvě jména můžeme připomenout, byť oslavencem dnes skutečně jen Jan Kůrka.
1: Krásné kulatiny 60. slaví dnes Aztécký stadion, tedy fotbalový svatostánek v Mexiku, na kterém si mimo jiné zahrají i čeští fotbalisté na mistrovství světa právě v Mexiku, USA a Kanadě. Český národní tým tam čeká uzavření základní skupiny, a to proti domácímu Mexiku. Taková zajímavost, ten stadion leží ve výšce 2200 metrů nad mořem.
0: Boží ruka Diego Armando Maradony, na tu došlo v roce 1986. Ale my se v našem seriálu Radiožurnálu Sport vracíme ještě 10 let před to.
1: Den po dni až k evropskému zlatu, které získali fotbalisté Československa 20. června roku 1976. Bylo to tedy před 50 lety a tak tu máme také symbolicky seriál o 50 dílech. Další pokračování nás v kalendáři a rozhlasovém archivu vrací do 29. května roku 1976.
2: Po několikaleté přestávce zahájila dnes Československá plavba Labsko-Oderská pravidelnou lodní osobní přepravu z Ústí nad Labem přes Děčín do Hřenska. Jako první si parník přátelství, který zapůjčila našim lodníkům Německá demokratická republika, vyzkoušelo přes 250 ústeckých a děčínských pionýrů.
3: Zatímco z Ústí nad Labem do Hřenska je to i po Labi a lodí jen kousek, fotbalisté Československa měli čerstvou zkušenost se zemí, kde lidé často překonávají mnohem delší vzdálenosti.
4: Zdravstvujte, druzia!
3: Uchvátilo to také některé reportéry, kteří ještě několik dní po návratu z vydařené odvety čtvrtfinále mistrovství Evropy ze Sovětského svazu plnili stránky novin lidskými příběhy se silnými závěry. František Žemla nabízí jeden takový 29. května na čtvrté straně československého sportu. Má název Kyjevské procházky a má to být povídání trochu okopané, ale také o Dynamu Kyjev a hlavně o lidech v této krásné ukrajinské metropoli. V článku najdeme výrazný motiv druhé světové války, však také starší muž, technik, který na místě pomáhá reportérům Československého rozhlasu, přijel do Prahy v 45. roce v tanku a zůstal tam ještě půl roku, než se mohl vrátit. A redaktoru Žemlovi také popsal, jak to v jedné z tehdejších svazových zemí v Ukrajině chodí.
5: Žírná ukrajinská černozem je obilnicí SSSR. Lidé to překonávají obrovské vzdálenosti a ani jim to nepřijde. Snad proto je tu doprava skoro zadarmo. Taxíky v Kyjevě za pakatel, trolejbusy za 4 kopějky. Náš přítel také vyprávěl. Nedávno jsem byl daleko od Kyjeva, skoro 2000 kilometrů. Vraceli jsme se 2 Kyjevčany. Když jsme byli kdesi u Charkova, najednou jeden z nich prohodil. Tak už to máme jen kousek a jsme zase doma. Šofér v tu chvíli nevěděl, má-li se smát či hubovat. Do Kyjeva bylo ještě přes 500 kilometrů. A ukrajinská pole? Zastavili jsme se jednou u takového delšího. Okopávali na něm starší ženy řepu. Paninko, jak dlouho vám trvá, než okopete jeden řádek? Narovnala se, pousmála a rozvážně povídala. Asi tak 8 až 10 dnů podle počasí. Vrátili jsme se z Kyjeva rozradostnění fotbalovým úspěchem a pochopili jsme tu sílu, která žene sovětské lidi kupředu za pokrokem a stále lepším zítřkem.
3: I zítřky československých fotbalistů ale budou stát za to, i když teď ještě žijí všedními ligovými starostmi a řada reprezentantů i bojem o mistrovský titul. Noviny jsou každý den plné nejrůznějších analýz a stejné je to také 29. května roku 1976. Vedoucí Slávia má 2 kola před koncem 630 bodů, druhý Slovan a třetí Baník Ostrava schodně 35. A tak se rozebírá, kdo kde ještě může ztratit. Nebo třeba to, jestli by neměl utkání Slovan Slávia v závěrečném ligovém kole řídit zahraniční sudí, s čímž tedy zásadně nesouhlasí komise rozhodčích. Reportér československého sportu František Černoch, který také často píše o národním týmu, zvedá i stále aktuálnější téma videa ve fotbale.
6: Bolest týdnů, videorekordér.
4: Techniku především. Ano, ale nevytrácí se nám člověk. Řeč jde o videorekordéru, největším pomocníku posledních týdnů. Mužstva si filmují své příští soupeře, jenže právě ve čtvrtek nedovolili na VSS točit pozorovatelům Dukly příštího soupeře, tedy právě VSS, protože točí i Slovan a zneužívá filmy proti protivníkům a rozhodčím. VSS měli pravdu, ovšem není to trochu přehnané? Pomocí videorekordéru jsme žádného sudího ještě nevyloučili, zápas neanulovali. Za vším vidíme zatím člověka. Videorekordér by však měl sloužit jako technická pomůcka k prospěchu fotbalu jako takového. To především.
3: Mohli jsme se dočíst 29. května roku 1976. Mimochodem, video bylo stále důležitější pomůckou reprezentace. Ta měla v realizačním týmu i techniky, kteří připravovali sestřihy pro taktické porady před zápasy. A všem těmto moderním metodám byli hodně nakloněni i trenéři Václav Ježek a hlavně jeho asistent Josef Vengloš, který zároveň vedl bratislavský Slovan.
6: Dokonce já jsem s ním hrával ještě fotbal a potom byl trenérem Slovana.
3: Vypráví dlouholetý golman Slovan a národního týmu Alexandr Vencel.
6: A už v těch dobách on byl velmi vzdělaný člověk, sbíral všechny možné články, časopisy, knihy z vyspělých krajín, on má výhodu, že má jazykovo byl nadaný, takže ozaj se snažil trénovat vždy takými modernými způsoby.
3: I díky tomu mohli fotbalisté Československa konkurovat i těm nejlepším celkům té doby. Zlaté medaile z mistrovství Evropy budou mít na krku za 22 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června

0: Radiožurnál je 8 hodin. A s aktuálními zprávami je tu Pavel Prouza.
1: Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou v Možděnicích na Chrudimsku. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Kvůli požáru je zastavený provoz na dálnici D1 v Brně směr Praha. Bude jasno nebo skoro jasno, večere na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
3: V Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
1: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. V Možděnicích na Chrudimsku hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu, technika ještě musí rozebrat část střechy. Žádní zranění na místě nejsou, poškozenou budovu ale muselo opustit 17 lidí. Byty tam využívají jak seniori, tak mladé rodiny. Obec teď zajišťuje náhradní ubytování, popsal situaci starosta Vysočiny, pod kterou Možděnice spadají, Tomáš Dubský z Hnutí STAN.
4: Nedošlo naštěstí ke zranění žádnému, ale momentálně to je částečně neobyvatelný, takže teď řešíme, kam vlastně umístíme ty lidi, ty se jim zřídili dočasně na obecním úřadě a hasičský zbrojnici, takový krizový stanoviště a ve spolupráci momentálně hodně s Linskem, tak řešíme, kam lidi vlastně podle jejich potřeb umístíme.
1: Farmáři nebudou mít podle zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že ani není možné sklízet.
5: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
6: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
5: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
7: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
5: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
1: Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti, vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem, při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Víc informací po půl deváté v ranním Radiožurnálu.
8: Sport. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále v Curychu, prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
9: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
8: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem. Tenista Vít Kopřiva prohrál duel třetího kola Roland Garros a na Antukovém Grand Slamu končí. Španělu Landaluseovi podlehl 2-3 na sety. Do osmifinále neprošla mezi ženami Kateřina Siňaková, která prohrála utkání s Mbokovou z Kanady 1-2. Dnes bude bojovat o postup trojce Čechů Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 požár v Brně, kolona u Bíteše a překážka na pražském okruhu v Cholupickém tunelu. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu je zastavený provoz za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 u Molů vzplál kamion. Nad Brnem byl vidět oblak kouře. Hasiči už mají plameny pod kontrolou, ale ještě se nedá projet. Kolona začíná za nájezdem z D2 a stojí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Tasovem vzniká kolona kamionů už ze 160. kilometru v pravém pruhu. Osobní auta v levém brzdí za Ostrovačicemi kolem 180. a pomalu se jede až do Brna. Kolona hlavně pak od sjezdu k výstavišti na úroveň zmíněného požáru na 192. v opačném směru. Na pražském okruhu před Ořechem čekejte kolony na zhruba 20 minut obou směrně od exitu 15 Lochkov a taky od nájezdu z D5, respektive už na D5 je před okruhem fronta od exitu 5 Rudná. A potom na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 hlavně pozor, v druhém Cholupickém tunelu na 8. kilometru v pravém pruhu stojí porouchaný kamion. Teď před něj dorazila světelná šipka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě Čech částečné přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28. Tolik zprávy.
11: Hezké ráno s Radiožurnálem Sport, je 8 hodin a 6 minut, zprávy skončily, tak pojďme znovu na sport s Karlem Schambergrem. Dobrý den.
12: Krásné ráno.
11: Pojďme se věnovat fotbalu, protože zatímco něco pro českou hokejovou reprezentaci končí, tak něco pro fotbalovou reprezentaci začíná, nebo začalo včera.
12: Mluvíme o mistrovství světa, fotbalový národní tým se poprvé sešel právě v té širší nominaci, která čítá 29 fotbalistů. V neděli čeká český tým poprvé zápas právě v tomto složení, a to proti Kosovu, a následně trenér Miroslav Koubek oznámí, která tady jména se na mundial do Severní Ameriky podívají a kdo naopak bude mezi těmi třemi smutnými fotbalisty, kteří zůstanou právě v Česku.
11: Duch Jana Pěrušky ve vysílání Radiožurnálu Sport zůstává díky slovíčku mundial, tak díky, Karle, za to. Jenom připomenu, že Spojené státy, Mexiko a Kanada včera oznámili, že zavádějí jednotná opatření v oblasti veřejného zdraví pro cestující z afrických regionů, a to kvůli nákaze ebolou. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které severoamerické země hostí letos, tedy v červnu a červenci. Jak píše agentura Reuters, tak věřme tomu, že se to tentokrát obejde bez nějakých zdravotních patálí.
12: Doufejme.
2: Radiožurnál Sport.
13: Adam Weidenthaler a Karel Schamberger.

0: Čeští hokejisté končí na mistrovství světa. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku a to je téma, které teď rozebereme taky s jedním z našich reportérů, Františkem Kunou, který byl přímo u toho ve švýcarském Curychu. Františku, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme na to čtvrtfinále s Finy nejdřív, až potom zhodnotíme celý turnaj jako takový. Prohra tedy 1-4, tak kde byly její příčiny a rozhodlo se třeba podle tebe už v té první třetině, kde Češi prohráli 0-2?
1: Asi nejen podle mě, shodli se na tom ti hokejisté, se kterými jsme měli možnost mluvit, ať už Lukáš Sedlák, Jaroslav Chmelař nebo i trenér Radim Rulík, který vlastně se tím vrátil ještě k tomu poslednímu zápasu ve skupině proti Kanadě, který sice Češi prohráli, ale jak říkal Rulík, výkonem chtěli odčinit porážku od Norska, což se sice nepovedlo výsledkem, ale výkonem řekněme ano, ale to stálo mnoho sil. I proto nechali trenéři volný den mezi základní skupinou a čtvrtfinálovým utkáním. Ani před zápasem nebylo povinné rozbruslení a tak to nevyužila ani polovina hráčů. A že to prý trvalo 20 minut, než Češi rozjezdili nohy, no, ale v tu chvíli už prohrávali 0-2, vlastně po gólech, které nutně nepramenily z toho, že by Finové český tým nějak přehráli, ale byly to, řekněme, chyby individuální a shoda několika faktorů, ale Finové prostě, trochu se říct, i zaslouženě vedli 2-0 po první třetině, průběžně se dostávali do hry a byli lepší, to ano, a pak už bylo velice těžké, někdy hokejisté říkají, že to tlačí do kopce takzvaně, takže tenhle příměr se hodí, protože opravdu bylo pro Čechy velmi těžké se do zápasu zpátky dostat a když proti Finům nevedete, tak už je to pak velmi těžké. To jsou třeba zase slova ještě před zápasem útočníka Davida Tomáška, která se potvrdila.
2: Říká živě z Curychu náš hokejový kolega František Kuna. Jaké bylo hodnocení českých hokejistů a třeba i trenerského štábu? Měl podle tvého názoru i třeba tento tým na něco navíc než jen na čtvrtfinále?
1: No, to je těžké takhle říct, jestli tým měl navíc, jsou týmy, které mají navíc a skončí velmi brzy a jsou týmy, které původně asi úplně nevypadají a pak hrají třeba semifinále, jako je to v případu hokejistů Norska, ale přišlo mi, že třeba Roman Červenka a Radim Rulík byli takový, nechci říct smíření, ale že tak nějak chápali, proč to tak dopadlo, no? Že tým nenašel jakýsi smysl toho, jak hrát pospolu, že ten hokej byl pro ten tým takhle složený, velmi fyzicky náročný, že si nedokázali moc pomoct, že to prostě hokejově nelepilo, že to prostě nešlo, takže je to asi možná to, k čemu český národní tým tak nějak v průběhu už i té základní skupiny, nechci říct, směřoval, to nikdo směřovat takhle nechce, ale jako minimálně potom, jak dopadla ta základní skupina a jaké výkony český tým překvapil a když potom narazí na Finsko z 13 hráči z NHL, tak to bylo trochu očekávatelné, to zase asi ano.
0: Končí tímhle turnajem tedy éra Radima Rulíka, která má svůj nejvýraznější bod na mistrovství světa v roce 2024 tady v Praze. Jak se podle tebe bude vzpomínat právě na ty tři trenérské roky Radima Rulíka u áčkové reprezentace?
1: No teď samozřejmě převažuje to aktuální, takže nepovedené mistrovství světa, ve kterém, a je jedno, jaký je to turnaj, když nepřejdete přes čtvrtfinále, vždycky se to tak bude hodnotit a velmi zajímavě o tom Radim Rulík mluvil, když dostal otázku, co by poradil svým nástupcům, tak říkal, no já jsem hrál 4 turnaje, připomínám 3x mistrovství světa a 1 olympijské hry a z toho ze 4 případů jsem 3x neprošel přes čtvrtfinále, tak co bych komu radil. Takže tohle bylo takové, řekněme, uvědomělé od Radima Rulíka a já si myslím, že až se budeme bavit za třeba 8 let, tak asi nebudeme se patlat v tom, že Češi aktuálně na tomhle šampionátu ztratili se Slovinskem, trápili se s Italy a podlehli Norsku, ale vzpomínat se bude na zlaté mistrovství světa v Praze, o tom jsem přesvědčen.
2: Říká František Kuna, náš hokejový reportér, který strávil v podstatě s Radimem Rulíkem celé to jeho hokejové angažmá u národního týmu, tak kdybys měl ty osobně vlastně popsat Radima Rulíka, jak vystupoval na třeba tiskových konferencích konferencích, v rozhovorech, ať už před zápasy nebo po zápasech. On měl takový svůj signifikantní styl vystupování. Jak to působilo na tebe?
1: No, na mě působí tak jako tiše. Vždycky si velmi dlouho rozmýšlí, co řekne. Velmi pozorně poslouchá, co říkají ti, co se ho ptají, a nechce jako za každou cenu, mi přijde, i být emotivní, což také jako samozřejmě umí, a někdy umí být trochu jako jízlivý a pichlavý, ale myslím, že minimálně z toho, jak včera přišel po zápase, tak nechci říct, že z něj byla cítit úleva, že to celé končí, to rozhodně ne, ale přišel mi takový trochu uvolněný, než že by byl nějakým způsobem úplně jako zásadně smutný, že by přišla hromádka neštěstí, toho rozhodně ne, tak něco už má za sebou, titul s Litvínovem, titul na světovém šampionátu a tak dále a tak dále.
0: Radim Rulík tedy končí, spolu s ním i jeho trenérský štáb, nahradí je Zdeněk Moták a k ruce bude mít taky Pavla Grosse. Tolik ale česká reprezentace pro ty budoucí, věřme tomu, že i roky. Po utkání Česko-Finsko se včera večer hrálo ale další čtvrtfinále mistrovství světa, tak se pojďme ještě u tohoto tématu zastavit. Švýcaři vyhráli 3-1 nad Švédskem a naši reportéři byli poprvé na turnaji na zápase domácího týmu, tak jaké to, Františku, bylo?
1: Bylo to fantastické. Ono už odpoledne, když se začala plnit hala, kterou částečně naplnili čeští fanoušci, samozřejmě ne v takové míře jako v základní skupině, kde je ten program jasně daný a až na čtvrtfinále musí fanoušek reagovat, a vlastně mezi úterním večerem a průběhem středy tak nějak logisticky vymyslet, jak se sem dopravit, což shodou okolností při cestě do haly potvrdil jeden muž, který je velmi známý, není to Fantomas, ale je to plzeňský Indián, ten muž s bubnem, který je vydvídat na šampionátech v minulých letech, ale při cestě do haly, a já jsem tam dorazil zhruba 2 hodiny předem, se začalo nějakým způsobem prostě plnit a Švýcaři přicházeli a skoupili lístky i na ten odpolední zápas, kde bylo plno, vyprodáno, a večer to bylo prostě jako červené peklo v dobrém myšleno. A tady turnaj má jednu takovou milou tradici a já schválně neprozradím to jméno, jestli to v tom hluku bude slyšet, protože vždycky před zápasem se objeví na stadionu nějaká významná švýcarská osobnost, která má to privilegium, že rozezvoní a rozhýbe obří kravský zvon, který odstartuje zápas. Tak schválně, jestli v té vřavě fanoušků poznáte, koho moderátor představil.

0: Tak cinkání jste rozuměli a asi jste možná poznali Roger Federer, švýcarská tenisová ikona, sklidil velké ovace, tak nevím, koho chystají Švýcaři, když tohle jméno si v úvozovkách vyplácli na čtvrtfinále. Ale když byla řeč o tom, jak to znělo ještě dál, tak Švýcaři, není to úplně jako Češi a ještě jeden a vysoký jalovec, to známe z Česka. Trochu jinak samozřejmě fandí, lomeno nefandí Severani, což bylo vidět loni ve Švédsku, dvakrát ve Finsku, to prostě není ono. Ale v Curychu to je hala, která má kapacitu 10 000 fanoušků. Bylo tam jako absolutní minimum Švédů a domácí je přeskandovali a vlastně přespívali. Švýcaři zpívají a tak nějak bručí a my si to můžeme poslechnout.
1: Fotbal na radio. Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Tak si to nemůžeme, Františku, poslechnout, protože nás zradila trošku technika, tak se tím moc omlouvám. Každopádně teď ten zvuk tady úplně nemáme. Povídej, ale...
0: No tak já to zpívat nebudu, protože to bych se styděl.
3: Dobře, tak v tom případě to
0: když
3: musíme...
0: Když si vybavíte melodii, kde se objevuje slovo tornéro, tak tam tenhle tam melodie prostě zní švýcarskou halou a je to jako naprosto famózní.
3: Tak je to tohle. Takže takhle se tam fandilo v podstatě celý den.
0: Až ke konci zápasu, přes v průběhu jeho také, ale třeba poslední 3 minuty, kdy Švýcaři vedli 3-1, Švédové pak odvolali golmana, tak vlastně, ať byla situace jakákoliv, ať Švédové hráli bez golmana, byli v útočném pásmu v obraném, tak prostě jelo tohle. Akorát ve chvíli, kdy třeba Švýcaři vyhazovali puk za švédskou obranu a ten puk letěl k prázdné brance už, tak samozřejmě ten stadion jako zakřičel, šel do nějakých emocí, ale pod tím stále jelo tohle, jako kdybyste řekli lidem, zpívejte tohle bez ohledu na to, co se děje. A bylo to tedy jako úplně jako famózní. Jako měl jsem husí kůži a hokejisté prý taky, zkoušel jsem se ptát Švýcarů a říkali, že jo, že prostě když se tohle zpívá, tak i hokejisté, když jsou na střídačce a mají chvilku čas, tak to s nimi taky jako nejsou vůči tomu imunní a nejde to a jde to velmi těžce, protože to se vám jako zareje pod kůži. Já jsem s tou melodií v podstatě jako usínal ještě, když jsem šel spát.
4: Říká František Kuna, tentokrát živě už z Curychu, kde čeští hokejisté vypadli ve čtvrtfinále mistrovství světa po prohře s Finskem. Františku, děkuji ti, dobré ráno.
0: Díky, dobré ráno.
1: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
5: Baník Ostrava míří po zpackané sezóně bezpečně za záchranou v nejvyšší fotbalové soutěži. Do Tábora pojede v sobotu s náskokem 3-0 z domácího zápasu a se silnou fanouškovskou podporou v zádech. Silno Táborsko na stadionu v Kvapilově ulici doufá v zázrak. Radiožurnál Sport nabídne sutkání zpravodajské vstupy. V internetovém prostředí si můžete naladit přímý přenos. Odveta baráže o první fotbalovou ligu Silno Táborsko Baník Ostrava začne v sobotu ve 13 hodin.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: 8 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport a vodním slalomářům dnes začíná světový pohár, a to konkrétně kousek od Lublaně ve slovinském Takenu. Někteří čeští reprezentanti jako Jiří Prskavec nebo Vít Přintiš dávají přednost přípravě na blížící se závody v Pražské Troji a mistrovství světa. I tak je ale reprezentační sestava silná a nechybí v ní ani zkušená kanoistka Martina Sadková, které přejeme dobré ráno.
6: Dobré ráno a zdravím všechny posluchače.
4: Tak zmínili jsme, že třeba Jiří Prskavec nebo Vít Přintiš dávají tentokrát přednost odpočinku a přípravě. Vy jste neuvažovala, že první závod světového poháru vynecháte?
6: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu. A ty tréninky jsme tady měli, mě sedí i změnit charakter vody, takže já osobně preferuju těch závodů odjezdit co nejvíc.
3: Takže to má, řekněme, spíš benefity závodit takhle z kraje sezóny. Jít do toho.
6: Pro mě to má benefity, protože vlastně ta nominace je hodně těžká část sezóny, co jsme už měli minulý týden, a ty závody je zase naskočení do té mezinárodní sezóny a mistrovství světa máme už za relativně krátkou dobu, takže těch závodů už nezbývá moc a přijde mi to jako dobrý starter.
4: Ve Slovensku jsou i kajakáři Bára Galušková s Michalem Kopečkem, kterým ještě není ani 20 let. Vy naopak vedle Lukáše Rohana nebo Václava Chaloupky patříte mezi ty zkušenější nebo nejzkušenější. Tak jak se v téhle roli vlastně cítíte?
6: Já se cítím dobře, jako já se na to zvykám, že v mém věku, když je mi 27 let, jsem pomalu jedna z nejstarších členek týmu, ale myslím si, že to máme nastavené dobře a vlastně já jsem poprvé v reprezentaci byla v 16 letech, teď tady máme 20-letý, což už jsou v podstatě taky zkušený, ale mám pocit, že dohromady nám to všem sedí a nemám pocit, že by mezi náma byl nějaký rozdíl, takže já jsem ráda, když můžu někdy nějakou zkušenost předat, ale osobně se ani necítím, že bych měla být zkušenější.
4: Říká Martina Sadková, kdo v týmu chybí, tak to je vlastně vaše mladší sestra Gabriela, medailistka z mistrovství světa i Evropy, která ale po minulé sezóně ukončila kariéru. Vy jste se hodně podporovali, když se jedné něco povedlo, tak byla ta druhá na břehu a někdy dokonce i ve vodě, jakožto první gratulantka, tak jaké to teď pro vás bez ní je a taková podotázka, vypraví se třeba Gabriela na některé závody alespoň jako faninka?
6: Tak je to pro mě furt nezvyk, že tady chybí. Na druhou stranu už jsme absolvovali několik akcí, kde nebyla, takže já už se na to trošku zvykám. Jsem s ní v kontaktu, ona ty závody sleduje. Na druhou stranu mám v týmu svoji nejlepší kamarádku Amálku Hilgertovou, takže tu oporu tady mám zase z té druhé strany, ale Gabča byla na všech nominačních závodech se koukat, určitě přijde na Svěťák v Troji, takže ona je s tím sportem v kontaktu. Mě to samozřejmě mrzí, mrzí to i hodně mezinárodních závodníků, ale je to život, prostě tak to je a já tím, že jsem s ní v kontaktu, tak to zatím nepociťuju nějak silně.
4: Dneska se ve Slovensku začíná závodit na kajacích, vy kanoisti přijdete na řadu zítra, tak co vás dnes čeká?
6: My dneska jdeme fandit kajakářským kategoriím, nakoukat tráť, rozjezdit se před závodem, rozcvičit a spíš si zase ujasnit, jak to zítra pojedeme. Já osobně jsem ráda, že startují před námi, protože na českých závodech to nemáme, takže já se na to těším, protože když člověk vidí, jak už to někdo jel před vámi, tak už si z toho můžete vzít strašně moc ponaučení, takže já se na to těším a jsem ráda, že tu atmosféru zažiju už dneska a zítra do toho vstoupím já.
4: A ambice a přání pro tuhle, řekněme, celkovou sezónu?
6: Moje ambice, tady ta voda je docela náročná, bych řekla, takže já tady stále bojuju s postupem do finále, takže to je moje ambice tady a pro tu celou sezonu. Já chci jezdit konzistentní výsledky, tak jak jsem to jezdila předchozí sezóny. A jako přeju si to nejlepší, ale jsem v tom velice pokorná, takže doufám, že se mi bude dařit a zůstanu hlavně zdravá.
4: My budeme také doufat a věřit, to říkala vodní slalomářka Martina Sadková, se kterou jsme byli ve spojení na Radiožurnálu Sport i kvůli tomu, že teď o víkendu začíná světový pohár právě vodních slalomářů. Moc díky za váš čas a ať se daří.
6: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál Půl deváté. Pavel Prouza a zprávy.
1: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Terezín dnes představí komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generál oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. Houslista a dirigent André Rieu dnes a zítra vystoupí v téměř vyprodané O2 aréně. Jedním z vrcholů večera má být i píseň Voilà, kterou v roce 2023 pod jeho vedením proslavila zpěvačka Emma Kok. Rieu, který v Praze vystupuje opakovaně, proslul tím, že klasickou hudbu přiblížil masovému publiku. Jeho koncerty připomínají spíš velkou show než tradiční klasickou hudbu. Sport. Čeští hokejisté dohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. Finsku podlehl výběr končícího trenéra Radima Rulíka 1-4. Do semifinále šampionátu poprvé v historii postoupili Norové, kteří porazili Lotyšsko 2-0. Kanada pak přehrála Spojené státy 4-0 a Švýcarsko-Švédsko 3-1. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se ve čtvrtek sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři v neděli ještě o 3 jména zúží hned po přípravném zápase s Kosovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně, taky na D5 před Prahou. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu čekejte kolonu za Slatinou skoro od OMV Utuřan ze 198. Je to za nájezd z Vídeňské k OMV na 192. Tam se po požáru kamionu projíždí jenom jedním pruhem, zdržení až půl hodiny. Kolony na D1 vznikají před Brnem i směrem z Prahy. Kamiony v pravém pruhu se řadí poprvé ku Zatasovém kolem 159. kilometru. Kolona v levém pruhu většinu času začíná za exitem 182 Popůvky a sunou se osobní auta kolem 40 minut, jednak na 192., kde se přihlíží u shořelého kamionu v protisměru a pak dál do omezení u D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně počítejte s kolonou u exitu 5 Rudná, brzdí se v obou pruzích, osobní se za čtvrtým trochu rozjedou, kamiony se sunou dál k okruhu. Přímo na pražském okruhu je pak kolona směrem na D1 od D5 k Ořechu, jenom na okruhu je to na 20 minut a následně dál na D1 v Chlupickém tunelu je kvůli porouchanému kamionu uzavřený pravý pruh. A ještě okruh opačně z D1 na letiště, nejdřív kolona na čtvrt hodiny od Lochkovského tunelu k Ořechu a pak se popouští ještě asi 20 minut od sjezdu do Evropské do ucpaného sjezdu na letiště, tam je omezení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešní den bude slunečný a nadprůměrně teplý. Čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Český ráj už teď hlásí 16 stupňů, naopak v Jizerkách jsou zatím 4 stupně Celsia. Během dne se oteplí na 21 až 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Pokud se dnes vydáte na hory, i tam bude asi 18 stupňů, na Šumavě dokonce 21. Zítra sice teploty neklesnou, ale připravte se na oblačné až zatažené počasí. Zpočátku se v severní polovině území během dne od severozápadu místy i jinde vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Během nedělního dne zaprší nebo zabouří na většině území Čech, zatímco na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až večer a jenom ojediněle. I v pondělí by pak mělo být zataženo s deštěm, místy s bouřkami a teplotami do 22 stupňů. To byly zprávy.
5: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.

0: Je 8 hodin 38 minut, krásný den s Radiožurnálem Sport. Krásný den to bude možná i pro některé české tenisty, ne však pro Itala Jannika Sinnera, který se včera postaral o největší překvapení, možná nejen Roland Garros, ale celé tenisové sezóny. Jestli to tomu tak skutečně je, odpoví náš reportér přímo z Paříže, přímo z French Open, David Prouza. Davide, hezké ráno.
1: Dobré ráno, stručně a jednoduše, rozhodně je to největší překvapení turnaje a já bych se opravdu, Adame, nebál říct jedno z největších překvapení sezóny, protože, a nebyl jsem sám, kdo to říkal před začátkem Roland Garros, že Jannik Sinner je absolutním favoritem. A nakonec to neplatí, Sinner končí ve druhém kole. Je úplně jedno, že měl křeče, že vedl 6-3, 6-2, 5-1, nakonec zkrátka jeho tělo trochu vypovědělo službu a Sinner tedy zatím ve své kariéře si tu trofej z Roland Garros nebude moc pohýčkat, protože minimálně v tomhle roce zkrátka na ní nedosáhne.
2: Kdo je podle tebe tedy teď největším favoritem na vítězství na French Open?
1: Výborná otázka, na kterou se hrozně těžko odpovídá, protože těch jmen najednou je tu docela dost a třeba se dočkáme úplně nového šampiona grandslamového, protože přiznejme si, Alcaraz nehraje, řada těch, co vyhrávali grandslamy, už vůbec nehraje tenis, takže jeden tam zbývá, jmenuje se Djokovic, útočí na 25. titul a myslím si, že od včerejška se začal ještě i více a extrémně připravovat na každý zápas, který ho teď v Paříži bude čekat. Dnes se utká s Brazilcem Fonsekou, další zátěžová zkouška. Pokud to zvládne, tenhle souboj s výrazně mladším soupeřem, zase ty jeho akcie trochu stoupnou. Djokovic možná nemá takové sezóny, jako mýval před pár lety, ale na Grand Slamech je vždycky silný, konec konců Sinnera porazil v Austrálii v semifinále. Takže pro mě Novak Djokovic určitě zůstává, nebo spíše se zvětšuje ta jeho pozice favorita a trochu jsem to naznačoval už včera. Alexander Zverev je asi pro mě v tuhle chvíli nejsilnějším adeptem na to uspět na Grand Slamu. Zatím na turnaji Velké čtyřky ten titul nezískal, teď má vlastně opravdu optimální pozici a bude to pro něj krásná zkouška toho, jak je opravdu psychicky silný. Občas se trochu mluví o tom, že není, že je trochu labilní, tak teď tedy se to ukáže opravdu černé na bílém, protože Alexander Zverev to má umetené minimálně do finále, ale prostě nechme se překvapit, jsem sám hrozně zvědavý, ten turnaj začal být výrazně víc zajímavý po tom, co odpadl Jannik Sinner.
0: Tolik tedy favorité na celkové prvenství v mužské dvouhře. Mezi ně určitě nepatřil ani na začátku turnaje Vít Kopřiva, který nakonec končí ve druhém kole. Na lopatě měl sice Španěla Landaluseho, ale nakonec prohrál 2-3 na sety. Kanár v pátém setu to všechno dokončil. Jaké třeba byly reakce Víta Kopřivy? Zlobil se hodně na sebe, že tohle utkání nedotáhl do úspěšného konce?
1: Přišlo mi, že to vlastně nakonec docela přijal.

0: Ale samozřejmě byl zklamaný, byl extrémně vidět, že je smutný. Jemu to trvalo, než se dostal na tuhle úroveň, mu je 28 let, než začal hrát na Grand Slamech vůbec hlavní kola. On se musel často plácat v kvalifikacích. Nemluví o tom, že hrál třeba taky kvalifikace na menší turnaje ještě před pár sezónami. Teď je jakoby tady, je přítomen, může hrát o třetí kolo. Očividně tu kvalitu na to má, ale tentokrát to včera nevyšlo. Bylo to smutné sledovat, protože vedl 2-0 na sety, opravdu to vypadalo velmi dobře, ale Španěl se zlepšil, Kopřiva se už tolik nezlepšil a spíš naopak začal doplácat na to, že nepřichází ty body zdarma, jako přicházely v prvních dvou setech. Škoda, poučení, jede se dál, Vít Kopřiva rozhodně neodehrál špatný turnaj.
1: Končí na French Open, alespoň tedy v singlu, také Kateřina Siniaková, která prohrála 1-2 na sety s Kanaďankou Bokovou, tak i tento zápas vyzněl lépe právě pro soupeřku české tenistky.
0: Asi nakonec ano. Je potřeba říct, že Kateřina Siniaková se prezentovala výborně, byť třeba není schopná zase tak často podržet servis v singlu, tak proti Bokové nasazené devítce se jí to v určitých pasážích zápasu dařilo, i proto vyhrála set 7-5, pak se docela dlouho tahala i o ten druhý, ale celkově, a ona to pak i říkala celkem uvolněně, a vlastně byla i docela veselá, že prostě ty rány, které Boková dává třeba z druhého podání, ona nedá ani z prvního, a že prostě na to třeba někde fyzicky úplně nemá na tuhle hru. Takže že dělala, co mohla, a nakonec to zkrátka nevyšlo. Já si myslím, docela dobrý přístup. Siniaková se naladila dvěma singly na debla a bude se snažit o to, aby zase po pár letech třeba tady v Paříži zvedla nad hlavu tu deblovou trofej. Tam rozhodně favoritkou bude.
2: Ve dvouhře dnes očekáváme tři české výkony. Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. Karel Schamberger, ten se chce zastavit u toho mužského jména.
1: Přesně tak. Jakub Menčík měl velké zdravotní problémy, hlavně po konci a po postupu právě do třetího kola, kdy postoupil, tak můžeš to přiblížit více, v jakém podle tebe bude stavu Jakub Menčík?
0: Já začnu od tiskové konference po zápase, na kterou Menšík přišel a působil vlastně docela dobře zdravotně. Samozřejmě byl unavený, ale kdo by nebyl po téměř 5 hodinách na kurtu ve 33 stupních. Nicméně on se po zápase skácel na zem, nemohl se zvednout, vlastně trochu potřeboval i asistenci, odešel nakonec po svých z toho kurtu, to je potřeba zmínit, ale prostě dostal se do situace, kdy vlastně mu tělo odmítalo jakékoliv tekutiny přijmout a v tu chvíli hrál víceméně bez vody a logicky ty křeče, které měl na konci utkání, se museli dostavit. Takže pokud tenhle stav nepřijde znovu, tak si myslím, že Jakub Menšík bude připravený. Bohužel pro něj jeho soupeř je podle mě ten nejhorší možný v tuhle chvíli, protože Alex de Minaur je prostě frajer, který kazit nebude, který je schopný hrát dlouhé výměny, udržovat balon ve hře, nevyniká žádným krásným stylem tenisu, ale velmi efektivním a samozřejmě počká na tu chybu Jakuba Menšíka. Menšík bude muset být agresivní. Jestli to bude vycházet, tak samozřejmě v momentě, kdy ten kurt bude rychlý, balony budou létat, tak Menšík může vystřílet de Minaura, ale bude to mít zatraceně těžké a upřímně favoritem podle mě v tomhle utkání není. Ale o to třeba bez menšího tlaku do něj může vstoupit.
2: A české ženy mají cestu umetenou, jak připomeňme, že třeba Marie Bousková ta včera musela hrát taky debla a možná potom taky poslouchala přímý přenos Radiožurnálu Sport, anebo se podívala na střípky z utkání hokejového mistrovství světa Česko-Finsko, vzhledem k tomu, že jejím partnerem je hvězda finské reprezentace Alexander Barkov.
0: To se asi podívala, každopádně taky možná mohla být unavená, debla hrála skoro 3 hodiny zase v tom obrovském vedru. Zajímavé celkem je, že pokud by Češky vyhrály, jak Karolína Muchová, tak Marie Bousková, tak by hrály spolu ve čtvrtém kole. U Muchové si myslím, že to pravděpodobné je, protože se Švýcarkou Teichmannovou je určitě Češka favoritkou. Marie Bousková hraje proti 8. nasazené Rusce Andrejevové. Jestli se nepletu, tak si zahraje na centrálním dvorci, vlastně v té druhé vlně. Pro Marie Bouskovou určitě velký zápas. Ona už má splněno, zase třetí kolo, 3 roky po sobě, bude úplně v pohodě v hlavě, což ona bývá celkově, takže vlastně trochu jako pozice včera Kateřiny Siniakové proti Bokové. Může spíš překvapit, což by jí mohlo svědčit.
1: Říká náš reportér přímo z Paříže o Roland Garros David Prouza. Davide, můžeš nějak nastínit alespoň časový harmonogram a co nám třeba dnes mimo ty živé vstupy z kurtů nabídneš v našem vysílání?
0: Já bych řekl, že mimo živé vstupy se určitě posluchač může těšit na rozhovor s Matcem Vilanderem, to je sedminásobný grandslamový šampion, se kterým jsem měl tu možnost, nebo on byl tak hodný, že přikývl na rozhovor s radiožurnálem Sport, takže téma čeští tenisté a pohled jednoho z největších expertů posledních let, Matce Vilandera, takže to je věc, která také zarezonuje, jak by řekl Jan Pěruška ve vysílání naší stanice.
2: No a za chviličku bude rezonovat taky soutěž radiožurnálu Sport, nejprve ta klasická a potom pro vítěze z tohoto týdne, takzvané páteční finále.

0: Je tady soutěž radiožurnálu Sport v 8 hodin a skoro přesně 50 minut. Teď ta klasická pro všechny, kteří nevyhráli v posledních dvou měsících, a to na čísle 221 552 222.
1: A soutěžíme o dvě vstupenky na víkendové zápasy beach volejbalového turné Ostrava Beach Pro. K tomu vám dáme ještě červenou kšiltovku radiožurnálu Sport. Asi se dá očekávat, že pod vysokými pecemi v Ostravě v oblasti Dolních Vítkovic bude pořádné horko. Dnešní otázka, pokud si dvě vstupenky na beach volejbalový turnaj v Ostravě chcete, se bude týkat fotbalu. Dnes totiž slaví 60. výročení od založení, nebo respektive od otevření jednoho z největších stadionů na světě. Budou na něm hrát i čeští fotbalisté na mistrovství světa. Asi můžeme i napovídět, že tento svatostánek leží v Mexiku a navíc se do historie zapsal mimo jiné také tím, že diváci na něm mohli vidět slavnou Maradonovu boží roku na mundialu v roce 1986. Maradona just walked away from Hoddle then. Číslo 221-552-552. Ptáme se, jaký stadion to bude?
0: 221-552-222. Pozor na to, aby se nám někdo dovolil, Karle.
1: Ano, pardon.
0: Takhle by to nemuselo být. Ale každopádně ti věrní posluchači, kteří nám už volají, tak tuší, jaké je správné číslo. Dobrý den, kdo byl první? Slyšíme se? Halo, dobrý den.
2: Matušík Tomáš, dobrý den.
0: Dobrý den, Tomáši, tak povídejte, o jakém stadionu byla řeč?
2: Jedná se o Aztecký stadion v Mexiku.
0: Máte to přesně.
1: Naprosto správně, nachází se ve výšce 2200 metrů nad mořem a jeho kapacita je až monstrózních 104 tisíc míst, ale pro účely mistrovství světa ta kapacita bude nižší, necelých 90 tisíc.
0: Tak gratulujeme, máte od nás dvě
2: Děkuji.
0: Vstupenky na turnaj v plážovém volejbale v Ostravě. Vydržte prosím ještě na drátě, ať si vezmeme vaše kontaktní údaje. Děkuji. A jakožto vítěz z tohoto týdne máte možnost si za chviličku zavolat i do pátečního finále radiožurnálu Sport, a to o naše sluchátka.

0: Z Mexika jsme to vzali přes Afriku a teď je zpátky do Česka. Je tady páteční finále radiožurnálu Sport, tedy další soutěž o sluchátka, ale pouze pro ty vítěze z tohoto týdne, tedy pro Martina, Artěma, Aleše, Jana a teď naposledy Tomáše.
1: Jako vždy hrajeme o bezdrátová sluchátka radiožurnálu Sport a pokud je chcete získat, tak budete muset uhodnout jméno člověka, který za malou chvíli zazní v našem vysílání.
2: Užil, tak samozřejmě ty pocity prostě přišli, ale nejvíc, tam myslím bylo 9 vteřin do konce vazování a tam už bylo jistý, ty kluci se všichni drželi kolem ramen a tam už bylo jistý, že prostě je to 100%, takže tam potom přišla taková, než slovo užil, tak taková trošku úleva.
0: Hlas jistě je velmi povědomý. Kdo se nám dovolal z té pětice vítězů z tohoto týdne? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Poděbrady.
0: Martine, vy jste vyhrál v pondělí, říkám to správně.
3: Ano.
0: Tak ano. To bylo ještě v době, kdy byl český hokejový tým na mistrovství světa v akci, po včerejšku už není, po tom utkání s Finskem. Koho jsme to teď slyšeli v soutěži radiožurnálu Sport?
3: Typoval bych na trenéra pana Rulíka.
0: Máte to samozřejmě správně, dali jsme to trošku návodně vzhledem k tomu, že končí ta jeho trenérská éra právě u národního týmu. Tak moc gratulujeme, užijte sluchátka dobře a poslouchejte v nich radiožurnál Sport ideálně samozřejmě.
3: Děkuju moc, mějte se.
1: Na shle.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Devět hodin. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou. Pomoc lidem v bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřady práce, má o tom hlasovat sněmovna. Rusko podniklo útok na Záporoží, drony dopadly taky na nákladní loď v Černém moři nebo obytnou budovu v Rumunsku. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Po požáru kamionu se tvoří kolony na dálnici D1 v Brně směr Praha. Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by měli poslanci na mimořádné schůzi, která právě začíná. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
3: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
2: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. 17 lidí muselo kvůli požáru opustit domov se sociálními službami v Možděnicích na Chrudimsku. Hořet tam začalo dnes před 5 ráno. Oheň už hasiči dostali pod kontrolu. Budova je ale poškozená a obec nájemníkům hledá náhradní ubytování. Na místě zůstává 5 zasahujících jednotek, dodává Lukáš Žejdlík z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
4: Jednotky provádějí dohašovací práce, rozebírání střechy a dohledávání skrytých ohnisek.
2: Po ruském útoku na ukrajinské Záporoží jsou zraněné dvě ženy, uvedly to tamní úřady. Ruské drony podle ukrajinského námořnictva udeřily taky na nákladní loď s vlajkou státu Vanuatu, která plula z Oděsy do Turecka. Útoky hlásí i ruské úřady. Po zásahu ukrajinskými drony hoří sklad paliv v Jaroslavské oblasti. Bezpilotní letouny dopadly taky ve Volgogradu na západě země. Podle ruských úřadů se útok obešel bez zranění. Dron zasáhl taky obytnou budovu ve městě Galaci na východě Rumunska. Podle tamních úřadů šlo o ruský bezpilotní letoun. Rusko ani Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřili. Druhým dnem pokračuje Zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe dva držiteli ceny Zlatý střevíček. Získala ji i Loutka Hurvínka.
5: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
6: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen. Opravdu chtěl bych poděkovat všem, kteří mi tuhletu nádheru umožnili, říkal Taťulda.
7: Jojo, kluk je celý po mně.
5: Říká Martin Trecha hlasy Hurvínka a Spejbla. Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
8: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
9: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
8: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1. A zemřel čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 v Brně, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu se tvoří kolona za Slatinou ze 199. kilometru. Osobní auta se sunou až půl hodiny za nájezd z Vídeňské. Tam na 192. uklízejí po požáru kamionu, jede se jedním pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká dlouhá kolona kamionů, místy roztržená. První část už v okolí exitu 162 Velká Bíteš, různě to osciluje. Osobní auta v levém pruhu zpomalují tradičně za nájezdem od Kývalky kolem 182. kilometru a různě pomalu jedou až půl hodiny do Brna, tam se jednak přihlíží u schořelého kamionu na 192. a hlavně je zúžení u D2. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se do kolony dojíždí v kopci před Rudnou na 6. kilometru, osobní auta jedou za čtvrtým pak plynulej. Kolony se tvoří hlavně následně na Pražském okruhu směrem na D1 od nájezdu z D5 k Ořechu, je to na čtvrt hodinu, pak ještě dál směrem na D1 opatrně v Chlupickém tunelu zůstává uzavřený pravý pruh kvůli porouchanému kamionu. A na okruhu opačně z D1 na letiště čekejte kolony od Lohkova k Ořechu na 10 minut a od Evropské k ucpané odbočce na letiště až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, večere na severozápadě Čech částečné přibývání oblačnosti, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28. Tolik zprávy.
12: Rozjíždí se další hodinka vysílání radiožurnálu Sport 9 hodin 6 minut a s Karlem Schambergerem vás teď můžeme pozvat na to, co nás čeká, ale po 10. hodině, protože to bude docela zajímavé, takové trochu netradiční povídání v kilometrech Jiřího Ježka.
13: Přesně tak, tentokrát bude hostem právě paralympijského vítěze Daniel Stach, moderátor České televize, ale také velký sportovní nadšenec, ať už běhu nebo vodního slalomu, který v minulosti dělal. Samozřejmě mě ve spojitosti s tímto jménem napadá slovo věda, tak možná i právě věda ve spojení se sportem se v kilometrech Jiřího Ježka objeví.
12: Necháme se překvapit. Karel Janu, Jiří Ježek a Daniel Stach tedy dnes po 10. hodině na radiožurnálu Sport.
10: Radiožurnál Sport.
0: Adam Weidenthaler a Karel Schamberger.

0: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve čtvrtfinále s Finskem, a to 1-4. Je to výsledek, který znamená konec reprezentačního týmu na turnaj. Znamená to taky definitivní konec Radima Rulíka a jeho trenérského štábu u národního týmu. I tahle témata probereme s olympijským šampionem a čtyřnásobným mistrem světa Martinem Procházkou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Martine, tak jak jsi glosoval celý tenhle šampionát, jak se ti pozdávaly české výkony a bylo to utkání čtvrtfinálové Česko-Finsko a prohra 1-4 tak nějak zapadající do toho, co jsme mohli už sledovat v základní skupině, nevím, třeba se Slovinskem, Norskem nebo s Itálií?
1: Dá se to tak říct a možná to takhle shrnout. Samozřejmě měli jsme dobrý vstup do toho turnaje, 4-1 jsme porazili Dánsko, takže takový to povedené utkání. Naopak potom hned to druhé jsme nezvládli se Slovinskem, kde jsme ztratili dva body. Tady si myslím, že už se to jako jak říká načalo. Naopak potom zase porazíme Švédsko, favorita toho utkání. Další dva zápasy velmi, velmi těžké, utrápené, ať to bylo ze Slováky, ať to bylo z Itálii, ale vyhrá vítězství. No a nakonec v závěru to je základní části za mě velmi špatná prohra z Nory, kteří nás porazili naprosto přesvědčivě. S Kanadou to bylo takové utkání, kdy Kanada neměla nějakým způsobem co ztratit, takže nakonec otočili utkání z 0-2 na 3-2, Kanada dá se říct celkem v klidu. No a jak už se teďka zmiňoval, Adame, to čtvrtfinálové utkání včera. Mně přišlo, že první třetinu náš tým byl velmi, velmi takový s respektem zastrašený, málo pohybu, Finové byli prostě všude rychlejší, byli takový sebevědomější, byli opravdu dobře na tom, no a dostali se do vedení 2-0. To je pro Finsko vždycky velmi důležité, když se dostane do vedení. No a následně potom už to utkání nějakým způsobem měli pod kontrolou, takže asi je to takový ten, přesně jak jsi říkal, odraz toho celého mistrovství světa.
2: Říká Martin Procházka, náš hokejový expert. V podstatě jen Filip Hronek byl hráčem, který pravidelně nastupoval v sezóně NHL, jinak zbytek českého týmu byl buď z nižších severoamerických lig nebo z Evropy. Je tady ten jmenovatel toho vyřazení Česka ve čtvrtfinále podle tebe?
1: Tak samozřejmě v tom včerejším utkání tam byl ten vidět obrovský rozdíl, ano, když Finové mají 14 hráčů a velmi, velmi kvalitních hráčů, nejsou to jenom hráči, kteří hrajou tam nějaké čtvrté pětky, ale samozřejmě hrají ten top v těch týmech, tak je to obrovský znát, ale já si nemyslím, že úplně teďka to včerejší utkání zhodnotit. My jsme měli základní skupinu a tu základní skupinu jsme si nějakým způsobem pokazili. Už jak už jsme zmiňovali, zápasy se Slovinskem, ztráta bodů, prohra s Norskem, trápená s Itálií. Tady si myslím, že vlastně tady se ukázalo ten obraz toho našeho hokeje, nebo to v tom složení, kterém jsme hráli, tak si myslím, že jsme nebyli schopni ani tady ty zápasy zvládnout mnohem lépe, naopak od jiných týmů, které si poradili s těmi slabšími týmy naprosto přesvědčivě.
0: Radim Rulík dával hodně vydatné, řekněme, rozhovory po zápase, prý mluvil s píšícími novináři skoro až půl hodinku a taky zmínil, že měl snad prý před turnajem strach, aby celek vůbec postoupil do čtvrtfinále, tak bylo to podle tebe ve hře, že ten turnaj dopadne až takhle bídně?
1: A samozřejmě jsem to také zaregistroval, četl jsem ten celý ten jeho rozhovor s ním a trošku mě to překvapilo, že po turnaji řekl, že ani skoro nepočítal jsem, že postupíme do čtvrtfinále, to si myslím, že úplně není ideální. Každopádně asi v jeho očích bylo vidět, že ten tým, který prostě poskládal, který měl možnost poskládat, protože díky těm všem omluvenkám a bylo jich opravdu velmi, velmi hodně, a věděl, jaká je síla soupeřů, tak asi si nebyl úplně tak jistý. Trochu mě to u něho překvapuje, protože si myslím, že on je ten trenér, který vždy se snaží, i když nemá úplně ten tým třeba pohromadě, nemá ho poschválený, jak by chtěl, tak vždycky se z něho snaží dostat to maximum. Každopádně tohle asi bylo to maximum, takže nakonec, když to řeknu teda, tak to čtvrtfinále se český tým uhrál a to bylo všechno.
2: Už před turnajem bylo jisté a známé, že Radim Rulík skončí právě po mistrovství světa na lavičce národního týmu. Jak ty budeš hodnotit jeho tříleté působení právě u reprezentačního výběru? Bude tím hlavním motivem, když se řekne jméno Radim Rulík, zlaté mistrovství světa v Praze 2024, kde ty ostatně si byl spolukomentátorem radiožurnálu Sport?
1: Já myslím, že na tohle to se nesmí vůbec zapomenout, tenhle ten obrovský úspěch, který se povedl celému tomu týmu, samozřejmě v čele s Radimem Rulíkem, to je ten top jeho té tříleté toho jeho tříletého působení, samozřejmě u národního týmu, zlatá medaile ještě doma. Všichni si na to vzpomínají a já doufám, že na to budou vzpomínat dlouho a hlavně, ať na to nezapomenou dlouho. Protože ono pak taková ta kritika, která se snese po mistrovství světa, kde získáte zlato, obhajovat ten další úspěch je velmi těžký a proto se nám to třeba možná ani tolik nepovedlo, když jsme měli nějaké ty šance. Nakonec se uhráli jenom tři čtvrtfinále a to samozřejmě v očích fanoušků je svým způsobem kritický, ale já myslím, že by se nemělo zapomínat hlavně na ten zlatý úspěch.
0: A my nezapomínáme na světové šampiony v ledním hokeji, ostatně jedním takovým je Martin Procházka, tomu se to podařilo hned čtyřikrát. Pojďme ještě k hodnocení tohoto turnaje, přísliby pro budoucnost, kdo podle tebe obstál z těch mladých hráčů? Třeba za mě byli nejvíc cítit v útoku Jaroslav Milař, v obraně Marek Alšer, ale co další, Cibulka, Milovský, anebo co před turnajem velebený Galvas, nepřišlo ti, že byl potom možná malinko utopený, že jsme o něm tolik nevěděli, ostatně třeba i ten pobyt na ledě, průměrně nějakých 13-14 minus, to je na obránce spíš slabší výkon.
1: Už jsi zmiňoval všechny ty hráče, já bych jenom opakoval. Možná se, když se vrátím tomu Tomášovi Galvasovi, tak on evidentně, ano, má takový ten, tu ještě velmi mladý oproti těm ostatním, ale myslím si, že v těch závěrečných zápasech, kde právě byl trošku upozadněn, tak přece jenom byly tam hodně fyzické zápasy potom už, ať to bylo s Kanadou, ať to bylo z Nory, ať to bylo potom samozřejmě to čtvrtfinálové utkání s Finy. A jeho fyzické přednosti ještě nejsou úplně až tak velké, takže tady možná byl ten důvod toho, proč tolik toho času neodehrál. Každopádně Marek Alšer, velké překvapení turnaje, já ho moc dobře znám, způsobení skladna, měl jsem možnost ho dokonce mít i párkrát na tréninku, když tady s náma ještě trénoval v PZC Kladno a musím říct, že udělal obrovský pokrok v té zámoří a myslím si, že to je velký příslib pro náš tým, vůbec pro český hokej. Samozřejmě i ti další, myslím si, že vůbec neudělali nějakou, odhráli takovýto mladiství, mistrovství světa, kdy poprvé ty zkušenosti získávají a myslím si, že obstáli.
2: K národnímu týmu teď přichází noví trenéři v čele se Zdeňkem Motákem. Očekáváš od tohoto angažma nějaké výrazné změny hned na začátku? Přijde velká obměna národního týmu?
1: Nevím, jestli úplně velká obměna. Už i Roman Červenka ohlásil, že pokud to bude ještě patřit těm lepším hráčům, takže by rád zůstal v národním týmu. Určitě by u trenéři během té přípravy, během toho roku, než přijde mistrovství světa, určitě budou trenéři zkoušet určitě další mladé hráče. Takže je to asi taková ta doba, kdy si myslím, že někteří mladší kluci dostanou takhle další prostor. Ještě přece měli jsme úspěchy, jak to bylo na 20. Tři roky po sobě medaile, takže si myslím, že by bylo dobré některé ty kluky začít zapracovávat do toho A týmu a dávat jim ten prostor a uvidí se, jak se samozřejmě prosadí a jak tu šanci nějakým způsobem vezmou.
0: Říká Martin Procházka, se kterým se pochopitelně ještě budeme věnovat finálovému víkendu na mistrovství světa v ledním hokeji. Švýcarsko-Norsko, to je úvodní semifinále, hrané zítra od 15 hodin a 20 minut a potom v 8 hodin večer přesně, tedy ve 20.00 Kanada versus Finsko. Kde ty teď vidíš favority na třeba celkové prvenství? Mají to Švýcaři papírově hodně jednoduché?
1: No tak asi lehčího soupeře do semifinále, když to řeknu, tak než Norsko si přát nemohli, když vemu tu konkurenci, samozřejmě Švédsko, Kanada, Finsko, tak Kanada, Finsko, tady to myslím, to je velmi prohrané utkání, na to se moc těším. Ale Švýcaři, ano, dostali asi toho nejlehčího možného soupeře, včera přehráli Švédy, takže myslím si, že Švýcaři porazí i Norsko a budou ve finále na tom domácím šampionátu.
0: Říká Martin Procházka, se kterým se ještě několikrát během dneška víkendu uslyšíme. Tak díky za tvá slova ohledně mistrovství světa, ohledně konce českých reprezentantů ve čtvrtfinále po prohře s Finskem.
1: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Ano, blíží se fotbalový vrchol roku 2026 a teď si můžete vybrat. Může to být klidně mistrovství světa ve fotbale, anebo třeba finále Ligy mistrů, protože Paris Saint-Germain Arsenal, to je utkání, které nás čeká zítra večer. Bude se hrát, tuším, v 18 hodin, takže to je takový, řekl bych, přijatelnější čas vzhledem k tomu, že Liga mistrů se většinou hraje pro našince od 21. Teď tedy budapešťské utkání už od 18 hodin. My se mu na Radiožurnálu Sport pochopitelně taky pověnujeme.
1: No, ale u českých fanoušků už musí klepat na dveře právě ten věhlasný mundial, protože čeští fotbalisté už začali závěrečnou přípravu na mistrovství světa právě v USA, Mexiku a Kanadě. V neděli odehrají v Praze utkání s Kosovem, pak trenéři oznámí konečnou nominaci a tým se vydá do zámoří.
0: Šampionát začne 11. června a pokud se nic nepředvídaného nestane, bude u toho i Matěj Kovář, golman, který výrazně pomohl k postupu z březnové baráže a Češi v ní, připomeňme, po penaltách vyřadili nejprve Irsko a pak taky Dánsko.
2: Ta sezóna měla všechno, samozřejmě ten týden, kdy jsme se právě kvalifikovali na mistrovství světa a následně víkend potom jsme vyhráli, nebo oslavili jsme ten titul v PSV, tak byl až snový, bych řekl. Myslím si, že v těch nejbláznivějších snech bych si to nepředstavoval, že to tak nějak dopadne.
3: Matěj Kovář tak má před mistrovstvím světa dobrou náladu. Do sbírky přidal třetí titul. Před nizozemským PSV Eindhoven ho bral i s německým Leverkusenem a se Spartou. A teď ho čeká další velká zkouška v reprezentaci.
2: Bavili jsme se o tom a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna.
3: Než dorazil 26-letý golman na sraz národního týmu v Praze, věnoval se i jiným věcem než fotbalu.
2: Sezóna skončila před týdnem, takže jsem byl rád, že vůbec trošku můžu oddechnout po tom roku nebo 8-9 měsících, kdy člověk je v plném zápřehu, takže trošku jsem chtěl vypnout a strávit nějaký čas s rodinou a nepřemýšlet jenom na fotbale.
3: Teď už ale zase myslí Matěj Kovář jenom na fotbal. Začala totiž příprava na světový šampionát, na kterém Češi nebyli 20 let.
2: Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chcem se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
3: Reprezentace nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku, jedné z pořadatelských zemí. A právě v ní odehrají v základní fázi dva zápasy ve vyšší nad Moskvou. Výšce. Guadalajara je necelých 1600 metrů nad mořem. Mexico City, nebo chcete-li Ciudad de México, ve výšce přes 2000 metrů.
2: Nevím kdo, ale někdo mi to říkal právě, že i v té nadmořské výšce ten balón trošku se chová jinak, takže myslím si, že to bude taky problém samozřejmě. Pro golmana asi bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale myslím si, že pro kluky to určitě bude všeobecně těžké.
3: Je i golman Matěj Kovář zvědavý na podmínky v Mexiku. A na této stanici o české fotbalové reprezentaci všechno podstatné z mistrovství světa uslyšíte, včetně přímých přenosů. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 9 hodin 28 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, který je dnes extrémně nabitý. Bavili jsme se s Dominikem Haškem, bavili jsme se s Martinem Procházkou a bavit se budeme i s dalším olympijským šampionem. Jenom teď tady trochu prohodíme sporty a zamíříme ze zimní olympiády na letní. A
1: přesně tak, už po zprávách zhruba v 9 hodin 40 minut, tedy za nějakých 12 minutek, bude hostem našeho ranního vysílání olympijský vítěz z Paříže, kajakář Josef Dostál. Protože už za 2 týdny začne v Portugalsku mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, blíží se to velice rychle, ale s Josefem Dostálem budeme probírat třeba také jeho aktuální motivaci právě k závodění, protože po úvodním světovém poháru sezóny řekl, že po rybaření a synáčkovi je právě kajak až třetí nejdůležitější věcí v jeho životě. A tak to bude zajímavé probrat právě to, jak se Josef Dostál aktuálně tváří na rychlostní kanoistiku.
0: Ale ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes dopoledne nebo brzy odpoledne uslyšíte třeba taky tenisového kapitána Davis Cupového týmu Tomáše Berdycha a nebo závodníka v kamionech Martina Macíka.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Radiožurnál bylo 9:30 a čerstvé zprávy přináší Pavel Prouza.
4: Propuštěným vězňům by mohla s životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. Česku je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním bydlení, práce nebo oddlužením. Testovat ho budou do konce léta 3 věznice. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe, je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Metro A v Praze znovu jezdí po celé trase bez omezení. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kvůli technické závadě metro ráno několik hodin nejezdilo mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady.
5: Sport.
4: Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. Do bojů o medaile naopak prošla Kanada, která porazila Spojené státy 4-0, Švýcarsko, které přehrálo Švédsko 3-1 a Norsko po výhře 2-0 nad Lotyšskem. V argentinské nominaci na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří na rekordní 6. šampionát v kariéře. Ve výběru jeho americké země je celkem 17 fotbalistů, kteří na turnaji před 4 lety pomohli k zisku titulu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 v Brně, uzavřená silnice Příbram-Sedlčany. Na D1 v Brně ve směru na Prahu za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru. Po požáru kamionu průjezdný pořád jenom jeden pruh. Kolona začíná za Slatinou na 200. kilometru. Zdržení 30 minut v osobním autě. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu. Místy roztrhaná, velmi dlouhá první část už kolem exitu 162 Velká Bíteš. Za připojením od Kývalky na 182. se krátce zpomaluje i v levém pruhu, kolona v levém je pak až v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně se za Loděnicí řadí kamiony už z 8. kilometru až k okruhu se táhnou. Na okruhu potom směrem na D1 je plno od D5 ve všech pruzích k Ořechu, je to až na 15 minut. A na okruhu opačně z D1 na letiště čekejte kolonu od Evropské k ucpanému sjezdu na letiště stále ještě až na 15 minut. A silnice s Příbrami na Sedlčany 18 je hned za Slapy uzavřená. Mezi odbočkou na Hrachov a Líchovem havarovalo nákladní auto, zasahují záchranáři, provoz zastavený. S objížďkami je to složité, přes Drevníky a Křepenice dlouhá. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport. Zámořská hokejová soutěž žen PVHL, tedy ženská obdoba NHL, po dohodě s hráčkami zveřejnila kompletní seznam platů z právě skončené sezony 2025-2026. A podle ředitelky odborové asociace hokejistech Malajky Underwoodové tento krok umožní hráčkám a jejich zástupcům lepší výchozí pozici při jednání o dalších smlouvách. No a protože ve studiu sedíme s Adamem Weidenthalerem,

0: dolarů. Jsou to mimo jiné mzdy, které dostávají hokejisté, kteří třeba působí na farmě v AHL a nejsou ještě úplně povoláni nahoru do NHL. Tam teď jsem se díval na, tuším, že Tomáše Hamaru, českého obránce, který působí na farmě Otavy, a ten má mít za rok garantovaných nějakých 80 000 dolarů, když stráví celý ten ročník na farmě v AHL. Pakliže by to rozdělil třeba půl na půl NHL a AHL, tak by se mu vždycky počítala mzda za ten strávený čas, tak říkajíc nahoře nebo dole.
1: A to je tedy ta částka, o které jsme teď mluvili, ale ty budeš jistě vědět i to, zda k tomu hokejistky mají třeba případně nějaké bonusy, zda jim klub zajistí ubytování ve městě, dostávají nějaké další benefity?
0: Nemyslím si, že to je zas tak výrazné, že třeba i to je důvod, proč některé hokejistky přecházejí zpátky do Evropy, protože v Evropě třeba přichází ten benefit v podobě ubytování, v podobě dopravy. V zámoří vím, že to je i složitější, i třeba právě pro ty mladíky, kteří takhle působí na farmě anebo přecházejí z toho juniorského života do dospělého života, kde si zkrátka kolikrát musíš zařídit i svůj vlastní apartmán, třeba si ho dovybavit, bydlíš některým ze svých spoluhráčů, aby si to lidově řečeno utáhl finančně tu domácnost.
1: 9 hodin 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Za dva týdny začne v Portugalsku mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice a bude na něm i olympijský vítěz z Paříže, kajakář Josef Dostál.
1: Přejeme vám dobré dopoledne teď už.
2: Dobrý den.
1: Josefe, tak jak máte naplánovanou přípravu, kdy se třeba do Portugalska vydáte?
2: Jo, teď jste mě trošku vytrhl ze soustředění, protože to jsem netušil, že se mě na to budete ptát, ale tuším, že v úterý 9. června jedeme trošku později než celá výprava.
1: V posledních týdnech jste trochu bojoval s nachlazením, bylo to znát po závodních rozhovorech, po světových pohárech, tak jak jste na tom teď?
2: No tak teď bych řekl, že jsem na tom ještě hůř, ale je to z toho důvodu, ne teda co se týká té rýmy, ale co se týká sil, protože my jsme se rozhodli s trenérem, že budeme pořádně makat. Teď teda už bude čas na to trošku vyladit formu právě na to zmiňované mistrovství Evropy. Musím říct, že těch posledních pár dní bylo velmi náročných, protože jsem do toho ještě vlastně stihl udělat státnice na vysoké škole.
0: No a jak se dělají státnice na vysoké škole olympijskému šampionovi? Máte nějaké úlevy, když jdete na potítko, když jdete se zpovídat profesorům?
2: Tak na potítku jsem nebyl, dostával jsem otázky zpříma, musel jsem na ně odpovídat, úlevy tam nebyly. Úplně jsem nebyl spokojený se svým výkonem, ale bylo to dostačující.
1: Vy jste po úvodním světovém poháru v maďarském Segedu řekl, cituji, kanoistika teďka klesla po rybaření a synovi až na třetí místo, jsou v životě jiné priority. Tak jak si máme

0: taková slova vyložit.
1: A tak podívejte se, já už jsem v tom, na tom vrcholu v té rychlostní kanoistiky už poměrně hodně dlouho a přece jenom mi to nepřináší takovou radost, to pádlování, tak jako synáček, který je pro mě novej, a tak jako to rybaření, který vlastně provádím ve svých volných chvílích, takže ty priority, ty zábavy tam samozřejmě jsou trošku jinde, nicméně to, jak jsem dostal vypráskáno na světovém poháru v Brandenburku, mě krásně vrátilo nohama na zem, řekl jsem si, že zase chci být pořádně rychlej a zakousl jsem se do trénování tak, abych právě na mistrovství Evropy něco předvedl.
2: Takže ta slova kajakáře Josefa Dostála nebyla ovlivněna pouze těmi výkony teď na začátku sezóny, ale vy už jste tohle rozložení, řekněme, priorit měl dané dávno před sezónou.
1: Je to tak, je to vlastně od té doby, co se mi narodil synáček, trochu jsem přehodnotil to, co je v životě důležitý a jako, nebo trochu úplně, že jo. Ty závody jsou krásný, ale kdybyste se mě zeptali, jestli bych měnil olympijskou medaili za další miminko, tak vám jich dám rovnou všech pět.
0: Samozřejmě bychom vám to přáli, ale dá se to tedy pochopit tak, že kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles za 2 roky pro vás teď není tím hlavním, že už je pro vás kanoistika v podstatě doplňkem?
1: Možná to tak zní, ale není to tak, jo. Já jsem to víceméně zmiňoval jako v průběhu toho, co mě, nebo na základě toho, co mě baví. Rychlostní kanoistika je pořád pro mě koníček, ale je to i práce a opravdu budu se snažit udělat všechno pro to, abych se na olympijské hry do Los Angeles dostal. Je dobrý, že se to místo dá vyjíždět i z 500 metrový trati, která je moje oblíbená, vlastně dost jí preferuju před tím olympijským kilometrem. No a to, jak jsem zmiňoval, že se mi úplně nedařilo na tom světovém poháru a budu se to chtít změnit, tak mi jako vhnalo novej adrenalin a sílu dožil. Takže se budu snažit samozřejmě to místo pro Českou republiku vyjet.
0: Říká kajakář Josef Dostál na radiožurnálu Sport. Jak se na ten váš postoj tváří váš klub, tedy Dukla?
1: No tak teď tomu moc nerozumím té otázce, jestli se tváří na to, že to chci vyjet, tak to asi bych řekl, že budou přijímat s plnou grácí to, že si snažím ten sport trošku užívat, trošku to dělat jinak, než jsem to dělal doposavat. Na to jsem zatím nějaký kritiky neměl, nicméně to jako to, že mě to tolik nebaví, neznamená, že tomu nedávám hodně, no.
2: Říká Josef Dostál, když se bavíme i o olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028, tak se můžeme zastavit taky u té zmíněné kvalifikace na závody pod 5 kruhy, protože ta se u rychlostních kanoistů měnila. Nově se započítává 8 z 10 závodů v následujících 2 letech. Jsou mezi nimi vedle mistrovství světa a kontinentálních šampionů taky všechny podniky světového poháru. Pojďte nám prosím trochu představit, jak se tvoří ještě jinak ten žebříček. Co to pro vás třeba v individuálním pohledu znamená? Znamená to, že musíte víc závodit, že musíte na každém jednotlivém závodu podat, řekněme, nějaký nadlidský speciální výkon na to, abyste skutečně měl šanci na to dostat se do LA?
1: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody, musím objíždět všechny podniky toho světového poháru, mistrovství Evropy i mistrovství světa. Je to trošku narušení té přípravy, já bych raději byl doma s rodinou, nicméně musím to absolvovat a naštěstí Aneška s Jonatánkem jezdí všude se mnou. Samozřejmě udržet tu koncentraci a podávat ty skvělé výkony je těžší, než se připravit právě na ten jeden závod. Na druhou stranu si říkám, že jako změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
0: Říká Josef Dostál, kajakář, který vyhrál zlatou olympijskou medaili na hrách v Paříži. Možná je ta otázka ještě předběžná, ale berete to v hlavě tak, že olympijskými hrami v Los Angeles byste se chtěl rozloučit?
1: Ne, to ne, tak mě bude 35, když se budou konat olympijské hry v Los Angeles, uvidíme, co bude na programu na olympijské hry do Austrálie. Je možné, že tam změní právě tu distanci z kilometru na 500 metrů, na tu trať, která mi jde lépe. A uvidíme, jako nechci nic předstírat, nebo nechci nic předpovídat dopředu, ale samozřejmě mě ten rodinný život taky hrozně moc láká. Láká mě to, abych dokázal pomoct partnerce třeba se zlepšit na její profesionální úrovni, a to, co přinese čas, tak uvidíme, no. Je to samozřejmě, samozřejmě zajímavý a těším se na tu budoucnost.
2: To říká kajakář Josef Dostál, moc děkujeme za upřímná slova. Za 2 týdny začne v Portugalsku mistrovství Evropy právě pro rychlostní kanoisty a Josef Dostál bude u toho. Díky moc za rozhovor, mějte se fajn a ať se to co nejvíc vydaří.
0: Díky moc.
1: Děkuju moc, mějte se krásně. Na stranu.

0: 9 hodin 51 minut na Radiožurnálu Sport, teď čas na rekordy playoff NHL, to je téma naší encyklopedie pro tento týden. A tentokrát vám chceme představit jednoho hokejového veterána, který zápasy o Stanley Cup hrál dlouhých 24 let.
1: Ano, slyšíte správně, zatímco někteří mají problém se do playoff vůbec jedinkrát dostat, takovému Jeffu Skinnerovi to trvalo 15 sezon, tak jiní hrají základní část s nadsázkou řečeno pro zábavu.
0: Ano, 24 let, to ani není Karlu Schambergerovi, který teď dočetl tuhle větu, a nějaký frajer zvládl 24 sezon po sobě postoupit do playoff, nebo takhle, nebylo to v kuse, bylo to s drobnými přestávkami, ale prostě 24krát byl v playoff. Logicky to musí být někdo, kdo hrál NHL pořádně dlouho, tak kdo to byl?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Není to historicky nejstarší hokejista v NHL Gordie Howe, ale ten druhý v pořadí, tedy Chris Chelios, Američan s řeckými kořeny, odehrál v NHL 26 sezon a jen dvakrát mu tedy playoff uniklo. Jednou v ročníku 97-98, kdy dělal ve svém rodném Chicagu kapitána Blackhawks, a po druhé na sklonku kariéry. V tom druhém případě ale za Atlantu odehrál jen 7 zápasů a vyřazovací boje si v uvozovkách vyzkoušel alespoň na farmě v AHL.
3: Focus firmly on Chris Chelios, who at the age of 48, the second oldest player to suit up for an NHL game, making his Thrashers debut in his...
0: I třeba tento příspěvek z televizního sestřihu ukazuje, jak moc velká persona Chelios i na sklonku kariéry v barvách Atlanty byl, protože příspěvek byl v podstatě skoro pouze o něm a o tom, že nastoupil do utkání NHL.
1: 24 sezon v playoff NHL přetavil tvrdě hrající obránce ve 3 Stanley Cupy, což není rekord, ale ještě jeden. Chris Chelios ohledně playoff má, a to 24 roku, za 24 roku zvládl 266 utkání ve vyřazovacích bojí, druhý Niklas Lindström jich měl 263 a třetí je stále aktivní Corey Perry, který má duelů 244.
0: V téhle sezóně jich ale zase tolik nepřidal, protože v barvách Tampy skončil už v prvním kole playoff NHL. Mimochodem, když už jsme u NHL, tak tahle hokejová soutěž brzy možná pozná druhého finalistu, protože v noci na zítřek se bude hrát mezi Carolina a Montrealem. Začne se hrát po 2 hodině ráno českého času, už tedy v sobotu. No a pakliže Carolina zvítězí a porazí Montreal i v brance s Jakubem Dobešem, tak doplní Vegas Golden Knights ve finále Stanleyova poháru.

0: Dvě velmi zajímavé zprávy na závěr našeho ranního bloku. V Kalkatě, tedy v Indii, musí odstranit sochu argentinské fotbalové hvězdy Lionela Messiho. Navzdory tomu, že ji postavili ještě nedávno v prosinci, tak už se prý kýve a je to nebezpečné. No, o pár dní později přichází trochu lepší zpráva. Messi navzdory zranění nechybí v nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa.
1: Kapitán obhajců titulu míří stejně jako dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý šampionát. No, já se nevím, jak ty, ale já se opravdu těším nejspíš tedy na poslední velký souboj toho dua, které bavilo nejen fotbalové nadšence dlouhé a dlouhé roky, tedy Messi versus Ronaldo. Těžko říct, jestli na tento souboj budeme schopni se koukat ve vyřazovacích bojích, ale bylo by to hezké.
0: Já se těším taky na další vysílání s Karlem Schambergem, tak zase někdy příště, teď už to končí.
1: Já se těším na Adama Weidenthalera.
0: Díky. Za chviličku kilometr Jiřího Ješka taky s Danielem Stachem, moderátorem a sportovním nadšencem. Příjemný poslech.
2: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
3: Dobrý den, je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
4: Sněmovna by měla schvalovat zákon o podpoře bydlení. Nový maďarský premiér Maďar bude jednat o uvolnění unijních fondů pro Budapešť. Čeští hokejisté dohráli na mistrovství světa ve čtvrtfinále, Finsku podlehli 1-4. Uzavřená po vážném incidentu je dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Lidem ohroženým bytovou nouzí by nově mohla pomáhat kontaktní centra ve všech obcích s rozšířenou působností. Dnes by to měli schvalovat poslanci. Je u toho naše reportérka Jana Čermáková.
6: Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Poslanci už o ní jednají, ale na řádnou debatu se zatím nedostalo. Podle novely má taky vzniknout dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Hlavně kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové ani piráti. Teď právě mluví na plénu jejich předseda Zdeněk Hřib s přednostním právem. Proto na řádně přihlášené poslance do debaty zatím nepřišla řada. A hlásí se jich teď ještě 8. To ale nemusí být konečné číslo. Můžou se přihlásit další. Sněmovna má na projednávání třetích čtení dnes čas do 14:00 odpoledne. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Maďarský premiér Péter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun.
7: Dohoda s Evropskou komisí je podle premiéra Petra Maďara blízko. Ve čtvrtek prohlásil, že se nová maďarská vláda s Bruselem shoduje v řadě oblastí, ačkoliv některé otázky týkající se boje proti korupci zůstávají stále otevřené. Právě o nich dnes bude jednat s von der Leyenovou. Bez rychlého řešení by totiž Maďarsku hrozilo, že o peníze nenávratně přijde. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Houslista a dirigent André Rieu dnes a zítra vystoupí v téměř vyprodané O2 aréně. Jedním z vrcholů večera má být i píseň Voila, kterou v roce 2023 pod jeho vedením proslavila zpěvačka Emma Kok.
8: Nizozemský hudebník, kterému se přezdívá Král valčíků, přijede se svým Johann Strauss Orchestra. Jeho koncerty stojí na směsi klasiky, filmové hudby, operních árií i velkých emocí. A právě ty přinesla i píseň Voilà v podání tehdy 15-leté Emmy Kok, která trpí vzácným onemocněním žaludku. Její vystoupení s Andrem Rieu se stalo virálním hitem a na YouTube dosáhlo více než 130 milionů zhlédnutí. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále, stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. Tenistka Karolína Muchová zabojuje dnes na Roland Garros o postup do čtvrtého kola. Někdejší semifinalistka antukového Grand Slamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou zájemnou bilanci 1-1 na zápasy. Poprvé s ní hrála ve finále turnaje v Praze před 7 lety.
10: Tím, že jsem prohrála, tak na to moc pěknou vzpomínku nemám. Ale hráli jsme spolu ještě jednou minimálně. Už je to fakt dost dávno. Je to dobrá antukářka, levačka. Bude to určitě těžký zápas. Vím, že teď měla nějakou pauzu od tenisu, ale já jsem ji tady neviděla hrát, takže se kouknu na ty zápasy a budu se připravovat na další boj.
9: Kromě Muchové zabojují o postup do osmifinále taky Jakub Menšík a Marie Bousková.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavřená D2 před Brnem, kolona i na D8 před Prahou. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy je v omezení na půltém kilometru zastavený provoz. Zasahují záchranáři po vážném incidentu podle policie mezi řidiči zřejmě kamionu a autobusu. Kolona stojí a natahuje se na pátý kilometr, tedy před exit Modřice. Už i silnice 152 od D2 je před Modřicemi ucpaná a kolona pokračuje dál vídeňskou silnicí 52 od Modřic. Minimálně půl hodiny až do Brna, kde jedničce. Ke zvážení je tak v osobním autě sjet z D2 už exitem 11, u Blučiny vydat se spíš východně přes Stelnici. Na D1 v Brně směrem na Prahu za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 navíc po požáru kamionu je provoz stále vedený jenom jedním pruhem, takže kolona je teď od Vídeňské, respektive od zmíněných Modřic. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy se do zúžení u D2 sunou kamiony pravým pruhem roztrhanou dlouhou kolonou od exitu 162 Velká Bíteš. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí se tvoří kolona už před zdivy z druhého kilometru. 10 minut po pojíždí osobní auta, dál se sunou hlavně kamiony Cínoveckou na začátek k Belské, kde překáží porouchaná dodávka v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech přibývat částečně oblačnosti, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
13: Kilometry Jiřího Ješka.
14: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka. Věřím, že dneska to bude hodně příjemné, protože ve studiu na Vinohradské 12 se mnou usedí asi dva nejoptimističtější, nejmilejší, nejhodnější a nejúžasnější lidi, které jsem kdy ve svém pracovním životě potkal.
15: Teď můžeme tak, už jenom zklamat.
14: Já pevně věřím, pánové, že se vám to nepodaří. Samozřejmě jako prvního vítám Jiřího Ješka, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné dopoledne.
16: Ahoj Karle, zdravím všechny naše posluchače a myslím si, že ten dnešní den bude opravdu specifický v tom, slyšeli jste jméno, teda jméno jste ještě neslyšeli, slyšeli jste hlas a z toho jste pochopili, že naším hostem je Dan Stach, jeden z nejlepších moderátorů současnosti, tvář a srdce vědecké redakce České televize, zároveň nadšený komentátor obrovských sportovních akcí a náš velký kamarád. Dané, vítej, děkujeme za tvůj čas.
15: Děkuju moc za pozvání, kluci, jsem tady s váma rád.
16: Myslím si, že můžu pořád říct tvůj nízký věk, 38, že? Mm-hmm.
15: Moje šéf vás to nemyslí, ta je o 7 let mladší.
16: No dobře, ale tak zase já jsem v jiné roli, takže já si to myslím. Tak přes tvůj věk, jako seš ve většině svých oborů už na absolutní špičce. Jako sbíráš významné ceny, teď si dostal cenu třeba i zajímavou cenu, cenu Fair Play, k tomu se určitě vrátíme, ale máš na svém kontě prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ceny za popularizaci vědy. Myslím si, že patříš mezi nejznámější hlasy vlastně českého sportovního prostředí. Tak pojďme začít tím činem Fair Play, vlastně cenou za čin Fair Play. Bereš Fair Play jako nezbytnou součást jako tvýho života i mimo sport?
15: jako úplně normální. Pro mě je vlastně normální a chci, aby byla normální, protože to, že se k sobě chováme podle pravidel fair play, by mělo být normální. Pojďme si říct, že když se tak nechováme, tak je to, co je divný. Ne to, že se někdo podle fair play chová.
16: A je to tak, máš to tak jako v té DNA, protože jsi vyrůstal v prostředí vodáckého sportu, který třeba já cítím hodně, že je tam jako důraz na respekt, na kamarádství, na fair play právě už od těch malých dětí. Byly právě tohle ty hodnoty, které se ti vtiskávaly jako do toho srdce?
15: Určitě nejvíc za to můžou moji rodiče, tam je to jednoznačné, protože mě v životě nejvíc ovlivnili moji rodiče a pak právě ta voda, kterou zmiňuješ. U vody je obrovská výhoda, že voda, jakmile máš jenom chvíli nos nahoře, tak ti okamžitě srazí celýho dolů. Okamžitě. U vody tohle funguje hned. Člověk si myslí, je to v pohodě, dám to. Ne. Hotovo. Jakmile je arrogantní na vodě, okamžitě končí. A voda je pak úžasná do života, protože ona učí analyzovat, ona učí rozhodovat se, ale zároveň mě naučila rozhodnout se, aniž bych přemýšlel. Protože ta divoká voda se pořád mění. To není prostě basketbalová palubovka, která zůstává stejná. Tam se mění ti soupeři, mění se podmínky té hry a podobně. Ale ta voda, já pojedu jednu jízdu 10x za sebou a 10x budu mít trošku jiné podmínky na té vodě. Takže to musím vyhodnotit, musím se rozhodnout a zároveň se musím být schopný rozhodnout bez toho, aniž bych to vyhodnocoval. A to je do života strašně super.
14: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu fair play. O tobě se hodně mluví, protože děláš strašně moc věcí, jak už to Jirka říkal. Já jsem si velmi oblíbený, prostě myslím, že ty recenze na tebe a určitě se k tobě dostali, jsou velmi, velmi pozitivní. A moji kamarádi občas jako říkají, že už se bojí otevřít skříň, aby na ně nevyskočil Dan Stach. A potom přijdou právě nominace nebo ocenění ještě za ceny fair play. A teď tam je to takhle různě popsáno, kdo za co byl oceněn. A najednou je tam Dan Stach a prostě to už si lidi opravdu říkají, jak je tohle možné, jak to ten člověk dělá. Tak já vím, že to budeš asi umenšovat nebo říkat, že jsi se zachoval normálně, ale jenom krátce schrni nebo řekni posluchačům, kteří nevědí, o co šlo.
15: Jo, a fakt nešlo nic významného. Jako je to prostě věc, která se stane. Tohle byl závod na 10 kilometrů, kdy závodník dobíhal do cíle a ušel za hranici svých možností. A v tu chvíli mozek říká: hele bacha, já vím, že hrozně chceš. Já vím, že to hrozně chceš dát, že chceš doběhnout, ale jde ti o zdraví, jde ti o život. A tak mu začal vypínat nohy. Protože mozek takhle funguje, on vypne ty periferie tak, aby nás ochránil, aby jsme neumřeli. A on běžel dál, protože v tom rauši, toho běhu prostě nemohl zastavit. A já jsem mu pomohl do cíle, on mi pak psal, že moc děkuje, že to vlastně ani neuvědomoval, ale to je něco, co se na závodech opravdu děje. Já jenom mám jednu prosbu, když se vám tohle na závodech stane, tak fakt zastavte. Fakt nestojí za to doběhnout, možná si vybavíte Brownleeovi, slavné to video triatlonových bratrů, jak jeden bratr vlastně táhne druhého do cíle. Ne, to není správně. Nejlepší bylo opravdu zastavit těch 200 metrů před cílem, postarat se o bráchu, počkej, až tam přijdou zdravotníci a pak doběhnou. Protože náš mozek říká, bacha, už je to moc a my jdeme přes čáru. Já jsem o tomhle dělal rozhovor v Hyde Parku Civilizace s přímo sportovním lékařem, panem doktorem Dostálem, a hodně doporučuju, my přímo tohle video tam rozebíráme, přímo o něm se bavíme a on medicínsky vysvětluje, proč opravdu riskujeme svoje zdraví.
16: Zvlášť, když se to stane někde jinde než v cílové rovince, kde není Dan Stach a Dan Stach nemůže být všude, prosím vás.
14: Takže někdo myslí, že let kde je.
16: Ano, ano.
15: A s váma to bude těžké dneska, kluci.
16: Ne, ale je to s obrovským respektem k tobě.
15: Jste hrozně hodný, já to vážím, ale uvádíte mě do rozpaků. Fakt jsem neudělal nic, co by tam neudělalo spousta dalších lidí, kteří takhle pomůžou jako někomu na trati anebo v samotném závěru. Tady spíš, myslím, že se to dostalo do toho povědomí tím, že i mě se na to pak ptali novináři a já jsem právě vysvětloval tu zdravotnickou stránku zatím, která si myslím, že je fakt důležitá.
16: Ne, tak tím, že já jsem byl v té komisi, kdy jsme rozhodovali vlastně, které ty činy ocenit, a je to strašně těžký, protože každý vlastně ten čin fair play, zvlášť v dnešní době, potřebuje ocenit, a my jsme se snažili opravdu vybrat ze všech těch různých kategorií, ať to byla vyloženě záchrana života, ať to byla pomoc třeba soupeři s tím, že on si nepřivezl svoje technické vybavení pro svůj sport, ale půjčil mu ho soupeř, a nakonec ten, který mu vlastně tu věc půjčil, tak byl poražen vlastně tím svým rivalem. Jo. Takže to jsou věci, které vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, mluvil jsi o té vodě. Byli to právě rodiče, když jsi říkal, že tě hodně ovlivňovali, kteří tě posadili na tu vodu poprvé?
15: My jsme se s kamarády, s Týmalovými, jsme jezdili v létě u Anína na řeku a tam jsme se poprvé dostali ke kajakům, protože Kokáč jezdil. A Segra teda začal jezdit jako první. Já jsem v tu dobu hrál ještě fotbal, ale pak jsem prozřel a šel jsem dělat pořádný sport, divokou vodu.
16: Zdravíme naše fotbalové posluchače.
14: Jsem si tě Jiří Ježek jako velký fanoušek fotbalu, tohle určitě slyší moc rád.
15: Ne, tak hrál jsem fotbal, byl jsem primárně záložník, ale já jsem byl v takovém týmu, že se nás občas na zápas sešlo jenom 10, takže jsme hráli pak v 10 od začátku. Zase na druhou stranu člověk si hodně zaběhal. Ne, zdravím všechny dobrý fotbalový fandy, zdravím všechny ty, kterým fotbal dělá radost, zvlášť prostě na těch jako malých městech nebo vsích, kdy to je skvělý. Já se teď nějak chodím z práce a tam večer kluci prostě, kolik jim bude, 50, 60, 70, tam prostě valej fotbálek a to je super, jo, to je prostě skvělý. Ale pardon, utekl jsem od tvé otázky, jak kdybych byl u poslaneckého pultíku a ne u mikrofonu sportovního pořadu. Ta otázka směřovala na to,
16: jak mi tomu rodiče. Vodu, jak ti pomohli.
15: Já jsem se vlastně takhle připojil k Segře, která začala jezdit a začali jsme jezdit spolu u nás v Českém Vrbném v areálu Lídy Polesné, kousíček od Českých Budějovic a potom už jsem u toho vlastně úplně zůstal. My jsme tehdy dělali ještě orientační běh, což je mimochodem sport, který já považuji za ultimátní. Za mě ultimátní sport je orientační běh, protože člověk musí běžet a přece jenom, a teď to nemyslím nějak zle, jo, ale na tom kole se občas člověk může svést.
16: Jo, jo.
15: V tom běhu se prostě nesveze. Tam se člověk nesveze a musí se rozhodovat sám, žádný trenér. Prostě vběhnu do lesa a zaběhu, když jsem pod tlakem, dělám rozhodnutí. Já třeba jsem mapoval velmi špatně, takže já jsem toho hodně naběhal. Protože jsem dělal hodně špatných mapových rozhodnutí.
13: Kilometry Jiřího Ježka.
14: Že ta příprava potom byla vlastně velmi dobrá k té vodě a to je taky jedna z věcí, která se vždycky zmiňuje, když se řekne Daniel Stach, že jo, český reprezentant. Víc,
15: jenom juniorský.
14: A ty to vždycky juniorský. Takhle dodáváš, že juniorský. No, ale tak juniorský. Asi nebylo to úplně špatné, ne? Do kolika let to nebylo takhle vůbec špatné?
15: No tak do 18 jsem jezdil a pak já jsem věděl, že chci jít studovat, ale tak já jsem jezdil s tou generací, co je Vávra Hradilek, Vítek Přindiš, Honza Vondra, to byly vlastně tři moji takový největší soupeři, kdy my jsme se tak různě střídali, že Vítek je o rok mladší, to je teď současný reprezentant mistr světa, mistr Evropy. Stoupa vlastně Honza Vondra, tak to je juniorský mistr Evropy a Vávra Hradilek, tak to je stříbrný z olympiády mistr světa. Takže s těma já jsem jezdil.
16: To byla dobrá líhaň.
15: A bylo to skvělý, já jsem hrozně rád, že jsem vlastně měl tu šanci vlastně soutěžit s těma, co jsou dneska nejlepší na světě. A bylo to skvělý. My jsme kamarádi, vždycky jsme byli, jsme pořád. Já jsem u stoupy Honzy Vondry, jsem bydlel už v 11 letech, když jsme prostě v létě, jsem zůstával u něj třeba přes týden. S Vítkem se potkáváme jako dál i s rodinami, takže já je mám hrozně rád, oni jsou prostě fajn a proto třeba pro mě ta nominace je těžká, protože já tam mám ty kamarády, ale zároveň jsem tam jako komentátor té nominace, takže jako je tam ten bias, jo, to nezastírám, ale musím ho držet trošku na úzdě.
16: Jak velká porce makačky to byla vlastně ta voda pro tebe ve srovnání potom třeba s tím orientačním během nebo vůbec s tím, co vidíš dneska, tu profesionalitu toho sportu?
15: Pro mě největší posun je v tom, jaká je péče o toho sportovce. Já jsem byl poprvé u fyzioterapeuta v 17 letech. V 17 letech, když jsem zablokoval krční páteř před nominací a moje mutinka tehdy pracovala pro fotbalový klub, kde měli fyzioterapeuta, a tak jsem mi pomohl uvolnit tu krční páteř. Dneska je úplně normální, že od začátku, a je to dobře, že cvičí, že kompenzují. A my jsme prostě se řídili podle toho, že hodně dobře, víc bude lépe, a to není vždycky dobré. Já jsem pak v těch 17-18, kdy jsem se dal dohromady s Kubou Prýherem, což je jeden z lidí, který mě ovlivnili v životě vůbec nejvíc. Ten startoval na olympiádě v Barceloně 92, který je vodák, který se pak k vodě vlastně vrátil po té, co rozjel firmu, tak ten mi ukázal, že se dá dělat těch věcí víc najednou. Že člověk může trénovat a zároveň může mít firmu, může mít rodinu, že to nemusí být jedna věc a to mě ovlivnilo hodně. A potom, ano, pak jsme měli těch 14 fází týdně, kdy jsem stával v 5 ráno, šel jsem plavat, pak jsem šel do školy, pak jsme šli běhat a pak jsme šli do posilovny, večer jsem se šel učit a pak jsem šel spát.
14: A to rozhodnutí víceméně, ty už asi na to odpověděl, ale ty si tak nějak už tušil, když si věděl, že chceš studovat, že to prostě dohromady tohle jako nejde dál.
15: Ale já jsem ve 14, ve 13 a půl jsem si říkal, že chci být 4-násobný olympijský vítěz, 8-násobný mistr světa, 8-násobný mistr Evropy a 16 vyhrát celkový hodnocení světového poháru, což znamená, že 16 let si neporažen.
16: K tomu mít dva doktoráty.
15: A ve 14 jsem si řekl, že by mě to nebavilo a že bych chtěl studovat. Jo. Takže já jsem od 14 věděl, že chci jezdit naplno, dokud jsem junior, ale pak chci jít studovat.
16: A bylo v ten moment i to rozhodnutí zůstat u té vody aspoň za tím mikrofonem?
15: To vlastně vzniklo tak trochu jako náhodou, protože přišel právě Kuba Príher, ten můj trenér, a říká: hele Dane, lidi sem přijdou k nám do areálu, zastaví se tady, protože kolem areálu vede cyklostezka, kde jezdí tisíce lidí denně. Teď zastaví, ty kouká na ten vodní slalom. Někdo vyhraje o, když je to o hodně, tak vyhraje o sekundu a ty lidi vůbec neví proč. Tak jim vysvětli, proč někdo vyhrál o desetinu. Takže můj vstup do sportovního komentování bylo, kdy mu trenér řekl: hele, vysvětli jim, proč někdo vyhrál a někdo prohrál. Což je trošku paradoxní, že to dneska já se živím tím, že vysvětluju. Já vlastně celé moje komentování je vysvětlování. Takže já pořád něco vysvětluju. A na to jsou nejlepší tréninková jako metoda děti, samozřejmě, že všechno vysvětlovat je nejlepší. No a v těch 17 já jsem komentoval první závod. První závod u nás na kanále a díky tomu jsem pak postupně, že lidi na to strašně dobře reagovali a abych prvního klienta vlastně já získal jakožto komentátor, tak jsem jel vlastně 320 kilometrů jenom kvůli smalltalku. Jel jsem 160 kilometrů vlakem tam a zpátky, popovídali jsme a pak mi nabídli práci spolu s mým parťákem Mírou Lencem. A my jsme komentovali, bylo to zrovna shodou okolností cyklistické Omnium, o kterém já jsem, když mi to v úterý řekli, jako věděl, že existuje, ale nikdy jsem nebyl na dráhové cyklistice. A tak jsme strávili s Mírou následující dny až do té soboty tím, že jsme jako projížděli videa, koukali jsme na to. A když jsme odcházeli, tak za náma přišli cyklisti a říkají: hele, z jakého jste klubu, kluci? A my říkáme: SK Vodní slalom České Budějovice. Ne, počkej, najdi, to znáte tu cyklistiku. A říkám: no, jako já jsem poprvé tady jako na dráze, já jsem tady ještě nikdy nebyl. A oni: to není možný. A to mě samozřejmě potěšilo, protože to je to, na čem je vlastně postavené to moje komentování a moje práce, že se snažím co nejlíp připravit.
16: A to kamarádství s Mírou Lencem,
15: je
16: protože
15: unikátní.
16: Vy jste vlastně jako parťáci, berou vás lidi hlavně na těch veřejných akcích, na těch sportovních akcích jako pořád jasný duo, tak vzniklo na té vodě.
15: Ano, my jsme oba dva vodáci. My jsme spolu dokonce s Mírou jezdili na deblu.
16: Aha.
15: A jednou jsme spolu vyhráli růžový legíny. V jednom závodě.
14: To je prosím tě cena nebo název nějaké soutěže?
15: Ne, to byla cena. To bylo na jihočeském poháru, kdy jsme jeli spolu s Mírou na deblu, tak jsme vyhráli růžový legíny. Máme z toho i dost děsivou fotku, myslím si. Je dost děsivá. No.
16: Já si dost ani nedokážu představit vás dva v jedné lodi.
15: Ale moc jsme toho nenajezdili. Oficiálně proto, že Míra je o 2 roky starší, tím pádem já bych musel jezdit ve vyšší věkový kategorii než on a tam už ta konkurence byla těžší. Ale myslím si, že my ani jeden nejsme jako do deblový posádky jako ideální varianta.
16: Takže to komentování jste začali dělat spolu.
15: Jo, já jsem vlastně poprosil Míru, jestli by do toho nešel, protože já jsem říkal, že on na to bude dobrý. A myslím, že je na to dobrý. Myslím, že je na to hodně dobrý.
14: Myslím, že docela dobré oko na kolegu. Já, když se u tohohle na chviličku zastavím, já tomu všemu rozumím. Ten široký rozptyl, který ty už si tady párkrát zmínil, ten ty si vlastně držíš, protože jednak vysvětluješ vědu a jednak s Mírou Lencem stojíte u kanálu a řvete. A to, co je mezi tím, mluvíte velmi důrazně, Dane. Já když jsem vás prvé viděl na život, tak jsem si říkal, že to snad pro Boha není ani možné, jak skvělé to je, ale jak strašně daleko je to od toho člověka, se kterým jsem pár let zpátky seděl ve studiu na Kavčích horách a společně jsme prostě tlumočili profesora Lorence Krause a bavili jsme se prostě o černých dírách, jo. A já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, kde se to v nich jako bere. A zůstává to ve vás pořád, ale prostě tohle jste v sobě objevili od začátku.
15: Já jsem naopak se musel v televizi zbrzdit.
14: Jasně.
15: Jako moje defaultní nastavení je jiné. Já se teď brzdím, abych mluvil pomalu. Teď mluvím pomalej, než mě by bylo příjemné. A ta Troja, no teď nás čeká Troja, vlastně příští víkend, že jo? Vlastně příští víkend je Svěťák v Troji, tak přijďte v pátek v podvečer a my budeme mluvit rychle, to můžu slíbit. A budeme mluvit určitě rychle a náš cíl je, aby se třásly břehy. To je můj cíl. Já prostě, a to je skvělý, jo, kluci, protože já jsem na druhé straně břehu, než jsou diváci. A já, když to jde, tak komentuju bosej. Já hrozně rád komentuju bos. A já normálně, když jedou závodníci, tak pode mnou stavěš třese. Normálně se klepe a na těch bosých nohách to člověk slyší. A cítí, pardon.
14: Mám pocit, že se třese na druhé straně stromovka. Okay. Snažíme se o to.
15: Protože ta voda je zábava. Já chci, aby se lidi přišli podívat na vodní slalom. Aby se něco dozvěděli, aby mu líp porozuměli. Ale hlavně, aby se bavili. To je zábava. Já chci, aby řekli: to je cool, to jsem nevěděl, to je hustý, to je super. A příště přijdu zas.
16: No ale to není jenom kanál, to jsou všechny závody Rančeku, všechny ty půlmaratony po republice, Pražský maraton, závody na horských kolech v Novém Městě.
15: To bylo teď o víkendu fakt dobrý.
16: Jako neuvěřitelný.
15: Byl krásný.
16: Liší
15: publiku.
16: Se nějak, protože třeba já cítím, že když komentujete ty běžecký závody, tak hodně té energie vlastně dáváte těm běžcům.
15: Ano.
16: Tam je těch diváků možná míň než těch samotných běžců. Jo? Samozřejmě diváci jsou v té zeptat poslední v těch posledních metrech, ale jsou to většinou příbuzní těch, kteří běží a snaží se odchytit v tom cíli, tak jako si odchytával ty toho zoufalce. Myslím v dobrém, jakože prostě chtěl se doplazit do cíle, já to chápu. Asi bych někdy by vypla nohy, no tak jako mě vypila jedna, já už by si dávno, jo, ale... Možná to tělo už tenkrát vědělo, že to...
14: Malinko, Jirko, v tom slyšíme, že kdo nesprintuje do cíle, tak už Zího Ježka je zoufalý. Dobré.
15: Já bych chtěl jenom do toho udělat jednu vsuvku. Jestli kdo jste nečetli knížku Frajer, přečtěte si knížku Frajer, anebo si puste Hyde Park civilizaci, kde byl hostem Jirka Ježek. Kde se bavíme, aby to nevyznělo, že to lidi mají vždycky zabalit, jo? O tom, jak chtěl Jirka, jako životem ještě neprotřelý závodník, nevyjet kopec, když prohrával v závodě. Jo? Co se stalo tehdy? Puste si to, přečtěte si to. A to je to, co je ten rozdíl. To je přesně ten rozdíl. No? Kdy někdy to vzdát nesmíš. A někdy bys naopak měl.
16: No, přesně tak. Jo. Takže to komentování vlastně těm lidem, vydáváte energii těm samotným sportovcům při těch bězích. Kdežto naopak při třeba těch slalomových vodáckých závodech, tam podle mě ten závodník asi moc ani neslyší, že jo, v té vodě.
15: Já to říkám závodníkům otevřeně. Já tady nejsem pro vás.
16: Jo.
15: Já tady nejsem pro vás.
16: A liší se to třeba v tvém nastavení, když komentuješ pro ty běžce a komentuješ pro diváky. Mm-hmm. Tady diváku musíš vlastně vysvětlovat, co se děje v tom závodě, kdežto běžcům spíš dáváš tu energii.
15: Žiješ
16: a dáváš
15: s nimi, vlastně.
16: Jí skvělou. Teda,
15: děkuju. Já, když jsem u vody, tak a teď to možná vyzní jako by zle, ale nemyslím to vůbec jakkoliv zle, ale ten závodník je pro mě nástroj, pro tu moji cílovou skupinu, a to jsou diváci. A já jim to říkám zcela otevřeně, já tady vůbec nejsem pro vás. Jo, protože my, když jsme začali takhle s Mírou komentovat, tak ne všichni byli nadšený, protože najednou na vás je to pro závodníky jako daleko větší tlak. Jsou závodníci, kteří se chtějí jenom soustředit, ať mají ticho. Já říkám, ne.
16: Hlavně, jak tam nepřijdou diváci.
15: Přesně, jo.
16: A hlavně nevědí, že jedu já.
15: Naštěstí těch bylo úvody úplný minimum, takže na toho vlastně byli jako jednotlivci, kteří za mnou chodili a říkají, hele, ne, a říkám, hele, ne, ty tady seš prostě jednak v okamžiku, když seš na světovém poháru, tak seš jako profík a ty seš tady prostě v práci. A v práci seš tady pro ty diváky. Takže moje nastavení je snad pro diváky. A u těch běhů zase já tam víc pro ty běžce, protože oni dobíhají jakoby za náma. My dobíháme jakoby s nimi v uvozovkách. Tím neříkám, že zapomínáme na ty fanoušky okolo, ale daleko víc vnímám toho závodníka. Proto já vlastně zůstávám celou dobu v cíli. Já se vlastně nehnu z cíle a stojím před cílem a dávám si high five se všemi závodníky. Jestli dívám tady na pravou ruku, kde už tady zva není vidět. Chtěl bych poprosit zvlášť všechny dámy, které už jsou vdané nebo zasnoubené, prosím vás, neotáčejte si ty diamantové prsteny směrem dolů, když si dáváme high five. Stalo se mi to loni nebo předloni na maratonu, kdy hned na začátku jako kolem probíhají, kde je high five, a takhle jsem měl roztržený kus jakoby ruky, kdy vlastně tam byl jako ten dráp v uvozovkách.
16: Měl si najednou delší čáru života.
15: Jo, dost. No, ale ono to bylo na začátku a lidi mi samozřejmě plácali dál a do toho tam jde ten pot, že jo. Takže já jsem potom tak jenom na druhou stranu, ale jinak já jsem nadšený. Já jsem
16: tak takhle se rozšířila ta žloutenka. To je Praze.
15: Očkovanej, dezinfikuju, já jsem vzornej. Ne, byl to jako naštěstí, byl to vlastně škrábanec, jo, jako řízlá kůže. Ale pamatuju si to docela dost, že těch následujících 6 hodin těch high five, protože já jich mám na maratonu několik tisíc vlastně, si plácnu, což je super. A je to fakt skvělý, já jsem úplně nadšenej. A jsou skvělý ty běžci, co dobíhají a pak mi třeba píšou, víte, na co jsem se těšil nejvíc? Že vás uvidím v cíli.
16: Jo.
15: Už je ten cíl, už je toho Dana, už je ten cíl. Tak to mi dělá samozřejmě obrovskou radost a jsem z toho šťastný, že to ty lidi užívají, že jim to dává tu radost. Zvlášť ti, co dobíhají vlastně úplně na konci, kdy tam jsou ty nejsilnější emoce. Na to byl jen skvělej týpek, to byl Ir, doběhl do cíle po maratonu, hned se o něj začali starat zdravotníci, on se tam složil pozvracený, měl křeče, teď tam 20 minut jako ležel, starali se o něj, po těch 20 minutách se zvednul a říkám, seš v pohodě? A on, jo, a příští rok přijedu zas.
14: Takže vytrvalostní běhy, cyklistika, úvody, tam je to jasné. Máte s Mírou Lencem nějaké omezení, kam byste, do čeho byste nešli, nebo jste otevření do čehokoliv?
15: Já vím, že Míra třeba komentoval i bojový sporty, dělal teď třeba mistrovství světa v hokeji, beach volejbal, volejbal, baseball, ten se v tom pohybuje víc, já přece jenom pak víc inklinuju k té vědě a těm odborným věcem, takže pak jsem rozkročený spíš tímhletím směrem.
16: Ale ty věci, které děláte spolu, spíš si držíte ty spolupráce, které jste měli. To znamená ty závody, na kterých vás vlastně diváci nebo i ty běžci čekají a jste tam pořád. A nemusíte to nějak jako ořezávat kvůli tvým aktivitám? Asi jo, trošku.
15: No, nestihneme jenom úplně všechno, co bychom si třeba spolu přáli, ale zase to bereme tak, že to, co spolu strávíme, tak si o to víc užijem. Ale jestli někdy půjdu sedět, tak je to kvůli Lencovi, to vám můžu. A to vždycky s nadsázkou, to vždycky říkám. Vždycky v legraci z tohle to říkáme. Ne, on je opravdu je super. My jsme spolu fakt vyrostli vlastně od malička, takže potom ten vztah je úplně jiný. On mě oddával.
13: Kilometry Jiřího Ješka.
16: Jsme tady na půdě Českého rozhlasu. Já si pamatuju, že vlastně poprvé my jsme se potkali spolu na nějakých cyklistických závodech, který jste oba komentovali, a pak na úkor toho jste, nebo díky tomu jste mě pozvali do svého pořadu, který jste měli tady, Sportstake na Radio Wave, tady ano, na půdě Českého rozhlasu. Tak to byla asi první jako taková ta studiová vaše
15: role. Jo, to byl obrovský krok pro nás. To byl obrovský krok, tam vlastně náš třetí klient, pro kterého my jsme komentovali, tak nás doporučil, protože věděl, že v rozhlase na Radio Wave se uvolnilo místo jako v rámci pořadu, který byl o sportech. Tehdy tam byla Ride Zone a oni vlastně ty kluci, kteří to dělali, tak končili a teď se tam uvolnili 2 hodiny vysílacího času a Judita tehdy hledala prostě někoho nového a nás tady doporučil prostě náš klient jako zvenku z cyklistického světa právě. A my jsme tam přišli na ten konkurs, uspěli jsme a dostali jsme 2 hodiny vysílacího času, ve kterém jsme vlastně mohli dělat, co jsme chtěli. A to byla úžasná škola. To byla naprosto úžasná škola, protože my jsme první hodinu jsme dělali rubriky, druhou hodinu jsme měli vlastně hodinový rozhovor. A mohli jsme tam fakt dělat, jako co jsme chtěli. Takže jsme řekli, dáme tam tady jako rychlý breaking news, dáme tenhle rozhovor, protáhneme ho, zkrátíme ho. Všechno jsme si museli míchat sami. Bylo to skvělý. To byla jako obrovitánská škola a mohli jsme zvát, koho jsme chtěli. Jo, takže právě jsme měli Jirku, kterého jsem tehdy scháněl přes Soňu samozřejmě. A nevěděl jsem tehdy, že volám na špatné číslo. Takže jsem zavolal nějaké paní. Do dneška si to pamatuju. A ona říká, no já teď nemůžu, tak mi zavolejte v pondělí. Byla asi středa, ne? Já si říkám, tak dobře, tak asi jsou jako fakt busy ty Ješkovi. Říkám, tak jsou to jako profíci, tak jako má za sebou to, co má. Říkám si, OK, v pohodě, tak jako dobrý, myslel jsem, že ten telefonát zvládnem, ale dobrý. Tak volám jako ve stanovený čas v pondělí a říkám, dobrý den, chtěl pozvat Jirku Ješka do vysílání. A ona, Jirka Ježek? A já říkám, dovolal jsem se Seni Ješkové. Ne, nedovolal. Takže jsem ztratil týden, jsem volal někomu jinému. Pak jsem hned sehnal správné číslo a dovolal jsem se Soně a asi za 2 hodiny jsme měli potvrzeno, že Jirka přijde. Takže hned jsem ztratil takový ten dojem, jo, to je nějaká ta celebritka, která má toho manažera, která kolem něj to. A bylo to super. No a ještě teda musím prásknout, že Jirka, když přišel do Hyde Parku Civilizace jako host, tak první větu, kterou řekl, když přišel do studia, říká, hele, sorry, já zapomněl nohu.
16: Jo, to je pravda, ne? Protože já jsem měl přinést nohu nějakou jako na ukázku, to je pravda. No.
15: A teď ty kameramani za těma kamerama, jako, co se to tady děje, co se to tady stane. A pak mě ještě dobře Jirka kolnul ve vysílání, protože jsme tam měli Honzu Říhu, což je nevědomý horolezec. A já v jedné té reakci říkám Honzovi, a Honzo, jak to vidíš ty? A Jirka, a pak jsem se obrátil na Jirku a Jirka říká, no já bych teda jenom chtěl říct, že bylo jako zajímavý, jak si říkal, Honzo, jak to vidíš? A teď to nechal úplně ten drop a já jsem musel vysvětlovat, že vím, že Honza tohle to používá sám. A hrozně se mi to líbilo a do dneška to na to vzpomínám občas, když se potkám se studentama. Že to jsou přesně jako ty jako lidský okamžiky toho vysílání, který tam podle mě strašně patří.
16: A já musím říct, že jak jsem byl poprvé s váma v tom studiu na tom Radio Wave, tak jsem si říkal, tyjo, tohle jsou borci, jako to je škoda, že jsou tady jako na tomhle tom, nechci snižovat Radio Wave, ale tenkrát jako to nebyla úplná poslechovosti jako hlavní Hyde Peak, takže nakonec jsem vás pak viděl na tom jednom z pražských půlmaratonů a rozjelo se to neuvěřitelně. No, ale když jsme právě v tom kontrastu tvojich studiových prací v České televizi, vědecká redakce, Hyde Park Civilizace a další pořady, a na rozdíl právě, když pak stojíš bos na tom kanále, tam musí být i hrozná práce s tou energií, jako i třeba co se týče hlasivek, ne? Mm-hmm. Ty musíš mít jako buď obrovský štěstí na to, že ty hlasivky ti drží, nebo staráš se o ně nějak speciálně?
15: Já mluvím přes záda. Mě to učil právě ten Kuba Príher, který je v punkové kapele Akia B.A. mají písně o lásce, mm-hmm. jsem patolog, psychopat, nenávidím bouračky, z těch jsou lidi na kampe, chápete, kam to spěje. Šťourám si to vidličkou, to je dneska masíčko. Takže ten mě právě učil mluvit. Mm. Takže já vlastně, když mluvím a dám si tady vlastně na obratle, co to je, nějaký čtvrtý obratel plus minus, tak budete cítit, jak mi vibruje. Mm. Takže já vlastně šetřím hlasivky tím, že tolik nenamáhám. Potřebuji zlepšit dýchání, to je něco, na čem teď chci zapracovat, protože nedýchám dobře do bránice, mám tam jako rozhodně volný prostor, dýchám moc nahoru a málo dolů, ale vlastně ty hlasivky snažím šetřit. A nejhorší je, když jako začne foukat, protože vyschnou, takže já hodně piju. Já za finále kajakářů vypiju třeba kolem, třeba jako rekord, myslím, byl něco k 8 litrům vody, jakože to vlastně prolévám za ten den. Za ten den já třeba přes 10 litrů vody na kanále jako vypiju, což není potom už úplně zdravý, upřímně řečeno, ale pro ty hlasivky je to důležitý. A nejhorší je, když já občas něco jako zakřičím, že mi to jakoby ujede, tak v tu chvíli já si můžu jako naběhnout. Pamatuju si jeden světový pohár, kdy jsem říkal, a teď si naběh, chámo. Kdy vlastně jsem jako přetáh a potřebovali by prostě 2 dny odpočinout a já viděl, že 2 dny budu komentovat. Ale pokud se hlídám, pokud jsem zdravý, pokud na mě něco jako neskočí, tak můžu mluvit. Teď třeba ten světový pohár v horských kolech, horských kol, tam my každý komentujeme sám na různých místech a tam já vlastně nepřestanu za ten závod vůbec mluvit, ale jakože vůbec. A pak přebíhám, mám rozhovory a pokračuju dál, takže já za tu sobotu jakoby regulérně nemluvím jenom v okamžicích, kdy přecházím z místa na místo. Ale ten závod to opravdu se jede hodinu a půl, kde já hodinu a půl bez přestávky mluvím. A to je samozřejmě dobrá výzva, zvlášť když nemáte televizní přenos a komentujete to bez přenosu.
14: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Mně se moc líbilo, jak si před chviličkou vysvětloval, jak vlastně si hlídáš to dýchání a odkud jsi to vzal. A jak ty prostě ve všem vlastně propojuješ ten sport s tou vědou. Ha? Tak když, a nevím, jestli ta věda je prostě pro tebe teď číslo jedna, to, že se snažíš vysvětlovat, přibližovat lidem, prostě dávat informace, tak i tohle spojuješ třeba s tím sportem, protože říkal jsi, že jste tam měli pana doktora Dostala a další spoustu hostů.
15: Určitě, protože jako věda je ve sportu. Jako sport je čím dál tím větší věda. V dobrém i ve zlém, jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli chceme, aby všichni koukali na wattmetry nebo ne u cyklistiky, jestli opravdu chceme, aby byly všude vary a jestli chceme, aby všude byla jako ten rozdíl v technice, který dělá obrovskou, obrovskou. Podívejte se na nový světový rekord na maratonu. 1:59:30, ale máte prostě boty, které vám přihodí pár procent. A pár procent je strašně moc. To je extrémně moc. Mimochodem, ten světový rekord je neuvěřitelný za mě. Jako mě nejvíc líto je toho druhýho. Jo, vy doběhnete prostě pod 2 hodiny, suverénní svěťák a hashtag sorry jako.
16: Ano.
15: Toho je mi fakt strašně líto. Stejně tak ta nejlepší ženy, taky prostě doběhnete skvěle, ale samozřejmě všichni řeší 1:59:30, zcela právem samozřejmě. Ale já tu vodu, třeba na té vodě, já tu vědu tam opravdu vidím. Dokonce, když byla olympiáda, tak já jsem natáčel vědu divoké vody. Měli jsme to v Událostech a my jsme vysvětlovali, jak tu vědu využíváme. Protože ať chceme nebo nechceme, tak aerodynamika, technologie, ale i jako chování, ta psychologie, dívejte se, jak obrovská věda tohle je, výživa, fyzioterapie, to je všechno postavené na vědě. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, ta věda prostě do značné míry ne ovládá, ale ukazuje směr sportu.
16: No a teď tvoje osobní sportovní aktivity. Seš ten typ, který když už má ty vědomosti a vlastně dělá o tom pořady, přesně ví, co v kterém sportu se dá využít za ty poslední high-tech technologie. Využíváš to? Nebo ne. Když si jdeš zaběhat, tak běžíš. Nejlíp málem si zapomeneš zapnout
15: hodinky. To sleduju. Já mám rád data. Mám rád čísla. Mám hodinky, které mě neustále sledují. Měřím, jako sleduju body baterie, sleduju hladiny stresu, sleduju prostě všemožné ukazatele, byť jsem v tomhletom, jakože klidová tepovka. Dneska ráno jsem vstal, díval jsem se, mám klidovou tepovku 42, vím, že je to jako v pohodě, to je tak jako, když se mi dobře nějak funguje, tak se jako pohybuju. Ale že bych prostě řešil jako úplně jako do detailů, já nevím, HRV třeba, HRV, jako to úplně ne třeba, to úplně neřeším, protože tím, jak mám malý děti, tak mi to rozhazuje prostě doprava doleva, tam to vůbec nemá jako smysl řešit. Ale já když běžím, tak já mám problém běžet na pocit, já to jako úplně necítím.

0: Víš, teď mi to ti připomněla manželka, když jsem v nich šel v pondělí běhat. Říká, ty si bereš tyhle kraťasy? A já říkám, jo, já jiný nemám. A ona, počkej, to jsou ty špinaví. A já říkám, jo, já neště, když bydlela v Budějovicích, tak já jsem jim tam totiž maloval v těch kraťasech. A od té doby jsou na
1: nich bílý flaky. Mají svůj vlastní design.
0: Jako tvrdě, ale tvrdě. No, takže ty mám přes 10 let, ve kterých jako běhám. Běžel jsem v nich i maraton. A
1: vlastně tak ještě můžeš použít ty růžový legíny, co jste
0: ty už nemám, když jsem vyrost. Ale jezdil jsem v nich zimě na vodě. Normálně jsem nosil pod neoprenky tyhle ty růžový legíny. Takže no a pak jako speciální oblečení vůbec jako nepotřebuju. Ne. Samozřejmě, když jedu na kole, tak mám dobrou helmu třeba, mám dobrý rukavice, jasně, aby to bylo jako bezpečný, to jako jo.
1: Tak v tom tvým nabitým programu pracovním, jak často se dostaneš vlastně ke sportovním aktivitám?
0: Snažím se to hlídat, abych jako ideální je, abych 4x týdně minimálně něco dělal. A ne vždycky se mi to podaří. Záleží na tom prostě, jak děti spí, jak mám prostě práci, co a jak stihnu. A vodu teď třeba nestíhám, ale já jsem měl trošku problematický záda, takže jsem na vodu chvíli nemohl. A pak jsem měl problematickou nohu a potom koleno. A
1: já mám taky trošku problematickou nohu.
0: Méně problematickou nohu. Beru. Takže se snažím, takže tenhle ten týden třeba jsem byl 2x běhat, ale vysloveně na to, abych si vyčistil hlavu, takže jsem si odběh 7-8 kilometrů a pak já cvičím doma, že cvičím opravdu takový ty v uvozovkách jogový cviky, ale pro mě je to částečně posilující, částečně posilovací cvičení a částečně jako regenerační a rehabilitační.
2: A jen tak pro zajímavost, když jsi zmínil to kolo, tak když se na něj dostaneš, tak někam do lesa nebo někde?
0: Bike, jo? Vysloveně bike, no, já jsem bajkový typ, takže pro mě jako horský kolo potřebuji vyměnit vidlici, nemůžu ji teďkon zaaretovat, nedá se mi zamykat vidlice, tak jsem, už je to vždycky hrozně dlouho, si na to vzpomenu, Jirka chyba mi říká, jsem u něj byl už před lety a on říká, jo, hele, musím ji vyměnit a já si na to vždycky vzpomenu, až když s těma dětma vyrážím a ta vidlice mi prostě takhle pumpuje.
1: Tak asi to není to hlavní, jako čemu by si se věnoval. Je to tak, že ten běh je pro tebe i produkčený, jednodušší,
0: je
1: že prostě
0: tak.
1: Člověk si vezme tenisky.
0: Času. Ano, takže vyrazí. Přesně, já jsem uspal děti a šel jsem běhat. A
2: teďko nej ty staré špinavé kraťasy a jdeme
0: na to. jo, tak oni jsou pak fakt na jednom místě. Ale stalo se mi teda, že jsem šel k Vojtovi Hačeckému před lety, když jsem si řekl, hele, půjdu maraton, tak já jsem zase v tomhle tom jako zodpovědnej, že jsem chtěl otestovat, že nemám nějaký skrytý zdravotní problém, něco, abych si prostě nepřivodil nějaký problém, tak jsem říkal, hele, chci trénovat na maraton, tak jdu k němu jako na testy, aby mě opravdu zátěžové věci udělali. No a přišel jsem k němu na ty testy, vybalil jsem ty věci, já jsem je ráno balil putně, abych jako nezbudil doma rodinu, vytáhl jsem je, no a místo kraťasů jsem si vzal manželky sukni. Takže jsem běžel, takže ten test na pásu jsem běžel v běžecké sukni. Vojta Hačecký na to má zdokumentované.
1: Podle mě v Centru sportovní medicíny tam má jako...
2: Vojta je na seznamu hostů do kilometru Jiřího Ješka, tak se k tomu možná někdy dostaneme.
0: Vojta je super, Vojta je fakt super.
2: A teda jenom, když se tě zeptám, ty jsi řekl, že jsi běžel maraton, a tak jak dlouho třeba bylo mezi tím, co jsi šel tady k Vojtovi zkusit, jestli je to vůbec dobrý nápad a když jsi se rozhodl běžet?
0: Já jsem se tomu věnoval času? Že chci jít maraton, to bylo prostě na jaře, jsem si řekl, že v tuhle chvíli, ještě než mám děti, bylo 2019, tak je čas jako natrénovat, že ten objem času na ten maraton je prostě hrozný. Tak jsem řekl, než se do toho pustím, zjistím, že jsem v pohodě a pak se roztrénuju. Takže můj kolega Robin Šemotl, který hodně běhá, tak mi psal tréninkový plán. To, že hodně běhá, jsem zjistil tak, když jsem se ho ptal, hele Robine, ty kompresní podkolenky, má to smysl nebo nemá? A on říká, hele, já si beru na druhou půlku závodu. A já říkám, počkej, jak na druhou půlku závodu? Jako zastavíš, jako převlečíš si ponožky, jako co to je za to? On říká, no tak na tu druhou 50. Říkám, dobré Robine, tak tady jsme to skončili spolu. A nebudeme pokračovat v téhle debatě. Takže ten mi psal tréninkový plán a já jsem na podzim šel jsem třeboňský maraton. Nebyla to pro mě úplně dobrá volba, nesedlo to úplně tak, jak by jakoby mělo. Přiznám, že jsem šel do toho závodu hodně unavený, že jsem se chystal na rozhovor s přeživší holokaustu a hodně mě to jako sebralo, měl jsem moc práce. Podcenil jsem ten poslední týden, a takže jsem nebyl ani s výsledkem jako úplně spokojený. Tak jsem řekl, že zaběhnu jako hned na jaře znova, no a přišla pandemie covidu a měl jsem úplně jiný starosti.
2: Takže to byl jediný maraton, který si běžel ten v Třeboni.
0: Jediný.
2: Já jsem teď nedávno jsme se vlastně s někým bavili, kdo běžel i v Třeboni a nic proti Třeboni, krásné město, ale třeba běžel zrovna i v Praze. A právě ta zpětná vazba, kterou já jsem zaznamenal, byla, že pro člověka, který běží třeba poprvé, je to strašně těžké v té Třeboni, protože tam mnohem méně lidí. A vlastně zatímco v té Praze pořád jste s nějakou skupinou a vlastně pořád se člověk s někým drží, takže to tady bylo jako na hlavu hodně náročné taky. No.
0: Pro mě, já vlastně jsem rád jako pryč od lidí. Jo, takže... To nemyslím nějak zle, já jsem hrozně rád jakoby s lidmi na tom závodě, ale ne běžet jakoby v tom davu, ale já jsem si tehdy Třeboň vybral kvůli tomu, že sliboval, že tam bude jako hodně měkkýho povrchu a tím, jak já jsem těžkej a tak, tak mě se po měkkým běhá prostě líp, mám to radši.

0: Okay. Nakonec tam mě nejvíc vlastně vadilo takový jako dlouhá rovinka skrz les, kilometr, prostě úplná rovina a droboulinký stoupání, což na tu hlavu prostě jako nefunguje úplně dobře. A byla tam tehdy trochu škoda, protože já jak opravdu necítím to tempo, tak jsem řekl, hele, chytnu se Spacemakerem, vypnul jsem si alarmy na hodinkách, žádný hlášení kilometru, což jsem si na první kilometru uvědomil, že budu asi jediný z těch lidí, kteří tam běží, takže to opravdu nic neřeší. A chytnu se Spacemakerem, takže moje tempo mělo být, já jsem chtěl jít pod 3.30, byl můj cíl, takže vlastně těch 4.54 na kilometr byl můj cíl. No ale Pacemaker to rozběhl hrozně rychle, šel první kilometr za 4.30 a já v tu chvíli jsem říkal, hele ne, tak z tohohle vystupuju, na to jako nemám. No takže já jsem vlastně celou dobu viděl toho Pacemakera, jak jako má ten náskok přede mnou a já, jakože kdybych je docvaknul, tak by mi to hrozně pomohlo. Ale oni šli ten první půlmaraton, vlastně šli o nějaký 2,5-3 minuty rychlejc, než já jsem jako bych chtěl jít. Takže já jsem byl na půlmaratonu 1,43 jsem šel, což bylo ještě jakoby nad můj plán. No ale pak jsem odpadl za 30. No.
1: Ale tak pak, že nemáš tempo, jako když to cítíš, jako že běžíš vlastně bez hodiny, pořád
0: ne,
1: s tím
0: pak
1: stejným.
0: Jsem si je kontroloval, jenom jsem si vypnul takový ty, že ti to nepočítá ten kilometr, aby mi to hlásilo. Takže nakonec doběhl jsem za 3.44, takže spokojený jsem nebyl. No, nebyl.
1: Musíš teďko, už jsi v té fázi kariéry, kdy vlastně přemýšlíš o tom, že na tobě vlastně visí několik lidí, několik pořadů, takže se i v těch sportovních aktivitách trošku jako kontroluješ, šetříš, aby si nevypadl, protože ty, kdyby si prostě nepřišel, tak ten pořad se neodvysílá nebo nenatočíš.
0: Musím to hlídat, no. Musím to hlídat, abych to nepřepálil, aby to nebylo moc. Teď zrovna, no předevčírem, jsem vyběhl a měl jsem prostě fakt chuť běžet. Jo, jak to člověk někdy to fakt cítí, jo, že chceš ano, běžet. Jo. A teď já jsem si vyběhl na ten kopec, jako, a teď jsem byl, můžeš jít po krásný ten travers, po té vrstevnici, běží se ti strašně dobře, že člověk vyběhl ten kopec, tak po té vrstevnici je to super. Úžasný počasí, bylo 9 večer, jako stmívalo se, nikdo tam nebyl. A já si říkám, hele, nemusíš to otočit, kámo. Měl bys toho, když tady poběžíš 15 kilometrů, užiješ si to, ale prostě přiběhneš domů pozdě, už se nestihneš pořádně protáhnout, půjdeš pozdě spát, zítra budeš unavený, víš, že potřebuješ se otočit do Budějic a pak co hlavně, jako čeká mě vrchol mého týdne, což je rozhovor v kilometrech Jirky Ješka a tam nesmím přijít unavený prostě. Jo, to, že budu teď tlumočit na stolku Nobelovy ceny je vedlejší, pro mě tady prostě highlight tohoto týdne je teď a tady, takže já jsem věděl, že musel jsem potlačit to, že jsem fakt chtěl běžet.
1: Tak to nás mrzí, protože...
0: Ne, to nemá, to nemá.
1: Ne, samozřejmě, tohle ten pocit já mám taky, že někdy prostě mám málo času, jdu si vyběhnout a je to zrovna ten den, kdybych klidně běžel půlmaraton sám pro sebe někde v lese a užil bych si to, vrátil bych se, odpočinul se, lehnul si na terasu a nedělal nic, ale to prostě bohužel nejde, no. Takže nejsme profesionální sportovci, bohužel.
0: Nemůžeš to dovolit, no. Ale... pro mě bohu dík teda.
1: Ne, tam je ale krásně vidět, jak to tělo každý den je jiný, jak každý den funguje jinak a někdy prostě člověk se cítí dobře, i hodinky říkají, že je dobře, vyběhnu a je to špatně a naopak zase někdy prostě to tělo překvapí.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
1: My jsme oba velký milovníci koček.
0: Ano.
1: Myslím si, že jako...
0: Karel, to... ten prostě teď se bude muset...
1: Karle, promiň.
3: Je to vaše. Ne, já jsem psí, já jsem měl jedno...
0: Dobrý, dozraješ, neboj. A Jirko, pokračuj.
3: Omlouvám se, pánové.
0: Ne, aby byl fér, já bych chtěl mít psa taky. Jo, jenom já se o ní nestíhám starat. Ale jinak bych hrozně rád měl psa taky, ještě k tomu třeba morče a tak, abych chtěl mít jako hodně zvířat, ale nestíhám se o ně starat. Takže ano, kočky.
1: Já jsem teď naprosto pohlcený světem koček, protože mám kočky teprve asi 4. rokem v životě. Do té doby jsem byl natolik zodpovědný. Ne, zodpovědný, protože jsem byl 300 dní v roce mimo republiku, tak jako moje zvíře by asi trpělo, pokud by teda nemohlo cestovat se mnou všude. Ale teď od té doby, co jsme se usadili a máme kočičky, tak jsem naprosto pohlcený tímhle světem. A musím říct, že pro mě jsou obrovskou inspirací i pro normální život, i pro ten sportovní. Je tam něco, co ty třeba od tvého pana Rozárky si nějakým způsobem proinspiroval pro svoji sportovní aktivitu? Nebo i třeba...
0: To jako umí výborně regenerovat.
1: Jo.
0: To je... Musím říct, že u nás doma nejsilnější v regeneraci je pan Rozárka. Jo, ten si vždycky najde čas. Vždycky si najde čas. Vždycky si najde prostor, pokud ho okupujeme my, tak ho samozřejmě musíme vyklidit.
1: Vždycky není natolik unavený, aby si nemohl odpočinout. Že?
0: Ano, ještě krásná definice. To je krásná definice, ano. Ale musím teda přiznat, že pan Rozárka je jako dost psí, takže on na mě čeká před dveřma. Já když jdu spát, vždycky než já usnu, tak si čtu, tak já říkám, Rozárko, jdem si číst a on jde se mnou a lehne si ke mně a jde si číst se mnou. Takže on je opravdu hodně psí, hrozně moc se o nás stará. Když já jsem nemocný, tak tam leží se mnou prostě celou dobu. Takže asi tu péči bych si od něj mohl vzít. A do sportovního života...
1: Mě tam strašně inspiruje to protahování.
0: Hele, to je ale velmi dobrý point. Protože v tom já nejsem úplně silný, protože já jakmile už mám tu ten čas, že vyběhnu, tak já mám to nutkání běžet. No a teď já vím, že těch 10 minut mi strašně pomůže. Je to hloupých 10 minut. S výjimkou tedy, když jsem jezdil na vodě s Jiřou Prskavcem starším, a protože před prací jsem s ním šel jezdit táta Jiří Prskavce, našeho olympijského vítěze, mistra světa, a před jeho tréninkem šel jsme spolu na vodu a říkám, Jiřo, tak se jdem rozjezdit, že dojedete v troji k tomu mostu a zpátky. To je takový jako minimum. Jiřa dojel na kraj těch branek a říká, tak jenom do toho kanálu, ne? A říkám, Jiřo, já jsem úplně tuhej. A Jiřa říká, no to je dobrý, já vždycky se protáhnu, jak se bojím, že něco povolí. Takhle, když je to tuhý, tak to drží pohromadě. Ale mě to hrozně pomáhá. Takže já třeba teďkon právě v úterý jsem se dobře protáhnul a vím, že se mi díky tomu běželo výrazně líp.
1: Já se takhle cvičím každý ráno, než úplně začnu vůbec jako fungovat, tak musím mít těch svých 20 minut přesně na tohle. Každý ráno.
0: Hele, možná a dáš ještě než je chvíli jdeš? Já třeba potřebuji chvíli se pohybovat, aby mi bylo příjemný se protahovat.
1: Tak to já dojdu si jako na záchod a vyčistit zuby. To je tak jako, to jsou ty moje kroky a pak teda vylezu na tu terasu, zvlášť když je sluníčko, tak je to úplně krásný. Úžasný. Když ne, tak prostě doma zavřený a pustím si k tomu moje tady milé kolegy, protože Karel, když vysílá, tak vysílá o 6 od rána, takže to krásně
0: stíhám. Takže počkej, ty stáváš s Karlem, jo?
1: No, tak jako.
3: Někdy podle mě stává až na naší poradu, přitom si myslím, že se taky velmi dobře procvičuje, ne? To je až 9.30, to si myslím, že je velmi zábavné. Já si vždycky představuju, když tam řešíme, co pracovně bude v následujících dnech, jak Jiří Ježek doma prostě u toho leží na karimace, jogamace a nebo s činkami tam.
0: Občas jsem... Zdraví slunce.
1: Ano, zdraví slunce. Jednou se mi stalo, že jsem nechtěně u té porady zapnul i video. A cvičil jsem tam do půl těla a samozřejmě to sklidilo obrovský ohlas od našich kolegů.
0: Jak to, že tohle nebylo na sociálních sítích, to jsem neviděl.
3: To jsou print screeny, které máme uchované pro pozdější použití, třeba ještě bude čas na to je vytáhnout. Dane,
0: jak jsi to zmínil, že můžeš hned vstát a protahovat se, protože já jsem dneska vstal a měl jsem tuhé levé lítko. Jo? A věděl jsem, že když to začnu protahovat...
1: Já mám pravý dost tuhý dneska. I včera bylo.
0: Hele, musím říct, a to teda teď jako odmočuji od toho tujího lítka, chtěl jsem vám říct dobrou story, jak jsem se protahoval až tady v rozhlase, jo, ale dobře. S Jirkou Ješkem jsme seděli na, to byl světový nebo evropský pohár handicapovaných cyklistů, který já jsem několik let měl to štěstí komentovat na Strahově. A tam já
1: My
0: jsem
1: jsme
0: poznal,
1: měli to štěstí, že jsi to komentoval.
0: To bylo fakt pro mě čest, jako opravdu. A tam jsem poznal, že jako můj černý humor opravdu není černý, jo. Opravdu není černý.
1: Že jsou tam ještě daleké rezervy.
0: Tam jako velké, jo. Jako Jirko, můžu říkat, co jsi říkal?
1: Já si to nepamatuju.
3: Jo, jo. Teď můžeš, když tak to vystřihnem.
0: Jo?
3: Teď následuje velmi vtipná historie s velmi černým humorem Jiřího Ješka. Dnes byl s námi ve studiu. Děkujeme. Pojď.
0: To bylo i pro mě, a k tomu... No, se to k tomu prostředí hrozně hodí a mě se to strašně líbí, jak prostě opravdu u handicapovaných sportovců to máš prostě ložený na férovku, jako žádný keci okolo, prostě jdeme. A tam byl kluk, který jezdí na tricyklu, protože po mozkový obrně, byl to zahraniční závodník a teď on prostě přijížděl a jel tam na záchod k těm mobilním záchodům a jsme seděli s Jirkou na tom našem komentátorském stanovišti a my jsme se o něčem bavili, o nějakých závodech, co budou, a Jirka úplně z ničeho nic, takhle se mě podívá a říká, hele, koukni se na něj prostě. Takhle brzo ráno je za volantem a už se klepe prostě, jo. Ten je snad ještě furt ožralej prostě. A teď já tam takhle jako sedím. Říkám, co se to teď stalo? Co se to teď stalo? Co to je?
1: A on měl chudák takový ty křeče, jako...
0: No, přesně. No, tak a mě to bylo, říkám, co se to jakoby děje? A pak čím víc jsem jakoby proniknul do toho světa handicapovaných, tak přesně nevědomí říkají, já na to kouknu. Kluci na vozíčkách říkají, počkej, já tam skočím, prostě.
1: No, jo, jo.
0: A vlastně taková ta jako opravdu otevřenost, takže prostě jdeme k věci. Jasně, ložený je to takhle. je, jako myslím si, pro spoustu lidí by měla být podle mě fakt inspirativní. Ale otevřeně říkám, že jako na mě někdy ten černý humor je tam teda jako opravdu jako, jako hodně temnej.
1: Dá se najít třeba černý humor v té vědě?
0: Jasně.
1: Podle mě jsou to strašně vtipný lidi, když
0: hele,
1: jsou
0: hele,
1: jako...
0: jsou. Já jsem třeba se bavil s jedním vědcem, který, aby dodrželi časový limit těch vystoupení na konferencích, což je problém, tak ty normálně kreslej oběšence. Jo, že normálně postupně nakreslej šibenici a pak prostě oběšenec, aby prostě dokončil jako v čase ten člověk, co má. Jo. A jinak tam samozřejmě ten humor je někdy jako brutální. A to je v individuálních lidech. Někteří vůbec, někteří úplně. U toho sportu handicapovaných mám pocit, že ta jako laťka je celkově teda posunutá úplně kde jinde, ale i že to procento lidí, kteří tomuhle humoru fandí, je jako výrazně vyšší než běžné populace.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Dává ti pořád ten sport ještě jako víc pro ty tvý energie, kterou potom použiješ pro ty vědecký pořady? Chodíš si tam dočerpávat?
0: Hodně ji tam nechám.
1: To jasný je. To...
0: Po komentování světového poháru nebo třeba maratonu mě nejvíc bolí nohy, teda musím přiznat, protože já za maraton nachodím půlmaraton, jako měří hodinky. A,
1: no protože ale... ty tam chodíš na té rovince jak lev.
0: Tam jeden použil lev, druhý použil tygr, jsem rád, že jste ani jeden neřekl něco jako, nevím, mravenečník. Ale pro mě je to místo, kde jsou ty emoce. Já v tom televizním vysílání, kde dělám vědu nebo dělám rozhovory třeba s přeživšími holokaustu, tam jsou úplně jiné emoce a úplně jiná práce s emocemi. Tady je to otevřené, tady je to... pro mě jako úplně totálně volné a já se nemusím vlastně brzdit.
1: No ale na druhou stranu je tam krásná ta protiváha, že zase děláš takhle jako důležitou a nádhernou práci, která je jako klidná o tom sklidnění, o tom respektu. A pak vlastně přepneš a můžeš se jít vyřádit za ten mikrofon mezi ty lidi.
0: To si asi popsal líp, než bych to dokázal popsat já, že vlastně v tohle se ve mně jakoby přepíná. Nevím, jestli je to Jekyll a Hyde, a myslím, že to je pořád Dan.
1: To je Dan, to jsou dvě tváře jednoho Dana.
3: Na spektru prostě, to nejsou dva Danové, to je Dan prostě i tam.
0: Jako je fakt, že jsem normální, mi někdo řekl naposledy ve 12 letech.
1: Ty nemáš čas být normální, podle mě.
0: Tak kamarádím s váma, tak jak můžu.
1: Hele, co do budoucna? Máš nějaký, ty nemůžeš mít
0: tak teď
1: už
0: cíle. Jako, když to takhle říkáš, tak se rozhovor blíží ke konci, což znamená, že můj životní vrchol právě končí.
1: Jako můžeš mít nějaký ještě pracovní cíle?
0: Ty? Já nejsem nastavený tak, že bych si řekl za 5 let si moderovat tohle nebo dělat takhle. Tak to já vůbec nejsem nastavený, jako absolutně. Takže já kdybych dostal na pohovoru, kde se vidíte za 5 let, tak já odpovídám, chci být zdravý a spokojený.
1: Spíš nějaký touhy, jako jestli máš něco, co bys si chtěl vyzkoušet třeba a můžeš to říct takhle veřejně.
0: Hele,
1: A nebo to přichází většinou, že prostě ty dostaneš nabídku a zvažuješ, že si ji vemeš nebo ne?
0: Mně se víc ta cesta otevírala, ne že bych nešel tou cestou, která se mi nakonec otevřela, protože si nemyslím, že kdybych byl pasivní, tak se něco z toho, co dělám dneska, stane. To jako bezesporu jsem musel být aktivní hodně. Ale já třeba nevím, jestli mě za 20 let nebude bavit něco úplně jiného. A já jsem s tím vlastně i vnitřně, jsem s tím úplně v pohodě. Nechápejte mě špatně. Mě baví komentovat, mě baví moderovat, mě baví dělat rozhovory. Cítím se v tom dobře a věřím, že to má nějaký smysl, že to má nějaký přesah, že to je užitečné, že to lidem pomáhá. Teď jsem dostal třeba po tom prvním vysílání pořadu Na dosah, jsem dostal teďkon zprávu, že na základě toho vysílání už se jednomu týmu, který tam vlastně vystupoval, ozvali 3 další, kteří s nima chtějí spolupracovat. Že to slyšeli, že to se to zvěděli a že by s nima chtěli spolupracovat. Vím, že díky Hyde Parku civilizace jsou tady vědkyně a vědci, kteří by nikdy do vědy nevstoupili. Vím, že jsou tady děti, kteří šli třeba studovat něco, co by nikdy studovat nešli, a nebo si na to začali věřit díky té mojí práci. A to mě těší. A vím, že jsou děti, kteří sportují díky tomu, že viděli sport, že může být zábava, že je to bavilo, že se jim to líbilo a že jejich rodiče si řekli, já bych vlastně chtěl, aby to moje dítě u toho bylo, protože ten sport bavil. A jestli tohle budu moct dělat dál a bude mě to dál dávat smysl, tak to budu dělat dál rád.
3: Dané, my moc děkujeme. Já jsem před 50 minutami začínal tím, že se moc těším, protože tady opravdu jsem snad se dvěma z mých nejoblíbenějších lidí, se kterými jsem se potkal na planetě, a nesklamalo to. My moc děkujeme opravdu, že jsi na nás našel čas mezi těmi držiteli Nobelových cen, kterých pořád přibývá. Nevím, jestli si ještě děláš čárky. Všichni přes 40.
0: 46, no, když nepočítám teda za ekonomii. Tak...
3: Dělej, prosím, dál to, co děláš, protože je to skvělé. Buď dál zdravý a spokojený a opravdu moc, moc, moc děkujeme, že jsi našel čas na kilometry Jiřího Ježka.
0: Já, kluci, moc krát děkuju za rozhovor, moc děkuju za to, že vy jste si na mě udělali čas a dali mi tu důvěru sem přijít. Karle, tobě děkuji, jsme spolu mohli dávat světu kosmologii stejně tak jako astronauta, co lítal na oběžné dráze, protože ano, tam byl Karlův hlas. Najděte se u Hyde Parku civilizace u Andrew Foisla i Lorence Krause. A Jirko, tobě moc děkuju za to, jaký jsi a co všechno děláš pro tuhle společnost. Fakt, jako není to vůbec málo.
1: Děkujeme za tobě, že jsi našel čas a pozdravuj pana Rozárku.
0: Podrbu ho za uchem.
3: Hostem kilometru Jiřího Ježka dnes byl Dan Stach.
2: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
4: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4

0: dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
9: 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
10: Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Rumunský prezident odsoudil dronový útok na obytnou budovu na východě země. Kajakář Josef Dostál se chystá na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů. Kolony popojíždí na dálnici D1 v Brně v obou směrech. A bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě. Přibývání oblačnosti, teploty většinou kolem 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
11: V Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
10: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Počítá s tím vládní novela, o které by dnes měli rozhodnout poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Vládní novela taky zavádí kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Rumunský prezident Nikuš Ordan svolal na dnešní dopoledne schůzi nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil 2 lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní, anebo taky novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Pokračuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
12: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme typy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
3: Sport.
13: Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června i kvůli kvalifikaci na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnily a Dostál tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání radiožurnálu Sport.
14: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
13: Fotbalový obránce Sparty Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s týmem z pražské Letné. S klubem se bývalý reprezentant dohodl na prodloužení o další rok i přesto, že nesplnil podmínky obce pro automatické prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů. Začíná u exitu 162 velká bítež, teď tam krátce brzdí i osobní auta. Potom znovu i v levém pruhu vzniká kolona kolem exitu 182 Popůvky, tam je to zhruba na 10 minut. A pak ještě jednou v Brně se jede i levým pruhem pomalu za sjezdem k výstavišti ze 191. kilometru do zúžení u D2. Na D1 v Brně směrem opačně na Prahu je za Vídeňskou na 192. kilometru po raním požáru kamionu průjezdný jenom jeden pruh kolona od nájezdu z Vídeňské, respektive už předtím na silnici 52 od Modřic. Odtamtud je to až na půl hodiny. Je to důsledek dřívějších komplikací na dálnici D2. Tam teď na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy zůstává kolona už jenom ze 3. kilometru od Olympie k nájezdu na D1. Těsně před ním na 0,5. kilometru je ještě po dřívějším incidentu mezi řidiči kamionu a autobusu zabraný pravý pruh. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně dlouhá kolona kamionů začíná Zelodějnicí na 9. kilometru, zpomalují i osobní auta, až na Pražský okruh k Ořechu je to osobním autem i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy naměříme kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
16: 11 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné dopoledne. Dnes to bude odpoledne a možná i k večeru opět hodně tenisové, protože tři čeští reprezentanti budou bojovat o postup do osmifinále Roland Garros. Mezi muži už má Česko jenom jednoho zástupce v podobě Jakuba Menšíka, ten nastoupí proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Karolína Muchová bude čelit Jill Teichmannové ze Švýcarska. No a Marii Bouskovou čeká Mira Andrejevová z Ruska. Takže tyhle tři zápasy to bude to hlavní. Samozřejmě se budeme vydávat do Paříže přímo za naším reportérem Davidem Prouzou. Teď si zahrajeme Alice Cooper, ale potom se vrátíme k tenisu. Už ale nebude řeč o Roland Garros, ale o Davis Cupu.
3: Radiožurnál Sport
2: a Adam Procházka.

0: Čeští tenisté se už určitě těší na návrat do pražské O2 arény. Věříme, že vy se těšíte taky na září na kvalifikaci Davis Cupu Česko proti Spojeným státům. Svaz teď spustil prodej vstupenek. Čeští reprezentanti mají jasný cíl. Po víc než 10 letech znovu rozjásat největší sportovní halu v Česku.
1: Štěpánek využil nejdelší možnou vzdálenost a je konec! Radek Štěpánek to dokázal!
2: Jo, tak vzpomínky samozřejmě jsou to krásné a všichni jsme to zažili, tady ty naše úspěchy. Tam asi není, co by na tom člověk našel špatného, takže ať si na to kdykoliv vzpomene, tak je to strašně hezký.
1: Radek Štěpánek zařizuje vítězství českého týmu ve finále Davisova poháru.
2: Tahle nádherná, ty podmínky jsou skvělé. Myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč jsme chtěli, aby jsme se tady do té haly vrátili, protože ty podmínky tady to místo dokáže nachystat naprosto skvělý a ten veškerý komfort pro ty hráče tady může být.
3: Vzpomínal přímo na ploše O2 arény Tomáš Berdych na rok 2012, kdy čeští tenisti ve vysílání radiožurnálu porazili Španěly a vyhráli Davis Cup. Berdych u toho tehdy byl jako hráč, teď bude sedět vedle kurtu jako kapitán.
2: Ten tenis tady nebyl strašně dlouho a myslím si, že tohle utkání si to opravdu zaslouží, protože těch zápasů v tom Davis Cupu, aby byli takhle dobrý a měli jsme možnost hrát doma, tak bude opravdu hrozně málo.
3: I když se v polovině září nebude hrát o titul, ale v vozovkách jen o účast na finálovém turnaji, i tak pořadatelé očekávají plnou O2 arénu. I proto, že do Prahy přijede jeden z nejtěžších soupeřů v osudí, výběr Spojených států, pokračuje šéf organizačního týmu Miroslav Malý.
4: Celková kapacita haly je 16 500 lidí, cca. Teďka vlastně to budeme chystat takhle půl roku, možná i víc dopředu a samozřejmě čím víc je na to času, tím je to lepší, jako z hlediska propagace věcí, plánování a tak. No.
2: Ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
3: Navázal na malého kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych. Tenisové utkání Česko-USA se bude hrát 18. a 19. září. Vstupenky jsou k dispozici na internetu. František Typovský, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Robbie Williams dohrál na Radiožurnálu Sport. 11 hodin 15 minut z našeho studia v Praze se teď spojujeme s Ostravou, která hostí turnaj světové série v beachvolejbale. Na místě je náš reportér Lukáš Kaleta. Lukáši, hezké dopoledne a začněme rovnou tím, co posluchače nejvíc zajímá. Tedy, jak to vypadá s šancemi českých párů na postup ze skupiny?
1: Hezký den, ano, už vlastně finišují skupiny v tomhle turnaji nejprestižnější světové série a zatím nemáme ještě nikoho z českých hráčů či hráček, který by měl jistotu o postupu. Teď oni bojují také české reprezentantky Marie Sára Štochlová a Markéta Svozilová. Ty nastoupily na center kurtu proti Španělkám Iskizové a Morenové. No a v tuto chvíli vedou 17-12 ve druhém setu, přičemž první sadu Češky prohrály, takže pokud dotáhnou druhé dějství do vítězného konce, tak se posunou do tiebreaku a tam mohou usilovat o klíčové body do tabulky, které by je možná i posunuli za jistým postupem, ale ještě nepředbíhejme. Pojďme teď po pořádku. Nejprve u mužů se zastavme, protože tam máme docela dost českých párů, především i známé tváře, například Ondřej Perušič, který hraje nově s Jiřím Sedlákem, tak ti jsou ve skupině E na druhé pozici, mají 3 body po 2 zápasech, takže do toho posledního kola půjdou s tím, že to chtějí urvat a poměrně mají šanci na postup. David Schweiner, také další známý reprezentant, ten hraje ve dvojici s Tadeášem Trousilem a ve skupině F jsou tihle dva na poslední čtvrté pozici, ale všechny týmy tam mají po 3 bodech, takže pouze rozdíl setu usoudil, že Češi, nebo rozsoudil Čechy na poslední místo, posadil je tam, ale ještě je vše otevřené, protože zbývá odehrát poslední kolo, to se stane tak odpoledne, no a poměrně menší šance na postup má český pár Javornok Šépka. Tito dva hráči jsou na posledním místě skupiny D. No a možná slyšíte slovo setball pod mým hlasem, takže pojďme zpět k ženské části turnaje a na center court, protože Markéta Svozilová teď servíruje na vítězství v setu a posílá tvrdý smečovaný servis a je to ESO. Výborná zpráva, je tady tiebreak. Češky se ještě zvetily a přestože první set prohráli 15-21, tedy o dost, tak ve druhém setu to byla dominance 21-13. To je velké manko, které už dřili svým španělským soupeřkám, takže za stavu 1-1 se půjde do tiebreaku, jistě se na něj ještě vrátíme, ale ještě po pořádku, abych to dokončil, jak to vypadá s těmi nadějemi Češek na postup, tak také máme ve hře i další české páry. Dvorníková, Klajblová, ty mají 2 prohry po 2 zápasech, takže tam je to poslední místo, stejně tak Noňu Šefrová s Meixnerovou, taky stejná bilance 0-4 na sety navíc, takže tam ty naděje jsou minimální. No a Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou, tak o těch jsme mluvili a ještě máme čtvrté želízko v ohni, sestry Pavelkovy, dvojčata, která po včerejším famozním obratu a vítězství jsou sice poslední ve skupině F, ale všechny týmy mají stejně bodů, tedy 3 body, takže také dnes odpoledne tato dvě děvčata zabojují o postup. Takže zatím bych to tak odhadl, že by dva páry při nejlepším možném scénáři z každé kategorie mohly postoupit.
0: Tolik tedy informace a vše podstatné z beachvolejbalového turnaje v Ostravě od našeho reportéra Lukáše Kality. Lukáši, zatím díky a naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.

11 hodin 22 minut, stále posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Už se to pomalu blíží, zítra tu máme finále fotbalové ligy mistrů. Dnes si to čekání na tenhle velký zápas trochu zkrátíme, protože dnes se budeme bavit taky o malém fotbale, konkrétně o mistrovství Evropy v malém fotbale v Bratislavě. Češi vstoupili do turné vítězně, porazili Portugalsko 5-2. Co to vůbec je malý fotbal, v čem se třeba liší od toho velkého, tak o tom si budeme už v následující půl hodině povídat s českým trenérem malého fotbalu, s českým trenérem reprezentace Patrikem Levčíkem.

0: 11 hodin 27 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport a ještě předtím, než vám nabídneme pravidelné zprávy, tak se vydáme zpátky na beach volejbalový turnaj do Ostravy za naším reportérem Lukášem Kaletou a za nejnovějšími informacemi. Lukáši, máš slovo.
1: České duo Svozilová-Štochlová prohrává 6-13 se Španělkami a teď je tady, vypadá to bod přímo z prání, ne, ještě to Markéta Svozilová zachránila, ale je tady možnost na útok pro Iskizovou a ta trefuje míč pouze do autu, takže je tady snížení z pohledu českého páru 7-13, ale i tak je ta situace, řekl bych, téměř bezvýchodná pro české duo Markéta Svozilová-Marie Sára-Štochlová, protože Španělky Iskizová a Morenová si vedly velmi dobře, hlavně v úvodu zkrácené sady a tak zastavu 1-1 na sety v tiebreaku, to mají teď dobře rozjeté, navíc si pěkně přihráli, no a vypadá to, že ještě Češky chtějí, ale ne, blok Svozilové, respektive blok Štochlové skončil pouze v autu, takže je tady matchball pro španělský tým a opravdu teď, pokud dobře zaservírují Španělky, tak už bude konec zápasu a i konec nadějí Svozilové a Štochlové na případný postup, ale teď se vyhazují pouze do autu Španělky, takže stav 14-8 z pohledu vedoucího týmu a servírovat bude s Marie Sára Štochlová, která už si bere balón za stavu 8-13 v neprospěch českého týmu. Naservírovala na jistotu a tak si mohou Španělky nahrát a nesložili ještě matchball, takže další útok, kterým to teď zkusí ukončit. Ne, zatím Svozilová výborně se Štochlovou se pohybují a čapají balony a Španělky mají problémy, honí balon po kurtu, nakonec ho ještě stihli udržet a teď se hra přelévá ze strany na stranu, no a Česko opět ještě vzdoruje, 9-14 po snížení, dobrý složený míč od Markéty Svozilové, no a zhruba nějakých pár sekund před zprávami, tedy to vypadá, že ještě Češky budou bojovat, je tady oddechový čas Španělek, které jsou rozhozené z Ostravy, Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Děkujeme Lukáši Kaleta. Určitě se do Ostravy ještě vrátíme, ale teď už nabízíme zprávy.
2: Radiožurnál je 11:30. Kateřina Sausidisová a zprávy.
3: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný. Napsal to na síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Proti útoku se vymezilo taky české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu 90 startupů začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v daňové zátěži dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Před 60 lety se v hlavním městě Mexika poprvé otevřel aztécký stadion. S kapacitou přes 100 000 míst je jedním z největších fotbalových stadionů na světě. Za svou historii hostil zápasy světového šampionátu v letech 1970 a 86. Letos 11. června se na něm uskuteční první zápas mistrovství světa ve fotbale mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou. Sport. Basketbalisté San Antonia v semifinále playoff NBA porazili 118-91 Oklahomu a sérii s obhájci titulu srovnali na 3-3 na zápasy. O postupujícím tak rozhodne až nedělní 7. utkání. Vítěz se ve finále střetne s New York Knicks.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony před Brnem na D1, D2 i 50 v dvojce. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří dlouhá kolona, od exitu 162 velká bítež, osobní auta tam popojíždějí jen zhruba kilometr, kamiony tvoří roztrhanou frontu až k D2 do Brna. Cestou čeká osobní auta v levém pruhu ještě jedna kolona, mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, je to tam až na 20 minut, a pak v Brně popojíždějí mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 v Brně směrem na Prahu za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 je po ranním požáru kamionu průjezdný pořád jenom jeden pruh, kolona předtím na D1 je jenom od Vídeňské, ale fronta je stále předtím už na 52 od Modřic, to je až na půl hodiny. Řidiči se totiž vyhýbají koloně na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy, kde je před nájezdem na D1 po dřívějším incidentu na půltém kilometru zabraný pravý pruh a kolona je tam z 5. kilometru osobní auta, kamiony od exitu 11 Židlochovice. A v Praze na městském okruhu na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směr Barandovský most Nehoda v levém pruhu kolona od Mrázovky, proto regulují vjezd do tunelu směr Smíchov. Fronta je třeba před Blankou v Troji od mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy kolem 28. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.
0: A my se na Radiožurnálu Sport opět vracíme na beachvolejbalový turnaj světové série do Ostravy, protože před zprávami jsme slyšeli od našeho reportéra Lukáše Kalety, že Marie Sára Štochlová a Markéta Svozilová bojovali proti španělským soupeřkám v tiebreaku. Jak to dopadlo, to už nám řekne Lukáš Kaleta.
7: Vzhledem k tomu skóre, které bylo 10-14, se dalo očekávat, že je to s těmi nadějemi českého páru hodně bledé a taky se to potvrdilo. Nakonec Španělky Iskizová a Morenová vyhrály tiebreak 15-10, takže na sety 2-1 porazili Češky Markétu Svozilovou a Marii Sáru Štochlovou. A to znamená, že domácí pár na turnaji končí, protože ve skupině D Svozilová se Štochlovou skončili na posledním čtvrtém místě, když získali 3 body. No a to znamená, že z těch českých ženských želízek ohni už má teoretickou šanci na postup a řekněme i nějakou praktickou jen duo Pavelková, tedy sestry Anna a Kristýna, Anna a Kateřina, které jsou připraveny ke svému zápasu, který bude dnes následovat odpoledne. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: YouTube a teď už zase sport. Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy v Bratislavě druhý skupinový zápas. Na úvod turnaje porazil národní tým Portugalsko 5-2 a dnes od 17 hodin a 30 minut pokračuje utkáním proti Izraeli. A my to blíže probereme s českým trenérem Patrikem Levčíkem. Zdravíme na Slovensko.
1: Dobrý den všem a děkuji za pozvání.
0: Tak kdyby ve velkém fotbale česká reprezentace na úvod mistrovství Evropy porazila Portugalsko 5-2, tak by to byla velká sláva, tak jste spokojení s tím vstupem do turnaje?
1: Určitě spokojení jsme, nicméně nechceme lítat hlavou v oblacích, ale zápas se nám povedl hnedka od úvodu, kde jsme se dostali do dvougólového vedení a kluky to uklidnilo, takže se nám pak hrálo dobře a myslím si, že jsme i Portugalce zaskočili, takže za nás velká spokojenost.
0: A když se podíváme na ten tým, na tu soupisku, tak celkem 7 hráčů je s týmem na vůbec prvním velkém turnaji v kariéře. Co říkáte na jejich výkony a jak se vlastně pracuje s týmem, kde je třeba tolik nováčků?
1: Tak je to těžký vlastně na to nachystat z toho pohledu, protože tady ten umělý povrch je trošku jiný, než jsme zvyklí vlastně v Česku, protože to není s granulátem, takže je to pro ně složitější, protože někteří hráči, co jsou zvyklí individuálně hrát jedna na jedna, aby to trošku rozdílovými, tak tady s tím mají trošku problém, tak je spíš na to připravuje mentálně. Ale zatím podává, všichni jako jsou součástí týmu a podávají dobrý výkon. Samozřejmě je nás tady 15 hráčů a 2 brankáři, takže a každý chce hrát. Takže je to v tomhle jako pro nás složitější pro trenéry, ale myslím si, že jsme ten tým dobře nastavili a každý zná svoji roli a jedeme na 100%.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s trenérem české reprezentace v malém fotbale, Patrikem Levčíkem. Co to vůbec je malý fotbal? V čem se třeba liší od toho velkého, kromě asi toho, že je tam méně hráčů, menší hřiště?
1: Tak myslím si, že pro fanouška je to možná trošku atraktivnější vzhledem k velkému fotbalu, protože se tady furt neustále něco děje, i když za mé éry, když jsem ještě vlastně reprezentoval, tak to bylo víc nahoru dolů, nebylo to tak takticky svázaný, což bych zase na druhou stranu přirovnal trošku k mistrovství světa k hokeji, kde ty slabší týmy už prostě dneska tím, že video a už se posouvají dál, tak ty zápasy jsou trošku takticky schvázané, ale což my jsme dokázali v první zápase, že to tak nemusí být, takže je to myslím pro toho fanouška víc atraktivní a je to prostě na umělé trávě, hraje se 5+1 a jste tam víc prostě na míči a je to pro ty hráče, co třeba se nedostali do první ligy nebo neudělali nějakou velkou kariéru ve velkém fotbale, tak určitě super věc a možnost reprezentovat v tomhle sportu.
0: No a když se řekne fotbal a mistrovství Evropy, tak by si asi většina posluchačů představila, že nejúspěšnějšími zeměmi budou třeba Španělsko, Francie, Německo, ale když se podíváme na malý fotbal, tak tím hegemonem evropského šampionátu je Rumunsko. 6 titulů, 3 stříbra k tomu. Čím to podle vás je?
1: Tak oni chytli tu éru hnedka i na začátku, kde měli dobrý tým a byli dlouho pospolu, proto i vyhráli tenkrát tolik šampionátů. Já vlastně, když jsem se připojil k reprezentaci jako hráč, tak jsem paradoxně v Brně v roce 2017 na domácí mistrovství Evropy konečně zlomili to prokletí a porazili jsme je v semifinále, takže tenkrát měli trošku jako už úpadek, protože měli nějakou generační obměnu, ale jsou to kvalitní hráči a ten malý fotbal a taktickou vyspělost tam prokazovali dlouhodobě v té minulosti.
0: To říká trenér české reprezentace v malém fotbale Patrik Levčík. Národní tým čeká po vítězství nad Portugalskem 5.

0: 2 dnes od 17:30 večer zápas proti Izraeli. Budeme držet palce a děkujeme, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport.
1: Děkuju za pozvání a zdravím všechny malofotbalové fanoušky.

11 hodin 47 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my čekáme na zápasy tenisového Roland Garros, konkrétně na 3 zápasy, protože 3 Češi budou bojovat v singlu o postup do osmifinále. Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková. Mezitím já jenom připomenu, že včera nečekaně kvůli zdravotním problémům, hlavně kvůli vedru, musel skončit, respektive prohrál největší favorit Jannik Sinner. Ital prohrál s Argentincem Juanem Manuelem Serundolem 2-3 na sety, přitom byl gem od hladké výhry ve 3 setech a tím pádem tu existují 2 scénáře, buď to vyhraje Srb Novak Djokovic a získá svůj rekordní 25. Grand Slam, nebo budeme mít premiérového Grand Slamového šampiona, který nikdy předtím ještě Grand Slam nevyhrál.

0: Mluvili jsme o tom, že Jakuba Menšíka, Karolínu Muchovou a Marii Bouskovou čekají zápasy v boji o osmifinále na tenisovém Roland Garros. Konkrétně Jakub Menšík bude hrát odpoledne proti Australanovi Alexi de Minorovi. Okolo dřív český tenista bojoval skoro 5 hodin s Argentincem Navonem. A právě tímhle tématem taky začíná náš exkluzivní rozhovor se sedminásobným grandslamovým šampionem, někdejší světovou jedničkou a aktuálně televizním expertem Matcem Willanderem. Ptá se reportér David Prouza.
1: Jak se vám líbil závěr utkání Menšíka s Navonem? Nebylo to poprvé, co český tenista dohrával zápas v křečích? Před pár lety kvůli stejnému problému ztratil finále juniorky Australian Open. Teď to zvládl na Roland Garros, proměnil 7. matchball. Co říkáte na jeho houževnatost?
2: Neuvěřitelný výkon. Po zápase se dlouho vůbec nemohl zvednout z kurtu, že? Přesně v těchto momentech, kdy hráč doslova trpí, tak se ukáže jeho opravdový potenciál, jeho kvalita. Menšík to ustál v hlavě. Mysl je pro tenistu nejdůležitější zbraň. A on ukázal, že je psychicky silný. Bude z něj excelentní tenista, pořád se zlepšuje a má i výdrž.
1: Ono se to o Menšíkovi říká už docela dlouho, že bude dobrým tenistou, ale nemyslíte, že už to platí teď? Má na to být v žebříčku třeba v první pětce?
2: Řekl bych, že ano. Hru na to má, podává skvěle. Má solidní backhand i forehand. Co mu zatím trochu chybí, je větší konzistentnost. Na svou výšku se i dobře hýbe a je obecně silný. A o hlavě už jsme se bavili. Časem bude určitě v desítce. Možná i výš.
1: Když teď odbočím k ženskému pavouku, Karolína Muchová má za sebou zatím 2 vítězství na Roland Garros. Kam může dojít? Připomínám, že tuhle sezónu jí netrápí zranění, hraje pravidelně, ovládla velký turnaj v Kataru. Jak vysoko může mířit? Dříve jí často limitovala zranění a vy asi sám nejlíp víte, jak je složité se na kurty vracet, i když máte třeba jenom měsíční pauzu. Tak kde je strop pro Karolínu Muchovou?
2: Strop je grandslamový titul, ať už získá 1, 2, potenciál má obrovský. Na Muchové je taky zajímavé, že může uspět na jakémkoliv povrchu. Antuka, tráva, beton, jí je to vlastně jedno. Proto si vážně myslím, že na Grand Slamu uspěje. Minimálně jednou, možná víckrát, ale musí být zdravá, to je naprosto klíčové.
1: Celkově se Češkám v posledních letech daří. Markéta Vondroušová triumfovala na Wimbledonu, Barbora Krejčíková má dokonce 2 grandslamové tituly. Co říkáte na tyhle úspěchy? Přece jenom Česko je malá země.
3: You're a very small country and you always bring out great players, which is amazing. On the women's side they're great and you always have guys that are good.
2: Je to malá země, přesto pořád produkuje mnoho úspěšných hráčů a hráček. To je neskutečné. Teď jsou to ženy, dříve to byl zase Ivan Lendl, pak třeba Petr Korda. Nevím, jak to děláte. Tenis je určitě velkou součástí české historie. Někdy je v menších zemích možná jednodušší se prosadit, protože zpočátku tam třeba není taková konkurence. I co se týče dalších sportů. Co mě udivuje, je fakt, jak kompletní Češi jsou. Krejčíková, Muchová, Vondroušová, dříve Kvitová nebo Mandlíková. Všechny uměly nebo umí vyhrávat na všech površích. A když se jim všechno sejde, získávají Grand Slamy.
1: Maci, díky moc za rozhovor.
2: Děkuji, rádo se stalo.
0: Takový byl tedy exkluzivní rozhovor se sedminásobným grandslamovým šampionem Matcem Willanderem. Děkujeme za něj Davidu Prouzovi a těšíme se na odpoledne na jeho vstupy přímo z českých zápasů na tenisovém Roland Garros. Teď Bruce Springsteen a Born in the USA.

0: Je 12 hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
1: Při ruském útoku na Ukrajinu zasáhl dron obytný dům na východě Rumunska.
2: Bohužel dva lidé utrpěli zranění. Naštěstí jenom lehká.
1: Incident na východě Rumunska odsuzují evropští i čeští politici.
3: Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
1: Čeští hokejisté přiletěli po čtvrtfinálovém vyřazení na mistrovství světa zpátky do Prahy. Dlouhé kolony kamionů jsou na dálnicích D1 i D2 před Brnem. A bude jasno nebo skoro jasno večer na severozápadě. Přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Je pátek 29. května. Začínají zprávy s Kateřinou Causidisovou.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila i Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné.
4: Brigádní generál George Maxim řekl, že se dron ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Poté se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Ten hasiči ještě v noci dostali pod kontrolu a záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Poničená horní patra 10-poschodového panelového domu ráno ohledávali vyšetřovatelé a forenzní specialisti. U domu se přes den shromáždili místní.
5: Je to další ruská provokace. NATO s tím musí něco dělat,
4: řekl Američan Steven, který ve městě žije dva roky. Moskva se k útoku nevyjádřila. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Incident v Rumunsku odsuzují taky čeští politici. Podle ministerstva zahraničí je ohrožení civilistů nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO zdůraznil, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
6: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
3: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
6: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
7: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
6: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost a obranu země. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Při návštěvě Washingtonu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušeným diplomatem.
8: Zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládět dobrou práci.
9: Jakub Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021. Ve funkci nahradí Miloslava Staška. Výměna v USA je součástí balíčku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Změny v lednu současná vláda zrušila, nakonec se ale premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dohodl s prezidentem Petrem Pavlem na 4 personálních změnách. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Lidem ohroženým bytovou nouzí by nově mohla pomáhat kontaktní centra ve všech obcích s rozšířenou působností. Dnes by to měli schvalovat poslanci. Opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Její poslanci dopoledne vystupovali s dlouhými projevy. Podrobnosti má ze sněmovny reportérka Jana Čermáková.
10: Vládní novelu zákona o podpoře bydlení čeká ve sněmově závěrečné hlasování. Kdo by měl nově dosáhnout na podporu, řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
11: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení.
10: Návrh počítá i s tím, že by agendu bytové nouze měly částečně řešit i úřady práce. K tomu má výhrady opozice. Podle poslankyně Pirátů Lenky Martinkové Španihelové jsou už teď přetížené.
12: Lidé na úřadech práce nejsou odborníci na téma bydlení, nejsou to sociální pracovníci.
10: Do debaty se teď hlásí ještě 7 opozičních poslanců. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
1: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svou původní předpověď. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka, spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někdy jsou porosty dokonce tak nízká, že je ani není možné posekat.
13: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
14: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
13: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
15: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
13: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
1: Madridu v těchto chvílích slavnostně odhalují sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria, který během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů. V Madridu je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
16: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares. Z Madridu Jaromír Marek, Radiožurnál.
17: Sport. Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík, který na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna, rozdělil hodnocení turnaje na 2 pohledy.
18: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli 2 cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
17: Finsko si zahraje v sobotním semifinále proti Kanadě a domácí Švýcarsko nastoupí proti Norsku, které bude bojovat o medaile ze světového šampionátu poprvé v historii. A 3 české tenisty čeká boj o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík nastoupí proti Australanu de Minorovi, Karolínu Muchovou čeká Švýcarka Teichmannová a Marii Bouskovou Ruska Andrejevová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před omezením u D2 zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, začíná kolem exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu brzdí střídavě místy, teď za Domašovem kolem 175. pak za Popůvkami kolem 185. kilometru. Mění se to. Na D2 před Brnem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu už kousek před sjezdem na Židlochovice z 12. kilometru. Tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, za 10. se rozjíždějí. Na D52 před Brnem z Vídně kolona od sjezdu na Modřice asi 15 minut k D1, ale pak na dálnici D1 je tam nejen zmíněna fronta kamionů směr Vyškov, hlavně směrem na Prahu se od Vídeňské sune kolona dalších 20 minut na kilometr 192, kde ráno hořel kamion. A na pražském okruhu z letiště na D1 kolona před Ořechem 20 minut od D5 kamiony v pravém pruhu už z D5 od Loděnice z 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, večer má na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty odpoledne 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme kolem 28, na horách většinou 18, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy.
20: 12 hodin 9 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné už odpoledne. No a na úvod hodiny takové fotbalové aktuality. Vítězem ankety o hráče měsíce v Šancelize se za květen stal Štěpán Chaloupek z mistrovské Slávie a mezi trenéry vyhrál David Horejš z Hradce Králové. No a u fotbalu zůstaneme a zbystřit by měli ti, kteří mají rádi pořad Desítka Pavla Horváta. Věřím, že je vás hodně. Tak živá Desítka Pavla Horváta po Teplicích míří do Prahy, bude na festivalu Off-Season. Kromě Pavla Horváta se můžete těšit taky samozřejmě na Antonína Panenku a Václava Němečka, legendu Sparty a člena stříbrného národního týmu z mistrovství Evropy v roce 1996. Zhruba za dva týdny, tedy 13. června v sobotu, festival Off-Season, výstaviště Praha Holešovice. Mimochodem, na místě bude kromě Pavla Horváta a kromě Desítky taky Jiří Ježek se svým pořadem Kilometry. No a hosté, největší hvězdy olympijských respektive paralympijských her Metoděj Jílek a Simona Bubeníčková. Je na co se těšit.
0: Radiožurnál Sport
21: a Adam Procházka.

0: Dnes se na hokejovém mistrovství světa nehraje, zítra jsou na programu semifinále, 15:20 domácí Švýcaři vyzvou Norsko, překvapení turnaje, no a ve 20 hodin zítra se proti sobě postaví Kanada a Finsko. Z toho už je jasné, že Češi se do bojů o medaile neprobojovali, s Finskem prohrál národní tým ve čtvrtfinále 1-4 a skončil tedy na 5. místě. Jedno pozitivum ale světový šampionát přinesl, a to účast šestice mladých hráčů.
1: Smutný konec, nikdo jsme se nepřáli končit takhle brzo. Ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
2: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
3: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas, Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslib, Matyáš Milovský taky obrovský příslib, Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo, takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
2: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří se na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galvas, Chmelař, Smelovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
1: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře. Sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
4: Určitě je to motivace do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
2: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galvase čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 12 hodin 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes se rozhodne o posledním fotbalovém týmu, který bude hrát příští sezónu ve francouzské Ligue 1. Je to samozřejmě baráž, ve které Nice usiluje o záchranu a Saint-Étienne o postup z druhé nejvyšší soutěže. První zápas baráže skončil 0-0, ten druhý je na programu dnes od 20 hodin a 45 minut. No a Nice prožívá podivnou sezónu, protože když se podíváme na výkony v pohárových soutěžích, tam to bylo velmi dobré, Nice hrálo ligovou fázi Evropské ligy a ve francouzském poháru se dokonce hráči Nice dostali až do finále, kde prohráli 1-3 s Lan. Jenomže když se podíváme na tabulku Ligue 1, tam to dopadlo špatně pro Nice. 16. místo a to znamenalo baráž. V té baráži, připomínám, teď tedy Nice je a dnes se může zachránit, pokud porazí na domácím stadionu Saint-Étienne zápas baráže o Ligue 1 o poslední místo ve francouzské nejvyšší soutěži v příští sezóně, začátek ve 20 hodin a 45 minut.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

12 hodin 25 minut posloucháte radiožurnál Sport. Fotbalové mistrovství světa se pomalu, ale jistě blíží, protože co nevidět, už to máme červen. Většina velkých fotbalových zemí už zveřejnila nominaci na světový šampionát. Jednou z těch posledních zemí je Argentina, no a už je jasné po zveřejnění té nominace, že bude na mundiálu. Navzdory zranění i Lionel Messi, kapitán obhájců titulu, míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý šampionát. 38letý Messi kvůli potížím se stehnem nedohrál to nedělní utkání MLS s Philadelphií. Inter Miami potom uvedl, že důvodem zranění osminásobného vítěze zlatého míče bylo přetížení a svalová únava. Mimochodem 26členém argentinském výběru je celkem 17 fotbalistů, kteří na šampionátu před 4 lety pomohli k zisku titulu. Kromě Messiho ale musel trenér Lionel Scaloni povolat hned několik dalších zraněných hráčů. Mezi nimi brankář Emiliano Martinez, obránce Cristiano Romero nebo další obránce Nahuel Molina.

0: Radiožurnál, 12 hodin a 30 minut. Zprávy připravila Kateřina Caucedisová.
1: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za nepřijatelný. Napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší nárůst podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností. Více než polovina v Praze, s odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl v plánu příští týden. A Terezín dnes představuje komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generál oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. Sport. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na blížící se mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Dnes trénuje reprezentační výběr 29 hráčů na pražské Letné. Trenéři ještě nominaci zúží o 3 hráče po nedělním přípravném utkání s Kosovem. Národní tým pak vyrazí do dějiště šampionátu, kde ho nejdříve čeká další přípravný duel s Guatemalou a pak 3 zápasy ve skupině turnaje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před víkendový nápor kolona kamionů do zúžení u D2 přes 30 km dlouhá začíná před Velkou Bíteší kolem 161. kilometru. Průběžně se to posouvá. Osobní auta v levém pruhu brzdí místy, teď hlavně před sjezdem na Ostrovačice mezi kilometry 177 a zhruba 179. Rychle se to mění. Na D1 v Brně opačným směrem na Prahu za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru ráno schořel kamion, průjezdný stále jen jeden pruh, kolona začíná za Slatinou na 198. a je na půl hodiny. Plus k tomu už před nájezdem na D1 se sune fronta jak vídeňskou 52 skoro od Modřic a hlavně na dálnici D2 směrem z Bratislavy je před D1 kolona kamionu už kůze za Hustopečemi z 15. kilometru. Odtamtud do omezení na 11. u exitu Židlochovice se sunou i osobní auta. V Praze je ucpaný okruh směrem z letiště na D1 už kousek za Karlovarskou z 25. kilometru k Ořechu na 19. je to půl hodina. Před okruhem je navíc plná kamionů, taky dálnice D5 od exitu 10 Loděnice. A na tahu 35 z Hradce na Olomouc popojíždí kolona od Řídkého až půl hodiny do Litomyšle. Tam v už tak hustém provozu hasiči uklízeli vyteklou naftu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty do 26 stupňů, v Čechách místy i kolem 28. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Plzni a okolí se můžou sportovní fanoušci zítra těšit na jubilejní 20. ročník LAK Racing Rally Plzeň. Závod patří do národního šampionátu a teď trochu čísel jednodenních soutěží a 88 posádek čeká 8 rychlostních zkoušek o celkové délce přes 70 kilometrů. Do kalendáře českých mistrovských soutěží se vrátil před 5 lety a navázal tím na svou úspěšnou historii z 80. let minulého století. S ředitelem plzeňské rally Jiřím Hasmanem si povídá ale reportér Vladislav Janouškovec.
1: V sobotu čeká Plzeň další významná motoristická akce 20. ročník LAK Racing Rally Plzeň. Tak se ptám organizátora Jiřího Hasmana, co připravil se svými kolegy za tratě pro závodníky a vlastně i pro diváky.
2: My vlastně soutěž startujeme už v pátek, kdy probíhají technické přejímky a probíhají seznamovací jízdy po zatím neuzavřených tratích za běžného provozu. V sobotu ráno v 9.30 rally odstartuje od parkoviště naproti ploché dráze a budeme pokračovat na osvědčené trati v bývalém okrese Plzeň-Sever na sever od Plzně. S drobnými změnami, něco je tam nového, takže tratě budou zajímavé, pestré a doufáme, že si to všichni užijí.
1: Před rokem zvítězil Filip Mareš na Plzeňské rally, bude i

0: a vlastně první desítka je velice vyrovnaná, velice nabitá. Musím jmenovat Martina Vlčka a nesmím zapomenout ani na místního jednoho z těch favoritů v druhé řadě, Viktora Saba s Láďou Tichým, který jedou vlastně za nás pořádající automotoklub.
1: V šampionátu více denní rozhodují lesky o vítězi sekundy, jak je to hodně vyrovnané v té české špičce, tak na Rally Plzeň, vzhledem k tomu, že to je jednodenní závod o délce 70 km měřených úseků, tak tady asi každá chyba se může výrazně podepsat na konečném výsledku a bude to třeba i v desetinkách.
0: Ty výsledky jsou dneska hodně vyrovnané, nezávodí se ani o vteřiny, závodí se opravdu o ty desetiny a setiny a ta špička je opravdu vyrovnaná. Každá chyba se okamžitě odrazí ve výsledku a mnohdy bohužel už se nedá napravit. Navíc je velkou otázkou, přestože teďko zažíváme slunečné dny, tak ta předpověď na sobotu není úplně jednoznačná. Může se stát, že zaprší a potom by hrála i roli vhodná volba pneumatik.
1: Říká ředitel plzeňské rally Jiří Hasman. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: posloucháte radiožurnál Sport. Dnes se o fotbale tolik nebavíme, ale to se změní o víkendu, protože nás čekají odvety, baráže o šance ligu. Už zítra, tedy v sobotu, Táborsko bude hostit Baník Ostrava. Úvodní duel ovládl Baník na domácím stadionu 3-0 a o den později, tedy v neděli, nás čeká odveta mezi Slováckem a Artisem Brno. Tam ten první zápas dopadl taky jednoznačně. Slovácko vyhrálo 4-1 a teď tedy bude tenhle náskok hájit na domácím stadionu. Právě teď se hraje finále domácího poháru mezi ženami, je to derby pražských S, Slavia Sparta ve 42. minutě, zatím nerozhodně 0-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport a zase fotbal. Oproti loňské sezóně Sigma Olomouc nezískala žádnou trofej, na Andrově stadionu se ale na konci května přeci jen jeden pohár předával. Ve finále superpoháru týmů z okresních přeborů Olomouckého kraje se tam střetly celky z 8. ligy Hněvotín a Leština.
1: Ačkoliv fanklub týmu TJ Sokol Leština z okresu Šumperk měl na Andrově stadionu ve finále okresního superpoháru hlasitější podporu, neodvrátilo to porážku s Hněvotínem 0-4.
2: Jsme bojovali do poslední chvíle, ale je potřeba uznat kredit soupeři, tak nějak jsme tušili, že na tom Olomoucku budou fotbalisti a možná, že jsou tak dobří, jsme nečekali, no, fakt klobouk dolů. Jinak zasloužili jsme gola nedali a tohle člověk zažije jako našeho formátu amatérského jako jednou za život, takže to je super, já jsem nadšený a děkujeme jako za tu organizaci, fakt se to povedlo.
1: Říkal smutně, ale s uznáním kapitán Leštiny Michal Kejík, který se na hřiště dostal až v samém závěru. Na hřiště Androva stadionu, kde se ještě nedávno hrály zápasy konferenční ligy a kde nově položené koberce trávníku zakořenili, zezelenali a vytvořili nebývale kvalitní pažit, o kterém se jinak hráčům okresního přeboru může jen zdát.
3: Šilený, nejenom bych to popsal, pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda jako. Výhra není víc ve fotbale.
4: Úplně pecka, u nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek.
1: Rozplývali se záložník Hněvotína Alex Cohol a kapitán Matěj Holub. Jejich tým vyhrál 4-0 a právem si vysloužil titul vítěze okresního superpoháru. Jen škoda, že ve čtvrtek, což bezprostřední oslavy zřejmě posune.
3: Je to škoda. Já ještě studuju, takže já to mám v pohodě, ale kluci, co mají do práce, tak otázka, si to neodložím, až uvidíme. Oslava bude, ale určitě.
5: Ano, takže Hněvotín
1: nehrálo se ale jen o pohár, medaile a vavříny. Výtěžek z celého utkání ze vstupného, podpory partnerů, dobrovolných příspěvků na transparentní účet nebo následné dražby fotbalových předmětů si rovným dílem rozdělí dvě rodiny, každá z jedné finálové obce. Členové rodiny Zíkových z Hněvotína bojují s onkologickým onemocněním, autismem nebo problémy po cévní mozkové příhodě. Desetiletý Jirka z Leštiny zase trpí svalovou dystrofií.
2: Jedná se o Jiříčka, jeho maminka pochází z Leštiny a bojuje s tou dušenovou chorobou, kdy odchází vlastně to svalstvo a jako pro nás čest vlastně ho do něčeho takového zapojit. Já doufám, že se vybere hodně peněz, že klapne ta dražba dresu. Už jsem viděl, jak to tam naskakuje, takže čím víc, tím líp. Samozřejmě děkujeme sponzorům a já doufám, že se vybere nějaká suma, která mu aspoň na nějaký ten měsíc té léčby pomůže, protože je to docela fakt nákladný.
4: Jsme moc rádi. Za prvý doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. I my hráči budeme určitě přispívat. Já rodinu z Hněvotína přímo znám, denně vídám a vím, že jim to bude hodně ku prospěchu a hodně jim to pomůže, takže jsme hodně rádi.
1: Shodují se Michal Kejík z týmu Leštiny a Matěj Holub z týmu Hněvotína. V první fázi bez dražby se utržilo 210 tisíc korun. Vítězem okresního superpoháru se tedy stal Hněvotín. A zápas před takřka 900 diváky byl pro většinu amatérských fotbalistů největší zážitek kariéry. A navíc jejich počínání pomohlo dobré věci. Takže ve čtvrtek večer byli nakonec na Andrově stadionu vítězové všichni. Z Olomouce Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Maratony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Dnes jsme se na Radiožurnálu Sport už spojovali třeba s Ostravou na beachvolleybalový turnaj světové série, taky s Paříží na tenisové Roland Garros, no a v následující hodině, tedy po 13. hodině, se spojíme taky do Afriky, a to konkrétně za dvojnásobným šampionem Rally Dakar Martinem Macíkem. Budeme se samozřejmě bavit o blížícím se slavném závodu, ale taky o přípravě, takže nezapomeňte dál poslouchat Radiožurnál Sport a nezapomeňte taky sledovat sociální sítě.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy doplní Kateřina Causidisová.
1: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Čeští vodní slalomáři vstoupí do sezóny světového poháru v Tacenu. Kolony popojíždějí na D1 v Brně v obou směrech. A bude jasno nebo skoro jasno večer na severozápadě. Přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil dva lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za zcela nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
3: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
1: Útok odsoudil i premiér Andrej Babiš hnutí ANO, dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
4: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
1: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je zavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mertl jasné.
5: Geotechnické posudky provedené po zimním přesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
6: Sport. Českým vodním slalomářům dnes začíná sezóna světového poháru v Tacenu. Vít Přindiš a Jiří Prskavec ve Slovinsku nejsou, protože se připravují na příští zastávku elitního seriálu v Pražské Troji a blížící se mistrovství světa. Martina Sadková, která vstoupí do závodu na kánoji v sobotu, nad vynecháním úvodu světového poháru ani nepřemýšlela.
7: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu. A ty tréninky jsme tady měli, mě sedí i změnit charakter vody. Mistrovství světa máme už za relativně krátkou dobu, takže těch závodů už nezbývá moc a přijde mi to jako dobrý starter.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí aktuálně téměř 40-kilometrová kolona. Brzdí se v obou pruzích na 159. kilometru. Je to nesouvislá fronta místy i v levém pruhu až k omezení na 196. kilometru. Pro osobní auta čekejte až hodinu navíc před Brnem. Kolony na D1 v Brně i směrem do Prahy. Na kilometru 193 shořel kamion a trosky jsou stále v pravém pruhu. Zastavíte za sjezdem na Slatinu a je to až na půl hodiny. Na D1 houstne provoz taky za Prahou směrem do Brna. Před Šmejkalkou omezením na 24. kilometru už popojíždí kratší kolona. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte až půl hodiny v koloně před sjezdem na Ořech. Táhne se od Zličína. Ucpaná je kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od sjezdu na Loděnici 10. kilometru pojedete pomalu až na okruh a místy v levém pruhu. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Na Lanovém mostě na konci 3 auta v levém pruhu a kolona se sune od Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy kolem 28, na horách většinou 18, na Šumavě až 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné odpoledne. Vypadá to, že tenistka Marie Bousková se jako první z českých reprezentantů dnes dostane na kurt tenisového Roland Garros, protože v souboji o osmifinále ji čeká Ruska Mira Andrejevová, světová osmička. A první bude Bousková, protože už se jenom čeká, až se na kurtu Filipa Šatriera dohraje polský souboj Świątekowa-Linetová. No a vzhledem tomu, že Świąteková ovládla první set 6-4 a v tom druhém vede 2-1 a podává, tak už to pravděpodobně nebude tak dlouho trvat. Potom vstoupí do stejné fáze soutěže taky Karolína Muchová, která bude hrát proti Švýcarce Jill Teichmannové. No a Jakub Menšík, ten se postaví proti Alexi de Minorovi z Austrálie a samozřejmě informovat vás budeme přímo z místa z Paříže.
2: Radiožurnál Sport
10: a Adam Procházka.

První letní posilou fotbalistů Zlína je Daniel Šmiga, 22-letý útočník, prošel v kariéře mimo jiné Baníkem Ostrava a Pražskou Sláví, odkud minulou sezonu hostoval v Příbrami. Bývalý mládežnický reprezentant podepsal smlouvu do roku 2029. Zlín o tom informoval na klubovém webu.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: 13 hodin, 13 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. My se v této půlhodině ještě vrátíme do Ostravy, do našeho airstreamu na beach volejbalový turnaj světové série. Ještě předtím ale krátké informace z domácího fotbalového poháru žen. Slavia Praha ve finále stále zatím 0-0 i v 53. minutě.

0: Pokud posloucháte naše vysílání, tak víte, že z beach volejbalového turnaje v Ostravě vám nepřinášíme jenom vstupy ze zápasu, ale také například rozhovory, a proto se vydáváme do našeho Airstreamu přímo na místě a slovo dostává Lukáš Kaleta.
1: Pěkný den z našeho přenosového vozu tady v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Máme tady vzácného hosta, Barboru Hermanovou, bývalou reprezentantku v plážovém volejbalu, vicemistryni Evropy z roku 2016 a také vítězku vůbec prvního ročníku ostravského turnaje tady v Dolních Vítkovicích. Báro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Vy jste toho času tedy na mateřské dovolené, tak jak trávíte čas?
2: Musím pochválit svou dceru, která tady teďka s tatínkem na mě koukají, že mi vlastně dopřává víc času tady na kurtech, než jsem si původně myslela. Takže jo, zkoukla jsem docela dost zápasů, sice neříkám, že všechny osobně na kurtu, možná před televizí tam, aby jsme se schovávali před tím krásným počasím konečně pro ostravský turnaj, je fakt jako, a vydrží to až do neděle, afirmuju. A jsem za to ráda, že je hezky.
1: Je to asi srdcovka, že tenhle turnaj pro vás osobně. Vy jste rodačka z Ostravy, hrála jste tady první turnaj, vyhrála jste ho, to musí být srdcovka.
2: 100%. Zrovna pár dní zpátky jsem na to vzpomínala, na to vítězství, protože jsem hledala nějakou hezkou fotku tady z turnaje a našla jsem ji, až musela jsem scrollovat, až někdy do toho roku 2018, a bylo to příjemný podívat se, jak to vlastně vypadalo tehdy, ten center court. Byl vlastně v tmavomodrý barvě, teďka je červený. A jak se ten turnaj vlastně jako posouvá, vyvíjí, mění, ale musím říct, že vlastně už od toho prvního ročníku mi přijde, že ta organizace je fakt jako skvělá, že už jako mají hrozně vysokou laťku nastavenou, aby to ještě někam posunuli, a jako pořád se to líbí, ten beach volejbal. Myslím si, že tenhle ten ročník ukázal, že těch týmů, které se dostaly i z kvalifikace, je ohromné množství, a díky tomu tady ty diváci si myslím taky jsou už od těch prvních dnů.
1: Ten turnaj se posouvá nejen po organizační, ale i po sportovní stránce, protože když vy jste vyhrála, tak to bylo ještě jiné označování těch úrovní, bylo to čtyřhvězdičkový turnaj, teď je to Elite 16, tedy opravdu nejvyšší možná kategorie. V souvislosti s tím se chci tedy zeptat, jak vy vlastně vidíte, jak se posouvá i nejen turnaj, ale i ta česká účast, ta česká stopa na něm, jestli jsme schopni jako Česko konkurovat těm nejlepším párům. Měli jsme tady samozřejmě vyhlášený pár, Perun Dave, tedy Perušič Schweiner, ale jestli vidíte i třeba pozitivně do budoucna, jak to bude vypadat?
2: No, tak já myslím, že ty výsledky tady mluví úplně za vše. Otázka je předvést to tady pod tou úžasnou, nádhernou, podporující atmosférou, kde vás ty diváci opravdu jako táhnou, pomáhají vám při těch výměnách a oslavách těch balonů, tudíž vám dodávají energie. To bude vypadat potom na těch turnajích, kde ty diváci bohužel nejsou. Tajsko, Čína, Brazílie a tak dále. Ale rozhodně ta stopa beach volejbalová, respektive těch týmů, který se objevujou, je hodně, a myslím si, že máme jako dobře nakročeno jako beach volejbal.
1: Pojďme teď i k vám. Vy jste nakousla, že s dcerkou trávíte samozřejmě logicky nejvíce času, ale vy, když jste oznamovala tu svou pauzu, byla to opravdu pauza, nikoli konec kariéry, tak jste avizovala, že se chcete vrátit opět k beach volejbalu, tak jak to máte naplánované?
2: Neplánované bych řekla spíš, ale abych byla upřímná, tak celou zimu jsem se připravovala na letní sezónu. Přihlásila jsem se i sem do Ostravy, ale teďka poslední 3 týdny zpátky se to trošku zkomplikovalo právě s dcerunkou a taky jsem si trošku zranila tříslo, takže jsem se musela na chvíli odhlásit i z turnaje, který je vlastně potom Krakov, turnaj kategorie Future, protože mám mladou spoluhráčku Julču Honzovičovou, kterou tady teďka zdravím. Je nám líto, že jsme se tady nemohli ukázat, protože jsme asi tu šanci i měli skrz rezervní list se sem dostat, ale bohužel to nevyšlo a třeba to ještě někdy vyjde.
1: Takže v létě s Julií Honzovičovou vás uvidíme někde na kurtech, třeba v Česku?
2: Já doufám, ale uvidíme, no. Nedávám si úplně na sebe velký nátlak, protože pořád to mateřství je na prvním místě, a jestli mi to umožní, abych se mohla k tomu potrénovat a něco si zahrát malá, tak budu určitě ráda.
1: Říkáte, že se připravujete, tak jak často trénujete?
2: No, připravovala jsem se, když to fungovalo, tak 3x a 4x týdně jsem na trénink mohla. Bylo to dobrý.
1: No, tak snad popřejme, ať vám to všechno vydrží, ta chuť stáhle k beach volejbalu, evidentně o to se bát nemusíme. Ještě ale jedna věc tady na závěr, vy jste zmiňovala, když jste oznamovala tu mateřskou přestávku, že Los Angeles, tedy Olympiáda 2028 je daleko, takže pořád tohle platí, že to je taková nějaká vysněná meta, ještě si jednou zkusit, jaké to je být olympioničkou.
2: No tak jestli je to vysněná meta, asi hlavně z toho důvodu, že jako 4x být na olympiádě a jednou v LA na olympiádě a ještě jako s rodinou už takhle, tak to by bylo opravdu jako top highlight sen, který je opravdu teďka zatím jako velice vzdálený stále. Myslím si, že je to opravdu, i přesto, že to jsou 2 roky, tak je to daleko a nemůžu tady vůbec jako říct, že mířím do LA.
1: Říká Barbora Hermanová, česká olympionička, beach volejbalistka, která se ještě rozhodně ukáže fanouškům co nejdříve, budeme si přát.
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky, pěkný den.
2: Vy taky, nashledanou.
1: A zdravíme také posluchače radiožurnálu Sport, přejeme vše dobré z Ostravy.
0: To byl Lukáš Kaleta, děkujeme a budeme se těšit zase v následujících hodinách.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
5: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
6: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
7: Rychlý na dostřel a teď velká chyba.
8: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Pět let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
9: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
10: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
11: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
12: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
13: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
14: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
15: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
16: To bych neřekl, jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
17: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
18: Dobré dopoledne všem.
19: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
3: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
20: Dobré odpoledne, je 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Sausidisová.
21: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X, a to v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Propuštěným vězňům by mohla s životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. Česko je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním bydlení, práce anebo oddlužením. Testovat ho budou do konce léta 3 věznice. Italská premiéra Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby kvůli šíření eboly posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Ebola se rozšířila na východě Demokratické republiky Kongo a v sousední Ugandě. Světová zdravotnická organizace eviduje skoro 250 úmrtí s podezřením na nákazu. Několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik centimetrů posunuté. Historiky ještě více zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století.
2: Sport.
21: Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezóny po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky obce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování. Druhý tým uplynulého ročníku Šance ligy o tom informoval na svém webu.
2: Z
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Ucpaná D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte dlouhé kolony. Aktuálně má ta nesouvislá fronta téměř 40 km od 159. kilometru až na 196. k omezení. Často stojí i ten levý jízdní pruh. Pro osobní auta počítejte hodinu navíc před Brnem. D1 je v Brně ucpaná i směrem do Prahy. Od 201. kilometru pojedete asi půl hodiny až na 193. kilometr. Tam odtahují kamion po požáru. Na dálnici D1 menší kolony i směrem z Brna do Ostravy popojíždějí před Klimkovickým tunelem. Přímo v tunelu na kilometru 347 v pravém pruhu buď to nehoda nebo nepojízdné auto. Jede se pouze levým a je to asi na 10 minut. A ještě jednou D1 ve směru z Prahy do Brna kolona před omezením u Šmejkalky aktuálně asi na 15 minut od 15. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 budete popojíždět půl hodiny mezi Zličínem a sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Od 9. kilometru hlavně kamiony. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi. Před omezením teď kolona zpomalila. Je tam v omezení nehoda a zdržíte se okolo 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Dál bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy kolem 28. Tolik zprávy.
11: Poslouchej Sport.
22: Radiožurnál Sport.

0: Je toho hodně, tenisové Roland Garros, beachvolejbalový turnaj v Ostravě nebo vstup českých kajakářů a kanoistů do nové sezony. Nejen o tom teď budeme mluvit s Tadášem Skalickým, který připravil sportovní přehled. Hezký den.
1: Pěkný den. Tenistka Karolína Muchová zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtého kola. Někdejší finalistka antukového Grand Slamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1 na zápasy. Poprvé s ní hrála ve finále turnaje v Praze před 7 lety.
2: Tím, že jsem prohrála, tak na to moc pěknou vzpomínku nemám. Ale hráli jsme spolu ještě jednou minimálně, už je to fakt dost dávno. Je to dobrá antukářka, levačka, bude to určitě těžký zápas. Vím, že teď měla nějakou pauzu od tenisu, ale já jsem ji tady neviděla hrát, takže se kouknu na ty zápasy a budu se připravovat na další boj.
0: A kromě Muchové zabojují o postup do osmifinále taky Jakub Menšík a Marie Bousková. Nejenom české reprezentanty sleduje na pařížské antuce David Prouza.
3: Na dvorci Suzanne Lenglenové možná za chvíli skončí zápas Nuno Borges a Rubljov z Ruska, protože Rus vede 2-0 na sety, 5-4, a po tomto zápase by právě měla nastoupit Karolína Muchová na druhém největším dvorci. Na tom úplně největším centrálním Filipa Šátriéra už skončil zápas Švjontekové s Linetovou, tady polské derby, které ovládla 14-násobná šampionka Iga Švjonteková, a právě po tomhle utkání nastoupí Marie Bousková proti Rusce Andrejevové. A do třetice český zápas Jakub Menšík a Australan Alex de Minaur, tak to je utkání, které začne třeba za 2 hodiny na třetím největším kurtu v pařížském areálu. Takže je na co se těšit. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: V Ostravě v oblasti Dolních Vítkovic pokračuje beach volejbalový turnaj Pro Tour Elite i s mnoha českými páry. Jak se jim v dnešní

0: Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června i kvůli kvalifikaci na olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnila a Dostál tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání radiožurnálu Sport.
1: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
2: Českým vodním slalomářům dnes začíná sezóna světového poháru v Tacenu. Vít Přindiš a Jiří Prskavec ve Slovinsku nejsou, protože se připravují na příští zastávku v pražské Troji a blížící se mistrovství světa. Martina Sadková, která vstoupí do závodu na kánoji v sobotu, nad vynecháním úvodu světového poháru ani nepřemýšlela.
3: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu a ty tréninky jsme tady měli, mě sedí i změnit charakter vody. Mistrovství světa máme už za relativně krátkou dobu, takže těch závodů už nezbývá moc a přijde mi to jako dobrý starter.
0: A teď fotbal. Obránce Sparty Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s týmem z pražské Letné. S klubem se bývalý reprezentant dohodl na prodloužení o další rok, i přesto, že nesplnil podmínky obce pro automatické prodloužení.
2: A v argentinské nominaci na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří na rekordní 6. šampionát v kariéře. Ve výběru jihoamerické země je celkem 17 fotbalistů, kteří na turnaji před 4 lety pomohli Argentině k zisku titulu.
0: A se shrnutím toho nejpodstatnějšího ze světa sportu nám teď pomohl Tadeáš Skalický. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Čtyřnásobná šampionka tenisového Roland Garros Iga Świątecová z Polska porazila dvakrát 6-4 krajanku Magdu Lineteovou a postoupila do osmifinále francouzského Grand Slamu, a to znamená, že kurt Filipa Chatriera je volný, tím pádem nic nebrání tomu, aby se proti sobě postavili Marie Bouzková a taky Ruska Mira Andrejevová. Samozřejmě o tom uslyšíte v našem vysílání v živých vstupech. Připomínám, že zanedlouho se na kurt podívá taky Karolína Muchová, která nastoupí proti Švýcarce Jill Teichmannové, no a na svůj zápas o boj v boji o osmifinále čeká taky Jakub Menšík, který nastoupí proti Australanovi Alexi de Minorovi.

0: To, že pojedou na fotbalové mistrovství světa hráči jako Messi, Ronaldo nebo Mbappé, to ví asi každý fanoušek. Na šampionát do Kanady, Spojených států a Mexika se ale chystá taky spousta týmů, které na soupisce podobné superhvězdy nemají. Slávu na sociálních sítích ale můžou hráči získat i jinak než fotbalovým uměním. Víc nám o tom řekne v rubrice Hity sociálních sítí Štěpán Bém. Hezký den.
1: Hezký den. Tak schválně, jestli jste už někdy slyšeli jméno Tim Payne. Já si myslím, že nejvyšší pravděpodobnost asi ne. Tenhle 32-letý obránce totiž reprezentuje Nový Zéland a hraje spojenou australskou ligu za tým Wellington Phoenix FC. Argentinský fotbalový influencer El Scarzo ho dokonce označil jako nejméně známého hráče, který na mistrovství světa pojede, a rozhodl se to změnit. Poradil svým divákům, že mají jít hned Payna sledovat na Instagramu. Výzva se na internetu uchytila a počet Payneových sledujících vzrostl z 5 000 na 1,5 milionu. Překonal tím dokonce i El Scarza, který má na stejné síti asi 570 000. No a pro srovnání, nejsledovanější český fotbalista z aktuálního reprezentačního týmu je Patrik Šik se 430 000 na Instagramu.
0: No tak to by se nám něco podobného hodilo na Instagramu Radiožurnálu Sport, kdyby nějaký influencer chtěl, tak klidně může. Každopádně tvůrci na sociálních sítích se připravují na fotbalové mistrovství světa i dalšími způsoby. Čím ještě baví své fanoušky?
1: Například takový Jack Caulfield chystá pro své sledující na TikToku a Instagramu každý den fotbalový kvíz až do finále mistrovství světa. Ten může mít spoustu druhů. Kromě klasických otázek na vaše fotbalové znalosti si také můžete zkusit poznat jméno hráče podle pořadí klubů, ve kterých hrál. No a my si teď, Adame, jednu hru taky vyzkoušíme v naší rubrice Hity sociálních sítí. Ty máš za úkol vyhnout se stejné odpovědi, kterou řekne Jack Caulfield. A pozor, bude to postupně těžší a těžší. Takže první otázka bude jednoduchá. Řekni název úplně jakéhokoliv stadionu.
0: Tak tady bych ale mohl být zbabělec a říct český stadion, který pravděpodobně Jack Caulfield asi neřekne. Ale tak dobře, já budu férový a řeknu třeba Anfield, stadion Liverpoolu.
1: Pravidla to dovolují, schválně, jaká odpověď.
2: 3, 2, 1. If you said the Bernabeu, you're out on number 1.
0: Ano, to bylo Santiago Bernabeu, takže pokračuju dál.
1: Přežil si. Další kolo, to už je střední kategorie. Řekni jméno fotbalisty, který je známý primárně pod svojí přezdívkou a ne tím pravým jménem.
0: Ano. Tak tam očekávám asi Pelého nebo Ronaldinha, takže zkusím jít trochu někam ještě jinam. Tak třeba Kaká.
2: I'm going to go with the classic Chicharito. I think his name is Javier Hernandez, but there we go.
1: Nebyl to ani jeden z nich, Chicharito není taková hvězda, jako ty dva, co jsi říkal, ale taky si přežil, tak pokračujeme dál. A to už bude nejtěžší kategorie. Na závěr řekni jméno jakéhokoliv klubu, za který hrál španělský útočník Diego Costa.
0: Tak na první dobrou mě napadá Atletico Madrid a Chelsea. Tak teď je otázka, myslím si, že Jack Caulfield, tedy ten influencer, řekne jeden z těchto dvou týmů. Myslím si, že je to 50-50, já zkusím tedy Atletico Madrid, tak se pojďme podívat na to, jestli teda budu úspěšný do třetice.
2: I'm gonna go with Atletico Madrid. I had to play that twice. Aj.
1: To nevyšlo, dalo se říct i Grêmio Wolves nebo Atletico Mineiro mě napadá ještě, ale samozřejmě byl to typ 50-50, dobrá práce.
0: Škoda, každopádně jsme si zahráli, mě to bavilo, doufám, že vás, posluchače, taky. A za to, že jsme si teď zahráli v rubrice Hity sociálních sítí, můžeme děkovat kreativně smýšlejícímu Štěpánu Bémovi. Díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Tenistka Marie Bousková už se rozehrává na kurtu Filipa Šatriera, nastoupí v boji o osmifinále Roland Garros proti Rusce Miře Andrejevové, světové osmičce, no a samozřejmě do turnaje se zapojí taky Karolína Muchová a Jakub Menčík. O tom všem uslyšíte v našem vysílání přímo z Paříže.

0: Dobré odpoledne, přejeme i ve 14 hodin. Zprávy radiožurnálu s Kateřinou Caucidisovou.
1: České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky u hranice s NATO. Všichni seniori už domov ve Lhotě na Kladensku po zásahu policie a záchranářů opustili. Tenisté Bouzková, Muchová, Menšík zabojují na Roland Garros o postup do osmifinále. Na D1 brzdí provoz nehoda za Prahou směrem do Brna. A bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranice s NATO. Rezort tak reagoval na ruský dron, který poškodil obytnou budovu v rumunském městě Galaci a zranil 2 lidi. Mluvčí české diplomacie Adam Čergé řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
3: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
1: Incident už odsoudili například i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Moskva se k tomu nevyjádřila. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí, anebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
4: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
1: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
5: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
1: Právě Slovensko oslaví den daňové svobody až za měsíc. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Elektronická dražba potrvá do 9. června.
6: Sport. Tenistka Marie Bouzková nastoupila na Roland Garros na hlavním kurtu k duelu o postup do osmifinále. Její soupeřkou je Ruska Andrejevová a v Paříži to sleduje David Prouza.
7: Marie Bouzkovou čeká velká šichta, protože zatím Andrejevou ještě nikdy ve své kariéře neporazila, ve čtyřech vzájemných utkáních neuhrála ani set, teď ale uhrála první gem na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Za maličkou chvíli na kurtu Suzanne Lenglenové začne hrát také Karolína Muchová, její soupeřkou bude švýcarka Jill Teichmannová. Později odpoledne nastoupí také Jakub Menčík proti Australanovi Deminorovi. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Prahou a taky v Brně. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Na kilometru 12,5 se srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a projíždí se pouze jedním ze tří pruhů. Od Průhonic se zdržíte přes půl hodiny. Na D1 čekejte kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 168. kilometru až do omezení v Brně. Hlavně kamiony. Místy ale zastavíte i v levém pruhu, třeba mezi Otrokovicemi a Kývalkou stojí i osobní auta. D1 je v Brně ucpaná i ve směru do Prahy. Tam je to kvůli požáru kamionů na 193. kilometru. Stále se projíždí pouze levým pruhem. Od Slatiny je to na půl hodiny. A ještě jednou D1, příjezd do Ostravy směrem z Prahy. V Klimkovickém tunelu nepojízdné auto. Jede se pouze levým pruhem a zdržíte se 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 půl hodiny postojíte před sjezdem na Ořech. Kolona kvůli tomu je tam i na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy od 8. kilometru. Na silnici 35 z Liberce na Turnov 15-minutová kolona popojíždí od Rádelského mlýna až k Hodkovicím. A v Liberci hlásíte kolony taky v okolí nákupního centra Géčko.
9: Vlastně voláka nahoru ke Globusu k Bauhausu, to je ucpaný. Nedá se vjet z parkoviště od Globusu.
8: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme kolem 28. Tolik zprávy.
10: 14 hodin 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné odpoledne. Tři tenisté dnes bojují, respektive budou bojovat o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková, která už jako první z českých zástupců a zástupkyní se podívala na kurt. Na druhé straně stojí Mira Andrejevová z Ruska, no a na komentátorském stanovišti Radiožurnálu Sport je David Prouza.
7: Hezké odpoledne z Paříže. Jdeme na to. Marie Bousková vyhrála první gem tohoto zápasu. Udržela si své podání relativně v pohodě v souboji s ruskou Andrejevovou. Teď je to 30-30 při podání Andrejevové a tak možná drobná příležitost pro Marie Bouskovou rozehrát úplně nejideálnějším způsobem tenhle zápas třetího kola dvouhry žen na Roland Garros. Připomínám, že Marie Bousková v této fázi turnaje právě tady na Antukce v Paříži je už po třetí za sebou, což je výborný výsledek, protože dohrát nebo vyhrát dvě kola na Grand Slamu, to už je, řekl bych, takový první milník, který už značí úspěch. Teď Marie Bousková nezískala další 15, protože Mira Andrejevová připisuje vítězný balon z forehandu a má tedy gamble. Může srovnat na 1-1, mezitím na dvorci Susan Lenglenové už se pomalu, ale jistě připravuje taky Karolína Muchová na svůj zápas se Švýcarkou Jill Teichmannovou, takže na dvou největších kurtech v pařížském areálu budou hrát dvě Češky. Krásná reklama pro český tenis. V tuhle chvíli Mira Andrejevová backendovým vítězným balonem pro změnu s ní srovnává na 1-1. Marie Bousková půjde podávat proti své soupeřce z Ruska, kterou zatím nikdy neporazila. Už spolu hráli čtyřikrát tyhle dvě hráčky, jsou docela s takovými svými uvozovkách oblíbenkyněmi na okruhu WTA. S ohledem na to, že Mira Andrejevové je 19 let, tak už se opravdu stihli potkat několikrát a Marie Bousková zatím nikdy neuhrála ani set. Pokaždé to bylo 0-2 na sety, tak kdy jindy než teď na centrálním dvorci Filipa Chatriera na Roland Garros prolomit tuhle statistiku a třeba postoupit do čtvrtého kola, to by pro Marii Bouskovou bylo tady na Roland Garros samozřejmě obrovským úspěchem. Češka servíruje zprava na Rusku Andrejevovou, druhé podání Marie Bouskové na čáru, naštěstí to samé neplatí o returnu Andrejevové, takže 15-0 pro Češku. Ruska ještě dojde ke své servis čáře, respektive k servis čáře spíše Marie Bouskové, zamázne tu stopu, která nakonec se ukázala jako dobrý balón a za malou chvíli se může hrát zleva Marie Bousková za stavu 1-1 ve třetím kole Roland Garros. Hraje 15-0 při svém podání a má výhodu. Může odskočit na 30-0, pokud se jí ovšem povede nad host, to se zatím nevydařilo Marie Bouskové. Sluníčko zase bude dělat problémy tenistkám a tenistům v areálu Rolanda Garrose, protože je tu zase okolo 30, určitě ta teplota odpoledne stoupne přes tu 30, ale už prostě na to všichni jsou zvyklí, protože takhle to je opravdu od prvního dne hlavní soutěže. Jestli to někomu může pomoct, tak je to podle mě Marie Bousková, která ze všech hráček má určitě jednu z nejlepších fyziček, je opravdu znamenitě připravená na dlouhé zápasy a tak tedy ideálně, aby vydržela v těch výměnách dlouho s Andrejevovou a doufala, že třeba právě Ruska v tomhle horku nebude tak smrtící, jako třeba v těch minulých zápasech. 30-0 pro Marii Bouskovou. V tuhle chvíli na kurt Susan Lenglenové už přichází soupeřka Karolíny Muchové, Jill Teichmannová, takže i tam to zanedlouho začne. Teď Marie Bousková servíruje backendem, dává na druhou stranu, kde nebyla úplně Andrejevová, ale udržela se v té výměně ještě dostatečně na to, aby v ní pokračovala a sama teď tlačí českou tenistku, která běhá teď hodně ze strany na stranu, ale to je věc, na kterou je zvyklá, která jí nevadí a i z té nepříjemné pozice se dokáže vymanit, jako třeba právě teď, kdy Andrejevová dostala ten balon pod nohy a následně Marie Bousková hraje vítězný úder křížem z forehandu, parádní práce, zatleskali jí i ne zatím úplně zaplněný areál nebo kurt Filipa Chatriera, je to tím, že po zápase i když Świątekové řada fanoušků odešla se třeba občerstvit nebo možná schladit, protože sedět na sluníčku je taky není žádný med, ale myslím si, že v průběhu prvního setu se ten kurt zase důstojně zaplní a bude adekvátní atmosféra tomu, že se už hraje třetí kolo grandslamového Roland Garros. 40-0 pro Marii Bouskovou, stav 1-1 v prvním setu, vy o tom slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Marie Bousková podává do backhandu Andreje Vové, to je dlouhé od Rusky, a tak Marie Bousková i po druhé v tomhle zápase drží svůj servis a jde si sednout za pozitivního stavu 2-1 v prvním setu.
10: Děkujeme Davidu Prouzovi, do Paříže se budeme vracet čím dál tím častěji v následujících hodinách ve vysílání Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.

0: 14 hodin 13 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se zase minimálně na chvíli vracíme do Paříže na Roland Garros na zápas Marie Bouskové v boji o osmifinále turnaje proti Rusce Mira Andrejová, její soupeřkou. No a na místě máme taky reportéra Davida Prouzu.
1: Stav 2-2, Marie Bouzková na podání, zatím obě tenistky drží své servisové gemy, ještě jsme neviděli ani žádnou breakballovou příležitost, tak věřme, že ji neuvidíme a vy oni neuslyšíte v následujících okamžicích, kdy servíruje Marie Bouzková, ta vede 15-0 po další nevinucené chybě Rusky Andrejevové. Zatím jich seká docela dost, tahle stále velmi mladá ruská tenistka, stále ještě teenagerka, kterých na okruhu WTA tak vysoko jako ona není mnoho, respektive určitě žádná. Není aktuálně výš. Marie Bouzková servíruje zleva, tentokrát je to příliš dlouhé. Mezitím můžu říct si konečný výsledek, který ještě nezazněl v vašem vysílání. Česká dvojice Pavlásek Rykl vyřadila nasazený pár číslo 3 Cash Glasspool, tedy britský pár, a Pavlásek s Ryklem si tedy zahrají ve třetím kole. Adam Pavlásek tak pokračuje ve svém standardu, protože na Grand Slamu zkrátka vždycky ty dvě kola udělá, alespoň v několika posledních případech to vždy platilo. Tak snad to bude platit dál, tahle forma českého páru. Vrátíme se zpět teď na centrální dvorec Filipa Chatriera, kde Marie Bouzková sice měla nebo chtěla běžet dopředu na zkrácení Andrejevové, ale pak mohla vypustit ten pohyb, protože Ruska se netrefila do kurtu, a tak je to 30-0 pro Marii Bouzkovou a zatím ty servisové gemy jí vůbec nedělají problémy, což je samozřejmě základ. Pokud chcete porazit soupeřku z elitní desítky, ten servis vás musí podržet, což třeba neplatilo včera v souboji Kateřiny Siniakové s Kanaďankou Bokovou. A Češka několikrát doplatila na to, že ztrácela svůj servis. Možná i proto nakonec spadla ve třech setech. Teď Marie Bouzková servíruje zprava na Andrejevovou. Ta jí dává return hodně hluboko pod nohy, tlačí Marie Bouzkovou, která teď neodhadla úplně to, že když hraje po léně, je ten kurt kratší, a tak je to 30-15 pro Češku, ale stále Marie Bouzková relativně v klidu při servisu. Zatím to první podání nebo procentuální úspěšnost prvního podání je velice solidní a Češka tedy může stále pomýšlet na to, že odskočí do vedení 3-2. Mezitím na kurtu Suzan Lenglenové už skončila rozehrávka mezi Švýcarkou Teichmannovou a Karolínou Muchovou, takže i tohle utkání budeme na Radiožurnálu Sport monitorovat, ale primárně se teď budeme věnovat zápasu na centrálním dvorci Filipa Chatriera, kde je i komentátorská pozice jediného sportovního rádia v Česku. Teď můžete díky tomu slyšet, že Marie Bouzková po další chybě má stav 30-30 a 2-2, takže velmi vyrovnaný start tohoto utkání. Marie Bouzková teď poprvé přes 30 nebo přes 30-30 na servisu, takže bude zajímavé sledovat, jak se vypořádá s touhle první, řekněme, vážnější situací. Servis zprava Marie Bouzkové na Rusku Andrejevovou, který je ven z kurtu do forehandu Andrejevové, která to neskrotila, možná to netrefila ani úplně čistě, a tak je tu gamble pro Marii Bouzkovou. Připomínám opět, že už s Andrejevovou hrála 4x v posledních 2 letech a zatím ji porazit nedokázala. Ale jak se říká, každá série někdy skončit musí, nebo většinou skončí, a tak by Marie Bouzková to mohla ukázat právě teď na centrálním kurtu Filipa Chatriera ve třetím kole Roland Garros. Servis Češky zleva na Andrejevovou, která hraje backendem zase daleko, nebo ne daleko, relativně blízko čáry, ale z druhé strany, než by si představovala, a tak se Češka ujímá vedení 3-2 v prvním setu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: 14 hodin 22 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Teď tu máme jednu fotbalovou aktualitu. Domácí pohár fotbalistek vyhrála pražská Sparta ve finále. V derby se Slaví vyhrála 1-0 po penaltách. V základní hrací době gól nepadl. A ještě jedna novinka, a to ze světa volejbalu. České reprezentantky v přípravném utkání před startem Ligy národů podlehly v Changchou 1-3 domácí Číně. Tahunkou českého týmu byla z 19 body univerzálka Monika Brancuská. Trenér Janis Atanasopoulos dal příležitost všem 14 hráčkám v kádru.

0: O postup do osmifinále na tenisovém Roland Garros v singlu aktuálně bojují dvě Češky a proto se vydáváme přímo do Paříže za naším reportérem Davidem Prouzou.
1: Můžeme začít na centrálním dvorci Filipa Šatriera, kde Marie Bousková před několika okamžiky měla breakball při podání Rusky Andrejevové, ale nakonec ho nevyužila a tak je stav 3-3 v prvním setu. Breakball využila Jill Teichmannová v souboji s Karolínou Muchovou, se tak dostává do vedení 2-0, ale je to tedy úplný začátek toho zápasu, tak věřme, že Karolína Muchová dokáže odpovědět na tuhle ztrátu servisu. Zpět k Marie Bouskové 3-3 a 0-15 z pohledu Češky servis na lineu, takže výměna může pokračovat. Marie Bousková se teď přibližuje k síti, Andrejevová hraje, řekl bych, do autu, takový vysoký balónek, ale Bousková to vzala volejem po léně z backendu, uspěla a tak je to 15-15. Zatím Marie Bousková, řekl bych, ne úplně ve své komfortní zóně v tom smyslu, že se vyměňuje s Andrejevovou tvrdé údery od základní čáry. Není to úplně podle mě styl, který by třeba Češka chtěla hrát dlouhodobě, protože je to hodně únavné přetlačovat se s ranařkou Mirou Andrejevovou, ale zatím to relativně nese své ovoce. Marie Bousková hraje s nasazenou osmičkou, zatím 3-3 v prvním setu. Teď těží z další chyby a Andrejevová trochu dává najevo svou frustraci, protože těch nevinucených chyb udělala zatím docela dost a to znamená, že se teď Marie Bousková celkem zadarmo dostává k náskoku 30-15. Andrejevovou prostě ty nevinucené chyby trochu trápí, ale je to logické. V momentě, kdy chcete mít nebo převzít iniciativu ve výměně, tak prostě ta možnost, že budete kazit, je o něco větší. Krásný return Andrejevové, který Bousková sice ještě dokázala trefit, ale už ne přehodit přes síť. A tak je to 30-30 a dost možná se teď bude bojovat i o podání Marie Bouskové. Do té doby, než nastal tento game, tak vždy Češka svůj servis uhájila bez breakové příležitosti. Sama jednu možnost nevyužila. Proto je to tedy stále 3-3. A Marie Bousková bude teď na centrálním kurtu ve třetím kole Roland Garros servírovat do forehandu Andrejevové, ta se tam nedokázala srovnat tělesně, úplně nebyla pod balónem a tak zahrála velikánský out gamble pro Marii Bouskovou, která si může jít sednout na 4-3, v Paříži už je zase 30 stupňů dle těch dostupných informací. Další teplý den a není úplně jasné, jak to bude dlouho trvat, ale už to platí opravdu několikátý den v řadě. Marie Bousková teď je pod tlakem, velký return Andrejevové backhand po léně, který se vešel do kurtu, 40-40, vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport v přímém přenosu přímo z Paříže. Rychlý pohled zase na zápas Karolíny Muchové s Teichmannovou 0-2 a 15-30. Z pohledu Češky Teichmannová vstoupila o poznání lépe do tohoto zápasu. Marie Bousková, ta drží tempo zatím s nasazenou Ruskou Andrejevovou, je to 3-3 a 40-40. Češka teď dlouhým úderem z backendu zařídila minimálně to, že Andrejevová ji nemůže zatlačit, ale ta se snaží o útok v podstatě z každého úderu, prohání Marie Bouskovou, která se teď brání podseknutým backendem a stačí to. Andrejevová na síti neuspěla a tak v tuhle chvíli má Marie Bousková gamble na 4-3, ten zápas je stále ještě ve svých začátcích, takže v tuhle chvíli Marie Bousková 3-3 gamble a servis české hráčky a Jill Teichmannová vede v tuhle chvíli nad Karolínou Muchovou už 3-0.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, samozřejmě do Paříže se budeme pravidelně vracet. Já připomenu, že na svůj zápas ještě čeká Jakub Menšík, toho čeká duel taky v boji o osmifinále proti Australanovi Alexi de Minorovi. Ten začne někdy později, ti musí ještě počkat, až skončí zápas před nimi. Každopádně i na tomto zápase bude určitě náš reportér David Prouza, se kterým se zase vydáme po zprávách.
2: Radiožurnál 14.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. A maďarští studenti se můžou od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Vrchní soud v Keni dočasně zastavil plány na stavbu karanténního centra pro ebolu, které v zemi chtěly vybudovat Spojené státy. Středisko mělo být jen pro Američany, kteří byli vystaveni viru eboli. S návrhem souhlasila keňská vláda, v zemi to ale vyvolalo kritiku. Podle soudu na základě plánované dohody s Američany navíc Keňa nesmí přijímat osoby, které byly vystaveny viru eboli anebo se jim nakazily. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. V letním režimu už například jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku a taky z Jánských lázní na Černou horu a z Velké Úpy na Portášky. Sport. Tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová se snaží v singlu o postup do osmifinále Roland Garros. Jejich zápasy sleduje v Paříži David Prouza.
1: Marie Bousková teď v nejdelší výměně zápasu uspěla u sítě, podává je stav 3-3 a Češka má gembol. Karolína Muchová do zápasu s Jill Teichmannovou ze Švýcarska nevstoupila ideálně, prohrává 0-3 a 0-15 při vlastním podání. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nebezpečí na D1 u Čechtic a nehoda v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď velmi opatrně za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 67 hlásíte stojící auto v levém pruhu.
6: V levém pruhu u svodidel středových dodávka na blikačkách. Řidič sedí vevnitř, auto není označený.
5: Na D1 i kolony postojíte v Brně v obou směrech. Na příjezdu do Brna a z Prahy nesouvislá kolona od 166. kilometru místy i v levém pruhu. No a ve směru do Prahy se na D1 v Brně popojíždí od 201. kilometru až na 193. Tam odtahují kamion po požáru a je to na půl hodiny. Kolona na D1 i na příjezdu do Ostravy z Prahy. 15 minut se zdržíte před Klimkovickým tunelem, je tam zúžení. Dálnice D1 je ucpená i na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na kilometru 12,5 se v levém pruhu srazila dvě auta. Už jsou průjezdné dva pruhy ze tří, zdržíte se asi půl hodiny od Chodova. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh ve směru z letiště na D1 od Karlovarské dálnice až ke sjezdu na Ořech pojedete přes 30 minut. Ucpaný je taky příjezd do Prahy z Ústí nad Labem, Cínovecká a Gbelská ulice. Je to kvůli nepojízdnému autu u sjezdu na Novopatskou. A v Praze i nehoda na jižní spojce ve směru na Štěrboholy na Lanovém mostě. Tři auta v levém pruhu, kolona téměř od magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Večera v noci bude zpočátku polojasno až jasno, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat na severu a severovýchodě se k ránu lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejnižší teploty v noci 15 až 11 stupňů, v údolích ojediněle kolem 8. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Znovu vám přejeme krásné odpoledne a znovu se vracíme do tenisové Paříže na Roland Garros na boje v singlu o postup do osmifinále. No a v akci máme taky dvě Češky a přímo na místě Davida Prouzu.
1: Dvě Češky na dvou největších kurtech v areálu v Paříži. Začněme tedy na centrálním. Filipa Šatriera, Marie Bousková vede 4-3 nad nasazenou osmičkou Mirou Andrejevovou. Ta teď servíruje, vede 40-30, ale třeba se Marie Bousková ještě dostane do tohoto gemu a potrápí Andrejevovou na servisu. Bohužel ne, dlouhý return znamená, že to je 4-4, ale Marie Bousková zatím hraje výborně. Hraje trochu jinak než možná to, co je zvyklá, ale zatím to relativně funguje. Pomáhá také Andrejevová trochu svými chybami. Na každý pád je to zatím velmi vyrovnaný zápas, což opravdu nemůžeme říci o souboji Karolíny Muchové s Jill Teichmannovou. Postavení na žebříčku, Muchová 10, Teichmannová 170, ale nic to Švýcarce nebrání v tom, aby vedla 5-0. Za 20 minut už prolomila dvakrát servis Karolíny Muchové, ta teď půjde podávat po výměně stran a bude odvracet Kanára. Na tiskové konferenci předevšírem říkala, že to zatím není ona, že se na kurtu necítí tak, jak by chtěla, byť postoupila zatím bez ztráty setu, ale Karolína Muchová zatím potřebuje, nebo zatím určitě potřebuje něco změnit v tomhle zápase, protože takhle, kdyby to pokračovalo, tak za malou chvíli její ambice na postup do čtvrtého kola vezmou za své. Teď zpět na centrální dvorec Filipa Šatriera, kde Mira Andrejevová celkem tvrdým nekompromisním returnem získala první 15. Marie Bousková tak trochu doufala, že to zase bude out, ale tentokrát se ten balonek opřel o čáru a Marie Bousková teď podává zleva. Zopakuje si první podání, protože páska hrála hlavní roli v tom jejím úderu, ale naštěstí ne tak velkou, aby katapultovala ten tenisák mimo čáru. Takže Marie Bousková teď znovu přes první servis, ten je ale nepřesný. A tak zase trochu malé komplikace pro Češku, která hraje 4-4 s Mirou Andrejevovou. Připomínám tu bilanci vzájemných zápasů 0-4 z pohledu Marie Bouskové, která teď přes druhé podání neuspěla, také dlouhý druhý servis. Takže dvojchyba, stav 30-0 pro Andrejevovou a to už začíná být mírně nebezpečné, protože Ruska má teď velkou příležitost, může hrát relativně v pohodě, třeba i trochu přiriskovat ty údery a když jí to vyjde, tak se samozřejmě Marie Bousková dostane okamžitě pod velký tlak. Češka teď podává zprava na Andrejevovou.

jiného, teď tlačí Bouskovou od základní čáry, forehand, backhand, teď je to Rusce úplně jedno, ale Marie Bousková zase velmi dobrá defenzíva, teď zkracuje hru, přitahuje Andrejevovou k síti, ale ta hra je takzvaný kontrastopball, čili reaguje kraťasem na kraťas a je to 40-15, jsou tady breakboly a takové malé setboly, chtělo by se říci, protože stav je 4-4, Marie Bousková na servisu a teď rozhodně v nejhorší pozici zatím za celý průběh tohoto zápasu, ve kterém je to sice vyrovnané, ale za malou chvíli být nemusí. 15-40 z pohledu Marie Bouskové, 0-5 z pohledu Karolíny Muchové. Tak teď to nevypadá dobře ani na jednom kurtu. Marie Bousková rozehrála přes první servis, tlačí backendem křížem, přibližuje se k síti, hraje po dopadu pro jistotu, ale Andrejevová to ještě vybrala. Smeč Marie Bouskové není dostatečně tvrdá, takže Bousková musí smečovat ještě jednou, ale teď už se to povedlo. První setbol je pryč, zažehnán aktivní hrou Marie Bouskové. Těžká smeč, zejména ta první, Miria Andrejevová, trefila stranu, pak to hodila Bouskové už trochu lépe a v tu chvíli Češka to poslala úplně na druhou stranu, než se nacházela Mira Andrejevová. Takže 30-40, Marie Bousková teď úplně v rohu centrálního dvorce Filipa Chatriera. Krátké, no osvěžení ne, ale spíše otření ručníkem, otření rukou, možná předloktí, určitě obličeje, tak aby ten pot neobtěžoval Marii Bouskovou a za malou chvíli půjde Češka servírovat stále s vědomím, že ještě potřebuje odmazat jeden setbol soupeřky. Podání první nevyšlo Marie Bouskové, byť Andrejevová rozehrála zpátky na polovinu Češky. Nebývá to někdy úplně kvitováno servírujícími tenisty a tenistkami, že se jim ten return vrátí navzdory chybě, ale zároveň to může být někdy také trochu vítaná taktika od některých hráčů. Marie Bousková teď ještě chviličku čeká, než bude podávat po druhé a ten tlak určitě stoupá v její v hlavě. Ještě jedno očekání, teď nevím, jestli ji rozptyluje některý z diváků, ale Marie Bousková ne a ne rozehrát druhý servis a každá další sekunda toho čekání rozhodně nepřidá na klidu Marie Bouskové, která hraje hodně opatrný druhý servis, do toho se Andrejová opírá z backendu do returnu, Bousková to vyškrábla jen tak k základní čáře, to samé platí o dalším úderu Marie Bouskové, Andrejová je u sítě, hraje volej z horní rotací, pak takovou polosmeč, stále ještě Marie Bousková je v téhle výměně a out, nakonec to Mira Andrejová nezvládla, měla to skvěle připravené, už ten předcházející backendový volej měl být vítězný, nebyl, následně přišla smeč, která skončila za základní čarou a Marie Bousková teď utekla Hrobníkovi z lopaty. 4-4, 40-40, dva breakboly odvrátila česká tenistka. Někdy přijde takové malé zaváhání nebo takový mini kolaps z rakety Miry Andrejevové. Zapomínáme, nebo někdy zapomínáme na to, že jí je stále teprve 19 let a pochopitelně ta koncentrace někdy povolí. Je to naprosto logické. Andrejevová má před sebou neuvěřitelnou kariéru. Už teď toho stihla hodně a věřme, že tentokrát nestihne třeba čtvrté kolo Roland Garros, že to nakonec bude Marie Bousková, která se teď pomáhá prvním servisem, zase s boční rotací, zase nečistě trefený return z forehandu od Andrejevové a to už je trochu vzorec, se kterým určitě Marie Bousková bude počítat, na který bude spoléhat. Teď tedy gambol pro Češku a možnost zase odskočit do vedení 5-4 a trochu možnost také sevření toho momenta, které by pak mohlo trochu pomoci Marie Bouskové při servisu rusky, ale nepředbíhejme, stále ještě na podání Češka. 4-4, gambol pro Marii Bouskovou, mezitím Karolína Muchová dělá všechno pro to, aby to nebyl kanár v souboji se Švýcarkou Teichmannovou. 0-5 stále platí, ale 40-30 teď při servisu Marie Bouskové. Servis do těla, teď Karolíně Muchové samozřejmě. Bousková servíruje na Andrejevovou a tentokrát si neporadila s útokem rusky, takže zase schoda a určitě tohle bude nejdelší gem zatím celého zápasu. Už se jednou bojovalo také o podání Andrejevové. Marie Bousková tehdy nevyužila breakovou příležitost, ale Andrejevová zatím také ne a už měla dokonce dvě. Teď bude hrát o to, aby si vybojovala ještě třetí možnost takového malého setbolu. Na to Marie Bousková samozřejmě se pokusí zareagovat, tak jsem sám zvědavý, jestli zkusí znovu ten servis s boční rotací ven z kurtu, který trápí Andrejevovou. Bousková to zkusila, ale tentokrát jí zradila přesnost a tak už má jenom druhý pokus na servisu. Andrejevová blizoučko základní čáry, značí to její snahu zaútočit, pokud možno co nejrychleji po dopadu balonku, ale nemusí, protože Bousková jí dává krásný dárek v podobě dvojchyby a to znamená, že je tady další breakball pro Andrejevovou.
třetí v tomhle gemu. Marie Bousková teď si nepomohla vůbec, naopak sama sebe dostala do úzkých. Diváci teď se trochu ozývají, tleskají, sedí primárně na místech, kde nesvítí sluníčko přímo na jejich hlavy. Tam, kde sluníčko pálí, tam je docela prázdno, ale věřím, že se to časem ještě trochu zlepší, aby ta atmosféra mohla třeba být ještě trochu zajímavější.

0: Teď Andrejevová tlačí k základní čáře, krásná rána bez rotace a další. A tohle už je vítězné od Viry Andrejevové, nebo vítězný balón od Rusky, která se ujímá. Teď vedení 5-4 a po výměně stran půjde servírovat na zisk prvního setu. Mezitím Karolína Muchová stále prohrává s Jill Teichmannovou 0-5, servíruje a je to schoda.
1: Děkujeme za informace Davidu Prouzovi, za chvíli se za ním vrátíme.
2: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
3: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
2: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
4: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředí. Ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
6: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: 14 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme do Paříže na Roland Garros a na souboje v singlu o postup do osmifinále za Davidem Prouzou.
0: Marie Bousková na centrálním kurtu Filipa Šatriéra prohrává s Virou Andrejevovou 4-5 a bohužel pro českou tenistku na servisu Ruska. Takže možnost zakončit tenhle set poměrem 6-4 Marie Bousková na returnu teď se snažila zahrát co nejvíc do rohu svůj return, ale nepovedlo se jí to, je to out, pak si ještě půjde zamáznout stopu po servisu Andrejevové, to znamená, že ten míček byl dobrý a Marie Bousková tam nechce tu připomínku v podobě stopy tenisáku mít. Odchází na druhou stranu kurtu, na druhou levou polovinu a Mira Andrejevová bude teď servírovat za stavu 15-0 a připomínám, že zatím ještě o své podání nepřišla. Čelila breakballu, ale ten dokázala odvrátit. Marie Bousková čelila třem, ten třetí už nezvládla. To znamená, že teď ztrácí 4-5 a Andrejevová přes druhé podání teď rozehrává tuhle výměnu a je dlouhá z backendu. Po několikáté, řekl bych, v pozici, kdy nemusí vůbec být pod tlakem, tak zahraje nepochopitelně dlouhý out, ale i to prostě někdy k tomu tenisu patří. 15-15, Marie Bousková stále ještě ve hře o udržení se v prvním setu, ale potřebuje minimálně 3 15, teď ideálně 3 za sebou, tak aby se dostala na stav 5-5 a mohla zase servírovat. Vyrovnaný zápas, velmi, dá se říci, o jednom breaku, tak to někdy bývá. Mira Andrejevová dělá všechno pro to, aby vyhrála ten set 6-4. Zatím je to 5-4, Ruska tlačí Bouskovou od základní čáry, teď se přibližuje k síti a tam už nebude Marie Bousková, my teď také budeme vstupovat na radiožurnál. Marie Bousková ztratila zatím jednou servis v tomhle utkání, to znamená, že prohrává s Andrejevovou 4-5 v prvním setu a Ruska za stavu 30-15 servíruje a může za malou chvíli získat první sadu, stejně jako to může platit v zápase Jill Teichmannové s Karolínou Muchovou, která Švýcarka má teď 2 setboly. Zpět na zápas Marie Bouskové s Mirou Andrejevovou, teď ve společném vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Andrejevová servíruje zleva, Bousková tlačí z backendu křížem, ale sama se dostává pod tlak, následně chybuje a jsou tu setboly pro Andrejevovou, která může uzavřít první sadu souboje s Marií Bouskovou zhruba za 50 minut. Právě teď má dvě příležitosti na svém servisu. Jill Teichmannová, vlastně podobná situace, akorát lepší skóre nad Karolínou Muchovou, vede 5-1 a 40-30 a teď už to neplatí, první set je minulostí, získává ho Jill Teichmannová. Karolína Muchová bude potřebovat zabrat určitě v tomhle zápase a bude potřebovat dva sety na postup. Mira Andrejevová, ta za maličkou chvíli může mít tu první sadu také hotovou, 5-4 a 40-15, servis druhý zprava na Marii Bouskovou, která hraje backendem křížem, krásný return, ale Andrejevová se dokázala tam ještě dostat a teď se pokouší o prohoz a je to pokus úspěšný. Mira Andrejevová získává první set nad Marií Bouskovou na centrálním kurtu Filipa Šatriéra 6-4. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Na beachvolejbalový turnaj se samozřejmě ještě v našem vysílání na Radiožurnálu Sport vydáme, ale teď tu máme jiné téma. Přesně za týden určí volby nového prezidenta Svazu lyžařů České republiky. Ten bude muset po nástupu do funkce řešit to, jak organizace splatí lednový světový pohár lyžařek ve Špindlerově Mlýně, který skončil ztrátou 24 milionů korun. Podle současného vedení rozpočet nevyšel kvůli vyšším cenám a nižším příjmům oproti původnímu plánu. Podrobnosti probereme ve studiu se Štěpánem Bémem. Ještě jednou hezký den.
2: Dobrý den. Zjištění serveru Seznam zprávy potvrdil prezident Svazu lyžařů České republiky David Trávníček. Ten odmítl, že by se peníze někam ztratily. Naopak přiznal, že organizátoři už na podzim tušili, že se rozpočet nepodaří udržet vyrovnaný. Akci ale zrušit nemohli, vyšla by pak prý ještě dráž. Důvodem mají být zvýšené ceny energií i nevyhovující počasí. Prezident Svazu David Trávníček si myslí, že je potřeba si dát příště na přípravu více času.
3: Tu ztrátu tedy budeme muset uhradit v rámci volných finančních zdrojů. V první pořadí budou budoucí výplaty z dividend, případně půjčka.
1: To byla tedy slova prezidenta svazu Davida Trávníčka. Celkově pořadatelé počítali přibližně s 15 tisíci fanoušky. Nakonec jich dorazilo 9 tisíc. Tak co se stalo?
2: Světový pohár lyžařek ve Špindlerově Mlýně se konal ve stejném termínu jako biatlonové závody v Novém Městě na Moravě. Chyběli prý také slovenští diváci kvůli neúčasti olympijské vítězky Petry Vlhové. V roce 2023 se na Slovensko prodalo 7 tisíc víkendových balíčků vstupenek, zatímco letos jich bylo asi 600. Organizátoři přiznali, že jim nezafungovala nová marketingová strategie, která měla cílit převážně na rodiny s dětmi. V týdnu před akcí začali některé vstupenky dokonce rozdávat zdarma, aby tribuny nezůstaly prázdné.
1: 24 milionů tvoří asi pětinu ročního rozpočtu Českého svazu lyžařů, který je dotovaný i státními penězi. Jak chce vedení ztrátu řešit?
2: Svaz chce splatit během příštích 4 let, jak přesně popisuje prezident David Trávníček.
3: Rok dopředu je hrozně krátká doba a bohužel to plánování opravdu precizní. Je potřeba zahájit možná 3 roky dopředu, protože jak se ten biznis stěžuje a je větší konkurence i na projektech, tak dojednat si ty dodavatele za dobrou cenu a tak dále, tak to plánování musí být významně více dopředu.
2: Svůj návrh předloží Trávníček ke schválení Národní sportovní agentuře. Jeho součástí jsou budoucí výplaty z dividend, případně půjčka. Předběžně je další světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně v plánu Mezinárodní lyžařské federace za 3 roky.
1: Tolik tedy informace od Štěpána Béma. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku. Podle prezidenta Pavla je zcela nepřijatelný. Na zítřejší pouť v Jablonném v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Tenistky Bouzková s Mouchovou hrají o postup do osmifinále Roland Garros. Nehoda překáží na D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu, pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
1: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš hnutí ANO anebo šéf ODS Martin Kupka. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí 2 zraněné. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil do betonu. Restaurátorům se jí podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
4: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
1: Protispalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí. Informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
5: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje o účast v osmifinále Roland Garros v boji o elitní šestnáctku. Nastoupila proti Švýcarce Teichmannové. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
7: Karolína Muchová ztratila první set jednoznačně 1-6, teď na začátku druhé sady se bojuje o servis Češky. Úvodní sadu ztratila taky Marie Bouzková v souboji s Ruskou Andrejevovou, tam je to zatím 4-6 a 0-1 servíruje Ruska. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Odpoledne zabojuje o osmifinále antukového Grand Slamu taky Jakub Menšík. Českého reprezentanta čeká duel s Australanem De Minorem. Utkání nezačne dřív než za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná jednička v Brně a nehoda na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 velké kolony čekejte v Brně v obou směrech. Ve směru na Prahu na 193. kilometru uklízejí po požáru kamionu. Kolona od Slatiny je na půl hodiny. V opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy nesouvislá fronta aktuálně od 168. kilometru a často i v levém pruhu. Na D1 kolony taky na příjezdu do Ostravy. Zdržíte se před Klimkovickým tunelem asi 15 minut. Je tam zúžení v tunelu. A na D1 je ucpaná i na výjezdu z Prahy směr Brno. Je velmi silný provoz, navíc na kilometru 12,5 nehoda v levém pruhu. A kolona je tam na půl hodiny schodova. Silnice 3 z Rakouska do Českých Budějovic. Před Kaplicí 2 nehody.
9: Jsou tam 2 za sebou, těsně před Kaplicí, za 2 horizontama. Bude to tak 20 minut, půl hodiny zdržení, je to tam strašný.
8: A ještě dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se komplikuje situace. Na kilometru 5,5 se srazila 2 osobní a nákladní auto. Na místo míří i hasiči, doporučujeme sjet na loděnici a objet to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18. Tolik zprávy.
10: 15 hodin, 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Ve zprávách se slyšeli o tom, jak se daří, nebo spíš v tuhle chvíli nedaří českým tenistkám Karolíně Muchové a Marii Bouzkové v boji o osmifinále Roland Garros. My se samozřejmě do Paříže za chvíli vydáme zase za naším reportérem Davidem Prouzou. Teď ale pár slov o fotbalu, protože už zítra nás čeká finále Ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain a Arsenalem. No a když si třeba otevřete BBC Sport web, tak tam se píše o tom, že by Paříž mohla mít výhodu, a to z toho důvodu, že je zkrátka víc odpočatá. Když si vezmeme základní jedenáctky obou týmů a sečteme odehrané ligové minuty hráčů, tak hráči Paris Saint-Germain odehráli skoro o 7000 minut méně než ti hráči Arsenalu. Podle BBC je to luxus Ligue 1, kde zkrátka Paříž nemá takovou konkurenci jako třeba Arsenal v Premier League a může si dovolit šetřit klíčové postavy týmu. Na druhou stranu tohle trochu vyvrací server The Athletic, ten analyzoval posledních 20 finále Ligy mistrů a tým s méně odehranými minutami zvítězil jenom 7krát a tým s více odehranými minutami paradoxně víckrát, tedy 13krát.
2: Radiožurnál Sport
11: a Adam Procházka.

0: 15 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a během toho, co nás posloucháte, tak tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková bojují na Roland Garros o postup do osmifinále, hrají druhý set ve svých zápasech, no a přímo na místě už má podrobnosti David Prouza.
1: Obě české tenistky ztratily první set, ale od té doby je to vlastně úplně zrcadlově obráceně. Marie Bousková má teď stav 0-2 a 4-6. V prvním setu prohrála s Andrejevovou, navíc čelí breakballům. Mezitím Karolína Muchová ztratila se švýcarkou Jill Teichmannovou první set 1-6, ale v tom druhém vede 2-0 a servíruje. Takže věřme, že Karolína Muchová je na cestě k obratu. Naopak Marie Bousková ta v tuhle chvíli si myslím, že na ten obrat už nemá tolik sil a hlavně tu potřebnou tenisovou kvalitu. Každopádně z pohledu Marie Bouskové 4-6 a 0-2, z pohledu Muchové 1-6 a 2-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Teď jedna taková ta aktualita na pomezí sportu a politiky. Rusko uspělo u disciplinární komise Mezinárodní hokejové federace IIHF s odvoláním proti zákazu účasti v mezinárodních soutěžích v příští sezóně. Neznamená to, že by se Rusko automaticky vrátilo třeba na světový šampionát v hokeji v příštím roce, ale disciplinární komise vrátila záležitost radě IIHF, aby své lednové rozhodnutí znovu analyzovala a případně upravila. IIHF to oznámila na svém oficiálním webu a ještě jedna taková drobná aktualita beachvolejbalistky Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou a Valerie Dvorníková s Kateřinou Kleiblovou si v Ostravě zahrají o účast v osmifinále. O účast v osmifinále hrají na tenisovém Roland Garros taky dvě české tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová a proto opět předáváme slovo do Paříže Davidu Prouzovi.
1: Tenis na rozdíl od hokeje žádné takové pravidlo proti účasti ruských sportovců nemá a tak na velkých akcích hraje třeba teď právě Mira Andrejevová proti Marii Bouskové a daří se jí v tomhle souboji s českou reprezentantkou 6-4-2-1, teď ještě 40-15 při podání Andrejevové, takže teď už dokonce 3-1 a bude podávat Marie Bousková, takže ten zápas se vyvíjí celkem, řekl bych, dle očekávání, byť první set byl docela vyrovnaný, Marie Bousková držela tempo až do stavu 4-4, pak ale přišla o servis a od té doby je Andrejevová určitě trochu lepší hráčkou. Výrazně lepší hráčkou je Karolína Muchová v souboji s Jill Teichmannovou. První set sice ztratila 1-6, teď ale v tom druhém vede 3-0 a můžeme tedy doufat a těšit se na obrat z rakety Karolíny Muchové, která určitě v tomhle zápase má na to postoupit dál. Marie Bousková se teď na centrálním dvorci Filipa Chatriera pustila úspěšně do svého servisového gemu vítězným balónem z forehandu po čáře si zapisuje první 15 a je to tedy 15-0. Češka si teď přejde na druhou stranu, některé balonky vrátí, některé si nechá a za maličkou chvíli půjde servírovat na Miru Andrejevovou. Připomínal jsem už několikrát tu bilanci vzájemnou 0-4, byť samozřejmě během zápasu se na to asi třeba tolik nesoustředíte, tak někde vzadu v hlavě to určitě Marie Bousková má, obzvlášť když někoho neporazíte, ani mu neseberete set, tak se to prostě alespoň částečně projevit může. Marie Bousková teď podává přes druhý servis do backhandu Andrejevové, kombinovaná rotace ze servisu slaví úspěch. Chyba rusky znamená 30-0 pro Marii Bouskovou, která zase může trochu stáhnout ten náskok ruské soupeřky, ale zároveň pořád bude platit, že bude ztrácet jeden break. Mezitím Jill Teichmannová zvládla svůj servisový gem a za mohutné podpory některých švýcarských fanoušků, tak snižuje na 3-1, ale půjde podávat Karolína Muchová. Marie Bousková ta podává aktuálně, vede 30-0 na centrálním kurtu v areálu Rolanda Garrose a teď se musela sklonit před uměním Andrejevové, která začala hrát v posledních desítkách minut o poznání přesněji. Balony možná trefuje také o poznání dříve po dopadu a Marie Bouskové tak trochu se krátí čas na reakci a je tak zákonitě pasivnější v těch výměnách. 4-6-1-3, to je důsledek toho, co jsem právě říkal. Dobrý, chtěl jsem říct servis, pokud jde o délku, ale špatný, pokud jde o šířku od Marie Bouskové, takže teď za stavu 30-15 má už jenom druhé podání česká tenistka. Ještě chvilku počká, jinak pohledem na tribuny, na kurt Filipa Chatriera, tam už je zaplněněji, než tomu bylo v prvním setu a určitě to pomáhá i kvalitě zápasu. Teď chyba další od Miry Andrejevové na backendovém returnu a tím pádem je tu stav 40-15 pro Marii Bouskovou, která může snížit na 2-3. Připomínám, že první set ztratila 4-6. Rychlý pohled také na druhý největší kurt v areálu Suzanne Langenové. 1-6 z pohledu Karolíny Muchové, ale také 3-1 a podání teď pro českou tenistku. Marie Bousková teď krásně hraje forehandem přímo do rohu, teď zkracuje hru, přitahuje Andrejevovou k síti, ale ta úplně krásným způsobem proběhla ten balónek, nebyl to tak úplně dokonalý stop ball a tím pádem dal možnost právě ruské tenisce k tomu, aby protáhla, proběhla ten úder a umístila ho víceméně třeba metr vedle Marie Bouskové a to znamená, že ze stavu 40-15 je to 40-30 a Češka má ještě jednu příležitost, jak dotáhnout tenhle gem do úspěšného konce. Komplikace pro Karolínu Muchovou, sice vede 3-1 ve druhém setu, ale 0-30 při vlastním podání. Zpátky Marie Bousková servíruje zleva na Andrejevovou, teď si připravila tu situaci dobře a smečí, chtěla ukončit tu výměnu, ještě jedna smeč, která bude úspěšná. Ano, vešla se do kurtu, Marie Bousková zatíná pěst a může si sednout za stavu 2-3 ve druhém setu. Připomínám, že ten první ztratila 4-6. Po výměně stran půjde servírovat Ruska Andrejevová.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 15 hodin 24 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to rádi. Vracíme se znovu do tenisové Paříže na Roland Garros, protože dvě Češky jsou v akci a jeden Čech na svůj zápas čeká. Víc už řekne David Prouza.
1: Marie Bousková bojuje dál s Ruskou Andrejevovou na centrálním kurtu Filipa Šatriera. 4-6 a 2-3 z pohledu Češky. Andrejevová servíruje, má 40-15. Trochu se bojím, že tenhle zápas směřuje k nevyhnutelnému konci v podobě vítězství ruské tenistky. O poznání veselější je to na druhém největším kurtu Suzanne Lenglenové, kde Karolína Muchová sice s Teichmannovou ztratila první sadu 1-6. V té druhé ale vede 4-1 a teď si určitě zlepšila náladu po tom, co při podání prohrávala 0-4. Pak ale získala 5 bodů za sebou a teď je to tedy o 3 gemy lepší, nebo má 3 gemový náskok Karolína Muchová. Třetí český zástupce ve třetím kole Roland Garros na svůj zápas čeká. Jakub Menšík se utká s Alexem Deminorem z Austrálie na třetím největším kurtu v tomhle areálu v Paříži. Nicméně tomu ještě předchází zápas mezi Američanem Mikkelsenem a Španělem Chodarem a tam je to 1-1 na sety. Takže minimálně ještě hodinu a půl Jakub Menšík hrát nebude.

0: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
1: Štěpař Jakub Vadlejch se v Rabatu po více než roce vrátí do diamantové ligy. Úřadující mistr Evropy se v neděli v Maroku pokusí navázat na nedávné vydařené vystoupení z Tokia, kde na úvod sezóny vyhrál výkonem 85,24 metrů. Vadlejch bude jediným českým zástupcem na letošním diamantovém mítinku.
2: 15 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný. Napsal to na síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Niku Šoradana na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Propuštěným vězňům by mohla s životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. Česku je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním bydlení, práce anebo oddlužením. Testovat ho budou do konce léta 3 věznice. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Francie začne ze zdravotních pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová. Nové opatření má začít platit od poloviny června a týká se léku Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami, stejně jako v Česku.
0: Sport.
3: Tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová se snaží v singlu o postup do osmifinále Roland Garros. Bousková nastoupila proti Rusce Andrejevové, Muchová hraje proti Tajchmanové ze Švýcarska. Další podrobnosti má z Paříže reportér David Prouza.
4: Marie Bousková je na pokraji vyřazení 4-6, 2-5 z pohledu české tenistky. Navíc na servisu právě teď se chystající Mira Andrejevová. Karolína Muchová ztratila s Tajchmanovou první set 1-6, v tom druhém ale vede 4-1. Na svůj zápas se také chystá Jakub Menčík, jeho soupeřem bude Australan de Minor. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a ucpaná D1 v Brně. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně velmi ucpaná. Před sjezdem na Rudnou na kilometru 5,5 se srazila dvě osobní auta a kamion. Na místě pracují záchranáři. Osobním autem se ještě dá sjet na loděnici na 10. kilometru a obět to vyhnout se té dlouhé koloně před Prahou. Na dálnici D1 hlásíte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně kolona popojíždí od 172. kilometru. Je to nesouvislá kolona hlavně kamionu v pravém pruhu. Osobním autem zastavíte jen místy. Na D1 kolony čekejte i na příjezdu do Ostravy směrem z Prahy. Popojíždějí před Klimkovickým tunelem a zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 35 z Liberce do Turnova čekejte kolony před Hodkovicemi. Projíždí se omezením, kolony jsou tam v obou směrech. Delší z Liberce asi na 15 minut. A ještě silnice 3 z Rakouska směrem do Českých Budějovic. Před kaplicí hned dvě nehody za sebou, kolona z Rakouska je na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: A my se teď ve vysílání Radiožurnálu Sport vracíme do Paříže na Roland Garros, kde o svůj život na turnaji bojuje Marie Bousková. Podrobnosti už doplní David Prouza.
4: Dramatické nahlášení ze studia, to se mi líbí. Mira Andrejevová v tuhle chvíli servíruje za stavu 5-2 ve druhém setu, ten první získala 6-4. Dvojchybou nabídla Marie Bouskové se vrátit do tohoto gemu, teď už je to zase srovnané 30-30 a Andrejevová v ideální pozici, centrální dvorec Filipa Šatriera se naplnil na ten závěr v podstatě po svoji kapacitu a tak v té nejlepší možné atmosféře může Ruska zakončit tenhle zápas, postoupit do 8 osmifinále a tam třeba se pak ještě, nebo ne tam, ale podívat se po zápase na utkání Tajchmanové s Muchovou, protože to je utkání v jejíž vítězka. Bude hrát právě s Mirou Andrejevovou, pakliže Ruska zvládne ještě ty dva 15, které potřebuje minimálně. Teď Marie Bousková je trochu aktivnější v mezihře v té výměně. Andrejevová volí takový pasivnější přístup, ale sama umí velmi rychle přepínat, což ukazuje právě teď. Bousková chybuje z backendu, její úder se nevešel do kurtu a tak je tu matchball číslo 1 pro Miru Andrejevovou, která může za maličkou chvíli zakončit tenhle zápas, který se hraje hodinu a půl ve velkém pařížském vedru, které ale naštěstí nějak negativně neovlivnilo ani jednu z tenistek a už jsme tady byli svědky mnoha případů, kdy hráči minimálně málem kolabovali nebo dostávali křeče. Tady se to naštěstí nestalo, takže se hraje tenis. Tenis také rozhoduje. Rozhodují tenisové kvality, které má Mira Andrejevová, zkrátka ruku na srdce, o poznání větší a poráží i po páté v pátém vzájemném zápase Marii Bouskovou, tentokrát ve třetím kole Roland Garros. Zase je to bez zisku setu pro Marii Bouskovou 6-4 a 6-2. Češka zkrátka s Andrejevovou hrát úplně neumí. Kdo se rozehrál o poznání lépe ve druhém setu, to je Karolína Muchová v utkání se Švýcarkou Tajchmanovou, ve kterém sice ztratila první sadu 1-6, v té druhé ale na kurtu Suzanne Langenové vede 4-1. Teď má navíc breakball při podání i Švýcarky na 5-1. A doplním ještě třetího zástupce, Jakub Menšík, tak zhruba za hodinu a půl nastoupí k svému zápasu proti Australanovi Deminorovi. I to je věc, na kterou se můžete těšit ve vysílání Radiožurnálu Sport tohle odpoledne.
1: Tolik tedy náš tenisový reportér David Prouza, kterého střídají ve vysílání Radiožurnálu Sport Rolling Stones.

0: Prouzy mohli slyšet, že Marie Bousková skončila na tenisovém Roland Garros, ve třetím kole prohrála. Nestačila na Rusku Miru Andrejevovou, prohrála s ní 0-2 na sety 4-6 a 2-6. Teď bojuje o postup do osmifinále Karolína Muchová. No a to už předáváme slovo Davidu Prouzovi.
1: Karolína Muchová, zatím jako noc a den, trochu dalo by se říci, první set 1-6, velmi nepřesný výkon od Karolíny, každopádně v druhém setu to bylo ještě před malou chvíli 5-1 pro Češku, ale Muchová si teď neudržela podání v tomhletom momentě zápasu a tak Teichmannová snižuje, je to 2-5 z pohledu Švýcarky, půjde servírovat, ale stále ta Muchová má ještě polštář v podobě jednoho servisového gemu, teď se navíc nechá ošetřit kvůli nějakému problému na pravém chodidlu, možná nějaký puchýř, to je tak asi nejočekávanější věc, která limituje tenisty a tenistky, obzvlášť když hrají na kurtu dlouho. Mira Andrejevová na centrálním dvorci už má za sebou i vítězný rozhovor, teď zamíří pravděpodobně do ledové lázně a dost možná si pustí tenhle zápas Teichmannové s Muchovou, aby se podívala na svoji budoucí soupeřku.

15 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď čerstvé novinky z cyklistiky. Vítěz tří etap Jonathan Narváez odstoupil krátce po startu dnešní královské 19. etapy z Gira d'Italia. Jeho stáj UAE Emirates uvedla, že ekvádorský závodník měl po čtvrteční, tedy včerejší etapě, při návratu do týmového autobusu nehodu a kvůli bolestem zad dnes vzdal. Tedy povahu zranění tým úplně neupřesnil. Po Narvaezově odstoupení má prakticky jisté prvenství v bodovací soutěži. Další trojnásobný vítěz ze 109. ročníku Gira Paul Manier, francouzský jezdec, má v čele náskok 92 bodů. No a po dvou těžkých horských etapách se už bude sportovat jenom o vítězství v neděli v Římě.

0: Fanoušci tenisu si musí dnešní vysílání radiožurnálu Sport užívat víc než kdy jindy a i proto se teď vracíme zpátky na tenisové Roland Garros, na zápasy, na boje o osmifinále v singlu. No a dál může pokračovat zase náš reportér David Prouza.
1: Dlouho to vypadalo dobře, s nadějemi Karolíny Muchové na zisk druhého setu. Vedla už 5-1 česká reprezentantka, první ztratila 1-6, ten se jí hrubě nepovedl, nicméně v tom druhém už je to víc tenis připomínající Karolínu Muchovou, teď je to 5-3 ovšem, potom co neproměnila první možnost na svém podání. Uvidíme, jestli zvládne tu druhou, prohrává 0-15, tomu ještě předcházela přestávka na ošetření. Věřme, že to v případě Karolíny Muchové bylo opravdu jenom ošetření puchýře a ne třeba nějaký problém s kotníkem, protože tam nebylo úplně dobře do detailu vidět. Na každý pád Karolína Muchová vypadá, že se hýbe normálně na kurtu, takže doufejme, že to tak opravdu bude. Jill Teichmannová teď ale výborně returnuje z levé strany. Karolína Muchová to jen tak přepinkla na druhou stranu kurtu a Teichmannová teď převzala iniciativu v téhle výměně. Snaží se tlačit forehandovými údery, je to levačka, takže to má trochu jinak nastavené teď Karolína Muchová, která běží k síti a tohle nestihne. Tohle nestihne, Jill Teichmannová se tady raduje, vyskakuje jako čertík z krabičky, vyloženě si užívá tu atmosféru na centrálním dvorci, na druhém největším dvorci v areálu v Paříži, Suzanne Lenglenové. 30-0 vede Jill Teichmannová, prohrává 3-5 ve druhém setu, ale vede 1-0 na sety a může velmi v klidu se ještě dostat do setu číslo 2 a třeba ho vyhrát 7-5. Vlastně by to s ohledem na to, jak se vyvíjel první set, nemohlo být až takové překvapení. Karolína Muchová samozřejmě bude dělat maximum pro to, aby to překvapení nepřišlo, aby naopak doservírovala tenhle gem do zdárného konce a vyhrála 6-3, ale minimálně teď potřebuje nechybovat, aby nedošlo na breakball. Je to totiž 0-30 z pohledu Karolíny Muchové, ta se navíc netrefila do prvního podání a jestliže říkala po druhém zápase, ve kterém celkem v klidu tady na Roland Garros dokázala postoupit ve dvou setech, že se ještě necítí jako ona na kurtu, tak teď by tady potřebovala, aby už se začala cítit. A teď tenhle forehand to dokazuje. Krásná rána z forehandu po léně. Muchová byla v defenzivě, ta Jichmanová skvěle returnovala, ale přesto Češka dokázala skrotit ten balón, velmi rychle po dopadu ho poslala podél čáry 15-30, dílčí snížení. A věřme, že tenhle trend teď bude pokračovat. Karolína Muchová třeba ideálně, aby si taky pomohla prvními servisy. Už několikrát tady předvedla takovou tu klasiku tenisovou, teď už spíše takovou exkurzi do tenisové historie, servis síť, která se samozřejmě na antuce nemusí vždy vyplatit, ale Karolíně Muchové se to několikrát povedlo. Teď podává zleva ven z kurtu Teichmannové do forehandu, ta vrací jen tak, ale vrací, ale bohužel Muchová neodhadla úplně dobře odraz toho balonku. Byť byla v pozici pro útok jako dělané, tak netrefila čistě a jsou tu breakbally. Jsou tu breakbally pro Teichmannovou, která může snížit na 4-5 ze svého pohledu. První set vyhrála 6-1. Karolína Muchová to teď usnadnila své švýcarské soupeřce, která si užívá stále jakékoliv fandění na svoji adresu. Těch fanoušků, kteří podporují, není mnoho, ale snaží se být co nejhlasitější. Karolína Muchová teď tady zprava podává na Jill Teichmannovou. Má další možnost ještě s tím gamem něco udělat na servisu. Return Teichmannové k základní čáře, hodně takový přiliftovaný, ten další už je dlouhý. Už ten první úder od Švýcarky byl, řekl bych, na hraně, ale ještě padl na čáru, ten druhý už ne, a tak Karolína Muchová odráží první breakovou příležitost. Mezi tím na centrální dvorec Filipa Chatriera přichází Novak Djokovic, jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca. Djokovic možná teď ještě více oživne na kurtech při absenci nebo vypadnutí Jannika Sinnera, nasazené jedničky z Itálie, a při absenci Carlose Alcaraze je vlastně on teď, pokud jde o nasazení na pavouku, tím dalším na řadě, kdo by mohl pomýšlet na titul Roland Garros. Byl by to titul s číslem 25, ale je to ještě hodně, hodně daleko. Novak Djokovic by potřeboval 5 vítězných zápasů. Karolína Muchová potřebuje teď určitě vítězný servisový gem a není úplně blízko zatím této realitě, protože odvrací ještě jeden breakball, servíruje zleva na Teichmannovou. První podání bylo sice dobré v kurtu, ale dotklo se pásky. Teď už je to v pořádku, ale Teichmannová zase velmi nepříjemně zatlačí českou tenistku. To teď vrací také úderem k základní čáře, teď přepíná trochu do útoku, ale stále ta výměna pokračuje zase velmi nebezpečně, blízko lajny hraje Muchová, ale Teichmannové to nevadí, zatlačila Češku úderem po čáře z backendu a snižuje na 5-4, tak se nám trochu komplikuje druhý set. Karolína Muchová už vedla 5-1, teď je to pouze 5-4, navíc po přestávce půjde servírovat Švýcarka.
2: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
3: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
2: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
3: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
2: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
3: Václav Němeček.
4: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
3: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
2: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
3: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
2: Více na webu radiožurnalsport.cz.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 15 hodin 55 minut, já ještě doplním, že na festivalu Off-Season bude taky pořad Jiřího Ješka Kilometry a se zajímavými hosty, tedy s hvězdami olympijských a paralympijských her, s Metodějem Jílkem a taky Simonou Bubeníčkovou, takže je na co se těšit 13. června sobotu, festival Off-Season.

0: 16 hodin posloucháte Radiožurnál Sport a my se opět v našem vysílání vydáváme do Paříže za tenisem na Roland Garros a na zápas Karolíny Muchové, který sleduje reportér David Prouza.
1: Karolína Muchová už nevede ve druhém setu, vedla 5-1, je to 5-5, servíruje česká tenistka, teď má alespoň náskok 15-0, ty předcházející dva servisové gamy nezahájila ideálně, připomínám, že se také nechala ošetřit, vyžádala si takzvaný medical timeout, ve kterém se snažili dva lidé ošetřit jí pravděpodobně nějaký puchýř na noze, od té doby Karolína Muchová ale ztratila několik gamů, takže 5-5 ve druhém, 1-6 z pohledu Muchové, dopadl ten první, teď Češka nemůže nadhodit ani na druhý pokus. Na ten třetí by to teoreticky mohlo vyjít, ale do toho zas promluvil některý z fanoušků, takže se to všechno ještě trochu protahuje. Teď už je to v pořádku. Servis Muchové dobrý. Do středu hřiště na téčko 30-0 a teď je Karolína Muchová po delší době trochu bez tlaku při vlastním podání. Dvakrát mohla doservírovat tenhle set, mohla srovnat na 1-1. Místo toho bojuje o to, aby vůbec mohla získat druhý set. Je to 5-5, teď 30-0 pro Karolínu Muchovou na kurtu Filipa Šatriera. V tuhle chvíli mimochodem začíná zápas Novaka Djokoviče s Brazilcem Fonsekou. Nás teď ale samozřejmě hlavně zajímá Karolína Muchová, která teď po metodě servis síť odskakuje do náskoku 40-0. Dobrý servis ven z kurtu a pak kontrolovaný volej, který hrála sice Češka hodně nad hlavou, ale dokázala ho skrotit, umístit tam, kam chtěla. A tak jsou tu gamboly pro Muchovou. Čistá hra by to mohla být, samozřejmě vzpruha pro každého tenistu, pokud se vám něco takového povede. Zároveň někde vzadu hlavy vám určitě vyskočí ten hlásek, proč se to nepovedlo o gem dříve. Servis zleva Karolíny Muchové, který je dobrý, ale s dotykem pásky. To znamená, že si to zopakuje česká tenistka. V době, kdy už se nachýlila 16. hodina, to znamená, že za malou chvíli budeme informovat také posluchače Radiožurnálu ve zpravodajství na Radiožurnálu Sport. Pokračujeme v tuhle chvíli v přímém přenosu z utkání Karolíny Muchové se švýcarkou Teichmannovou, která vede 1-0 na sety. V tom druhém je to vyrovnané, 5-5. Teichmannová teď získává úvodní 15 v tomhle gemu. Češka Karolína Muchová vede 40-15. Má servis, má to teď dobře rozehrané, tento servisový gem, což se nedá říci o těch dvou předcházejících, které Karolína Muchová ztratila a nevyužila tak možnost vyhrát tu sadu buď to 6-4 nebo 6-2. Karolína Muchová servíruje teď zase do backendu Teichmannové, která je levačka, je to servis ven z kurtu, ale backend tam má Švýcarka a Češka teď zase chybuje, další zbytečná chyba z backendu, je to 40-30 a stále ne a ne doklepnout tenhle servisový gem Karolína Muchová, která nepůsobí upřímně takhle na dálku jako úplně v ideálním rozpoložení, teď i trenérský box jí podporuje v čele se Svenem Grenefeldem, trenérem, který už spolupracoval s řadou velkých tenisových jmen a Grand Slamových šampionů. Teď spolupracuje s Karolínou Muchovou. Věřme, že třeba i nějaká jeho dobře mířená a míněná rada uspěje a Karolína Muchová teď získá tenhle 15. Opírá se dobře do prvního servisu, ale pak si vůbec dobře neoběhla balón na backendové straně a teď za chvíli také informace pro posluchače Radiožurnálu. 1-6, 5-5 z pohledu Karolíny Muchové, Češka servíruje a stav 40-40. Koncovku tohoto gemu a možná celého zápasu nabízíme na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat, 1-6 to stále platí, 5-5 to také platí a servis Karolíny Muchové zprava, který je nepřesný, to znamená už jenom druhé podání a náskok je pryč, bylo to 40-0, je to schoda, Karolína Muchová teď rozhodně není ve své kůži, není na 100%, potřebovala by třeba možná i nějakou chybu od Teichmannové, která ale teď jakoby sama tušila, že bude nejlepší vydržet v té výměně rozběhat si Muchovou, která chybuje zase z backendu, nebyla včas u balonu. Možná ten pohyb přece jenom je trochu limitovaný, ať už je to kvůli puchýři nebo kvůli něčemu jinému, to nechci spekulovat. Muchová teď ale na pokraji vyřazení, pojďme si to říci, protože je to 5-5, Muchová čelí breakballu, ztratila první set a s ohledem na to, jak se vyvíjely ty předcházející gemy, tak si nejsem úplně jistý, nemám velkou víru v českou tenistku, že prolomí následně servis své soupeřky, tak musíme doufat, že Karolína Muchová se teď třeba pomůže dobrým servisem zleva. Posloucháte Radiožurnál Sport v přímém přenosu přímo z Paříže. Že Karolína Muchová servíruje na Tajchmanovou z levé strany na střed hřiště, ale nebylo to zas tak dobře umístěné. A to samé platí pro následný forehand české reprezentantky Jill Tajchmanová. Z 1-5 otáčí průběh druhého setu, dostává se do vedení 6-5, po výměně stran na krátké přestávce půjde servírovat na konec v tomto zápasu, protože první sadu vyhrála 6-1.
2: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
3: Po 5 letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
2: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se 4x mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
4: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
3: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
4: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
2: Že chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
3: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
2: Radiožurnál Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Z hokeje půjdeme ve vysílání radiožurnálu Sport zase k tenisu, ale přes fotbal. U Raja Vallecana 2 dny po porážce ve finále konferenční ligy skončil trenér Inigo Pérez. Agentura AP uvedla, že 38letý kouč neprodlouží s klubem končící smlouvu. Pérez trénoval Vallecano od ledna roku 2024 a s týmem obsadil 8. místo a dovedl ho k první účasti v evropských pohárech po více než 20 letech, ale jak už jsme zmínili, v konferenční lize pak Rajo došlo do finále, kde ve středu prohrálo 0-1. Jedna z Crystal Palace. No a teď už skutečně míříme zpátky na tenisové kurty, na Roland Garros za utkáním Karolíny Muchové, které sleduje David Prouza.
1: Karolína Muchová je velmi blízko konci na Roland Garros, prohrává s Tajchmanovou 1-6 a 5-6, opět připomínám, že vedla 5-1. Ve druhém setu nedokázala několikrát doservírovat tu sadu do zdárného konce, pak přišla o servis znovu za stavu 5-5, Tajchmanová teď podává 15-0. V přestávce tady na kurtu Susan Lenglenové zněly chorály, trochu jako včera ve čtvrtfinále hokejového šampionátu v Curychu, kde hráli švýcarští hokejisté se švédskými. Teď tedy tady mají Švýcaři další důvod se možná za chvíli radovat. Tajchmanová podává zleva na Muchovou a ta není v pořádku. Nebo minimálně prostě už necítí šanci, že by mohla s tímhle zápasem něco udělat. Odhozený, takový odfláknutý backendový return znamená, že už je to 30-0 pro Tajchmanovou a rodí se nám tady další překvapení. Ne tak velké jako včerejší konec Janika Sinera, to určitě ne, ale jenom pohledem na žebříček, Muchová je třeba 10. a Tajchmanová 170. Samozřejmě měla nějakou přestávku, vrací se zpátky. Je to tenistka, která také byla třeba 22. na žebříčku WTA. Nicméně ten rozdíl tam určitě je znatelný, ale ve hře to tak úplně není. Karolína Muchová, když hraje dobře, když hraje svůj standard, tak to stačí na Tajchmanovou, ale standard Karolíny Muchové nepřichází zdaleka tak často, jak bychom si představovali. Teď v téhle výměně se udržela Češka, počkala si na chybu své švýcarské soupeřky, takže snižuje na 15-30, ale stále Tajchmanová je velice blízko, blizoučko postupu do čtvrtého kola Roland Garros. Jill Tajchmanová servíruje za stavu 6-1, 6-5 a 30-15 na Karolínu Muchovou. Tohle bylo dobře umístěné podání na střed, ale nakonec pár centimetrů chybělo, takže vlastně úplně dobře umístěné nebylo, ale vypadalo to velmi pěkně na pohled. Naštěstí pro Muchovou byl zahlášen out. Ten druhý servis je opatrnější, Muchová ale hraje také relativně opatrný return, ale Tajchmanovou teď možná trochu svazuje realita blížícího se postupu do čtvrtého kola Roland Garros. Nejsem si jistý, že někdy došla dál než právě do čtvrtého kola, je to tak v Paříži, byla právě v osmi finále jednou a to v roce 2022, teď je opravdu blízko, ale zároveň daleko, záleží na úhlu pohledu, 30-30, Tajchmanová servíruje, ale teď dala dvě chyby po sobě. Karolína Muchová, kdyby teď vydržela v těch výměnách, myslím si, že by mohla třeba počkat na další chybičku od Jill Tajchmanové, která si teď bude chtít pomoct prvním podáním, které je ale opatrnější. Bohužel, když Karolína Muchová netrefí return o nějakých 20 cm, tak nabízí první matchball Tajchmanové, pak tak zlostně bouchla do svého výpletu, jako kdyby teď naznačovala, že se netrefila úplně čistě. Karolína Muchová ve velkých problémech. 1-6, 5-6, 30-40. Česká tenistka, do které si myslím, že řada fanoušků dnes vkládala naděje, že by mohla zajistit postup české vlajky do osmi finále, tak čelí matchballu. Ritter opatrný, Tajchmanová tlačí z backendu, Karolína Muchová v pohodě odvrací, teď Tajchmanová backendem po čáře rozehrává tuhle výměnu. Muchová jen tak, ale trefila lineu, ale to samé teď Švýcarka, která se napřehuje možná na vítězný balón. Ještě ne, bylo to hodně opatrné od Švýcarky. Takže výměna dál pokračuje, Muchová ještě drží, ale není vůbec aktivní, nesnaží se vůbec nic udělat s tím balónem, jenom ho vrací zpátky, čeká na chybu, teď dle trošku agresivnější backend od Muchové a pak chyba. Karolína Muchová končí na Roland Garros v tomto roce 2026. Ve třetím kole s Tajchmanovou prohrává ve dvou setech 1-6 a 5-7. Tajchmanová řve nadšením, teď si klekla, zamává svým fanouškům, pinkne tam jeden tenisák, pak si teprve půjde podat ruku s Karolínou Muchovou. Vzájemná bilance těchto dvou tenistek, které se objímají aktuálně u sítě, je 2-1 pro Švýcarku. Švýcarka Jill Tajchmanová znovu křičí, znovu slaví, je ve čtvrtém kole Roland Garros, kam nepostoupila Marie Bousková, prohrála s Ruskou Andrejevovou také ve dvou sadách. No takže poslední naděje pro český tenis spočívá na zádech Jakuba Menšíka, toho čeká zápas proti Australanovi De Minorovi. Na to utkání ještě nedojde, protože stále se hraje duel předcházející mezi Mickelsonem ze Spojených států a Choderem ze Španělska. Američan vede 2-1 na sety a před malou chvílí začal čtvrtý set. Takže ještě minimálně hodinu Jakuba Menšíka na kurtu Simon Matějové neuvidíme.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, my si samozřejmě na ten zápas počkáme a právě David Prouza bude přímo u toho.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin 14 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Zase se budeme bavit o hokejovém mistrovství světa. Byť Češi už na tom turnaji nejsou, skončili ve čtvrtfinále. Připomínám porážku s Finskem 1-4. Čeští hokejisti už přiletěli do Česka. No a my se teď nejenom o tom budeme bavit s naším hokejovým expertem, olympijským šampionem a mistrem světa Martinem Procházkou. Martine, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Martine, v jakém rozpoložení, v jaké náladě myslíš, že čeští hokejisté přiletěli do Česka? Protože je to konec ve čtvrtfinále, často se mluví o tom, že to čtvrtfinále rozhoduje o úspěšném a neúspěšném turnaji. Na druhou stranu bylo zase hodně omluvenek před tím šampionátem, tak v jaké myslíš náladě přiletěli Češi?
1: Asi potvrdím to, jak jsi říkal, to, že to mistrovství světa ve čtvrtfinále skončíte, tak je to neúspěch. I když máte spoustu omluvenek, tak ti hráči to pořád berou tak, že samozřejmě chtějí úspět, chtějí se dostat o ty boje, o medaile. To se nepovedlo. Já si myslím, že ten problém nebyl ani tak v tom včerejším utkání, kde jsme proti nám nastoupili velmi silní Finové, ale celkově ten turnaj se nám nepovedl v té základní části, kde jsme ztratili ty důležité body pro to, aby jsme byli v lepším umístění v tabulce, jak už právě se Slovinskem, kde jsme ztratili dva body a pak nás porazili Norové celkem přesvědčivým výkonem. Tady si myslím, že asi největší takový ten problém asi našeho týmu pro fanoušky, jak to oni vnímají, nebo aspoň jsem to takhle zaznamenal já, že to berou jako právě zklamání na tomto turnaji, když tam bylo samozřejmě spousta mladých hráčů, přesně jak si zmiňoval, i spousty samozřejmě omluvenek hráčů, kteří by normálně zase normálního stavu jeli, ale byl olympijský rok, kde buď to byli unavení, anebo neprošli zdravotníma kontrolama.
0: Povídáme si s Martinem Procházkou, s naším hokejovým expertem. Když se podíváme na zítřejší semifinálový program mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku, tak tam samozřejmě nevidíme českou vlajku. V 15:20 zítra proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Norsko, potom od 8 večer Kanada, Finsko. Zeptám se, Martine, na Švýcary, protože ti jsou samozřejmě na domácím šampionátu a když se podíváme na jejich bilanci na mistrovství světa, je to 13 medailí, ale žádná zlatá. A porážky ve finále minimálně v posledních letech v roce 2013, 2018 a v posledních dvou letech taky porážka ve finále. Tak kdy jindy, Martine, než právě letos na domácím světovém šampionátu?
1: Řekl jsi to za mě, kdy jindy než letos. Ale chci říct, Švýcaři opravdu dominovali v té své skupině v základní části. Nakonec porazili ten důležitý pro ně zápas, 4-2 porazili Finy a včera si poradili 3-1 se Švédskem. Myslím si, že to zítřejší utkání jsou jasným favoritem, tady si to doufám říct jasným, protože jsme často zmiňovali, že některé týmy jsou outsideri, ale mi se třeba Norové úplně jako outsideri proti nám nezdáli, ale tady si myslím, že Norové jsou outsideri v tom semifinálním utkání proti Švýcarsku. Myslím si, že Švýcaři si s nimi poradí, že se dostanou do toho finále. A uvidíme, kdo z té druhé dvojce k ním se přiřadí.
0: Takže tip Martina Procházky na to úvodní semifinále je jasný, postup Švýcarska do finále. No a potom to druhé semifinále Kanada-Finsko zítra od 8 večer. Co očekáváš od tohohle duelu?
1: No tady si úplně zase až tak jistý úplně nejsem, protože Finové ukázali velkou kvalitu, nejenom že v té základní části, ale i v tom širším utkání proti našim, kde to utkání měli pod kontrolou. Mají tam samozřejmě skvělý výběr, 14 hráčů z NHL, výborně jim hraje kapitán Barkov, samozřejmě Granlund a další kluci, Maninen, prostě mají i skvělého brankáře. Celkově ten finský tým vypadá dobře, každopádně Kanada, ta, když potřebovala, dokázala zabrat, tak zabrala v těch pravých chvílích. Uvidíme, to utkání zítra bude za mě hodně vyrovnané a moc se na tohle utkání těším.
0: Když už nejsou na turnaji Češi, tak se Martine zeptám na závěr, komu bys to přál?
1: No tak nabízí se samozřejmě Švýcarsko, už to sám zmiňoval, 2 roky po sobě ve finále. Hrají šampionát doma pod úžasnou atmosférou, když jsem včera viděl tu skvělou atmosféru mezi Švýcarskem a Švédskem, tak opravdu to je nádhera, je to paráda a samozřejmě fanoušci si to přejí, nejenom fanoušci, ale i hráči. Ono je to něco podobného jako v roce 2024, kdy náš tým získal zlaté medaile v Praze, tak aby to bylo pro Švýcarsko vlastně v Curychu. A když se přiznám, tak bych jim to přál moc, protože už by si to také zasloužili.
0: To říká náš kolega hokejový expert Martin Procházka. Bavili jsme se o hokejovém mistrovství světa a o zítřejších semifinále mezi Švýcarskem a Norskem a Kanadou a Finskem. Martine, díky za to a měj se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport a Adam Procházka.

0: 16 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme na tenisové Roland Garros. Navzdory tomu, že teď žádný z českých zástupců nehraje, trochu i proto, že dvě Češky už dnes vypadly, Karolína Muchová a Marie Bouzková, ale vydáváme se za naším reportérem Davidem Prouzou, protože ten sleduje zápas jednoho chlapíka, který už pár Grand Slamů vyhrál, 24 konkrétně, a na letošním Roland Garros bojuje o svůj 25. Grand Slam a právě zápas Srba Novaka Djokoviče s Brazilcem Joaem Fonsecou sleduje už zmíněný David Prouza.
1: Novak Djokovic vede 4-1 v prvním setu v souboji se stále velmi mladým hvězdným, možná v budoucnu hvězdným tenistou Joaem Fonsecou, který určitě má ten status toho nastupujícího talentu. Je sice o 20 let mladší než Novak Djokovic, ale na tom kurtu to opravdu vůbec není vidět. Novak Djokovic je neskutečně nahecovaný, naladěný, hraje precizně, nedělá chyby. Jednou se bral servis Fonsecovi, tomu bylo málo, tak to před malou chvílí zopakoval ještě jednou. Když se Fonseca narodil mimochodem v roce 2006, tak Novak Djokovic hrál na Roland Garros v čtvrtfinále. Je to až neuvěřitelná věc, která se může stát, ale jenom v momentě, kdy máme takto vytrvalého sportovce, který prostě ne a ne skončit. A proč by taky končil? Má prostě kvalitu a při absenci Carlose Alcaraze a výpadku Jannika Sinnera v mých očích Novak Djokovic je určitě jedním z adeptů na veliký úspěch na Roland Garros. Neříkám schválně, že to nutně musí být vítězství. Teď Novak Djokovic fenomenálně přečetl pohyb Fonseky. Zahrál stopbal, dostává se do vedení 30-0, jen tak mimochodem, ale je určitě prostě adeptem na to, že dojde v Paříži daleko, nebo že může dojít, tu kvalitu na to rozhodně má. Dvakrát za sebou hrá proti Francouzům, publiku mu nefandilo, teď si myslím, že už na centrálním dvorci Filipa Chatriera budou fanoušci podporovat Novaka Djokoviče, protože podle mě řada z nich bude chtít vidět Srba uspět. Každopádně v tuhle chvíli Srb Novak Djokovič vede nad Fonsecou 4-1, servíruje, má stav 30-15. Doplním, že na svůj zápas stále čeká Jakub Menčík, jeho soupeřem bude Australan Alex de Minaur, nicméně před nimi musí ještě dokončit svůj zápas Američan Mickelson se Španělem Chodarem. Američan vede 2-1 na sety, Chodar v tom čtvrtém 3-2.

0: Před zprávami ještě jedna rychlá aktualita. Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí v závodě světového poháru ve vodním slalomu. Úřadujícího vicemistra světa dnes v Tassenu porazili jenom Ital Ferraci a Polák Masiut.
1: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
2: Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Niku Šordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez dalších podrobností uvedl, že o incidentu byl informovaný ruský prezident Vladimir Putin. Rusko za incident odsoudil zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa nebo Maďarska. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu 90 startupů začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z Národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného, který se v aktuální epidemii nakazil ebolou. Oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které měl pacient dva negativní testy na krvácivou horečku. Vyléčených může být podle WHO víc, důležitá je ale včasná péče. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle WHO přes 900 případů podezření na ebolu. 223 lidí zemřelo. A naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi oblíbeným. Jak dlouho omezení potrvá, není zatím jasné. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve třetím kole. Bousková podlehla Rusce Andrejovové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. V podvečer bude o osmifinále Antukového Grand Slamu bojovat Jakub Menšík, kterého čeká duel s Australanem Deminorem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně a v Praze silný provoz. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Na příjezdu do Brna z Prahy poprvé zpomalíte u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru. A je to až k omezení u D2. Pro osobní auta zdržení je tam na půl hodiny. V opačném směru do Prahy pojedete pomaleji od 198. kilometru až ke sjezdu na Výstaviště. U Brna tradiční páteční kolony i na silnici 43 směr Svitavy. Před Lipůvkou postojíte přes 20 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně dlouhá kolona od 12. kilometru se táhne až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. U Rudné překážela a chvíli i nehoda, ta už je na straně. I tak těch 15 kilometrů pojedete asi 50 minut osobním autem. Ucpavají se i výjezdy z Prahy, třeba na D1 20-kilometrový úsek od Chodova ke Šmejkalce pojedete 45 minut. Komplikace i na výjezdu z Prahy po dálnici D10 směr Mladá Boleslav. Na 4. kilometru zastavilo auto v levém pruhu. Už se nerozjelo a je tam kolona a teď zhruba od Černého mostu na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přeháňky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a taky bouřkami i na ostatním území. Teploměry zítra ukážou 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: S koncem českých hokejistů na světovém šampionátu skončily taky tři sezóny Radima Rulíka na pozici trenéra reprezentace. Po zlatu z Prahy už v dalších letech nepřešel národní tým pod jeho vedením přes čtvrtfinále. To poslední odehráli hokejisté včera ve Švýcarsku, kde Radim Rulík stál na lavičce českého týmu úplně naposledy.
1: To město si bylo trošku zvláštní, protože jsme věděli, že už to bylo ohlášené, že vlastně končíme, tak to bylo jako zvláštní, chtěli jsme uspět, to jednoznačně.
2: Tohle přání Radimu Rulíkovi ale nevyšlo. Tým ve Švýcarsku předváděl nevyrovnané výkony, a to nejen mezi jednotlivými zápasy, ale i v jejich průběhu.
3: Nenašli jsme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby jsme hráli konzistentně, prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Popisoval po čtvrtfinále kapitán týmu Roman Červenka. Hlavním tématem pro realizační tým bylo najít vhodné složení zejména prvního útoku, který by pomohl gólově rozhodovat zápasy. Jenže to se po celý turnaj nedařilo. S Červenkou a Sedlákem postupně hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek.
1: To tak vyplývá potom z té předvedené hry, no. Takže my jsme měli nějaký záměr, to nefungovalo a museli jsme to měnit.
3: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. Nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. Prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase.
2: Navazuje na trenéra Radima Rulíka Roman Červenka. Svůj podíl na tom bezesporu mělo i to, že šampionát se konal brzy po olympijském turnaji a výběr hráčů se trenérovi výrazně zúžil.
1: Omluvenek bylo hodně, to samozřejmě respektujeme. Ten tým, který tady byl, tak si za ním stojíme. Ty kluci opravdu odvedli, co mohli. Trošku trpělivosti. A myslím si, že do budoucna z těch mladých tam bude hodně špičkových hráčů, který to jednou té České republice. To, že dostali už teď v těch letech tu šanci, trošku si myslím, že jim to otevře oči a myslím si, že to jednou vrátí.
2: Upozorňuje Radim Rulík na to, že v týmu bylo hned 6 hráčů, kteří v posledních 3 letech uspěli na juniorských šampionátech.
3: Máme talentovaný kluky, kteří se samozřejmě mají velký potenciál se lepšit a myslím, že to je velká perspektiva pro ten národ.
2: Říká Roman Červenka a připouští, že by si s nimi mohl v dalších letech ještě za národní tým zahrát.
3: To vidíme, jak se bude dařit, jaká bude forma. Za národňák mají hrát nejlepší hráči, kteří v tu danou dobu jsou a pokoj mezi nimi budu, tak tam budu pokojné.
2: Výběr už bude ale na Zdeňku Motákovi, který po Radimu Rulíkovi převezme pozici reprezentačního trenéra. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
5: V moderátorském křesle se střídají hned 3 osobnosti.
4: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
6: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
7: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
5: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
8: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality?

0: středeční rozhovory. Dnes jste mohli poslouchat rozhovory například i z našeho Airstreamu v Ostravě, kde se samozřejmě hraje beach volejbalový turnaj světové série. No a přímo tam se teď vydáváme, nikoliv tedy za rozhovorem, ale za naším reportérem Lukášem Kaletou.
1: Český pár Trousil Schweiner totiž hraje na center kurtu o postup do vyřazovací fáze tohoto nejvyššího možného turnaje, tedy turnaje nejvyšší možné úrovně. Češi hrají proti francouzské dvojici Basro Aje, no a právě druhý jmenovaný Aje teď dostal žlutou kartu před chvilinkou za zdržování hry, když si šel otírat brýle, aniž by na to měl vyhrazený čas. Taková, řekněme, taktická záležitost, aby trochu Francouz rozhodil Čechy, protože ti za stavu 1-1 na sety v tiebreak vedou 10-7, teď už 10-7, bylo to 10-6, ale možná i tím svým manévrem a je rozhodil Čechy. Ti ale teď jsou přesní na příjmu a následná nahrávka Schweinera našla přesně u pravého kůlu volného Trousila, který neměl před sebou blok a tím pádem měl volnou cestu k tomu, aby mohl skórovat. Je to 11-7 pro český pár. Připomínám, že zkrácená třetí sada se hraje do 15 bodů na rozdíl oproti těch prvních dvou setů, ty se hrají do 21, takže Češi jsou 4 míče od postupu, protože připomenu to, jejich skupina je pořádně zamotaná, všechny 4 týmy mají po 3 bodech, takže je logické, když si to spočítáme, že v těch zbývajících dvou utkáních souběžně hraných, respektive po sobě hraných, protože další duel přijde na řadu až po tomto zápase, tak získají 2 po 5 bodech a 2 po 4, protože za porážku 1 bod a za výhru 2, takže tady je ta rovnice jasně daná. 12-7 je to pro Čechy, teď je dobře Schweiner na bloku, ještě dokázal míč dostat zpátky do hry, ale Basro teď nekompromisně smečuje, ale znova výborně. Schweiner na síti nadrazil ten balon a teď ho předal na druhou stranu, takže míč zdarma pro Francouze a ti toho využívají. A je, si počkal, až se dostal Schweiner do vzduchu a poté poslal diagonálu proti pohybu českého hráče, takže je to 12-8, Francouzi snižují, no ale Češi jsou i tak velmi blízko a bylo by to poprvé na letošním ročníku Ostrava Beach Pro, že bychom se dočkali nějakého českého postupu, protože zatím v ženské kategorii přímý postup do osmifinále jsme tady v Ostravě neviděli, protože připomenu to, dva páry už skončily úplně, Svozilová a Štoklová a také sestry Pavelkovy. No a do předkola, pouze do předkola se dostali Dvorníková s Klajblovou a New Schaeferová s Meixnerovou, ty si dnes večer ještě zahrají o ten postup do osmifinále z předkola. Češi teď ale pro výměně a přetahované na síti ztrácejí bod, respektive bod je přisouzený Francouzům, ti snižují na 9-12, no a tak český tým reaguje oddechovým časem, stav 9-12 pro, respektive z pohledu Francie, Češi budou teď se snažit odvracet servis, ke kterému se budou za malou chvíli chystat Francouzi, takže nás čeká opravdu vypjatá koncovka, ještě si můžeme říci, že hned po dalším utkání půjde na center kurt se představit další český pár a sice je to Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem. Tito dva čeští hráči se utkají proti bratrům z Argentiny, Capogrossové, konkrétně tedy jsou to dva sourozenci, kteří vyzvou český pár. Původní začátek zápasu měl být v 16:10, ale vzhledem k tomu, že se tady musí vždycky počkat, až skončí ty zápasy předešlé, tak se ten čas natahuje. Takže po Trousilovi se Schweinerem, kteří hrají v tuto chvíli, přijdou na řadu i Perušič se Sedlákem. No a následně bude ještě ten program pokračovat a z českého pohledu ho uzavřou v základní skupině Javoronok se Šépkou. Ti ale nemají dobrou situaci, protože dvakrát prohráli a budou mít co dělat teď. Výborně Trousil, Jusera rozběhla, dokázal po nahrávce od Davida Schweinera zasmečovat pěkně ze svého pohledu na lajnu doprava. Takže je to 13-9 pro Čechy a ti jsou dva body od postupu, od vítězství a od posunu v tabulce na druhé nebo první místo. Záleží ještě na počet míčů, protože to je statistika, která rozhoduje při vzájemném součtu bodů, nikoli bilance, nikoli sety, ale míče a ten poměr uhraných bodů. Teď vynikající monster blok Davida Schweinera, který se dostal nad síť, vešplhal se tam jako laňka, vyskočil, co to šlo, no a následně dokázal zablokovat tvrdý úder, takže celá JNT Banka Arena tady v Ostravě Dolních Vítkovicích je na nohou, protože fanouci tleskají českému páru, ten vede 14-9, Trousil servíruje na jistotu, aby to neskazil, no a taky nahrál víceméně v uvozovkách tady tímto servisem Basro.

Který mohl v pohodě poté přihrát a je zasmečoval, snižuje na 10-14 z pohledu Francie, ale už je to velice blízko pro Čechy. Trousila se Schweinerem, poměrně čerstvě nový pár, protože jsme zvyklí na to ikonické duo Schweiner Perušič. Teď ale je tady Trousil a skvělý akrobatický zásah v obraně od Ajeho. Francouz se natáhl jako ryba, skočil k lajně a to bylo výborné. A i nad podruhé to zvládl, tak teď Trousil dává bomby nalevo, doprava a na potřetí prostředkem to vyšlo. Dvakrát se Francouzi ubránili vynikající akrobací a jeho, no ale na třetí tvrdý úder, který mířil středem, nedosáhl ani jeden z českých soupeřů a tak Trousil se Schweinerem vyhrávají v tiebreaku 15-10 a po výhře 2-1 na sety mají jistotu postupu do osmifinále tady na turnaji Ostravě. Teď záleží o to na tom, jestli skončí první ve skupině nebo druzí, ale myslím si, že teď tohle úplně neřeší. Takže opět příjemné zprávy z dolních oblasti Vítkovic. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Už jsme o tom mluvili hodně.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Už jsme o tom mluvili hodněkrát, Češi skončili na mistrovství světa v hokeji ve čtvrtfinále a hodnocení na naší stanici v exkluzivním rozhovoru přidala taky jedna hokejová legenda, brankář zlatých medailistů z olympijských her v Nagánu Dominik Hašek. Rozhovor s ním vedli z pražského studia Adam Weidenthaler a Karel Schamberger.
3: Český tým prostě neměl na šampionátu víc než na čtvrtfinále?
4: Bohužel dá se to tak říci, no. Přece jenom ty výkony během celého mistrovství nebyly, že by nějak člověka uchvátili, a spíš to bylo zklamání a to čtvrtfinále. Tam jenom se to potvrdilo, no. A myslím, že ten zápas celý byl takový nic moc. Finové nebyli ani o moc lepší, ale nějak dali pár gólů a to jim stačilo.
3: Konec ve čtvrtfinále, to je výsledek, se kterým určitě není fanouškovská obec spokojená, ale na druhou stranu mělo Česko na šampionátu tým, který mohl dosáhnout na vyšší metu. Těch omluvenek bylo opravdu hodně.
4: Tak ono to tak někdy, nebo často bývá, když jsou předtím ještě olympijské hry a ta sezóna je hodně nabitá. Ta naše základna těch asi nejlepších hráčů úplně není tak široká, takže když přijde pár obluvenek těch špičkových střelců nebo hráčů, řekněme, tak samozřejmě to je na výkonech potom znát. No. A nechci, aby to znělo jako omluva, no, protože přece jenom jsou tady hráči, ale jako mužstvo prostě nám to letos nešlapalo. Nebylo to ono, ale v zásadě jsme byli rádi, že jsme se dostali do toho čtvrtfinále, i když samozřejmě vím, že všichni chtěli víc, ale v tuhle tu chvíli je tak, jak to prostě fungovalo, navíc tomu už to nemělo.
5: Říká na Radiožurnálu Sport Dominik Hašek. Radim Rulík tak zakončil spolu se svým trenérským štábem éru, která je ověnčena zlatem z Prahy roku 2024. Jak bude jeho období hodnotit právě Dominik Hašek? Jak ho bude hodnotit hokejová veřejnost?
4: Já myslím, že tohle období Rulíka a jeho týmu bude hodnoceno celku kladně. Určitě mistra světa prostě nevyhráváte každý rok. Na to jsme se hodně dlouho načekali. On to dokázal to doma s tím mužstvem. A další výkony během té sezóny většinou i na poslední mistrovství světa byly takový, že lidi z toho měli dobrý pocit. No, to letošní mistrovství je takovou výjimkou potvrzující pravidlo a myslím si, že udělali pro český hokej jak on, jak Radim Rulík, tak celý jeho tým hodně. A prostě bohužel přichází ve chvíli, kdy se jim to nepovedlo, ale celkově hodnotím velmi kladně.
3: A můžeme se ještě zastavit u Radima Rulíka. Ten odchází s většinou toho realizačního štábu teď do hokejového Kladna. Tak čekáte, že právě tým nedaleko Prahy se teď v extralize v uvozovkách zvedne a bude útočit na ty nejvyšší příčky?
4: Tak já bych nečekal, že to bude mávnutím proutku, že přijde trenér novej a že by se to zvedlo, ale samozřejmě je tam i nový majitel. Určitě peníze v tom budou hrát velkou roli. No, nemůžete jít s nejnižší nebo s druhým, třetím nejnižším rozpočtem a myslet si, že budete hrát někde na špici. Takže záleží, co pro to udělá nejenom ten realizační tým, hráči na ledě, ale samozřejmě i ten majitel, který samozřejmě v tom je do určitý míry zainteresovaný. A město samozřejmě je tam tradice obrovská, že jo, z dávných časů už, no, kdyby to dokázali zvednout, bylo by to jenom dobře pro český hokej.
5: Říká Dominik Hašek, muž, který je spojen taky s velmi tradičním hokejovým městem v Česku, i když tedy to se musíme vzdálit na druhou stranu od Prahy. Odchází tedy od reprezentace Radim Rulík, přichází Zdeněk Moták a Stanislav Gross, tak jak tuhle výměnu vnímat? Je to posílení, je to oslabení realizačního týmu?
4: A to se uvidí až na ledě. Já s prvním nebo s head coachem, s Motákem jsem hrával v mládežnických kategoriích, to už je hodně dávno, od té doby jsme se stát osobně, nevím, možná neviděli, možná jsme se potkali, ale já myslím, že oba jsou takový přemýšlivý typy, no. Uvidím, jak to bude fungovat. Těším se na to, no. Tak ke změně dochází většinou v těch mužstvech po několika letech a samozřejmě nebudu to mít jednoduchý, protože jsme hokejový národ a očekává se od nás vždycky medaile, která je čím dál tím těžší bojovat, zvlášť Norové, to vypadá, že jdou nahoru neskutečně, že už se dneska zařazují mezi týmy jako Švédsko, Finsko, no, uvidíme. Bude to velmi těžký pro ně, ale držím palce a medaile prostě lidi to očekávají. To mužstvo musí dát dohromady zase a hrát prostě takový hokej, který se lidem bude líbit a vozit medaile.
3: Říká Dominik Hašek, dá se teď tedy podle vás očekávat nějaká velká obměna národního týmu, sázka třeba na jiné hráče, možná mladší, protože ti se ukázali na mistrovství světa, že dokážou hrát dospělý hokej, namátkou mě napadá Jaroslav Chmelař, Matyáš Milovský nebo Marek Alšer?
4: Samozřejmě, že ti mladší hráči je důležitý, že jsou postupně zařazováni do týmu a někteří z nich podávali velmi dobré výkony na mistrovství světa. Samozřejmě určitá obměna musí být, ale nemyslím si nějaká razantní. No. 20 hráči, záleží samozřejmě na formě těch hráčů. Samozřejmě, že někteří tam nemůžou být do nekonečna. Na druhou stranu, ti nejstarší, kteří tam byli, neznamená, že podávali horší výkony. To, tak bych to neviděl, takže určitá změna tam bude, to je samozřejmost. Ale pro nějakou razantní oběnu náhlou, to si nemyslím, že je správný. Spíš tomu se chce dát dohromady a udělat správné změny. A jsem na druhou stranu rád, jak říkám, že někteří mladší hráči tam hráli poprvé na mistrovství světa a že v tom je taky budoucnost český hokej.
5: Říká Dominik Hašek, pro mnohé nejlepší hokejový brankář historie. Pokud se ještě na závěr zastavíme u NHL, kde vy jste strávil hezkou řádku let, tak bohužel včera večer přišla velmi smutná zpráva a to, že zemřel Claude Lemieux, velká to hokejová postava třeba historie Colorado Avalanche. Pojďme na něj prosím malinko zavzpomínat, jaký to byl hráč. Byl to takový řezník, jako se o něm mluví a píše?
4: Ano, ano. Já jenom ještě bych tady pro jistotu, aby pro posluchače, aby to nezmátlo. Nejedná se o Mario Lemieux, ale jedná se o Claude Lemieux, který byl taky vynikající hráč. Já se ho dobře pamatuju. My jsme proti němu hráli hodně zápasů, především s Buffalem, kdy byl v New Jersey. Byl to vynikající hráč, ne průměrný, ale vynikající. Myslím, že hráli, reprezentoval Ameriku na Canada Cupu nebo World Cupu 92 nebo 87, teď si nepamatuju přesně. A byl to vynikající hráč. Útočník, uměl dát góla, ale především byl známý tím, jak byl tvrdý. Rád taky tak trošku jako pošťuchoval hráče. No tam hodně potýček mezi ním a i mezi mnou taky vždycky přijel ke mně, něco mi říkal, že já na něho vždycky budu vzpomínat. Dobrým nakonec, jo, protože fakt to byl vynikající hráč a nakonec po zápase jsme si v play-off podali ruku a tak to má být a je to hrozný. Je to hrozný, jsem se dneska ráno podíval na telefon, tam jsem se dozvěděl, je to velmi smutný. A jenom jeho rodině a blízkým a celý hokejový komunitě bych je chtěl pozdravit a je to smutný.
1: Takhle vzpomínal bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který předtím taky hodnotil výkony české reprezentace na světovém šampionátu ve Švýcarsku.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Poslanec Beran za motoristy rezignoval, ve sněmovně ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Tenistky Bousková s Muchovou vypadly ve třetím kole Roland Garros. Na D1 brzdí provoz nehoda u Šmejkalky na 24. kilometru směrem do Prahy. A počasí, začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháňky a teploty zítra až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, a to po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí, řekla von der Leyenová.
3: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
1: Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Radiožurnálu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a taky provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. To dává Okamura.
4: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
1: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba dnes v premiéře uvedla divadlo FX Šaldy v Liberci. Příběh o sluhovi Figarovi, kterému chce záletnický hrabě Almaviva přebrat snoubenku Zuzanku, bude poslední operní novinkou současné sezóny. Podle představitelky Zuzanky, pěvkyně Karolíny Levkové, je opera fyzicky velmi náročná.
5: Co se týče konkrétně Zuzanky, tak ta je jednou z nejvytíženějších Mozartových postav vůbec. Nikdy nemůže vypnout. Jakmile trošku povolí, tak už je to znát. Opravdu jsem zjistila na této roli, jak je důležitá fyzická kondice. Není to jenom o tom to zaspívat, ale uběhat to.
1: Premiéra začne v libereckém divadle FX Šaldy v 19 hodin a v prodeji jsou ještě poslední vstupenky.
6: Sport. Tenistky Marie Bousková s Karolínou Muchovou si osmifinále Roland Garros nezahrají. Bousková ve třetím kole podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Muchová prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června. I kvůli kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnila. Dostal tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání Radiožurnálu Sport.
7: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 v Brně a nehoda u Šmejkalky. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Na výjezdu směrem na Prahu na kilometru 186 stojí kamion, zasahuje částečně do pravého pruhu. Kolona od sjezdu na Vídeň zabere až půl hodiny. No a ucpaná je D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je kolona zhruba od 179. kilometru až k omezení na 196. hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 nehoda na začátku v pravém pruhu.
9: 3 auta za sebou, vypadá bez zranění, bez ničeho, ale bude to ucpaný, no.
8: A zdržíte se už asi 10 minut. Větší kolony v opačném směru na výjezdu z Prahy do Brna po D1. 20-kilometrový úsek odchodová k omezení u Šmejkalky pojedete 45 minut. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 dlouhé kolony. Od 8. kilometru se fronta táhne až na Pražský okruh k Ořechu. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a taky bouřkami i na ostatním území. Teploměry zítra ukážou 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
10: Dobré páteční odpoledne. Šestý hrací den letošního grandslamového Roland Garros je v plném proudu, bojuje se o postup do osmifinále. No a ze 13 českých tenistů, kteří byli na startu tohoto druhého podniku z velké čtyřky každé sezóny, tak už zůstává ve hře jeden jediný. Jak jste ostatně ve vysílání Radiožurnálu Sport mohli slyšet v průběhu odpoledne. Ze hry se totiž poroučili Marie Bousková a také Karolína Muchová, ženský pavouk, tedy ten singlový už je kompletně bez český žen. No a teď už tedy můžeme držet palce pouze Jakubu Menšíkovi, který se ale za pár desítek minut utká na pařížské Antuce se svým neoblíbeným soupeřem, kterého ještě nedokázal porazit, Australanem Alexem de Minorem. Tak věřme, že každá neúspěšná série jednou končí a ta v zápasech mezi Menšíkem a de Minorem bude mít tedy právě k útrum v dnešním podvečeru. Je 17 hodin a 7 minut, příjemný den a klidný poslech.
2: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisté pražské Slávie si v neděli po konci posledního utkání této sezóny proti Plzni nakonec užili mistrovské oslavy i s fanoušky. Ti po nedohraném derby se Spartou a po trestu od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace budou na stadionu v Edenu chybět ještě na úvodní dva zápasy příštího ročníku. Už třetí titul v nejvyšší domácí soutěži oslavil se Slávií také analytik Jakub Káš, kterého k týmu přivedl bývalý asistent Jaroslav Kestl. No a právě s Jakubem Kášem je dnešní odpolední rozhovor radiožurnálu Sport, který natáčel reportér Pavel Tilšar. A to ještě před zápasem Slávie z Plzní, kde už ale sešívaní měli týden jistý mistrovský titul.
1: Mluvíme krátce poté, co Slávia získala druhý ligový titul v řadě, tak jak slaví mistrovský pohár analytik?
2: Je to velká úleva, no, moc neslavím. Spadl mi kámen ze srdce kor s tím, co se stalo těsně předtím, tak ty poslední tři dny vlastně. Myslím si, že nejenom já jsme byli ve velkém ohni a je to spíš úleva, ale postupně to bude přicházet k sobě a myslím si, že po posledním zápase si to užiju i já.
1: Když se zastavíme přímo u toho, co je vlastně prací analytika fotbalové Slávie, tak co všechno konkrétně máte na starosti, ať už jde o tréninky, o zápasy?
2: Tak já jsem původně přicházel s GPS-kama z Bohemky tehdy a teď mám na starost spoustu jiných věcí. Největší gro je asi příprava videí na soupeře a těch rozborů na utkání se soupeřem.
1: Co konkrétně všechno, když připravujete fotbalisty Slávie na soupeře, tak co všechno sledujete?
2: No, tak snažím se vnímat úplně všechno, co se dá nakoukat, co by nám mohlo pomoct k tomu, aby jsme ten zápas vyhráli. Takže od taktiky po individuální věci, slabiny soupeřů přes chování všech lidí kolem týmu, tak aby prostě jsme našli každou slabinu a povedlo se nám vyhrát.
1: Jak moc velkou důvěru třeba máte v tomhle ohledu od realizačního týmu Slávie? Jinými slovy, třeba co konkrétně všechno po vás chtějí, jestli je to u různých týmů nějakým způsobem trochu jiné, že po vás budou chtít třeba nějakou konkrétní situaci před tím daným zápasem nastudovat nějak víc?
2: No, myslím si, že jsem s trenérama už hodně dlouho, takže jsem se jako do té pozice postupně vypracoval, nakoukával jsem, jak to dělají oni, protože jsem samozřejmě měl to velký štěstí, že jsem mohl koukat pod ruce. Takže teď už myslím, že mám tu důvěru hodně velkou, že si to můžu dělat úplně podle sebe, ale někdy čas od času přijde tréňa a řekne, ale víš, jak tamhle to dělají každý zápas, vytáhni to tam, ať to tam určitě v tom rozboru je. Takže jako takhle někdy připomene nějakou menší věc, ale jinak mám, myslím, že úplně volné ruce.
1: Bavíme se na radiožurnálu Sport s Jakubem Kášem, analytikem fotbalové Slávie, krátce po zisku mistrovského poháru. Potom přímo, když je to utkání, tak vy často sedíte vedle nás novinářů někde nahoře na tribuně, máte sluchátko, tak během utkání s kým konkrétně vy komunikujete?
2: Tak máme vysílačky a jsem napojený na Milana Kerbra, na střídačce, kterému dávám zpětnou vazbu na jeho standardky a jinak posílám, jestli sedí to, co jsme se chystali, nebo jsou nějaký změny a tak dále, co vidím ze zhora. No.
1: Samozřejmě, že Slávii čeká další ročník po tom vítězství v šancelize v evropských pohárech, tak liší se nějak práce analytika v době, kdy se připravuje na utkání nejvyšší české soutěže a pak, když připravuje ten tým na ty největší hvězdy v Evropě?
2: Tak já si myslím, že můžu říct, že se chystáme hodně podobně, mám tady kolegu Adama Průšu, se kterým se střídáme v zápasech a jediná změna pro mě je v tom, že je frekvence zápasů rychlejší, takže se to musíme chystat rychleji, ale jinak si myslím, že nic nepodceňujeme v žádném zápase a prostě snažíme se mít ty videa zpracovaný hodně detailně a všechny ty přípravy tak, aby to bylo prostě na 100%, ať už se jedná o zápas v lize nebo v lize mistrů.
1: Je to zákulisní práce fotbalového analytika, když je pracovní týden a nehrají se zápasy, tak jak často musíte být třeba tady v Edenu, kde si povídáme?
2: No, řekl bych, že jsem tady víc než doma, vlastně jako my analytici jsme s týmem normálně celý týden, každý den a vlastně trávíme tady hodně času, nejenom já, všichni členové realizačního týmu, prostě tady tráví, řekl bych, na standardní množství času, takže jsme tady fakt skoro od rána do večera každý den.
1: A i při trénincích něco analyzujete, nebo v době, kdy jsou hráči na hrací ploše, tak jste spíš tady schovaní v útrobách stadionu a děláte tu přípravu, jak jste zmiňoval, na soupeře?
2: Tak jak někdy zůstaneme vevnitř, ten, kdo třeba nestíhá, tak zůstane vevnitř, chystá si, ale Adam kromě příprav na soupeře je skill coachem, takže Adam bývá na hřišti, dotrénovává s klukama, který si chtějí na něčem zapracovat po tréninku. Já chodím někdy natáčet dronem, když potřebuji natočit dronem, někdy chodím jenom hodit v oko, abych viděl, jak to na hřišti probíhá, někdy zůstanu vevnitř, takže jak je potřeba.
1: Říká Jakub Káš, analytik fotbalové Slávie, se kterým si budeme povídat ještě po písničce.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Jakubem Kášem pokračujeme v rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Jakub Káš je fotbalový analytik pražské Slávie. Asi nechybilo moc a vlastně mohl být tím, o kterého se fotbaloví analytici starají. Chci tím říct, že byl docela blízko k tomu, aby si kopnul v šancelize, nebo třeba i někde jinde. Každopádně ta fotbalová cesta hráčská skončila zraněním, tak kde až jste byl, kde jste si zahrál?
1: Tak myslím, že hodně lidí, kteří hráli na této podobné úrovni jako já, to může hodit na to zranění, že jako juniorská liga dlouho na pár tréninzích, na nějakou přípravu s A-týmem na Bohemce, ale teď, když ve funkci, ve které jsem, se podívám zpátky, tak vím, že to na tu ligu prostě nebylo. Když vidím, co jsou ty hráči schopní zvládat a jak jako nabušený jsou, tak si umím vyhodnotit, že prostě moje obrovská slabina byla rychlost a přesto prostě nejel vlak, takže zranění mi možná pomohlo se dostat dál, než bych se dokázal dostat, kdybych hrál.
0: Co konkrétně to bylo za zranění?
1: Tak už to bývá koleno, měl jsem vyoperovaný meniskus, následně jsem s tím pokračoval hraní a roztříštila se mi pod tím holení kost, takže prostě už to nešlo pokračovat kvůli bolesti.
0: A dokážu si představit, že v tom věku, ve kterém jste byl, v té době, kdy jste byl v juniorce, tak se v uvozovkách zhroutil svět, protože si člověk maloval nějakou fotbalovou budoucnost. Tak jak pak šly ty vaše kroky dál až vlastně do té pozice, kde jste teď tedy fotbalovým analytikem Slávie?
1: Jo, tak to bych mohl vyprávět hodně zdlouha, ale zkusím to rychlejc. Bylo to hodně nepříjemný, pamatuju si, jak jsem měl od pana doktora v emocích a rovnou jsem volal panu Držmíškovi, sportovnímu řediteli Bohemky, kde jsem hrával v té juniorce a volám mu a rovnou nadrzo mu říkám, chtěl bych dělat asistenta trenéra v té juniorce, nic za to nechci, nebo to, za co jsem hrál, zkuste mi dát šanci a uvidíme, jak to bude pokračovat. No. Takhle se to rychle docela rozjelo, v Ačku začínali GPS vyhodnocování vést a tak to na mě hodili jako na mladýho kluka, co umí s počítačem a ty mě nakonec dostali po 2 letech, co jsem s tím dělal na Bohemce do Slávie, no a po 10 letech od té doby, co jsem začal na Bohemce, jsem 6 let ve Slávii, spousta zkušeností a rozhodně se nemůžu stěžovat. No.
0: Takže jste se vlastně všechno učil od nuly úplně, dá se říct.
1: Jo, jak se říká, být ve správný moment na správném místě, tak to je definice toho, no. Byl jsem prostě někde, kde se začínalo, nikdo to neuměl a měl jsem chuť se v tom zlepšovat, tak mi to asi pomohlo, no.
0: Co se týká Jakuba Káše teď konkrétně pozice fotbalového analytika ve Slávii, tak je třeba nějaký sen, který byste si chtěl v téhle funkci splnit? Samozřejmě teď žijete tím snem, že máte druhý ligový titul za sebou a jste pod tím výrazně taky podepsaný, protože jste spoustu věcí hráčů mohl doručit skrze ty analýzy, tak co byste si chtěl prožít v práci analytika?
1: Tak těžká otázka, no. Jako mně se hodně ty věci vážou na ty sny, které slyším kolem sebe v té šatně, takže konkrétně teď mě hodně hnalo, aby trenér měl tu 5. hvězdu, aby se zapsal navždycky do historie. Takže teď si asi taky převezmu trenérovou udělat to první vítězství v Lize mistrů a pak už jenom překonávat rekordy a snažit se vyhrávat zápas od zápasu, bude tam to stejně nakonec vždycky jako je. Takže já vlastně vždycky, když se podívám zpátky, tak nevěřím tomu, co všechno se povedlo a budu doufat, že to pojede co nejdýl.
0: Říká Jakub Káš pro Radiožurnál Sport, díky moc za rozhovor a ať se daří.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Je 17 hodin 27 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a vypadá to, že ukrajinský klub Karpaty Lvov je hodně zajímavým protějškem pro vyjednávání o přestupech hráčů a získávání nadějných mladých fotbalistů, protože včera pražská Slavia přivedla z ukrajinského klubu brankáře Nazara Domčaka, 19-letého talentovaného golmana. No a teď přichází do Plzně Babukar Fal, který tedy v minulých sezónách hrál právě za ukrajinský klub Karpaty Lvov, a teď se tenhle gambijský útočník stal posilou Viktorie první v tomto přestupovém období. No a Babukar Fal podepsal ve Štruncových Sadech smlouvu na 4 roky. Je 17 hodin 28 minut a na Radiožurnálu Sport pozvánka k tomu, na jakou akci se můžete vypravit už za pár dnů.
1: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
2: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
1: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
2: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
1: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
2: Václav Němeček.
3: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý. Ve Wembley, ve starým Wembley.
2: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
1: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
2: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
1: Více na webu radiožurnalsport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na hokejové mistrovství světa je po čtvrtfinálových bojích, které bohužel nevyšly českým hokejistům a vypadly s Finskem, volný den. Všechno se chystá na semifinále zítra odpoledne od 15:20 mezi Švýcarskem a Norskem a večer od 20 hodin mezi Kanadou a Finskem, ale konal se kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu a ten rozhodl, že mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a v Rize. V Helsinkách se mistrovství uskuteční už po 8. Naposledy finská metropole turnaj hostila v roce 2022 spolu s Tampere. V Rize se hrálo o rok později. Mistrovství světa zavítá do lotyšské metropole po 4. No a kongres Mezinárodní hokejové federace také přidělil světový šampionát žen v roce 2028 Švýcarsku. O hostitelském městě se ale teprve rozhodne. Každopádně, až se tak stane, tak to na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.
4: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a další zprávy.
5: Prezident Petr Pavel označil útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku, za zcela nepřijatelný. Napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikušo Radana na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. Po útoku jsou dva lidé zranění. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů, což je asi o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléře. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Izraelské útoky v Libanonu v uplynulých 7 dnech zabily 15 dětí a přes 60 jich zranili. Většinou šlo o vzdušné údery. Informovala o tom organizace UNICEF na základě údajů od libanonského ministerstva zdravotnictví. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. Boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračují navzdory příměří, které platí od půlky dubna. A Institut klinické a experimentální medicíny povede nově Romana Benešová. Od pondělí nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. Ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí IKEMu a taky podmínky pro zaměstnance i pacienty.
1: Sport.
5: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašiutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku, poté co dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 v Brně a nehoda u Šmejkalky. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně v obou směrech. Ve směru z Prahy na Ostravu se brzdí u sjezdu na Ostrovačice a nesouvislá kolona je až do omezení na 196. kilometru. No a pak je ještě páteční kratší kolona před Rohlenkou, teď od 203. kilometru asi na 10 minut. V opačném směru na Prahu vázne provoz od 196. kilometru až na 189. S tím, že u sjezdu na vídeňskou dálnici je i nehoda v pravém pruhu a zdržíte se okolo 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony taky za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 25 už v omezení u Šmejkalky blokuje pravý pruh nehoda. Je to až na půl hodiny od mostu přes Sázavu. A D1 je ucpaná i za Prahou směrem do Brna. Od 15. kilometru až na Šmejkalku na 24. pojedete 45 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte před sjezdem na Ořech, aktuálně kolona od Zličína na 40 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, na severovýchodě se vyskytne občas dešť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami, ale taky bouřkami i na ostatním území. A nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A po zprávách nejen těch sportovních, ale třeba i o počasí a z našich silnic, teď zase zpráví beach volejbalové, protože v Ostravě stále probíhají a už závěrečné boje ve skupinách elitního turnaje světové série, v akci jsou i české páry. No a tak nám aktuální informace přímo z místa teď dodá Lukáš Kaleta.
7: A budou to příjemné zprávy, velmi dobré pro fanoušky českého sportu, protože Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem mají jistotu postupu, protože se umístí na druhé pozici ve skupině. V klíčovém zápase před pár okamžiky dokázali zvítězit 2-0 na sety proti Argentincům Nicolasi a Tomasi Capograsovými a byl to opravdu expresní zápas, až nečekaně rychlý byl ten druhý set, ve kterém Perušič se Sedlák vyhráli 21-9, to je opravdu nálož jako hrom, no a díky té skvělé druhé sadě si tedy zaslouženě dokráčili pro postup do osmi finále. Mimochodem už jsme vás informovali, že dalším českým párem, který se představí zítra v osmi finále, je další elitní, řekněme, protože tam je David Schweiner s Tadášem Trousilem, ti porazili Francouze Basserova a jeho 2-1 na sety, takže dva české mužské páry jistě uvidíme v osmi finále už zítra. Asi v dopoledních hodinách, ještě ten program není znám, ale je rozhodně se na co těšit. Z Ostravy, Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Výborné zprávy tedy z Písku, z toho určeného pro beach volejbal z turnaje elitní série v Ostravě. No a věřme, že příjemné zprávy budou v příštích desítkách minut přicházet také z Paříže, když v těch předchozích desítkách minut to tedy David Prouza nemohl posloužit takovými informacemi, protože ve třetím kole skončily i poslední dvě české tenistky v této fázi turnaje, tedy Roland Garros. Marie Bousková nestačila na Rusku Miru Andrejevovou a Karolína Muchová, ta také ve dvou setech podlehla Švýcarce Jill Teichmannové. Ale na svůj zápas už se a pomalu, ale jistě může naostro připravovat Jakub Menšík. Je to tak, Davide Prouzo, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne z Paříže. Je to tak, utkání, které předcházelo tomuto duelu, souboj Američana Mickelsona se Španělem Chodarem, nakonec skončilo vítězstvím španělského asi možná největšího talentu v současném mužském tenise. Rafael Chodar vyhrál v pěti setech a tak teď už pomalu, ale jistě se Jakub Menšík může chystat na svůj zápas třetího kola Roland Garros. Byť jeho soupeř je velmi neoblíbený pro Jakuba Menšíka, tedy neoblíbený Alex Deminor, kterého zatím je ještě neporazil. Pokud je o vývoj dění na centrálním dvorci Filipa Chatriera, tam už Novak Djokovic získal dva sety nad Jaem Fonsecou z Brazílie, rovněž velmi mladým a talentovaným reprezentantem. První set, ten byl 6-4, druhý set, ten byl, aby se to nepletlo, taky 6-4, takže Novak Djokovic jednou nohou v osmi finále Roland Garros, byť už jsme tady samozřejmě viděli případy, kdy Jannik Sinner vedl třeba 2-0 na sety a 5-1 k tomu a nakonec nedokázal dohrát ten zápas do vítězného konce kvůli křečím. Novak Djokovic teď zmizel v útrobách stadionu Filipa Chatriera, Fonseca a také, takže tam se ten nějakou chvíli hrát nebude, ale to nám na radiožurnálu Sport zas tak vadit nemusí, protože za malou chvíli, jak už jsem říkal, začne zápas Jakuba Menšíka s Australanem de Minorem.
0: Zastavme se, Davide, ale ještě na chvilku u vystoupení českých párů v deblové části mužského turnaje ve čtyře, protože tam je docela zajímavý výkon. Velmi dobře se dnes prezentovala především dvojice Pavlásek-Rykl.
8: 100% Určitě v souboji s Brity Cashem a Glasspoolem nebyly favority, byť samozřejmě to, jestli je někdo nasazený v deblu, si myslím, nehraje zdaleka takovou roli jako v singlu, ale i tak britská dvojice byla nasazenou trojkou a Pavlásek s Ryklem zvládli tohle utkání ve dvou setech, 2x6-4. Je to nový pár, stále si myslím, že se musí sehrávat, zvykat si na sebe. Připomínám, že Patrik Rykl, není to tak dávno, co hrál s Petrem Nouzou, došli spolu, jestli se nepletu, do čtvrtfinále na Australian Open, odbyli si Davis Cupovou premiéru právě v tomhle složení, dokonce vítěznou proti Švédům v Jihlavě. No a pak přišel rozchod, který si myslím asi nebyl úplně veselý ani pro jednu stranu. Rykl začal hrát s Pavláskem, Nouza spojil síly s Rakušanem Oberleitnerem. Tahle česko-rakouská dvojička slaví taky postup, ani nemusela na kurt, protože jim vzdali zápas Belgičané Bergs s Collignonem. No a aby toho nebylo málo, tak teď si právě tyhle dva páry zahrají proti sobě. Takže je tam jistota minimálně jednoho Čecha ve čtvrtfinále deblového turnaje, což je samozřejmě s ohledem na to, že celkem rapidně zmizeli čeští singlisté a singlistky z pavouka, tak docela dobrá zpráva pro českého posluchače radiožurnálu Sport.
0: A to ještě zítra půjde do akce další ryze český pár Tomáš Macháč, Matěj Vocel, který už se vlastně loni také jednou na grandslamové půdě zaskvěl, ale zastavme se také u královny deblu celosvětového Kateřiny Siňakové, protože ta společně se svou parťačkou Američankou Townsendovou zvládla další krok v Paříži, Davide, je to tak?
8: Je to tak a to je samozřejmě věc, se kterou tak nějak musíme počítat. Dvojice Siňaková, Townsendová, byť ve třech setech, ale nakonec zvládla souboj s dvojicí Arangová-Jovičová. Připomínám, Američanka Jovičová je naprosto fenomenální hráčka, když se jí sejde, když má den, tak hraje naprosto dokonale. Možná i proto to nakonec bylo přes tři sety, byť se přiznám, že jsem ten zápas neměl možnost tolik sledovat, ale už jsme se o tom i možná spolu, Filipe, bavili. Siňaková s Townsendovou před Grand Slamem měli neuvěřitelnou sérii snad 16 nebo 17 vítězství, to mě když tak můžeš opravit. A teď jsem se i Kateřiny Siňakové ptal po jejím singlovém zápase, tom prvním z prvního kola, jestli vlastně není trochu ráda, že ta série skončila teď před Grand Slamem, že jí to nikdo nepředhazuje a můžou se v klidu s Townsendovou soustředit třeba na další šňůru. A já si myslím, nebo takhle, odpověď Siňakové byla trochu ano, že v tuhle chvíli vlastně s čistou hlavou můžou jít do každého zápasu, byť samozřejmě ten pomyslný terč na zádech mají pořád, protože jsou to zkrátka aktuální deblové jedničky a taky nasazený pár číslo jedna na Roland Garros.
0: Ano, bylo tam 17 výher v řadě, vítězství v Indiana Wells, v Miami, v Madridu, než přišla tedy porážka ve čtvrtfinále v Římě. Ale teď v Paříži na grandslamové půdě se tedy dvojice Siňaková a Townsendová, jak zmiňoval David Prouza, pěkně rozjela dva vítězné zápasy, postup tedy do osmifinále. Budeme cestu Kateřiny Siňakové samozřejmě sledovat i dál i dalších zmíněných českých tenistů. Davide, díky a brzy tedy u zápasu Jakuba Menšíka naslyšenou.
8: Těším se na slyšenou, věřím, že to bude záhy, protože Jakub Menšík už má kurt připravený.
0: No a na radiožurnálu Sport zůstaneme i v dalších minutách u tenisu ještě předtím, než se vypravíme do Paříže, protože pokud máte rádi tento sport, tak si v kalendáři zakroužkujte rozhodně víkend 18. a 19. září. Právě

0: Čeští tenisté se těší na návrat do pražské O2 arény. V září se v ní utkají v kvalifikaci Davis Cupu s Američany. Svaz teď spustil prodej vstupenek. Čeští reprezentanti budou mít po roce pro zápas s Američany jasný cíl. Po více než 10 letech znovu rozjásat největší sportovní halu v Česku.
1: Štěpánek využil nejdelší možnou vzdálenost a je konec! Radek Štěpánek to dokázal!
2: Jo, tak vzpomínky samozřejmě jsou to krásné. Všichni jsme to zažili, tady ty naše úspěchy. Tam asi není, co by na tom člověk našel špatného, takže ať si na to kdykoliv vzpomene, tak je to strašně hezký.
1: Radek Štěpánek zařizuje vítězství českého týmu ve finále Davisova poháru.
2: Tahle nádherná, ty podmínky jsou skvělý. Myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč jsme chtěli, aby jsme se tady do té haly vrátili, protože ty podmínky, tady to místo dokáže nachystat naprosto skvělý a ten veškerý komfort pro ty hráče tady může být.
3: Vzpomínal přímo na ploše O2 arény Tomáš Berdych na rok 2012, kdy čeští tenisti ve vysílání radiožurnálu porazili Španěly a vyhráli Davis Cup. Berdych u toho tehdy byl jako hráč, teď bude sedět vedle kurtu jako kapitán.
2: Ten tenis tady nebyl strašně dlouho a myslím si, že tohle utkání si to opravdu zaslouží, protože těch zápasů v tom Davis Cupu, aby byli takhle dobrý a měli jsme možnost hrát doma, tak bude opravdu hrozně málo.
3: I když se v polovině září nebude hrát o titul, ale v vozovkách jen o účast na finálovém turnaji, i tak pořadatelé očekávají plnou O2 arenu. I proto, že do Prahy přijede jeden z nejtěžších soupeřů v osudí, výběr Spojených států, pokračuje šéf organizačního týmu Miroslav Malý.
4: Celková kapacita haly 16 500 lidí cca. Teďka vlastně to budeme chystat takhle půl roku, možná i víc dopředu, a samozřejmě čím více na to času, tím je to lepší, jako z hlediska propagace věcí, plánování a tak. No.
2: Ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
3: Navázal na malého kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych. Tenisové utkání Česko-USA se bude hrát 18. a 19. září. Vstupenky jsou k dispozici na internetu. František Typovský, Radiožurnál.

0: 17 hodin skoro 50 minut a na Radiožurnálu Sport můžeme nabídnout výsledky královské 19. etapy cyklistického Gira d'Italia. Tu ovládl po 151 kilometrech a více než 5000 nastoupaných výškových metrech Američan Sepp Kuss. Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. No a celkově je dál 18. Stále v celé průběžného pořadí je dán Jonas Vingegaard, který si udržel náskok před svým nejbližším pronásledovatelem Rakušanem Felixem Gálem na 4 minutách a 3 sekundách. Za Seppem Kussem dnes tedy v té 19. etapě z Feltre do Allegae byli na 2. místě Kanaďan Guy West a 3. byl Ital Ciccone. Giro d'Italia má před sebou ještě víkendové závěrečné 2 etapy, o kterých ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. A věřím, že už za chvíli uslyšíte také o utkání Jakuba Menšíka, protože vystoupení posledního českého tenisty v singlové části Roland Garros se blíží. Soupeřem Jakuba Menšíka bude Australan Alex de Minaur, kterého v 5 vzájemných duelech ještě český mladík neporazil. Tak věřme, že každá série jednou končí, jak se říká, a ta neúspěšná Menšíka proti Minaurovi vezme za své právě dnes. S Radiožurnálem Sport u toho samozřejmě nebudete chybět.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Tenista Jakub Menšík postupem do třetího kola Roland Garros vytvořil své kariérní maximum. Pravda, on startuje v Paříži teprve po druhé, loni vypadl ve druhém kole. To tedy tentokrát zvládl, ale ve třetím čelí opravdu velmi těžké zkoušce v podobě, respektive v osobě Australana Alexe de Minora, tedy člena elitní světové desítky. Zápas právě začíná na pařížské antuce a tak míříme za naším reportérem Davidem Prouzou.
1: Přesně tak, Filipe, to utkání začalo před pár okamžiky, Jakub Menšík zahájil na servisu, teď je to 30-30 a hned vlastně ten první game tak nějak naznačuje, co nás čeká a především, co čeká Jakuba Menšíka. Dlouhé výměny, trpělivost, kterou bude hodně potřebovat v souboji s de Minorem, kterému nedělá problém hrát dlouho, hrát přesně a hlavně nekazit, a tohle přesně teď ukázal v několika výměnách, dvě získal, dvě ztratil, proto je to 30-30, servíruje Jakub Menšík, který bude potřebovat, a to zcela stoprocentně, dobré první servisy a ideálně celý zápas, protože bez toho se neobejde a bude to mít hodně těžké. Jakmile se ta výměna rozehraje třeba přes druhé podání, tak Jakub Menšík bude nucen hrát agresivně, tlačit se do útoku, a to je přesně pozice, která de Minorovi vyhovuje. Jen jsem to řekl, tak se to přesně stalo. Menšík se snažil útočit, netrefil se úplně šikovně do svého forehandu, který si obíhal. Následně de Minor zahrál vítězný úder z backhandu po čáře a hned je tady breakball, který má Australan, a také nasazená osmička na servis Jakuba Menšíka, který v téhle výměně opravdu to úplně dobře nevyřešil. Tak teď podává zleva na Alexe de Minora, který má tedy breakball, servis Jakuba Menšíka končí v síti, a to je přesně ta nejhorší kombinace, která se vám může stát v souboji s Alexem de Minorem. Jakmile vám zreturnuje servis, tak ta výměna prostě nebude příjemná. A to platí jak pro Jakuba Menšíka, tak pro kohokoliv jiného, který by s de Minorem hrál, to je prostě jeho kvalita. Teď naštěstí Australan chybuje. Jen tak trošku podezřívavě se kouká k základní čáře, kam ten míček spadl, ale empireový rozhodčí se ani nezvedá, má jasno. Jasno měl také čárový, proto je to 40-40. Rychle se podívám jenom pod sebe na centrální dvorec Filipa Chatriera. 6-4 a 6-4 vyhrál Djokovic nad Fonsecou první dva sety, v tom třetím ale ztrácí v jeho úvodu 0-2 a podává mladý Brazilec. Zpátky k zápasu, který nás na Radiožurnálu Sport určitě bude zajímat nejvíc, tak to je souboj Jakuba Menšíka a Alexe de Minora, tedy poslední naděje pro český singlový tenis na postup do osmifinále. Češky dnes hrály dvě, obě vypadly, u jedné to bylo překvapení, u druhé úplně ne. Začnu tím překvapením, Karolína Muchová prohrála se Švýcarkou Teichmannovou ve dvou setech, no a Marie Bousková pak na center kurtu tady v pařížském areálu s Ruskou Mirou Andrejevovou. Jakub Menšík tedy poslední v řadě, který ještě může trochu vylepšit tu českou bilanci na Roland Garros, která ani loni nebyla nijak skvostná v singlu a upřímně ani v deblu, tak teď se snaží od základní čáry, odkud jinud, s Alexem de Minorem setrvat ve výměně a třeba ho donutit chybě, to by ovšem sám nesměl trefit takto nešikovně svůj forehand, a tak je to další breakball pro Alexe de Minora, který je naprosto v pohodě od základní čáry, poskakuje, pobíhá, vrací a čeká. Jakmile se dostane do příležitosti, tak ji velmi pravděpodobně využije, a jak už jsme říkali ve vysílání Radiožurnálu Sport, je to prostě nepříjemný, neoblíbený soupeř Jakuba Menšíka, ta vzájemná bilance 0-5 hovoří snad za vše. Servis Čecha, který byl nepřesný, takže druhé podání, Jakub Menšík v problémech hned na začátku tohoto zápasu, ale samozřejmě jsme opravdu v úplném začátku. Teď dvojchyba Jakuba Menšíka, takže první game už je za námi, získává ho Alex de Minor, prolamuje servis českého reprezentanta a vstupuje lépe do tohoto zápasu třetího kola Roland Garros.
0: Ale jak se říká, první vyhrání občas z kapsy vyhání, tak třeba to bude platit i pro zápas mezi de Minorem a Jakubem Menšíkem o postup do osmifinále grandslamového Roland Garros. Teď si dáme skupinu Jet, potom zprávy v 18 hodin a samozřejmě i v jejich rámci se můžete těšit na další informace od Davida Prouzy přímo z Paříže. Příjemný podvečer a klidný pátek.

0: said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Co nevidět, odbije 18. hodina a tak na Radiožurnálu Sport očekávejte další porci nejen sportovních zpráv.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata.
3: Rusko nese plnou odpovědnost. Generální konzul se stal nežádoucí osobou.
2: V Terezíně začnou velké opravy zchátralých památek.
4: V pondělí předáváme staveniště, začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní.
2: Tenista Menšík usiluje o postup do osmifinále Roland Garros. Na D1 popojíždějí kolony před omezením u Šmejkalky a počasí začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů. Je pátek 29. května. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad. Informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
6: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
3: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
6: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikuša Ordana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
8: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
7: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
9: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
7: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
2: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun, oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod.
10: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Petr Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
11: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Irán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Iránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
2: V pevnosti Terezín začnou rozsáhlé opravy historických památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů už radnice nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz pevnosti. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na Priventu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
12: Přibližuje koordinátor Radek Keřka. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT.
13: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
12: Shrnuje spolupráci ředitel Klocknerova ústavu Jiří Kolísko. Radnice taky představila generál oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
2: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali ve schvalování pravidel pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, trvala 5 hodin.
14: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
15: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
14: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku se otevírají při dnešní noci kostelů. Nabízí komentované prohlídky, koncerty, setkání nebo duchovní program. Zapojil se i kostel Na Nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, odkud se hlásí reportérka Tereza Pešoutová.
16: Tady v kostele teď začíná mše svatá, účastní se jí desítky lidí. Na mši naváže oficiální zahájení večerního programu Noci kostelu. Doposud se spíš lidé volně procházeli po svazostánku a prohlíželi si různá zastavení s výkladem a ukázkami svátostí. Teď už začne řízenější program, vystoupí zde například komorní orchestr, přednášku bude mít i protestantský kazatel David Loula a chystá se tu také společné setkání s ostatními církvemi. Program je tady v kostele Na Nebevzetí Panny Marie naplánovaný až do 11 hodin večer. Uzavření kostela bude předcházet společná modlitba za prosby z celého dne. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
17: Sport. Tenista Jakub Menšík hraje o postup mezi nejlepších 16 hráčů Roland Garros v cestě do osmifinále antukového Grand Slamu. Stojí Australan De Minaur. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
18: Jakub Menšík vstoupil do utkání s De Minaurem naprosto hrozivě, prohrává 0-4 a při svém servisu teď čelí 2 breakballům svého australského soupeře. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
17: Ve třetím kole dvouhry skončily po dvousetových porážkách Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Tajchmanovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. A hokejové mistrovství světa v roce 2030 uspořádají Finsko a Lotyšsko. Hrát se bude v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom Kongres Mezinárodní hokejové federace IIHF. Za rok bude turnaj hostit Německo, poté se elitní hokejisté představí ve Francii a na Slovensku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 už Šmejkalky a ucpaný Pražský okruh před Ořechem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony před Šmejkalkou. Nehoda na 24. kilometru už je pryč. A teď ten rozjezd kolony mírně brzdí ještě nepojízdný autobus na 27. kilometru. Stojí v levém pruhu. Každopádně sjíždět už se nevyplatí. V opačném směru z Prahy kolona zůstává od 15. kilometru až na 24. pojede projedete zhruba 45 minut a ucpaná je i objížďka přes Mnichovice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Teď je to od Zličína asi na půl hodiny a ucpává se kvůli tomu i D5 před Prahou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přeháňky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a taky bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
20: Je 10 minut po 18. hodině, pátek 29. května, den, kdy může se rozloučit s Roland Garros poslední český tenista.
5: Radiožurnál Sport
21: a Filip Šedivý.
20: Ano, jak jsme slyšeli, tak ve zprávách, tak už skončili Marie Bousková, také Karolína Muchová. V boji o osmifinále nestačili na své soupeřky. No a teď zahájil svůj boj o postup mezi nejlepší šestnáctku Jakub Menčík. Ale proti Australanovi De Minorovi to zatím nevypadá dobře. Z Paříže se hlásí David Prouza.
22: Přesně tak. Hrálo se zatím 26 výměn celkově v tom zápase. Jakub Menčík uhrál 4 fifteeny. Absolutně nezvládl vstup do utkání s Alexem De Minorem. Povídali jsme si před startem zápasu o tom, že ta vzájemná bilance s Australanem není skvostná, že je spíše hrozivá 0-5, ale co možná za chvíli to bude 0-6, protože Jakub Menčík zatím vůbec nepůsobí čerstvě. Absolutně nechci spekulovat, nakolik se dokázal zregenerovat a připravit po tom téměř 5-hodinovém zápase z druhého kola s Argentincem Navonem, ale je pravda, že působí oproti De Minorovi mírně těžkopádněji, ale samozřejmě je to dané i tím, že je přece jenom o dost vyšší a De Minor se po kurtu prostě obecně hýbe velmi dobře. Jakub Menčík prohrává se svým australským soupeřem 0-5 v první setu a odvrací při podání De Minora, toho nepopulárního Kanára. De Minor vede 30-15, servíruje na Jakuba Menčíka, který teď nemusel returnovat, protože se netrefil De Minor do prvního podání, ale tomu absolutně nemusí vadit. Tak tam dá druhé a rozehraje si tu výměnu tak, jak bude potřebovat a ani nemusí hrát. I druhé podávání slaví úspěch v momentě, kdy Jakub Menčík se netrefil do svého backendu tak, jak by potřeboval a jak by chtěl. To znamená, že po opravdu velmi krátké době po 19 minutách má Alex De Minor první setboly. 5-0, 40-15, servis ven z kurtu. Jakub Menčík hraje do autu, i kdyby to byla čtyřhra. A to znamená jediné, první set končí, získává ho Alex De Minor a to poměrem 6-0.
20: Říká David Prouza. Davide, jak jsou na tom tedy nohy Jakuba Menčíka? Ty jsi říkal, že nechceš spekulovat o tom, jestli se na něm nepodepsal ten skoro 5-hodinový maraton z druhého kola a souboj s Argentincem Navonem, ale přece jenom člověk si říká, když vyhrál Jakub Menčík jenom 4 fifteeny v prvním setu, schytal Kanára, jestli tam třeba nehrozí to, že duel nebude schopný vůbec dohrát.
22: Upřímně s ohledem na to, jak zatím se prezentuje Jakub Menčík, tak bych se nedivil. Teď míří samozřejmě pryč z kurtu, je to jasné, potřebuje nějaký restart, potřebuje si trochu odpočinout a zapomenout na tenhle ten děsivý výsledek, ale vlastně by mě asi nepřekvapilo, kdyby Jakub Menčík to utkání skrečoval. Pokud se nenastartuje ve druhém setu, tak si myslím, že by to bylo vlastně jenom zbytečné trápení těla Jakuba Menčíka, který se opravdu pohybuje těžkopádně. Je možné, že zkrátka v tomhle vedru ono dnes není takové, ale pořád je okolo 30 stupňů, byť alespoň to není na přímém slunci, je to spíše pod mrakem dnes nad pařížskými kurty, ale stejně je to prostě pořád nepříjemné, je to už několik dní v kuse a Jakub Menčík je podle mě otázkou, pokud by měl prohrávat v druhém setu třeba také hned rychle 3-0, 4-0, jestli se vyplatí vůbec drásat to už tak pošramocené tělo, ale nechme se překvapit, třeba Jakub Menčík jenom zkrátka dobře nechytil začátek, i to se někdy stane a to se stává i těm nejlepším hráčům a že třeba od druhého setu už to bude lepší, ale zatím tedy nenacházím žádné pozitivum na tomhle utkání. Nakonec 5 uhraných 15, jestli počítám dobře, pro Jakuba Menčíka, což z těch 30, které se odehrály, je opravdu tristní bilance a nevím jak, ale budu doufat společně s posluchači Radiožurnálu Sport, že Jakub Menšík najde cestu, jak se do utkání vrátit.
20: Davide, na centrálním dvorci Filipa Šatriéra stále probíhá utkání mezi Novakem Djokovičem, 24násobným grandslamovým šampionem a samozřejmě také bývalým vítězem poháru mušketýrů v Paříži. Ten stojí proti jedné z možných budoucích hvězd, Brazilci Joao Fonsecovi. Jak se tenhle duel vyvíjí?
22: Vyvíjí se pořád dobře pro Djokoviče, který vyhrál první dva sety 6-4, v tom třetím ale ztrácí. Je to vlastně poprvé v tom zápase, kdy Novak Djokovič je nejen o break dole, ale že o tři gemy dole za Fonsecou ztrácí 1-4, ale je na servisu a i když to vypadá to skóre 1-4 hrozivě, tak v momentě, kdy by Djokovič zvládl svůj servisový gem, teď vede 30-0, tak sníží a pak zase může vesele usilovat o prolomení servisu Fonseky a může ho hřát vědomí, že už se mu to povedlo několik v tomhle utkání. Takže v tomhle generačním souboji zatím pořád o něco napřed Novak Djokovič, který si teď pomůže pravděpodobně vítězným volejem, tak ještě ne, ale možná to bude vítězná smeč, tak také ještě ne, ale teď už je to alespoň bod z té smeče, takže 40-0 pro Novaka Djokoviče, ale pořád je ve hře o to, aby vyhrál ve třech setech. Pokud ne, tak asi mu nic nebrání v tom, aby nakonec Fonseku porazil v těch čtyřech, ale nechci předbíhat. Už jsme se o tom bavili, Filipe, i vlastně spolu, že těch překvapivých výsledků tady bylo docela dost a musíme znovu připomenout Janejka Sinnera, který vedl 2-0 na sety, 5-1 dokonce byl na servisu a nakonec to skončilo porážkou italského tenisty. Takže zatím není hotovo, ale Djokovic vede 2-0 na sety, teď ztrácí v tom třetím 1-4 a vede 40-0.
20: Říká David Prouza, se kterým se brzy zase uslyšíme, jen co se Jakub Menšík vrátí na kurt, aby pokračovala v tom zatím špatně rozehraném souboji o osmifinále Roland Garros s Australanem de Minorem, se kterým Menšík prohrál úvodní sadu 0-6.
0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
20: Tenisovou legendou by se jednou jistě rád stal Jakub Menšík. Ono, když už 19 vyhrajete tisícovkový turnaj, jako se mu to loni podařilo v Miami, tak určitě máte dobře nakročeno. Každopádně teď se Jakubu Menšíkovi nepodařilo nakročit dobře do souboje o osmifinále grandslamového Roland Garros. Začátek druhého setu by mohl napovědět, jestli přece jenom by to ale proti Australanu de Minorovi, českému tenistovi, mohlo jít. Míříme zpátky do Paříže za naším reportérem Davidem Prouzou.
22: Přidám dílčí dobré zprávy. Jakub Menšík vstoupil do toho servisového gemu ziskem 15, ale zároveň také doplním, že to bylo po kombinaci servisí, který on úplně na antuce nevyznává a dost možná to naznačuje, že se prostě v těch výměnách nechce zdržovat. Teď získal další 15 po chybě de Minora z backendu z mezihry, takže 30-0 pro Jakuba Menšíka, ale je jasné, že český reprezentant prostě nechce vůbec v těch výměnách být dlouho a teď nepochopitelný způsob, jakým přeběhl Jakub Menšík nahraný volej, který měl v podstatě u pásky, zahrál do sítě. Já nevím, jestli Jakub Menšík stál 40 nebo 45 cm od sítě, ale měl to opravdu nalité kamkoliv. Přesto se nedokázal úplně dobře skoncentrovat, možná snížit trochu těžiště svého těla. Vyrobil asi největší nevynucenou chybu zatím tohoto zápasu a jenom to dokumentuje to, že prostě rozpoložení Jakuba Menšíka není dobré. Naštěstí mu chodí servisy, to je změna oproti prvnímu setu, takže 40-15 bod z podání a Jakub Menšík dost možná získá první gem v tomhle zápasu. Ale je to, považte, na začátku druhé sady, kdy získá ten první gem a to samozřejmě svědčí o tom, že ten zápas se opravdu nevyvíjí dobře. Pokus o ESO, servis do středu hřiště, ale nepovedený. Opásku zamířil balon do autu A tak má Jakub Menšík ještě druhé podání, tentokrát se dotykem pásky, ale do hřiště, takže si zopakuje ještě druhý servis. Mezitím Brazilec Fonseca odskočil v zápase s Novakem Djokovicem do vedení 5-2 ve třetím setu, ale první dva ztratil, a to 4-6. Opatrný servis Jakuba Menšíka, výměna rozehrána a další nevinucená chyba českého tenisty z forehandu. Rozhodně nevinucená, Deminor neudělal nic, čím by donutil svého soupeře k chybě. Stačilo mu jenom zůstat ve výměně, respektive stačilo mu akorát přehodit return zpátky přes síť. Byť to zní trochu handlivě přehodit. On zkrátka zreturnoval druhé podání Jakuba Menšíka, ale nenadřel se příliš. Nadřel se teď Jakub Menšík na své první podání, ale netrefil se do něj, to znamená, že má zase už jenom druhé a už jenom 40-30 z pohledu českého tenisty. Dobrý servis s kickem, s kombinovanou rotací boční a horní, a získání prvního gemu pro Jakuba Menšíka je tady. Povedlo se mu to na začátku druhé sady. Jakub Menšík vede 1-0 nad Australanem Alexem Deminorem. Ten první set ztratil 0-6.
20: Říká David Prouza, který za chvíli ve vysílání radiožurnálu Sport bude pokračovat v informování o tom, jak se daří Jakubu Menšíkovi. Než se tak stane, tak v 18 hodin a 20 minut informace ze silnice, konkrétně tedy ze silnic italských, protože královskou 19. etapu Gira d'Italia ovládl americký cyklista Sepp Kuss. 31-letý Kuss se stal 116. jezdcem, kterému se podařilo vyhrát etapu na každé ze tří Grand Tour. Jan Hirt, který strávil náročný den v Dolomitech v úniku, dojel po 151 kilometrech do cíle na 11. místě. Celkové pořadí dál vede Jonas Vingegaard o více než 4 minuty před Rakušanem Felixem Gálem. Hirt je 16. se ztrátou více než 18 minut. Zítra čeká cyklisty poslední horská etapa dlouhá 200 kilometrů s výjezdem do horského střediska Piancavolo. No a v neděli Giro zakončí dojezd do Říma. A vypadá to tedy, že trikot pro šampiona přiveze Dán Jonas Vingegaard. Ale dokávat nebude v cíli, tak samozřejmě ještě nic není definitivní. Věřme, že nic není definitivní také v zápase o postup do osmifinále tenisového Roland Garros, byť se to zatím z pohledu Jakuba Menšíka proti Australanu De Minorovi vyvíjí celkem nepříznivě. Ale tenis je opravdu krásný na jednu stranu a na druhou krutý v tom, že i když jste třeba opravdu už jen jeden míček od vítězství, tak stále ještě dokud ho nezískáte, tak jste nevyhráli. Tak pojďme zpátky na pařížskou Antuku za Davidem Prouzou.
22: Snad dobré znamení. Jakub Menšík teď ustál dlouhou výměnu, ve které balónek letěl podle mě třeba 20krát přes síť a zakončil jí vítězným ne balónem, ale bodem. To je důležité, kdy zahrál do protipohybu Deminora a ten si špatně rozdistribuoval svoje kroky a tak ten balón sice trefil, ale tenisák skončil tam, kde Jakub Menšík potřeboval, tedy ne na jeho polovině. Takže 15-15 při servisu Deminora a Jakub Menšík v této výměně vypadal o něco živěji. Tak věřme, že se to bude jenom zlepšovat. Pořád je to jenom jeden ztracený set, ale samozřejmě s ohledem na to, jak Jakub Menšík v tom setu působil, tak to vůbec nevypadalo dobře. 0-6, ale 1-0 z pohledu českého tenisty na začátku druhé sady. Dvojchyba, teď Alexe Deminora a stav 30-15, tak to jsme tu ještě neměli. Jakub Menšík vede při servisu soupeře 30-15, no tak kdyby teď hned breakl Deminora a získal tedy následující 2-15, tak by to zase vypadalo o poznání lépe, ale pořád ještě hodně dlouhá cesta do osmifinále pro Jakuba Menšíka. Blíže má logicky po zisku první sady k tomu postupu právě Alex Deminor. Ten se ale netrefuje do dalšího servisu a tak je možná teď poprvé pod mírným tlakem při svém podání, ale samozřejmě velmi rychle se z něj může vymanit. Jakub Menšík returnuje daleko. Chtěl to zkusit na vítězný balon z returnu, zariskoval, netrefil se, takže 30-30 a vlastně se začíná de facto od nuly, bude se hrát o breakball nebo o gameball. Alex Deminor teď bude servírovat zprava na Jakuba Menšíka, který se zase určitě bude snažit o to, aby v těch dlouhých výměnách nebyl příliš dlouho, aby zkrátka se nezatavil jenom tím pohybem během toho vyměňování úderů, což je disciplína, která velmi vyhovuje Alexi Deminorovi. Ten servíruje do těla Menšíkovi, ten jen tak ale dokázal se tomu míčku vyhnout, zreturnovat, rozehrát výměnu. Teď zkusí útok z forehandu, ne, naopak zvedl balón, dal mu trochu rotaci, i to je novinka u Jakuba Menšíka v tomhle zápase a nese své ovoce. Trpělivost českého tenisty znamená breakball. Jakub Menšík při podání Alexe Deminora vede 40-30, nutno dodat, že Australan mu pomohl pár chybičkami. Teď takové souhlasné přikývnutí z trenérského boxu Jakuba Menšíka od od Tomáše Josefu se, jestli jsem viděl dobře, takhle ano, takhle pokračujeme. Tak věřme, že tak budeme pokračovat i ve vysílání Radiožurnálu Sport a že přidáme třeba také nějaké dobré zprávy, kterých v prvním setu opravdu nebylo mnoho. Teď Deminor zaservíroval výborně, ale Jakub Menčík se tam krásně natáhl, teď zahrál na základní čáru v té výměně, je teď o něco aktivnější, teď to zkouší forehandem po čáře, který už je zase opatrný, ale stále výměna pokračuje. Deminor teď hraje takový lehoučký backendový úder těsně nad páskou, tak aby Jakub Menčík se musel hodně sklonit k těm svým úderům. Stále výměna pokračuje, Jakub Menčík o něco pasivnější, jak ta výměna pokračuje, tak logicky už možná nemá tolik sil, ale nakonec to nevadí. Alex Deminor dělá další nevinucenou chybu, myslím si, že třetí nebo čtvrtou v tomto gemu. A co je důležité, přichází o svůj servis poprvé v tomto zápase a Jakub Menčík se nenápadně vrátil do tohoto utkání, vede 2-0, teď půjde podávat proti svému australskému soupeři, jde o zápas nasazené 26, tedy Jakuba Menčíka s hráčem číslo 8, nebo respektive s hráčem, který má v pavouku u svého jména právě tu osmičku, což značí, že je právě takto vysoko nasazený. Alex Deminor versus Jakub Menčík, to je zápas třetího kola Roland Garros, to je zápas, který nabízíme na Radiožurnálu Sport a zápas, ve kterém Menčík ztrácí 0-1 na sety, ale v tom třetím, druhém, pardon, trochu jsem předběhl, vede 2-0. Teď dobrý servis Menčíka, který přidává další tvrdý forehand, přibližuje se k síti a dává krásný backhand, takovou, no ne rybičku, to určitě ne, ale hrál ten volej už v podstatě za tělem Jakub Menčík, ale skrotil ho a poslal ho do míst, kam se mohl už Alex Deminor jenom podívat. Výborně to teď zvládl Jakub Menčík, ale bylo to opravdu na hraně. Kdyby to bylo o centimetr dva ten balon ještě dál od jeho těla, tak si myslím, že už by ten míček neskrotil. Takhle je to 15-0 pro českého tenistu, který si tak může užívat asi nejpovedenější fázi zatím celého zápasu. Připomínám, že první set ztratil 0-6. Teď vede 2-0, 15-0 k tomu na servisu, což je jeho oblíbená disciplína, ať už jde o jakýkoliv povrch. Hodně zase kombinovaná rotace při druhém podání a teď je Deminor pod velkým tlakem, Menčík do toho začíná hodně mlátit od základní čáry. Našel timing, našel rytmus, to je strašně důležité pro všechny nadcházející výměny. Jakmile najdete trochu to sebevědomí, že vám to tam prostě spadne, tak s o to větší chutí do toho balonu začnete lidově řečeno práskat a ono to může začít fungovat. 30-0 pro Jakuba Menčíka a opravdu nejpovedenější pasáž teď z pohledu českého tenisty. 2-0, 30-0, servis českého hráče do středu hřiště, ale v cestě byla páska, takže teď je to přes druhé podání Jakuba Menčíka, který jestli se znovu pokusí o ten takzvaný kick neboli kombinaci boční a horní rotace, tak by mohl slavit úspěch, obzvlášť když proti němu stojí tenista výrazně menší postavy. To je Alex Deminor, který teď chybuje znovu, tentokrát s forehandem. Sám tomu nechce věřit, ale je to tak. 40-0 pro Jakuba Menčíka a ten teď může doservírovat tento gem a jít si sednout na lavičku s vědomím, že získal 3 gemy za sebou a že vstoupil velmi dobře do druhého setu. Ten první ztratil, dostal Kanára 0-6, teď to ale vypadá mnohem lépe s Jakubem Menčíkem, který servíruje zleva na Alexe Deminora. Zase dal tu kombinovanou rotaci opatrnější, co se týče rychlosti, ale zase přesnější, co se týče umístění. A po chybě Australana je tady stav 3-0. Pro českého tenistu, takže jako den a noc trochu zatím výkon Jakuba Menčíka, první set 0-6, v tom druhém vede Čech 3-0.
20: No vydá, ono by to mohlo jít, tak doufejme, že Jakub Menčík v tom nastoleném trendu na začátku druhého setu bude pokračovat. Je 18 hodin 27 minut, na Radiožurnálu Sport 1 aktuální zpráva, fotbalový reprezentant Tomáš Holeš totiž prodloužil s pražskou Slávií smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezón s týmem získal 4 ligové tituly, no a Tomáš Holeš tedy bude moci připojit se sešívaným týmem, případně i nějaké další. Každopádně teď má reprezentační povinnosti, protože národní tým se chystá na vrchol téhle sezóny. Na světovém šampionátu se Češi představí po 20 letech. Samozřejmě s Radiožurnálem Sport budete u toho, až se tým trenéra Miroslava Koupka utká v základní skupině ve Spojených státech amerických a v Mexiku, postupně s Jižní Koreou, Jižní Afrikou a také, respektive s Jihoafrickou republikou a také Mexikem. A věřme, že to nebudou jediné zápasy, které čeští fotbalisté na mistrovství světa odehrají. Ještě předtím je ale čekají dva přípravné zápasy, ten první už v neděli o 16 hodin na pražské Letné, kdy nastoupí proti Kosovu. Následně trenér Miroslav Koubek oznámí 26členou konečnou nominaci pro šampionát a pak národní tým odletí do Spojených států na závěrečnou přípravu, včetně posledního přípravného utkání proti Guatemale. Na místě samozřejmě nebudou chybět ani reportéři Radiožurnálu Sport, takže se můžete těšit na aktuální informace.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
20: A ty teď budou znovu tenisové, protože pokračuje utkání o postup do osmifinále Roland Garros, tedy druhého Grand Slamu sezóny mezi Jakubem Menčíkem a Australanem Alexem de Minorem. Od pařížské Antuky se znovu hlásí David Prouza.
22: A stále s dobrým stavem 3-0 pro Jakuba Menčíka ve druhém setu. Stále platí, že ten první ztratil 0-6, ale to už je pryč. Myslím si, že Jakub Menčík už tohle neví, na tohle zapomněl, vymazal to z hlavy. Soustředí se jenom na return v tuhle chvíli. Servíruje totiž Alex de Minor. Výměna je už v plném proudu. Jakub Menčík hraje šikovně k základní čáře. Teď trošku kratší úder od Čecha a hned za to platí daň. De Minor začíná rozdělovat a získává první výměnu tohoto čtvrtého gemu druhého setu. A je to 15-0 pro Alex de Minora. Mezitím na centrálním dvorci Filipa Chatriera se možná schyluje k dramatu. Novak Djokovic sice prohrává 3-5 v souboji s João Fonsecou z Brazílie, ale vede 15-30 při podání mladého Brazilce a připomínám to vedení 2-0 pro Djokoviče v tomhle utkání. Zpátky k Menčíkovi, který na returnu teď nemusí hrát, není to potřeba, protože de Minor se netrefil ideálně. A může tedy se Jakub Menčík soustředit na další returnový pokus, který je úspěšný, dává krásně Australanovi pod nohy, ale pak netrefuje úplně přesně ten úhel, jak by si představoval, takže je to 0-30 z pohledu českého tenisty, který je teď o poznání na tom lépe. Rozhodně lépe, než byl v prvním setu, vede 3-0, i kdyby ztratil tento returnový gem, tak se za stolik nestane. Teď Alex de Minor dává eso, je to tak, trošku zbělala ta střední čára, kam poslal ten svůj pokus, balónek se o ní otřel, trochu ji vyčistil a Jakub Menčík teď tedy musel přejít ze strany na stranu, aniž by si sáhl na balónek. Je to 40-0 pro Alexe de Minora. Nicméně věřme, že servisový gem českého tenisty bude pak úspěšný a on možná ještě o něm nemusíme ani mluvit, protože teď Menčík dobře zreturnoval a de Minor nezareagoval dobře na ten hluboký úder, který mu přiletěl kamsi ke kolenům, a tak je to 40-15. Alex de Minor aktuálně vede nad Menčíkem 1-0 na sety, ale ztrácí 0-3 v sadě druhé. Servis do forehandu Jakuba Menčíka do míst, odkud se mu to dobře bije, tedy ze zhora, může hrát směrem dolů český tenista, teď se přibližuje k síti a nemusí hrát volej, 30-40, z pohledu Menčíka sníženo. Jakub Menčík teď trochu zaskočil, řekl bych de Minora, protože ten náběhový úder od Čecha nebyl vůbec ideální, přesto to riskl, Menčík doběhl k síti a možná i tím trochu vystrašil Alexe de Minora nasazenou osmičku, který vede 40-30, ale ztrácí 0-3 ve druhém setu v souboji s Jakubem Menčíkem, posledním českým zástupcem v singlu, ať už jde o muže či ženy, tak nikdo už další, kromě Jakuba Menčíka, ve dvouhře na Roland Garros nepokračuje. Takže trochu zklamání upřímně, ale to je věc pro povídání třeba raní na Radiožurnálu Sport. Teď zpět k tomu, co se děje přímo na kurtu. Jakub Menčík se dobře opřel do returnu, přibližuje se znovu k síti, hraje krásný backendový volej ven z kurtu. De Minor zůstal na základní čáře, nikam neběžel, ztratil 3 gamboly. Je to 40-40 a zatím ta agresivnější hra Jakuba Menčíka a hlavně přesnější agresivnější hra nese své ovoce. Hrát trochu rychleji po dopadu, tak třeba jako to dělá Jannik Sinner, nebo dělává Jannik Sinner, protože tady na Roland Garros už to dodělal včera. Teď tedy 40-40 de Minor podává na Jakuba Menčíka, ten si trefuje return z backendové strany, je trochu pod tlakem, podsekává forehand, ale krásně k čáře, to znamená, že de Minor nemohl úplně zaútočit. Zase na lineu Jakub Menčík, tentokrát forehand ven kurtu, křížový, krásně umístěný, těsně před růžek kurtu a je tady breakball pro Jakuba Menčíka, tak upřímně, ruku na srdce, to si myslím nečekal vůbec nikdo, potom co viděl, jak dopadl první set. Jakub Menčík vede 3-0 ve druhé sadě nad de Minorem a ještě má breakball potom, co získal 4 body za sebou. Za chvíli vstup také pro posluchače Radiožurnálu ve zprávách. Jakub Menčík vede 3-0 a má také breakball. Jakub Menčík prohrál první set jednoznačně 0-6, teď ale má breakball při druhém setu, kdy servíruje de Minor, je to stále 3-0 pro Jakuba Menčíka, breakball nevyužit, 40-40. Na Radiožurnálu Sport nabízíme přímý přenos z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. Můžeme pokračovat. Věčná škoda. Jakub Menšík dosprintoval k síti, zareagoval skvěle na zkrácení hry od Deminora, ale nakonec Australan vyzrál na svého českého soupeře, ale stále Jakub Menšík ve hře o to, aby odebral další servisový gem Alexi Deminorovi, a opravdu je to velká změna k lepšímu, pokud jde o výkon českého tenisty. Na centrálním dvorci Filipa Chatriera hotový třetí set, získal ho João Fonseca nad Novakem Djokovicem a získává teď Jakub Menšík další breakball po nevynucené chybě Alexi Deminora, to je věc, na kterou úplně u něj nejsme zvyklí, ale teď přichází breakball číslo 2 pro Jakuba Menšíka. Pokud jde o João Fonseca, tak vyhrál ten třetí set 6-3, ale ztrácí stále s Novakem Djokovicem jednu sadu, prohrává 1-2. Servis Deminora do forehandu Menšíka, ten narazil ten return velmi rychle zpátky, teď tlačí z forehandu, velkou energii dává teď svým úderům Jakub Menšík, ale tentokrát zapomněl trochu přidat přesnost a tak je to zase 40-40. V momentě, kdy Jakub Menšík takhle narazí ten return Deminorovi zpátky někam k nohám, tak vždycky může být, nebo může těžit z toho dobrého vstupu do výměny, nemusí být pod tlakem, může si vybírat, tentokrát to Jakub Menšík ale trochu přehnal, nicméně je to 40-40, servis Deminora, který je daleko ven, mimo všechny liney, to znamená už jenom druhé podání, má tento australský tenista a nejlepší Australan, pokud je o žebříčkové umístění, teď dává do forehandu Jakubovi Menšíkovi, rozbíhá si českého tenistu, ten teď zahrál těsně za základní část. Čopovaný forehand, to je věčná škoda. Kdyby tam spadl ten balónek, otřel se o lajnu, tak by s tím Deminor nemohl dělat vlastně skoro nic, než hrát nahoru a pak by Jakub Menšík mohl bít z výšky svůj další úder, ať už forehand či backhand. Nestalo se, takže je to výhoda pro Deminora, který servíruje, ale hodně se nadře teď na své servisové gemy, respektive na tento, protože ten předcházející ztratil celkem jednoznačně. Jakub Menšík dobře zase. Jenom narazil, využil té rychlosti servisu Deminora, hraje dlouhý backhand k základní čáře, pak si pomáhá tvrdým forehandem, Deminor hraje do sítě, takže zase schoda. Neuvěřitelná proměna v hře Jakuba Menšíka i v tom, jak se prezentuje, jak se hýbe po kurtu. Řekl bych, že se začal hýbat o poznání lépe, jakoby se konečně trochu zahřál a jakoby třeba možná i jeho tělo začalo lépe reagovat, že potřebovalo tu úvodní ťavku. A teď tedy Jakub Menšík vede 3-0 ve druhém setu, ztratil první 6-0-6, musíme to připomenout ve vysílání radiožurnálu Sport, ale teď bojuje český tenista o servis Deminora, který teď chtěl útočit z backendu, pak si to rozmyslel, zahrál o poznání opatrněji a to by mohla být voda na mlýn českého reprezentanta, který zase protahuje tu délku úderů tak, aby nemohl Deminor s těmi údery dělat vůbec nic a opět dobrá strategie od Jakuba Menšíka. Údery bez rotace přímo k základní čáře a Deminor chyboval. Breakball číslo 3. Hraje se 3/4 hodiny a za malou chvíli by Jakub Menšík klidně mohl vést v druhém setu, připomínám 4-0, v tom prvním prohrál 0-6. Nejdelší gem zápasu 7,5 minuty v tuhle chvíli servíruje Alex Deminor, odvrací další breakovou příležitost Jakuba Menšíka a bude jí odvracet přes druhé podání, protože to první doletělo kamsi ke kotníkům Jakuba Menšíka, takže jen tak, že z toho nebyl bod, který by Jakub Menšík samozřejmě prohrál, pakliže by se dotkl tělem dříve, než by ten balon spadl, ale to se nestalo, hraje se výměna, teď čistě trefená lajna, Jakub Menšík tak zklamaně kouká na to místo dopadu balonku. Deminor měl štěstí. Netrefil se ideálně do svého úderu, takhle to určitě nezamýšlel, každopádně bod získal i tak. Jakub Menšík potom trochu odlišném odrazu, jestli to tak můžu říci, nebyl dobře nohama postaven u toho míče a zahrál do poloviny sítě, možná bych ještě to myslel jako kompliment. Takže zpět 40-40, Jakub Menšík zase výborně zareternoval první podání, ale tentokrát Deminor trefil dobře následující forehand, je to pro změnu gambol pro Australana, ale vývoj té hry se hodně proměnil. Jakub Menšík teď i při returnu důstojným soupeřem Deminora stále vede 3-0, ale za malou chvíli to zase může být trochu veselější pro Deminora, který může snížit na 1-3. Vede 1-0 na sety, servíruje na Menšíka, ale z levé strany netrefil první podání a tak zase pokus číslo 2, který je výrazně pomalejší od Deminora. Ten rozdíl rychlostní mezi jeho servisy je velký, ale teď byl také velký rozdíl mezi tím, kam spadl míček od Jakuba Menšíka a kde byla čára. To znamená, že Deminor snižuje v tomhle zápase, který se zatím vyvíjí velmi opačným způsobem na 1-3, ale servírovat půjde Jakub Menšík. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Mezitím se na centrálním dvorci Filipa Chatriera už rozehrál čtvrtý set mezi Djokovicem a Deminorem. Novak Djokovic vede 2-1 na sety. Na začátku čtvrté sady s Fonsecou, samozřejmě, omlouvám se, s Joaem Fonsecou z Brazílie, Djokovic vede 2-1. Pryč od toho, pojďme zpátky tam, kde opravdu hraje Alex de Minor, tam, kde hraje také Jakub Menšík, Čech vede 3-1, podává na svého australského soupeře, přibližuje se k síti, hraje takový neúčesaný forehandový volej, ale stále by tu výměnu mohl ještě dotáhnout do úspěšného konce, teď už se vrátil zpátky k základní čáře a de Minor může zatlačit svého soupeře, ale přehnal to s délkou, takže 15-0 pro Jakuba Menšíka. Nesmírně důležitý balon, protože Menšík to měl dobře připravené a zamrzelo by to určitě hodně, kdyby ztratil tento 15, nestalo se, naštěstí 15-0 pro Jakuba Menšíka. Vedení 3-1 k tomu a Jakub Menšík se zase může opírat o svůj první servis, jehož procentuální úspěšnost hodně zvedl oproti prvnímu setu, ale samozřejmě nebyla to zas tak složitá práce, protože v první sadě se mu opravdu nevedlo ani na servisu, ani nikde jinde. De Minor v krátkém úseku časovém zase trefil lineu, ale tentokrát to Jakub Menšík dokázal vrátit zpátky na polovinu Australana, teď podsekává balon z forehandu, míček končí na pásce. Teď se Jakub Menšík trochu zlostně trefil raketou do svého stehna. Nedokázal se zbalit pod ten balon tak, aby hrál ze spoda nahoru. Hrál spíše v stejné vejškové rovině, řekněme, a tím pádem už ten míček nestihl vystoupat nad pásku a tak je to 15-15. Jakub Menšík ale na servisu, když si pomůže prvním podáním, bude určitě mít snažší cestu k zisku 15. Servis Jakuba Menšíka ven z kurtu, de Minor to jen tak přizvedl k základní čáře, jenže tak dobře, že Menšík si rozmyslel cestu k síti, musel se zase vrátit a zase se český tenista hodně nadře na ten 15, tlačí teď forehandem po léně, de Minor reaguje takovým opatrným úderem, který nakonec donutil Menšíka k chybě, nebo ne, empirový rozhodčí se jde podívat, buď by to byl vítězný balon Čecha, nebo out. Teď ještě přezkoumání od empirového rozhodčího a je to bohužel out. Jakub Menšík prohrává 15-30, tak to momentum, takové to nadechnutí Jakuba Menšíka v podobě vedení 3-0 ve druhém setu se možná trochu vytrácí. Má na to vliv i de Minor a tak to byl opravdu neuvěřitelně těsný out. Teď jenom v televizních záběrech je to vidět, to snad nebyl ani milimetr. Škoda. Škoda pro Jakuba Menšíka, nicméně stav 15-30, ale ještě vedení 3-1. Nicméně Jakub Menšík trochu doplácí na to, že de Minor dokáže ty jeho velké servisy odvracet, dá velkou svíci k základní čáře a velmi těžko se s tím Menšíkovi aktuálně pracuje. Druhé podání Menšíka do backendu Australana, který hraje zase hodně hluboko k základní čáře, teď zkusí sám zaútočit, ale nebylo to zas tak žhavé s tím útokem, takže může Jakub Menšík naopak rozběhnout svého soupeře, nejdřív forehand křížem, potom forehand po léně, teď zkrácení, stop ball, Sim de Minor běží k síti, zkracuje také, Jakub Menšík hraje vítězný úder, ještě ne, ale naštěstí Australan už nestihl přehodit jako lopatou teď ten balon přes pásku, tam už by asi Jakub Menšík nestihl být, ale skvěle zareagoval na ten kontrastobol, na to zkrácení už tak krátkého balonu od Menšíka. Je to 30-30 a Jakub Menšík si teď bude vydýchávat tuhle výměnu, která se mu povedla. Nutno říci, že to zkrácení bylo velmi dobré a ta reakce na úder de Minora rovněž znamenitá. Takže Jakub Menšík v tuhle chvíli 30-30 a servis zprava na Alexe de Minora, servis do středu hřiště, de Minor jen tak, ale vybírá a bohužel ne, Jakub Menšík trefuje lineu, bál jsem se, že je to out, následný úder je velmi dobrý, de Minor to zvedá zase hodně vysoko a zase je to v hřišti, Jakub Menšík musí od sítě zpátky k základní čáře, tohle stojí hrozné množství sil českého tenistu, zatím v té výměně zůstává, tlačí teď z backendu po léně, absolutně typický obrázek výměny, když hrajete s Alexem de Minorem. Tři světové údery od Jakuba Menšíka, které vlivem toho, že se prostě hraje na pomalejším povrchu, na antuce, tak Australan vybere, hodí vám to zpátky a čeká, co uděláte. A nakonec Jakub Menšík udělal chybu, to znamená, že Alex de Minor má v tuhle chvíli breakball. Věčná škoda, že se teď nehrálo na betonu, protože tuhle výměnu by Jakub Menšík na betonu vyhrál dvakrát, možná i třikrát, ještě mnohem dříve. Takhle musí čelit breakballu za stavu 3-1 ve druhém setu. Alex de Minor si to teď

0: out, ale Jakub Menšík teď už se přibližuje k síti, hraje dobrý volej, nicméně není definitivní, ale klika teď na straně českého reprezentanta, který byl tak trochu přistižen v nedbalkách u sítě, nechal velký prostor na prohoz, Deminor to viděl, zahrál tam, ale netrefil se do kurtu. Takže 40-40 a nejvyrovnanější část tohoto zápasu se teď děje při servisu Jakuba Menšíka, který stále vede 3-1, ale je to 40-40 a bude servírovat zprava, bude se snažit o to, aby si sám vybojoval gamble na 4-1. Alex Deminor připraven, poskakuje energicky na základní část, respektive za ní. Menšík se trefuje skvěle do rohu. Tak tohle už Deminor neskrotil, ještě že tak. A je to gamble pro Jakuba Menšíka. Musí to být hrozně frustrující pro, řekněme, ofenzivně laděné tenisty hrát s Alexem Deminorem. Jeho styl není atraktivní, rozhodně pro soupeře, není podle mě příliš atraktivní ani pro diváky, ale samozřejmě je velice efektivní i proto Alex Deminor se nachází ve světové elitní desítce. Servis Menšíka do středu hřiště, Deminor vybírá zase k základní čáře, tak takhle to dělá Novak Djokovic celou svoji kariéru, i když je ve špatné pozici, tak si z ní vytvoří velmi slušnou příležitost na returnu. Teď Jakub Menšík z mezi hry neuspěl a táhne servisový game Jakuba Menšíka. Když jsem zmiňoval Novaka Djokoviče, tak ten teď s Žánem Fonsekou má gamble na 1-0, teď to neplatí, je to 40-40 při podání srbského tenisty. 2-1 na sety vede Novak Djokovič. Možná favorit na zisk titulu na Roland Garros, když vypadl Jannik Sinner a nehraje Carlos Alcaraz. Servis Jakuba Menšíka zprava. Na střed hřiště, tentokrát je to větší aut, Empireový sudí zůstává ledově klidný, nikam nepůjde, Jakub Menšík také nebude nic zkoumat a zprava půjde servírovat tedy znovu. Bude to pravděpodobně trochu pomalejší, ale je to zase velmi dobře narotované od Jakuba Menšíka, Deminor pod tlakem, ale z tlaku zase umí zahrát naprosto skvělé defenzivně laděné údery, které teď přepíná trochu do útočných variant. Jakub Menšík musí běhat, což samozřejmě není vůbec příjemné. Velká rotace teď od Deminora a následná chyba Jakuba Menšíka znamená, že je tady breakball pro Australana, který může snížit na 2-3. První set vyhrál 6-0. Jakub Menšík prokazuje významné zlepšení od toho momentu, kdy odešel z kurtu po tom, co dostal Kanára, tak to asi to bude nejjednodušší říci a hraje velmi dobře Jakub Menšík. Nicméně teď může přijít o svůj servis a může se začínat de facto znovu od nuly. Deminor za základní čárou připraven returnovat, Jakub Menšík připraven servírovat. Velká rána do backhandu Deminora, Menšík jde k síti, hraje volej, který ale Deminor chytne a dává prohoz. Tak je to tady. Už to zase nevypadá tak veselé. Jakub Menšík sice stále vede, ale už jenom 3-2 a na servis se bude chystat po výměně stran Alex Deminor z Austrálie.
1: Říká David Proza, za kterým se do Paříže samozřejmě rychle zase vypravíme. Teď je 18 hodin 45 minut. No a vodní slalomáři mají za sebou první závody v rámci úvodního podniku světového poháru téhle sezóny a dařilo se českému kajakáři Jakubovi Krejčímu, který skončil třetí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu. Úřadujícího vicemistra světa ve slovinském Tacenu porazili jen Ital Ferraci a Polák Pasiut. Amálie Hilgertová dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci a skončila mezi kajakářkami 11.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
3: Fotbalisté Ostravy mají záchranu v šancelize na dosah, protože v úvodním zápase baráže porazili 3-0 Táborsko. Mají před odvetou výbornou pozici. Stačí jim i porážka o 2 góly. Baník dorazí do Tábora s tradiční výraznou diváckou podporou, kterou vnímají i Jihočeši.
4: Přesně proto se hraje fotbal, pro tenhle ty zápasy, pro tu atmosféru a člověk ani nemusí přemýšlet nad nějakou motivací, jako když přede, já nevím, nikam na druholigový stadion, je tam 500 diváků, tady prostě ty lidi vás ženou, ať fandí tomu klubu, prostě v tom zápase jste okamžitě a vůbec nepřemýšlíte na ničem.
3: Odveta baráže o šanceligu mezi Táborskem a Ostravou začne v sobotu ve 13 hodin. Nabídneme vám je ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos ze stadionu v Táborské Papilově ulici si můžete poslechnout na internetu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Posledním českým zástupcem na letošním Roland Garros, tedy druhém Grand Slamu této sezóny, je Jakub Menšík. Protože dnes ve třetím kole vypadly Marie Bousková a také Karolína Muchová a tak už nám tedy zbývá pouze tento 20-letý český reprezentant v singlových soutěžích. No a Jakub Menšík právě hraje svůj duel s Australanem Alexem Deminorem a jsme u toho na Radiožurnálu Sport. Díky Davidu Prouzovi.
0: Jakub Menšík pořád vede ve druhém setu nad Deminorem, je to 3-2, ale před malou chvílí to bylo veselější. Menšík vedl 3-0, měl breakbally na 4-0, pak neudržel vlastní servis a tak tedy dílčí snížení od Australana na 2-3 ze svého nebo z jeho pohledu. A teď vedení 30-0 Jakuba Menšíka, který výborně rozehrál tu úvodní výměnu.

0: Zakončil na síti volejem podél svého soupeře, pak přidává Demenor chybu, ukazuje, že i on je člověk z masa a kostí, který je schopný chybovat na kurtu, byť to je disciplína, kterou nedělá moc často, respektive nevěnuje se jí moc často. Teď prohrává 0-30, servíruje na Jakuba Menšíka, který se určitě zase bude pokoušet o to, co nejrychleji odeslat ten balon zpátky k Deminorovi, tak aby nemusel příliš běhat. Výborný prohoz od Jakuba Menšíka, Čech se přibližuje k síti. Deminor si sáhl, ale i kdyby si nesáhl, byl by to vítězný balón. Parádní práce od Jakuba Menšíka, který z ničeho nic velmi rychle se propracoval ke třem breakballům, mohl by zase odskočit do toho náskoku o dva gemy, mohl by vést 4-2, mohl by zase podávat a složit reparát za to předcházející servisové snažení, ale nepředbíhejme. I tři breakbally se dají velmi rychle prohospodařit. Deminor servíruje do backendu Menšíka, ten sice se dokázal do balónu trefit, ale nedokázal ho dostat před čáru, to znamená, že jeden breakball je pryč, Deminor vede 40-15 a bude se snažit teď zprava zase zatlačit českého tenistu a svého dnešního soupeře v boji o postup do osmifinále Roland Garros. Dobrý první servis, pak zkrácení Deminora, Menšík doběhl nakonec k síti, ale dokázal to nakonec, paráda. Jakub Menšík teda opravdu z posledních zbytků sil vytáhl ten stopbal, Deminor ho následně nedokázal prohodit, i když měl de facto celý kurt volný, protože trajektorie Menšíkova běhu končila někde u Empireu. To znamená, že Deminor se teď sám vlastní chybou připravuje o možnost srovnat na 3-3. Je to 4-2 pro Jakuba Menšíka, který půjde vlastně okamžitě servírovat a Jakub Menšík teď tedy ukazuje, že fyzicky byť byl, řekněme, trochu rozbitý po tom pětihodinovém zápasu, tak teď se do toho utkání s Deminorem dokázal dostat natolik, že je schopný i překvapivé varianty v podobě kraťasů od Australana vybírat. Teď se přibližuje k síti, znovu hraje volej, ten už byl jednodušší, protože si pomohl znamenitým servisem prvním do středu hřiště. 15-0 pro Jakuba Menšíka, 4-2 k tomu. A český tenista zase ukazuje, že se musí s ním počítat, i když dostane v prvním setu 6-0 a de facto ho odchodí, tak najednou Jakub Menšík úplně jiným hráčem. Po té přestávce, kterou si vzal, podává zleva, je vede 15-0, vede také 4-2 nad Alexem Deminorem. Netrefil teď ideálně svůj servis, zastavila ho páska. Čímž pádem má už pouze druhý pokus a jestli historie nás něco naučila, tak by to pravděpodobně mohla být kombinovaná rotace ven z kurtu a to se také děje. Teď Jakub Menšík posílá Deminora ze strany na stranu, zkracuje sám také, Deminor běží k síti a prohazuje. Prohazuje Jakuba Menšíka, vytěžil za prvé své rychlé nohy a za druhé to, že je menšího vzrůstu, dokázal se pod ten balon krásně dostat a skrotil ten míček, někdy je velmi těžké, ten průběžný úder, pokud to takhle mohu říct, kdy běžíte a nemůžete vlastně zastavit, tak ho skrotit, ale tohle teda Deminor zvládl naprosto na jedničku, perfektní práce a Deminor se tedy vrací do tohoto gemu, je srovnáno 15-15, kde srovnáno není, to je zápas Djokoviče s Fonsecou, který tedy druhý jmenovaný Brazilec vede ve čtvrtém setu 2-0 nad srbským tenistou a možná se nám tam schyluje na Filipu Šátriérovi k pětisetové bitvě. To by rozhodně nechtěl Jakub Menšík, to o tom jsem přesvědčený, ten si teď pomohl SM, vede 30-15, ale hrát další pětisetový zápas v krátké době, nic příjemného, své o tom ví Vít Kopřiva, který jeden zvládl s Francouzem Mutetem, ale pak prohrál s Landalusem ze Španělska. Teď tedy další eso Jakuba Menšíka. Možnost odskočit do vedení 5-2 pro českého tenistu a posledního zástupce v singlových pavoucích na Roland Garros. Rychlost esa Jakuba Menšíka 180 km za hodinu, to není příliš, nicméně ten úhel a to umístění a ta rotace, všechno to vedlo k tomu, že to nakonec opravdu eso bylo. Teď Jakub Menšík zase opatrnější, je první servis, možná si spočítal, že když dá velkou ránu, tak mu to většinou Deminor hodí takovým tím vysokým obloukem v základní čáře, takže teď volí variantu rotovaných prvních servisů, se kterými se přece jenom toho moc vymyslet nedá. Teď ale Deminor vymyslel znamenitý prohoz, Menšík ale výborně zareagoval na síti a je to gem pro Jakuba Menšíka, který nakonec si přitáhl Deminora přímo za pásku. Deminor už se nevešel do kurtu se svým úderem a tak Jakub Menšík vede ve druhé sadě 5-2, tu první ale ztratil 0-6.
1: Říká David Prouza, který si na chvilku oddechne, stejně jako Jakub Menšík a Alex Deminor a potom se oni dva pustí tedy do dalšího pokračování vzájemného souboje o osmifinále Roland Garros a David Prouza do přímého přenosu na Radiožurnálu Sport. Teď je 18 hodin a 52 minut na světovém šampionátu v ledním hokeji, bohužel už bez Čechů, kteří prohráli s Finskem ve čtvrtfinále 1-4, tak se chystají tedy závěrečné boje o medaile. Zítra od 15 hodin a 20 minut nastoupí Švýcarsko proti Norsku. Švédsku a potom se v Curychu večer o 20 hodin utkají Kanada s Finskem. Dnes zasedali nejvyšší představitelé Mezinárodní hokejové federace a v Curychu rozhodli o tom, že světový šampionát v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a v Rize. V Helsinkách se mistrovství světa uskuteční už po 8. Naposledy finská metropole turnaj hostila před 4 lety, a to spolu s Tampere. V Rize se potom hrálo o rok později, no a celkově mistrovství světa zavítá do lotyšského hlavního města po 4. No a kongres IIHF přidělil také světový šampionát žen v roce 2028, a to konkrétně Švýcarsku. O hostitelském městě se ale ještě rozhodne.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
3: Fotbalisté Slovácka v baráži s Artisem Brno rázně nakročili k setrvání v nejvyšší soutěži. Na hřišti soupeře vyhráli 4-1 a před domácí odvetou mají 3-gólový náskok. Trenér Roman Skuhravý ale nechce slyšet o tom, že boj o účast v příštím ročníku šance ligy už je rozhodnutý.
4: My nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, být nějaký euforii.
3: Kouč Artisu Roman Nádvorník ve složité situaci hledá inspiraci i ve fotbalové historii.
5: Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kde Liverpool 3-0 to otočil ve druhý poločas na 3-3.
3: Jestli si Slovácko náskok pohlídá nebo se Artisu podaří sportovní zázrak, to bude jasné po nedělní odvetě v Uherském Hradišti. Začne hodinu popolední a Radiožurnál Sport ji nabídne v přímém přenosu.
6: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Fotbalová baráž o šance ligu tedy na Radiožurnálu Sport zítra a také v neděli. Teď zase tenis, třetí kolo mužského singlu na grandslamové Roland Garros, Menšík versus De Minor a reportér David Prouza.
0: Jakub Menšík vede 5-2 ve druhém setu. Na servisu De Minor Menšík vede 15-0, potom co Australan nabídl úvodní 15 nevinucenou chybou Jakubovi Menšíkovi. Ten teď s přesněnou hrou od základní čáry začíná rozdělovat. Blíží se znovu k síti, volej hrát nemusí. Byl tam dobře Jakub Menšík, dobře si to připravil. 30-0 pro českého tenistu, který za malou chvíli, a upřímně nevěřím tomu, že to říkám, může získat druhý set. Vysvětlím proč. 0-6, to je skóre prvního setu z pohledu Jakuba Menšíka, který nejenže prohrál všechny gemy, ale hlavně, jak působil na kurtu, tak to opravdu nevypadalo vůbec dobře. Pak odešel na malou chvíli v přestávce mezi prvním a druhým setem a vrátil se očividně nabitý energií. Vede 5-2, teď 30-0 při podání De Minora, který trochu vypadá, jako by se mu rozsypala ta tradiční hra. Jakub Menšík se s ním teď dokáže udržet i v těch výměnách, které letí třeba 10x, 20x přes síť. Teď hlášení, tuším, autu od De Minora, který ale půjde zkontrolovat Empireový rozhodčí. Nechme se překvapit, jak to celé dopadne. V tuhle chvíli stále platí 30-0 pro Jakuba Menšíka a 40-0 pro Jakuba Menšíka. Opravdu auto byl. Takže 3 setboly. Český tenista Jakub Menšík, potom co za 20 minut ztratil první set poměrem 0-6, vede v sadě druhé 5-2, 40-0 a na servisu Alex De Minor bude odvracet tedy 3 setboly. První zkusí odvrátit servisem do forehandu Menšíka na střed hřiště. Ten se do toho skvěle položil. Následně parádní backhand od Jakuba Menšíka a ten tenhle zápas začíná znovu. 1-1 na sety, Jakub Menšík první prohrál 0-6, ten druhý ale získal velmi přesvědčivě s dvěma breaky 6-2.
1: Novida, tak ono by to mohlo jít, za chvíli se do Paříže samozřejmě zase vrátíme.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 59 minut je poslední květnový pátek, stále ještě velmi slunečný, však se také blížíme pomalu, ale jistě k letnímu slunovratu, takže dny se prodlužují, maximum samozřejmě přijde 21. června. Hodně dlouho bude vidět tedy také v Paříži, otázkou je, jestli Jakub Menčík a Alex de Minaur svůj zápas o osmifinále Roland Garros zvládnou ještě předtím, než se setmí. Ale to je otázka ještě příštích desítek minut, teď je aktuální začátek třetího setu. Slovo má znovu od pařížské Antuky David Prouza.
1: Tak doufejme, že Jakub Menčík rozehraje třetí set tak, jako vstoupil do toho druhého, kdy velmi rychle zaskočil de Minaura, vedl 3-0 po tom, co ztratil první set, když dostal Kanára. Teď začíná dobře servisem, který je takzvaným bodem spodání, 15-0 pro Jakuba Menčíka, který postupně, podle mě, jak se i v Paříži trochu ochlazuje, tak ožívá víc a víc. A myslím si, že zrovna, kdyby se setmělo dnes o hodinu dříve, tak by s tím rozhodně český tenista problém neměl. Nicméně to se určitě nestane, takže teď Jakub Menčík si musí pomoct dalším dobrým prvním servisem, pak to tak doťukl, řekl bych velmi jednoduše u sítě, když jen tak, takže se nedotkl právě pásky, to by pochopitelně byla chyba a bod pro de Minaura, takhle je to 30-0, protože Menčík to zvládl zastavit ten svůj pohyb. 30-0, Jakub Menčík, dva dobré první servisy, jeden rychlý, jeden zase výborně narotovaný, teď další spíše kombinovaná rotace ven z kurtu, de Minaur si s tím neporadil, teď si ještě upravuje svůj výplet, takové typické gesto, typická činnost pro tenistu, který se netrefí ideálně do toho úderu, že se aspoň srovná struny, tak aby se přesvědčil v hlavě, že teď to už bude jenom lepší. Další parádní první servis Jakuba Menčíka, half volley a vítězný balón. Jakub Menčík ani ne za minutu získává svůj servisový gem na začátku třetí sady a tohle je tedy statement, abych si vypůjčil, řekněme, anglické slovíčko. Jakub Menčík ukázal, že rozhodně se s ním musí počítat v souboji o čtvrté kolo Roland Garros. Vede 1-0 na začátku třetího setu nad Alexandrem de Minaurem.
0: Říká David Prouza, který nám samozřejmě za chvíli zase poví dál o pokračování souboje mezi Menčíkem a de Minaurem. Já jenom připomenu, že dnes skončil i pro poslední české tenistky grandslamový turnaj Roland Garros, protože své zápasy nedokázali úspěšně zvládnout Marie Bousková, která podlehla Rusce Miře Andrejevové 4-6 a 2-6 a také Karolína Muchová. Světová desítka totiž podlehla Švýcarce Jill Teichmannové 1-6 a 5-7. No a to znamená tedy, že teď už bude ženský singl bez české zástupkyně. Muže už může zachránit jen Jakub Menčík. A tak pojďme znovu za naším reportérem Davidem Prouzou.
1: A i další gem zahájil Jakub Menčík dobře. De Minaur prohrává 0-15 při svém podání. A kdo také velmi dobře nevstoupil do čtvrtého setu, ale vrátil se do čtvrtého setu, to je Novak Djokovic. Ztrácel 1-2, na servisu byl Fonseca. Teď je to 2-2 a zase je to otevřené. Alex de Minaur teď tlačí z forehandu, pak následně z backhandu, ale nemá to takovou razanci. To znamená, že Jakub Menčík si celkem v klidu zatím dokázal poradit se všemi útoky. Teď by to sám mohl zkusit z forehandu, ne, nakonec ne. Teď se Jakub Menčík dostává pod tlak. Ale velmi dobrý čop a 30-0 pro Jakuba Menčíka. Tak to by byla prvotřídní senzace, kdybych znovu prolomil servis australského reprezentanta. Říkám to v době, kdy za malou chvíli budeme informovat také posluchače Radiožurnálu ve zprávách v 7 večer, ale Jakub Menčík teď vede 30-0 a ty servisové gemy de Minaura se pomalu ale jistě stávají noční můrou pro Australana, který je osmým nasazeným tenistou na Roland Garros. Hraje se velmi rychle, za hodinu a 10 tenisté stihli dva sety. Ten první Australan vyhrál 6-0, druhý Jakub Menčík 6-2. Teď vede 1-0, k tomu 30-0 a servíruje na Jakuba Menčíka, který našel způsob, jak returnovat často i dobré servisy ven z kurtu. Tentokrát se mu to nepovedlo, ale zatím celkově to pořád platí, tohle tvrzení. 30-15 vede pořád Jakub Menčík při podání Alexe de Minaura a stále ještě může směle pomýšlet na to, že by třeba znovu mohl sebrat de Minaurovi servis, to by samozřejmě byl ten ideální a nejlepší možný scénář. Jakub Menčík vlevo připraven returnovat, krásná rána od de Minaura, ale následně také dobrá reakce Jakuba Menčíka. Ten je teď trochu pod tlakem, ale té výměně ještě pokračuje. A Jakub Menčík stále ještě drží. Odvrací ty útoky Alexe de Minaura. De Minaur chybuje na začátku třetího setu, vyhrál první 6-0, druhý ztratil 2-6, teď Jakub Menčík vede na začátku třetí sady 1-0 a 40-15 při podání Alexe de Minaura. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat hned zase ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku. To rádi říkáme v našem vysílání tuhle informaci, která nás těší, snad těší i vás. 40.15, to těší rozhodně Jakuba Menšíka a zase i vás posluchače. Jakub Menšík teď má příležitost odskočit do vedení 2-0 ve třetím setu. Servis Deminora první neúspěšný, čili už jenom jeden pokus zbývá Australanovi do backendu Jakuba Menšíka. Tento hraje přímo do středu a tentokrát Deminor nepohrdl touhle nabídkou. Odmazává první breakball krásným forehandem ze středu hřiště do míst, kde Jakub Menšík nebyl, kde už si myslím, že by neběžel ani kdyby to Deminor zahrál o poznání méně přesně. Jakub Menšík tady dal přednost tomu, že podrží síly, nebo respektive pošetří spíše své síly. A teď tedy český reprezentant na levé polovině svého kurtu bude přijímat zavedení 40-30 a 1-0 na začátku třetí sady. Deminor do forehandu Jakuba Menšíka, ten hraje výborně k základní čáře, další opatrnější forehand, ale jakoby se trochu opravdu proměnila dynamika tohoto zápasu. Najednou Jakub Menšík nemá problém držet v těch výměnách, teď se mu to trochu zakřikl, lacinější chyba z backendu, ale je logické, že musí přijít občas i nějaké pochybení od českého tenisty, který výrazně zpřesnil a zlepšil svoji hru od druhého setu a přenesl si to i do začátku setu číslo 3. Kdo je přesný v podstatě celou svoji kariéru, tak to je Novak Djokovic, který bojuje s Brazilcem Fonsekou. Je to 2-2 ve čtvrtém setu a Djokovic teď vede už 3-2. Využil svůj servis. Zpátky k zápasu Jakuba Menšíka, který se teď trefuje zase výborně k základním čarám. Tohle už nemůže Deminor stihnout. Ještě to stihl. Ještě jeden úder od Deminora a teď už smeč Menšíka a tam už Austrál nepoběží. I on si rozmyslel následující pohyb. Jakub Menšík výborně třikrát zatlačil a na potřetí už to byl vítězný balónek. Breakball pro Jakuba Menšíka, neboli advantáž Menšík, jak hlásí Empireový rozhodčí, vy to slyšíte, z radiožurnálu Sport. Nebyla to úplně přesvědčivá smeč od Menšíka, ale naštěstí umístěná dostatečně, takže Deminor už přeci jenom, který se nacházel úplně mimo kurt, tak se rozhodl, že nepoběží pro ten balónek. Takže breakball další pro Jakuba Menšíka, druhý, respektive třetí, když počítáme, že vedl 40-15. Servis Deminora na lineu, Menšík na to nedbá, hraje velmi slušně z returnu. Teď zatlačuje zase Deminora, kterému síť brání v tom forehandu a tak je to opravdu break. Jakub Menšík si ještě trochu, nechci říct, udělal pěst, protože v té ruce držel raketu, ale bylo to takové to gesto zatnuté pěsti. Jde si pro novou raketu, Jakub Menšík, to je běžná záležitost v momentě, kdy už má trochu vymlácený výplet, tak chcete větší kontrolu. Takže v tuhle chvíli Jakub Menšík na začátku třetího setu vede 2-0 a za malou chvíli půjde podávat.
0: Říká David Prouza, zítra se samozřejmě do Paříže vypravíme znovu, ale znovu se vypravíme také do Ostravy, kde probíhá turnaj světové série v plážovém volejbalu, no a tam dokázali postoupit dva české mužské páry rovnou do osmifinále, no a los k ním byl tedy docela krutý, protože dvojice Trousil se Schweinerem se utká s párem Perušič Sedlák. Příjemné je, že Češi mají tedy jistotu účinkování minimálně jedné dvojice ve čtvrtfinále. Smůla je tedy, že na sebe narazí dva bývalí parťáci, olympionici Schweiner a Perušič. Ale o to pikantnější duel to bude, o to lepší atmosféra zítra tedy v Ostravě na turnaji světové série v plážovém volejbalu. A o to víc tedy věří mi posluchačů u radiožurnálu Sport. Jak říkal David Prouza, aktuálně už nejposlouchanější digitální z rozhlasové stanice v českém éteru. No a teď zase zpátky právě za naším tenisovým reportérem do Paříže na utkání Roland Garros mezi Menšíkem a Deminorem. Davide.
1: I v Paříži se chystá nebo blíží také pikantní derby dvou bývalých parťáků, ale o tom později zpět k zápasu Jakuba Menšíka s Alexem Deminorem. Do servisového gemu vstoupil Menšík skvěle, dal ESO, respektive trefil lineu, Deminor už si s tím neporadil. Teď si Menšík neporadil se svým zamýšleným čopem křížem ven z kurtu, který zastavila síť. To znamená, že je to stav 15-15, ale pokud Jakub Menšík zůstane věrný této strategii trefování prvních servisů, tak bych o něj nechtěl nebo neměl mít strach. 15-15, 2-0 pro Jakuba Menšíka, servis za malou chvíli zprava, mezitím Novak Djokovic se pomaličku možná nadechuje k rozhodujícímu kroku vstříc k osmifinále Roland Garros, velká rána Jakuba Menšíka, kterému to tam teď opravdu padá, Deminor vyhnaný do rohu kurtu, Menšík zkracuje hru, ale netrefil se úplně ideálně, vymyslel to dobře, Jakub Menšík viděl, že kurt je volný, tak to poslal do toho nejvzdálenějšího místa, od kterého se nacházel Alex Deminor, nicméně přesnost teď trochu zradila Jakuba Menšíka a tak pod delší době při servisu českého tenisty. Je to negativní stav nebo stav, který nevěští nic dobrého. 15:30, servis zleva od českého tenisty, který je přímo na čáru, ne, tak těsně vedle. Jakupenčík se zase půjde podívat, tady by se opakovala výměna, protože Deminor to chytil, ten return, a vrátil by ten balónek. Teď Empireový rozhodčí se jde podívat znovu, ještě si to jednou ověřuje a říká dobrý balón. Takže teď, jestli se nepletu, měl by se opakovat první servis Jakuba Menšíka. Někdy daný tenista protestuje a bude chtít, nebo chtěl by ten bod, nicméně myslím, že tady se není o čem bavit. Deminor to vybral, výměna pak byla následně přerušená a ani Jakub Menšík nějak výrazným způsobem neprotestuje, to je dobře, emoce si schovává v sobě, servíruje znovu na Deminora, tentokrát trefil lineu a je to 30-30. Tohle bylo zase ne ESO, ale bod z podání. Je až neuvěřitelné, že Deminor, který nemá buchy jaký rozsah oproti Menšíkovi, tak je schopen si minimálně sáhnout na ty jeho servisy, které často letí až někam do VIP lože z boku kurtu umístěné. Přesto Deminor tam byl, naštěstí pro Menšíka už nedokázal ten balon nijak významně skrotit. Teď další obrovská rána Jakuba Menšíka, který se konečně dostává do toho stavu, kdy prostě nepřemýšlí a jenom střílí jedno ESO za druhým. Takhle vlétl na dospělou scénu, takhle si ho pamatuju z jeho debutu z Davis Cupu ze Španělska, kdy vyprovodil Dušana Lajoviče a servíroval neuvěřitelné bomby celý zápas. Teď se mu to povedlo dvakrát za sebou. Do třetice už ne, zleva při stavu 40-30 Jakub Menšík přetáhl ten první pokus servisový zhruba o nějakých 10-15 cm. A tak Jakub Menšík teď přes druhé podání musí rozehrát tuhle výměnu a dal zase obrovskou ránu. Deminor to stihl vybrat i útok Jakuba Menšíka, i ten volej stihne, ale ten další už ne. Je pak Jakub Menšík hraje úplně jinak než na začátku tohoto zápasu. Prohrál první set 0-6, druhý získal 6-2, teď vede v tom třetím 3-0.
2: Vstávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Paráda.
4: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do jedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A zajímavé ceny můžete v našem ranním a nejen ranním vysílání očekávat také v příštím týdnu. Budeme nabízet třeba oficiální fotbalový míč McDonald's Cupu nebo vstupenky na festival Offseason na pražském výstavišti, kde nebude chybět ani desítka Pavla Horváta live s Václavem Němečkem, samozřejmě naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a také Antonínem Panenkou. No a do soutěže půjdou také vstupenky na světový pohár ve vodním slalomu v pražské Troji a nebo také permanentky na světový pohár ve sportovní lezení, který se uskuteční na pražské Štvanici. Takže rozhodně se vyplatí poslouchat Radiožurnál Sport a také s námi soutěžit. A teď zase zpátky do Paříže, pokračuje totiž duel o osmifinále grandslamového Roland Garros mezi českým tenistou Jakubem Menšíkem a Australanem Alexem Deminorem. Naším reportérem na místě, tedy ve francouzské metropoli, je David Prouza.
1: A stále dobré zprávy z Paříže. Jakub Menšík za stavu 1-1 na sety v souboji s Deminorem vede 3-0 a je to úplně jiný Menšík nežli na začátku zápasu, ve kterém Deminor nepotřeboval příliš a vyhrál první set 6-0, druhý ale ztratil 2-6 a teď prohrává 0-3 s Jakubem Menšíkem, který obzvlášť na returnu působí úplně jako jiný tenista, kterému to opravdu létá znamenitě. Teď Deminor si došel pro vítězný balón, vede 15-0, ale na dřese, na každý svůj servisový gem a je to věc, na kterou určitě není zvyklý, kdy vlastně jsme v situaci, kdy Deminor chybuje o poznání víc než Menšík. Možná to trochu posiluje ten dojem i fakt, že Menšík sbírá hodně velké množství vítězných balónů, ale na každý pád český tenista něco změnil a očividně udělal dobře, protože od toho momentu, kdy dostal Kanára, tak vyhrál 9 gemů a Deminor jenom dva. Teď je výborný zase return Jakuba Menšíka, který sice postrádal umístění, ale nechyběla mu agresivita a rychlost. Teď je opatrnější další údery od Jakuba Menšíka, který to tak střídá, někdy vypálí ránu, někdy naopak kontroluje rotací a to je perfektní kombinace, která platí na D minora, zejména ty změny rychlosti a v rotacích jsou nepříjemné vždy pro všechny soupeře a teď i takový mistr údržby, jakým je Alex D minor, tak začíná chybovat, je to 15-15, Jakub Menšík si zase tak trochu sám sebe podpořil, trochu si zatřásil pravicí, ve které drží svoji raketu a teď za stavu 15-15 půjde returnovat další servis Alexe D minora a bude se snažit o to, aby si třeba zase vytvořil breakové příležitosti. Ten úderový rytmus Menšík prostě našel, to je jisté. Teď jde o to, aby mu co nejdéle vydržel a hlavně, aby ho podrželo to jeho dělové podání. D minora teď podržela linea. Opravdu ten úder byl tak dokonalý, že kdyby byl o centimetr delší, tak je to out. Výměna tedy pokračuje. D minor to teď zkouší také přes velké rotace. Rozbíhá si Menšíka, ale zase chybuje. Nebyl tam vůbec nohama. Alex D minor připravený. Hrál to na dlouhou ruku. Ten balon trefoval už dost před sebou. A ten míček skončil v síti 30-15 pro Jakuba Menšíka. Trenerský box teď v záběrech také televizních kamer právě D minora, který vypadá trochu mírně znepokojeně, pokud jde o výrazy v obličeji. 30-15 vede Jakub Menšík. 3-0 k tomu ve třetím setu, 1-1 na sety mezi Alexem D minorem, který je na servisu, a Jakubem Menšíkem, který přijímá. Servis opatrnější od D minora, Menšík bomba z backendu po čáře, Čech se přibližuje k síti, tohle bude smeč po dopadu, lahůdka, která se zkazit skoro nedá, respektive bylo by to obrovské překvapení a další breakbully získává Jakub Menšík. 40-15 a 3-0. Takový je stav, taková je realita zápasu Jakuba Menšíka s Alexem D minorem, kdy český tenista opravdu vůbec nevypadal dobře na začátku utkání. Ale od té doby, co prohrál první set 0-6, tak je jako vyměněný. Další výborný return Jakuba Menšíka a out D minora, který to teď usnadnil českému tenistovi, ale nic to nemění na tom, že Menšík opravdu skvělým způsobem zareternoval jeho podání. A teď tedy k radosti zase pro změnu boxu Jakuba Menšíka trenérského, je to už 4-0. Jakub Menšík půjde podávat na třetím největším kurtu v areálu Rolanda Garrose. Připomínám, že na tom vůbec největším Novak Djokovic vede 2-1 na sety nad Brazilcem Fonsecou a k tomu 4-3 půjde podávat za malou chvíli, ale mladý Brazilec. Nicméně Djokovic už byl break dole, vrátil se do zápasu a je o něco blíže teď postupu do další fáze. Jakub Menšík podává teď na D minora, který dokázal zreternovat velmi slušně tu velkou bombu. Nicméně Jakub Menšík má teď opravdu velkou jistotu ve své údery. Teď jsem mu to trochu zakřikl. Nečistý odraz, možná na to se ohlíží teď Jakub Menšík bez ohledu na to, co jsem říkal, tak to pořád platí. 4-0 vede Jakub Menšík, teď se sice netrefil do forehandu, ale v drtivé většině případů v té mezihře působí přesvědčivě, působí agresivně, dává tomu takové to ideální množství rizika. To je termín, který jsem si půjčil od Tomáše Macháče, kterým on tituloval Janika Sinera, kdy prostě to ideální množství rizika dává svým úderům a je neustále nepříjemné proti němu hrát. Teď to samé dělá Jakub Menšík Alexi Deminorovi, byť v posledních dvou výměnách to neplatí. Menšík dává dvojchybu, prohrává 0-30, na chvíli ho opustili ty drtivé servisy. Nicméně Jakub Menšík vede 4-0 ve třetím setu, na tom se zatím nic nemění, 1-1 na sety a český tenista teď zprava půjde podávat na D minora, druhá dvojchyba v zápase. Jakub Menšík teď bude servírovat velká rána ven z kurtu, ale D minor to tentokrát měl dobře přečtené. Následně chtěl jsem říct výborná rána Menšíka, ale těsný out. Takže teď jsou tady pro změnu breakbally pro D minora, to už tady nějakou chvíli nebylo. Na začátku zápasu jsme na to museli být zvyklí, protože D minor prolomil všechny tři servisové gemy Menšíka a sám všechny tři své servisové gemy získal. Teď má breakbully, může snížit na 1-4, ale pořád je to velmi solidní náskok pro Jakuba Menšíka. Byť připomínám třeba také to, že Karolína Muchová nad Švýcarkou Tajchmanovou ve druhé sadě vedla 5-1 a nakonec jí ztratila 5-7. Menšík podává do backendu D minora, blíží se k síti, hraje krásný přípravný backendový volej, D minor ho ale prohazuje. Tak teď to trochu bylo jako ze začátku zápasu. Nedostatečně přesný nebo nedostatečně dlouhý přípravný volej od Menšíka, který nechal vyniknout Alexe D minora, ten snižuje na 1-4, půjde podávat, ale stále platí, že v tomhle setu ztrácí 1-4.
0: Říká David Prouza, k jeho slovům já doplním cyklistické informace o tom, že Sepp Kuss, tedy americký cyklista, vyhrál královskou 19. etapu Gira d'Italia. No a tenhle 31-letý Američan se stal 116. městem, kterému se povedlo vyhrát etapu na každé ze tří Grand Tour. Jan Hirt, který strávil náročný den v Dolomitech v úniku, dojel po 151 kilometrech do cíle na 11. místě a průběžně je stále 16. Celkové pořadí i nadále vede Dan Slovan Jonas Vingegor o více než 4 minuty před Rakušanem Felixem Gálem. V tuhle chvíli tedy mají cyklisté na tomto ročníku Giro d'Italia před sebou už jen 2 etapy. Ta zítřejší, 20. předposlední, je zavede znovu do hor, bude dlouhá 200 kilometrů a bude i s výjezdem do horského střediska Piancavolo. No a v neděli potom Giro d'Italia zakončí tradičně dojezd do Říma.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
6: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
7: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
8: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: I na další díl tohoto seriálu v našem vysílání Radiožurnálu Sport dojde, ale teď je za tu zase tenis. Menšík versus De Minor ve třetím kole Roland Garros a reportér přímo v Paříži David Prouza.
1: Snad nebudeme svědky nějakého dalšího obratu v tomhle utkání. Já myslím, že těch obratů už bylo dost. Menšík prohrál první set 0-6, následující získal 6-2 a ve třetím vede 4-1. Teď při podání De Minora ztrácí 0-15. Dobrým returnem si teď pomáhá, ale De Minor skvěle zareagoval, půjde k síti a tohle asi skončí bodem pro Australana. Byť Menšík teď vyslal fantastickou svíčku, De Minor musí opatrněji smečovat. Menšík to ještě stihne, tohle stihne taky. Je to prasátko a bod pro Menšíka. Tak. Teď tedy Jakubenčík měl obrovské štěstí, nicméně šel mu hodně naproti. Hodně si teď zaběhal na své polovině kurtu. De Minor to měl mnohem lépe připravené, hrál lépe v té výměně, ale to někdy nemusí vůbec nic znamenat. Páska hrála s Jakubem Menšíkem 15-15. Ideálně hned, aby breakl znova De Minora. Žádné caviky s tím. Před malou chvíli Jakub Menšík přišel poprvé o své podání ve třetím setu. Proto je to 4-1, proto to není 5-0. I tak to vypadá velmi dobře. Ale jak to vypadá na tabuli výsledkové, to ještě nemusí úplně často odrážet realitu daného zápasu. 15-15, De Minor se vyjde do těla Menšíka, tento tam přehodil jak vidlemi, ale přehodil, to je důležité, a pak dává vítězný backendový úder po čáře. 30-15, to je Jakub Menšík, to jsou dobré zprávy. Já přidám zprávy také z centrálního dvorce Filipa Šátriéra, kde Novak Djokovic vede 4-3 ve čtvrtém setu, 2-1 na sety k tomu nad Brazilcem Fonsecou a má breakbully při podání mladého brazilského tenisty, ale už jich pár prohospodařil. Zpátky na třetí největší kurt v areálu Rolanda Garrose 4-1 a 30-15 pro Jakuba Menšíka při podání Alexe De Minora, který si to rozmyslel, začal si ještě jednou ťukat balonkem o zem, až teď podává a bude to ESO, bude to bod z podání. Teď se to De Minorovi podařilo krásně umístit na střed hřiště a máme tady stav srovnaný 30-30. Jakub Menšík na pravé půlce hřiště za hodinu a půl bude usilovat o to, aby si vydobil další breakovou příležitost svojí, tak aby zase odskočil trochu více Alexi De Minorovi. De Minor tentokrát dává do pásky, to znamená, že tady je pouze druhý servis pro Alexe De Minora, nasazeného hráče číslo 8. Jakub Menšík na základní čáře připraven, to je out. Breakball pro Menšíka zadarmo, ten potěší samozřejmě a v tuhle chvíli možnost pro Menšíka odskočit do stavu 5-1, mezi tím na centrálním dvorci Filipa Šátriéra krásná výměna, kterou pravděpodobně zakončil João Fonseca, který teď hodně gestikuluje směrem k divákům, to znamená, že asi odvrátil další breakball Novaka Djokoviče, je to tak, ale stále Djokovič vede 2-1 a 4-3, to je potřeba zmínit. 4-1 ve třetím setu vede Alex Jakub Menšík, Alex De Minor na něj servíruje. Menšík jen tak, že neposlal ten return na základní čáru, to je škoda. Byl ve špatné pozici, De Minor to trefil výborně, ale Menšík o pár centimetrů minul svůj return a s tím by Australan samozřejmě měl problémy, protože ten míč se snášel z velké výšky a určitě by nešel lidově řečeno zamáznout, tak jak by si to třeba De Minor představoval. Takže znovu schoda. Podání De Minora do sítě. Tak tenhle obrázek už jsme tady jednou měli. Před malou chvílí z toho byla dvojchyba Alexe de Minora. Tak jak to vyřeší teď australský tenista? Vyřeší to na čáru servisem, ale Menšík reaguje dobře. Nicméně je pod tlakem. De Minor to teď hodně utahuje, přidává takové ty dobré úhly, dobré rotace. A teď má gamble, může snížit na 2-4. Alex de Minor, trochu se bojím, že se vrací do tohoto zápasu, že to nebude tak jednoduché, jako to možná před pár okamžiky mohlo vypadat, že jako Menšík už tak nějak dokráčí k zisku co druhého setu. Celého zápasu. Teď samozřejmě de Minor, pokud sníží na 2-4, tak bude extrémně klíčové, aby Jakub Menšík podržel svůj servis, ale nepředbíhám. Jdu zpátky, jak se říká, bod po bodu v komentáři pro Radiožurnál Sport. 4-1, Jakub Menšík stále vede, ale je v nevýhodě. Výhodu má de Minor, který netrefil první servis, teď se trefil přímo do těla Menšíkovi, to bude out. Je to tak? Sníženo. 2-4, Jakub Menšík stále vede ve třetím setu, ale už to není 4-0, už to není ani 4-1, ani 4 je to 4-2. Tak. A jsme zpátky. Servis Jakuba Menšíka zanedlouho. 4-2 pro českého tenistu. 0-6-6-2 z pohledu Jakuba Menšíka, který teď určitě bude potřebovat svůj nejlepší první a samozřejmě, když to bude nutné, nejlepší druhý servis. Český tenista hraje s Alexem de Minorem, s tenistou, kterého zatím ještě nikdy neporazil ve své kariéře. 0-5 zájemná zápasová bilance. Nicméně teď si pomohl Menšík výborným prvním servisem a výbornou smečí. Zase de Minor vytáhl naprosto nehratelný balón. Podle mě se musel dostat skoro až na tribunu, aby ten míček vytáhl do vzduchu. Udělal to, nicméně Jakub Menšík je teď v dobrém rozpoložení, takže si troufl na smeč bez dopadu míčku a podařilo se. Takže Jakub Menšík zahájil dobře, vede 15-0 při svém servisovém gemu, 4-2 ve třetí sadě. Jakub Menšík podává na Alexe de Minora. Je to rána na střed hřiště, ale je to dlouhé, to znamená, že už druhé podání má jenom ve svém arsenálu Jakub Menšík, 15-0 a 4-2. To je skóre tohoto zápasu, třetího setu zápasu. Teď opatrnější servis Menšíka, který ale de Minor úplně nečekal, a tak nakonec sahá za kratší konec v této výměně a je viditelně frustrovaný, protože Jakub Menšík zahrál kratoučký servis, de Minor tam musel jít nohama jinak, než plánoval. To znamená, že byl o krok později u dalšího úderu a také to znamená to, že dal out a je to 30-0 pro českého reprezentanta. Jakub Menšík tady zatím předvádí znamenitý průběžný obrat, zdůrazňuji průběžný. Servis Jakuba Menšíka teď první nepřesný, 4-2, 30-0 ve třetím setu, 1-1 na sady. Jakub Menšík servíruje zprava po druhé na Alexe de Minora, vy o tom slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Zase opatrnější servis a zase nepřesný return. De Minor teď viditelně naštvaný na sebe po druhé za sebou v krátké době. Za hodinu a 33 minut má Jakub Menšík teď možnost odskočit ve třetím setu do vedení 5-2. Servis Jakuba Menšíka teď drží. To je důležité nejenom pro tenhle game, ale je to důležité pro celý zápas. Připomínám, že Menšík je posledním zástupcem na Roland Garros v singlu. Teď si pomohl dalším skvělým prvním servisem, další smeč už hrát nemusí. Jakub Menšík, dámy a pánové, odskakuje do vedení 5-2 ve třetím setu. První ztratil 0-6, od té doby je to úplně jiný hráč, vyhrál druhý 6-2, v tom druhém vede 5-2.
0: A doufejme, že to bude moci David Prouza tvrdit i nadále, tedy že Jakub Menšík ten průběžný obrat přetaví v konečný. 19 hodin 26 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Samozřejmě o víkendu budeme sledovat i vyvrcholení mistrovství světa, semifinálové a potom závěrečné boje o medaile, bohužel bez českých reprezentantů, kteří včera vypadli s Finskem, když mu ve čtvrtfinále podlehli ve Curychu poměrem 1-4. Hokejové příznivce ale zcela jistě zajímá také dění v Zámoří, protože tam se blíží do finiše boj o Stanleyův pohár. Už víme, že ve finále budou účinkovat hokejisté Vegas Golden Knights i s českým útočníkem Tomášem Hertlem v sestavě. No a na druhé straně mohou už tedy zlatí rytíři za pár hodin poznat svého soupeře z východní konference, protože tam Carolina vede nad Montrealem, v jehož brance řádí Jakub Dobeš, ale zatím to nestačí, 3-1 na zápasy. No a Hurricanes pátý duel budou hostit ve své aréně a pokud tedy Canadiens porazí po čtvrté za sebou, tak postoupí po 20 letech do finále Stanleyova poháru. Před 20 lety proti Edmontonu v tom finále Hurricanes uspěli i s přispěním Františka Kaberleho a bohužel předčasně zesnulého Josefa Vašíčka při tragédii v roce 2011 po pádu letadla Jaroslavle. Teď se tedy mohou hokejisté Caroliny do finále Stanley Cupu po dvou dekádách vrátit. Nechme se překvapit, jestli to v noci proti Montrealu zvládnou a rozhodně o tom ráno od nás uslyšíte. A teď zase uslyšíte o tenise. Roland Garros, boj o osmifinále mužského singlu, Menšík de Minor a David Prouza.
1: Ideální načasování pro Radiožurnál Sport. Deminor začíná právě teď servírovat vedení 5-2 pro Jakuba Menšíka. To je dobrá zpráva, kterou rádi budeme opakovat v našem přímém přenosu. I to, že Deminor dává nevinucenou chybu z forehandu. Jakub Menšík vede 15-0. Řekl bych, že empirový rozhodčí teď prokázal trochu něco ze své empatické stránky, protože ta přestávka byla o poznání delší než ta, jak by měla být. Většinou tady běží takový údaj o jedné minutě. Teď si myslím, že oba hráči byli o poznání déle na svých lavičkách, ale už se hraje několikátý den v 30-stupňových vedrech a je logické, že čas od času by hráči měli si zasloužit nějaký odpočinek navíc. Servis Deminora nepřesný, jeden dlouhý, druhý zase naopak krátký, který skončil na pásce. 5-2 a 30-0, to je momentální realita třetího setu zápasu Jakuba Menšíka s Deminorem, přičemž český reprezentant je v té pozitivní pozici 5-2 a 30-0. Kdo by to byl řekl, když za 18 nebo 20 minut prohrál první set 0-6 a zmizel v útrobách tenisové arény pojmenované po francouzské tenisce Simon Mathieu. 5-2 a 30-0 Jakub Menšík, servis Deminora dlouhý, Jakub Menšík by mu to tam poslal okamžitě zpátky, Deminor by stěží reagoval, si myslím, nebo rozhodně by nereagoval nějakým velkým úderem. Teď tedy druhé podání, Jakub Menšík do toho třískl k základní čáře, ale zareagoval skvěle Alex Deminor, byť je pod tlakem v této výměně, teď nestihl doběhnout k tomu balonku ideálně, naznačil, že hodí raketou, pak si to rozmyslel. Ono dnes házet raketou se prostě hráčům nevyplácí, protože rozhodčí vám v podstatě hned může dát varování, po varování přichází trestný 15 a samozřejmě po trestném 15 je to, jestli se nepletu, gem a pak konec. To znamená, že opravdu tenisté v posledních letech šetří těmito gesty v minulosti, v dobách třeba Gorana Ivaniševiče, byl to měřítko rozhodčí, bylo trochu jiné. To je jedno, to je minulost, současnost je taková, že Jakub Menšík vede 5-2 a 40-0 a má 3 setboly. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 5-2 40-0. Jakub Menšík v tuhle chvíli velmi blízko zisku druhé sady. Dvojchyba, realita je tady. Zisk druhé sady pro Jakuba Menšíka 6-2 stejně jako té druhé. První ztratil 0-6, ale celkově platí, že Jakub Menšík vede 2-1 na sety nad Deminorem.
0: Říká David Prouzano, kdyby to byl klasický turnaj, tedy ne Grand Slam, tak už by bylo hotovo a Jakub Menšík by slavil obrat a postup dál, vítězství nad Alexem Deminorem, ale tohle je Grand Slamový turnaj. Tam je potřeba uspět ve třech sadách po sobě. Jakub Menšík má každopádně proti Australanovi skvěle nakročeno a my samozřejmě za chvíli ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku zase zamíříme tam, kde se dějí zajímavé věci. Ostatně tak, jak jste na to od nás už 5 let zvyklí.
3: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
2: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
9: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
10: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
11: Rychlý nedostřefil a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
12: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
3: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
2: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
13: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
14: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
15: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
16: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
17: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
3: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
2: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
18: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
19: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítězství. vítám, dobrý den.
20: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
21: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
19: Dobré dopoledne všem.
22: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
2: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
3: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
0: 19 hodin 33 minut, Radiožurnál Sport míří znovu do Paříže, protože tam se neuvěřitelně zvrtl, ale nám se to líbí, duel Jakuba Menšíka s Australanem Deminorem o postup do osmifinále letošního Roland Garros. Slovo má proto znovu David Prouza.
1: Pojďme začít fakt rychlým zpravodajským momentem 0-6, 6-2, 6-2. To je zápas s Deminorem z pohledu Jakuba Menšíka. Než se začne hrát čtvrtá sada, tak můžeme připomenout velkou bitvu, která se odehrává na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Novak Djokovic bojuje s mladým Jaem Fonsecou z Brazílie, tenistou, který je skoro nebo přesně o 20 let mladší než srbský velikán. 6-4, 6-4 pro Djokoviče, pak následně 6-3 pro Fonseku. Teď je to 4-4 a gamble Novaka Djokovic na to, aby odskočil do vedení 5-4, to se stává právě teď. Publikum trochu začíná zase bouřit. Novak Djokovic ustál velký tlak, myslím, že o jeho servis se bojovalo dobrých 7, možná 10 minut. Nejsem si úplně jistý tím přesným časovým údajem, to není tak důležité, co je důležitější, že Novak Djokovic v 39 letech stále drží naději na zisk toho případně rekordního 25. grandslamového vítězství v singlu. Po výpadku Jannika Sinnera je samozřejmě o poznání blíž, ale nejdřív potřebuje minimálně porazit Brazilce Fonseku a pak ještě zvládnout případně další 4 těžké zápasy. Na Roland Garros těžký zápas určitě hraje Jakub Menšík, byť průběh posledních 2 setů vypovídá o tom, že to je spíš těžké pro Deminora. Jakub Menšík vede 2-1 na sety, teď si upravuje svoji tenisku, upravuje si zavázání, upraví si možná trochu i ponožky. Všechno tak, aby trochu zabil čas v momentě, kdy se ještě nehraje a už by se možná hrát mělo. Každopádně Deminor ještě chviličku zdržuje ten start čtvrtého setu a upřímně není se čemu divit, protože asi ani on, možná nikdo ze sledujících tento zápas nečekal, že Jakub Menšík potom, co dostane Kanára 6-0 v prvním setu a uhraje 5 balónů z 30, že nakonec následující 2 sady získá celkem jednoznačně 6-2 a 6-2, že několikrát breakne svého soupeře a vlastně si pomůže i perfektními dělovými servisy. Teď drobná porada Jakuba Menšíka s jeho trenérským týmem, s Tomášem Josefusem, a Menšík zase od konce kurtu míří ke své lavici a vypadá to, Filipe, že ještě nějakou chvíli se tohle utkání hrát nebude, tak se můžeme podívat zase na centrální dvorec Filipa Chatriera. Tam už končí přestávka, Jakub Menšík v tuhle chvíli znovu na lavičce, trochu zvažuje, zase sednout nebo ne, sedá si. To znamená, že asi na maličkou chvíli můžeme vrátit slovo zase do Vinohrad, protože tady se ta přestávka před čtvrtým setem v zápase Menšíka s Deminorem protahuje.
0: A tak je čas také na trochu muziky, konkrétně tady Marpo.

0: A z vysílání radiožurnálu Sport mizí český zpěvák a rapper Marpo, a to proto, aby zase uvolnil prostor živému vysílání, konkrétně tenisovému utkání o osmifinále Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Australanem De Minorem. Z Paříže pokračuje David Prouza.
1: Alex De Minor nebyl teď přítelem našeho vysílání, zmizel na dlouhou dobu v útrobách stadionu Simon Mathieu, pak se vrátil vlastně v momentě, kdy už jsem si myslel, že ta přestávka bude o trochu delší. To je jedno, důležité je, že Jakub Menšík může už zase hrát, že má soupeře na své polovině, nemusí korzovat ze strany na stranu a čekat, až De Minor přijde. 15-15 servíruje Jakub Menšík na začátku čtvrtého setu a asi vám nemusím připomínat, jak důležité je, aby si teď ten servis podržel a pokračoval v tom nastoleném trendu, který se mu povedlo odstartovat na začátku druhé sady a vydržel v něm až do konce sady třetí. Teď je opatrný druhý servis Menšíka, nicméně nechyběla mu přesnost, takže výměna rozehrána, De Minor od základní čáry, Jakub Menšík na stejném místě na své půlce, teď zatlačil krásně z forehandu, následně z backhandu, De Minor běhá, seč mu síly stačí, ale nestačí to na bod. Jakub Menšík vede 30-15 a to, co vůbec netrefoval v prvním setu, tak teď najednou trefuje s naprostým přehledem a s takovou skoro až rutinou. Nebyl to vůbec jednoduchý úder. Ani ten forehand po léně, pak následný backhand, ten byl ještě těžší. Jakub Menšík mu nedal moc rotace, přesto ten míček skočil ještě před základní čáru a důležité je, že De Minor ho nestihl vybrat. Teď servis zleva Jakuba Menšíka, tohle on umí, servis ven z kurtu, krásné eso, 40-15. Jakub Menšík působí teď velmi dobře na kurtu Simon Mathieu. 2-1 na sety vede, 40-15 k tomu, servis Jakuba Menšíka hraje se hodinu a tři čtvrtě. Mezitím na centrálním dvorci Filipa Šátriéra už se hraje 3 hodiny a 40 minut. Novak Djokovic vede 2-1 na sety, vede 5-4, ale na servisu mladý Brazilec Fonseca. Jakub Menšík, 40-15, servis českého tenisty zprava, opatrnější kombinovaná rotace, krátký return De Minora, Jakub Menšík to možná mohl vytěžit lépe, nicméně tentokrát to nebylo tak hluboké, co se týče umístění, a následně De Minor dává vítězný balon z forehandu, opřel ho o čáru, nebo spíš otřel ten tenisák o čáru, to znamená, že je tu snížení a je to 30-40 z pohledu Australana, ale pořád je to gambol pro Menšíka. Teď se bude podávat ze strany, kde před malou chvílí dal eso. Tak ještě jedno by to chtělo pro Jakuba Menšíka, tak aby mohl si jít znovu ne sednout, ale vyměnit si stranu s De Minorem a pokračovat za stavu 1-0. Dává tentokrát velkou ránu na střed hřiště, teď se přibližuje k síti. Není to úplně perfektní. De Minor teď hraje pásku, respektive prasátko, takže se Menšík vrátil zpátky od sítě. Hraje sám teď také na základní čáru. Velká rána z forehandu a tohle už je vítězný balón. Tohle jako Jakubovi Menšíkovi musí dělat strašně dobře, že je schopný zabíjet najednou ty výměny v souboji s De Minorem, že tam Australan už není, že je možná i sám trochu už unavený, neběhá mu to tolik a že dělá ty v unozovkách zdánlivě jednodušší body Jakub Menšík. 2-1 na sety a 1-0 k tomu, za maličkou chvíli se bude zase pokračovat, na servis se chystá De Minor.
0: A my se chystáme vám ve vysílání radiožurnálu Sport říci, že dva fotbaloví reprezentanti prodloužili smlouvy s pražskou Slávií, respektive uzavřeli nové na další období. Tomáš Holeš se upsal mistrovskému týmu až do roku 2028. Za dosavadních 7 sezon získal s týmem z Edenu Tomáš Holeš celkem 4 ligové tituly. 2 ligové tituly za 3 roky má se Slávií reprezentační útočník Mojmír Chytil a bude moci přidat další, pokud bude tak úspěšný s týmem trenéra Trpišovského jako dosud, protože Chytil bude působit ve Slávii až do června roku 2029. Teď se oba dva s celým českým národním fotbalovým týmem chystají na světový šampionát, který pro Čechy začne brzy nad ránem našeho času, tedy 12. června, zápasem proti Jižní Koreji. Hrát se bude v Guadalacháře, potom přijdou na řadu ještě zápasy proti Jihoafrické republice a také Mexiku. Ale Češi musí odehrát ještě dva přípravy zápasy. Ten první už v neděli o 16 hodin na Letné proti Kosovu. Samozřejmě ten duel na radiožurnálu Sport nebude chybět. Stejně jako teď nechybí další tenisové informace Davida Prouzy.
1: Začíná se na servisu De Minora, Jakub Menšík vede 2-1 na sety a 1-0 ve čtvrtém. Teď dává krásný dlouhý backhand k základní čáře, nutí zase De Minora trochu reagovat na to, co dělá Jakub Menšík, který se teď přibližuje k síti. Vítězný forehand, sice na čáru, možná zbytečné riziko od Jakuba Menšíka, ale je krásně vidět, že on si teď na to prostě věří. Trefuje liney, daří se mu, má rytmus, má úderovou jistotu a rozděluje ty balony tak, že De Minor je spíše ne divákem, ale je prostě pasivnějším v těch výměnách. kolenách. Jakubovi Menšíkovi to tam padá velmi dobře. Teď tam tedy taky velmi dobře padl stopbal Novaku Djokovičovi, to odbíhám 5-5 ve čtvrtém setu, Djokovič vede 2-1 na sety, ale to teď není tak důležité. Jakub Menšík vede 1-0 ve čtvrté sadě, returnuje Deminorův servis opatrněji, nicméně zase se do té výměny teď pokládá. Deminor je úplně mimo kurt a Jakub Menšík naznačil, že bude hrát volej, pak si to rozmyslel a dobře udělal, protože pro host Deminora neměl podstatné parametry, skončil v deblové výseči, takže je to out v singlu, logicky.

Tři breakbally na začátku čtvrté sady má skvěle servírující Jakub Penčík v posledních desítkách minut na to, aby odskočil do stavu 2-0 a potvrdil případně svůj break právě na podání. Ale zase bych předbíhal. Servis de Minora do sítě. Příležitost pro Jakuba Menšíka možná udělat nějaký decimetr vstříc k síti, tak aby on sám mohl zase zaútočit na returnu. Jakub Menšík teď hraje zase takové kontrolované riziko, chce se mi říci, velká rána z forehandu, která je ale kratší, takže to de Minor zvládá, ale další obrovská délka forehandu Jakuba Menšíka. De Minor tam sice byl, ale byl tam na dlouhé ruce. Nulová kontrola, velký out a stav 2-0 pro českého tenistu. Ten se jenom kratučce občerstvuje absolutně, nebo občerstvuje, spíš otírá v rohu kurtu svým ručníkem. Absolutně nemá důvod se zdržovat právě u svého ručníku, protože chce pokračovat co nejrychleji v tomhle stylu zápasu 2-0 a 2-1 na sety pro Jakuba Menšíka. Kdo by to byl řekl, opakuji znova, když prohrál první set za 20 minut 0-6. Teď vede 2-1 na sety, vede 2-0, podává těsně vedle čáry boční, to znamená, že to není ESO. De Minor si tak může oddechnout, protože na tohle by pravděpodobně nedosáhl a pokud ano, tak by rozhodně nemohl útočit. Druhé podání do stejných míst, ale přesnější. Jakub Menšík teď zase k základní čáře, to už musí trochu vytáčet de Minora, protože mu to tam padá pod kolena. Tentokrát jsem to pro změnu zakřikl trochu pro Menšíka. Další forehand byl netrefený čistě. Takový malý kicks od českého tenisty, který vede 2-0, ale prohrává 0-15. Tak zase asi ideální čas, pokud možno na ESO zleva. Proč ne? Jakub Menšík už jich nasekal docela velké množství. Tenhle český reprezentant a poslední zástupce v singlovém pavouku na Roland Garros. Servis, který je právě z té levé poloviny, ale není přesný od Jakuba Menšíka, takže teď bude de Minor zase trochu zvyšovat své naděje, své očekávání, že třeba druhé podání dokáže rozehrát lépe. No a nemusí vůbec returnovat, protože Menšík nabízí dvojchybou vedení 30-0 pro Alexe de Minora, což je samozřejmě věc nemilá. Je to nemilá věc v případě, kdy je ten zápas úplně na začátku, teď o poznání více, protože Menšík je v pozici, kdyby mohl odskočit na 3-0. Vede 2-1 na sety nad Australanem de Minorem, nasazenou osmičkou. Nicméně teď potřebuje jako sůl velký první servis. Jakub Menšík dává, není to ESO, de Minor se de Minor mě teď zaskočil, vybral ještě ten servis následně, ale Jakub Menšík zahrál forehandový vítězný balón, takže je sníženo na 15-30. Dobře to udělal Jakub Menšík, přišel si k síti, zamázl to do míst, kde de Minor nebyl, ale úžasná práce Australana, pokud jde o odhad a postavení se na returnu, protože tohle byla neskutečná pumilice od Jakuba Menšíka, přesto nakonec ještě potřeboval Čech jeden svůj úder. 15-30, velká rána pro změnu z levé strany, pak zkrácení od Jakuba Menšíka, perfektní čtení hry a hlavně to ukazuje, jak Jakub Menšík vnímá, kde se na kurtu pohybuje on a kde stojí soupeř. Ušetřil síly, nehrál velkou ránu z forehandu, naopak to zkrátil. Nebyl to perfektní stopball, ale byl dobře schovaný a Alex de Minor, taková vyhlášená motorová myš, tam v podstatě no, ani se nehnul. Jenom se podíval, viděl, že ten balónek je správně umístěný, takže to vypustil, je to 30-30. Teď štěstí trochu na straně Jakuba Menšíka, protože jste možná slyšeli, že ten balonek se otřel o pásku, ale pak spadl ještě před čáru nebo na čáru, to je jedno. Podstatné je, že to byl dobrý míč, to znamená, že Jakub Menšík se může opřít znovu o svůj první servis. Jakub Menšík, na druhé straně Alex de Minor z Austrálie, 30-30, zase servis opásku, tentokrát ale už nebyla tak milosrdná k Jakubovi Menšíkovi a poslala ten míček až k základní čáře. To znamená, že Jakub Menšík má druhé podání. Druhé podání proti de Minorovi za důležitého stavu, 30-30, Jakub Menšík vyslal obrovskou ránu z druhého podání, pak přidává vítězný forehandový volej z horní rotací, tak sebevědomí Jakuba Menšíka je teď opravdu v absolutních výšinách, protože vypálit za stavu 30-30 takovouhle ránu, to je něco neuvěřitelného. De Minor to stihl zvednout nahoru, Jakub Menšík už si to pak vychutnal. Má gembol na 3-0, pokračuje dál v těch perfektních výkonech, které rozjel na začátku setu číslo 2. Jakub Menšík teď to zkusil ránou do těla de Minorovi, to by možná mělo šanci na úspěch, kdyby nezastavila pokus Jakuba Menšíka páska. Mezitím João Fonseca prolomil servis Novaka Djokoviče, vede 6-5 ve čtvrtém setu, půjde servírovat. Jakub Menšík teď zřídka kdy udělá chybu, teď si ale vybral takový slabší moment, přiblížil se k síti po druhém podání, hrál backendový volej, zahrál ho ale pod pásku, měl to na těle, tam to vždy není tak příjemné, jako když hrajete volej vedle těla, to je logické, ale dalo se to určitě trefit. Nicméně vyčítat to Jakubovi Menšíkovi rozhodně nebudeme, protože stále je ve velmi dobrém postavení. 2-1 na sety, vede nad nasazenou osmičkou de Minorem, ve třetím kole Roland Garros.
K tomu ještě 2-0 ve čtvrtém setu.

0: a teď zopakování prvního podání pro Jakuba Menšíka, který teď dojde k podavačce míčku, vezme si jich několik, některé vrátí, tradiční věc, na kterou jsou diváci samozřejmě zvyklí, a teď už po takovém tom obligátním poklepání Jakub Menšík servíruje do středu hřiště, Deminor se netrefuje do hřiště a je to zase pro změnu gamebol pro Jakuba Menšíka. Krásná rána, velká bomba, rychlost možná přes 200, těžko říci, ten ukazatel rychlosti teď není vidět, je to hlavně úplně jedno, podstatné je, že Jakub Menšík má gamebol a že může, když se mu povede ještě jedno podání, odskočit do vedení 3-0. Jakub Menšík servíruje na Deminora, ale zleva mu to teď nepadá, takže je to páska, respektive trochu možná místo pod páskou, které trefil Jakub Menšík svým servisem, má pokus číslo 2, český je tenista, teď je to opatrnější, ale výměna je rozehrána, to je podstatné, teď forehandový útok Jakuba Menšíka, Deminor hraje k základní čáře velmi slušně, ale pak je opatrný z backendu, takže Jakub Menšík zase rozděluje, takže Deminor musí běhat. A Deminor je pod tlakem, stále se dokáže ještě bránit. Forehand Jakuba Menšíka končí tam, kde má. Je to 3-0, vážení přátelé a dámy. Je to 3-0 pro Jakuba Menšíka, který vede 2-1 na sety a 3-0 ve čtvrtém.
1: Tak to jsou dál výborné zprávy z areálu Rolanda Garrose. Snad to tak bude ještě nějakou chvíli pokračovat a Jakub Menšík se jako jediný český tenista dostane do osmifinále druhého Grand Slamu téhle sezóny, protože všichni ostatní Češi už tedy bohužel na turnaji skončili. Kdo naopak nekončí, to jsou beach volejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner, kteří porazili na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě Francouze Debase a jeho 15-10 v rozhodujícím tiebreaku a postoupili do osmifinále. To se povedlo také Ondřeji Perušičovi s Jiřím Sedlákem díky dvousetové výhře nad argentinskými bratry Capogrosovými. No a v zítřejším osmifinále se oba dva české týmy postaví proti sobě v odpoledním bloku. Trousil se Schweinerem tedy vyzvou Perušiče se Sedlákem, bude to velmi prestižní a určitě velmi zajímavý souboj, který na radiožurnálu Sport pochopitelně prostřednictvím našeho reportéra nebude chybět. No a před pár minutkami dokázali na ostravském písku uspět Kylie Newshaferová a Martina Meixnerová, které porazili porazili španělky Izu Skvizaovou a Morenovou 15-12 rozhodujícím tiebreaku a jako jediné české plážové volejbalistky jsou tedy na ostravském turnaji světové série v osmifinále.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A do osmifinále grandslamového Roland Garros by rád také tenista Jakub Menšík. Má k tomu skvěle nakročeno, tak jen tak dál. Slovo má David Prouza.
0: 3-0, ve čtvrtém setu vede Jakub Menšík. Ještě si upravuje své láhve u lavice, ale za malou chvíli už se z ní zvedne, protože se pomalu zvedá také Deminor a začne se znovu hrát. Jakub Menšík prohrál první set 0-6, o tom jsme informovali na radiožurnálu Sport často a budeme, dokud bude trvat přímý přenos, protože, a teď přidávám ty dobré zprávy, další sety vyhrál 6-2, 6-2 a v tom čtvrtém vede 3-0. Jakub Menšík hraje teď opravdu fantastický tenis, možná mu trochu napomáhá i Deminor, který vypadl z tempa, které nastolil na začátku zápasu. Podstatné je, že Jakub Menšík ale vede 2-1 a 3-0. Teď už se chystá na svůj returnový gem, kdy servírovat bude Alex Deminor, ale to vlastně teď nemusí zase znamenat tak velkou hrozbu pro Jakuba Menšíka, který našel krásně tempo, rytmus na returnu, ví kam se postavit, má dlouhé ruce, má dlouhý dosah, takže i když Deminor trefí dobrou ránu ven z kurtu, tak tam ten Jakub Menšík prostě rukama je dobře. Teď se netrefil do returnu ideálně, je to škoda, protože kdyby se to povedlo, tak by samozřejmě Deminor zase hrál s podnohou a hrál by určitě míč směrem vzhůru. Nebyl by to určitě balon, který by splňoval parametry vítězného balonku, ale to je kdyby. Deminor teď podává znovu zleva, teď se výrazněji podpořil na znamení toho, že získal další 15 při svém podání, vede 30-0. Asi bychom se nezlobili, kdyby Jakub Menšík zase breakl svého soupeře, ale takhle jednoduché ten tenis rozhodně není a nebude. Deminor teď hraje velmi dobře do backendu Menšíka a následně hraje výborný i backendový úder, Jakub Menšík se brání, teď běhá on ze strany na stranu, trochu si to vyměnili tyto dva tenisté a soupeři, kteří spolu hrají po šesté, zatím pětkrát vyhrál Alex Deminor. Teď vyhrál třikrát za sebou při svém servisu, vede 40-0. Nicméně ztrácí 1-2 na sety a ztrácí také 0-3 v sadě čtvrté. Teď je to gamble Deminora, dobrý return Menšíka. Byl dobrý, ano, čárový hlásí out, Empireový opravuje, takže si to zopakujeme na Radiožurnálu Sport. Mezitím informace ze zápasu Djokovic Fonseca, tam se bude hrát pátá sada, protože Brazilec zvládl potvrdit break na konci čtvrté sady, vyhrál 7-5 a tak je srovnáno 2-2. Novak Djokovic, který vstoupil skvěle do toho utkání, tak nechává teď vyniknout svého o 20 let mladšího soupeře a o postupujícím na dvorci Filipa Šátriera tak rozhodne pátá sada. V tuhle chvíli ale se nehraje, protože Djokovic odešel. Servíruje Deminor, ten je přítomen, stejně jako Jakub Menšík, který vede 3-0 ve čtvrtém setu, ale ztrácí 0-40 při podání Alexe Deminora, tentokrát výborný i druhý servis Australana, kam to teď dá? Do forehandu, respektive z forehandu to hraje do backhandu Menšíka, ale s chybou. Takže jeden balónek získává Jakub Menšík, tak ideálně ještě dva, třeba pozlobit na servisu Deminora, aby ještě více třeba zlomil právě svého australského soupeře Jakub Menšík, který vede 2-1 na sety a teď ztrácí 15-40, ale také vede 3-0 ve čtvrté sadě. Trefená lejna, tenhle game je pryč, získává ho Alex Deminor, po delší době si uhrává vlastní servis, je to 1-3 z pohledu Australana, 3-1 a chystá se na své podání Jakub Menšík. Český tenista, který je výškově hodně obdařený, kterému to padá ze servisu také velmi dobře, Jakub Menšík 1,96 m, když si nadhodí, mlátí to z neuvěřitelné výšky a ty podání ho teď drží v této fázi zápasu. Hraje se 2 hodiny, Menšík vede 2-1 na sety, vede 3-1 ve čtvrtém, teď zahájil ale nepřesným prvním podáním. Samozřejmě můžeme ještě čekat, že Deminor to nevzdá, že to neodchodí, že bude chtít vydržet v tom zápase, ale jako Menšík to má skvěle rozehrané. Teď to dal těsně nad pásku, takové štěstí už neměl Deminor a teď je jasně vidět ta sebejistota Jakuba Menšíka, který i nepovedený úder nějak možná vůlí dotlačí přes pásku a to samé se nepovede Deminorovi. Oba ty údery byly víceméně stejné. Jenom jeden přes tu pásku přeletěl a druhý ne. 15-0 Jakub Menšík, servis zleva českého tenisty, který se pokouší o ESO, přibližuje se k síti, hraje backendový vítězný volej 30-0. Děkujeme pěkně. Tohle se nám líbí. Tohle je opravdu parádní, co předvádí Jakub Menšík. Přijal fakt, že Deminor zkrátka čte jeho servisy v tom smyslu, že je vrací, ale vrací je tak, že pak nechá vyniknout Menšíka na síti a to je naprostá paráda nasledování, naprostá paráda. Věřím, že i pro poslech na Radiožurnálu Sport. Teď je to 30-0 pro Jakuba Menšíka, který kontrolovaným backendovým úderem po čáře tlačí Deminora, ten se vymanil z toho tlaku, teď naopak sám Menšíka donutil k chybě. Dílčí snížení je tady. Alex Deminor snižuje na 15-30 ze svého pohledu. Jakub Menšík tentokrát si nepomohl až tolik svým servisem. Ve výměně byl aktivní, ale nakonec i Deminor ukázal své kvality, které samozřejmě má. Nikdo mu je nemůže vzít. Je to 8. hráč světa, 8. nasazený na Roland Garros a určitě před startem tohoto zápasu byl favoritem, když se podíváme na tu vzájemnou bilanci 5 zápasů a 5 vítězství nad Jakubem Menšíkem. Tohle je ale jiný zápas, absolutně jiný duel, 3. kolo Roland Garros, Jakub Menšík, poslední český zástupce na tom to antukovém Grand Slamu v singlovém pavouku. Teď podává přes druhé podání znovu do podobného místa. Deminor hraje do sítě, 2 gamebally. Teď má Jakub Menšík na 4-1. Jakub Menšík v takové příjemné zóně, v takovém tom stavu, kdy vlastně možná ani úplně nevnímáte, co se děje okolo vás. Vnímáte akorát raketu, balón a to, kde je soupeř. Jakub Menšík má teď 3-1, 40-15, servíruje zprava ven z kurtu, ESO to není, Menšík se přibližuje k síti, naznačuje zase, že bude hrát volej, ale pak to pouští za sebe. Velký out od Deminora. Jakub Menšík se ujímá vedení 4-1 ve čtvrtém setu a zároveň připomínám, že na sety vede 2-1.
1: Říká David Prouza, který se samozřejmě, věřme, že jako Jakub Menšík chystá na samotný závěr celého utkání, vůbec bychom se nezlobili, kdybychom třeba už za 10 minut nemuseli vysílat z Paříže živě, protože by to znamenalo, že Jakub Menšík by ten skvěle rozehraný duel proti Alexi Deminorovi dotáhl do vítězného konce. Je 19 hodin 57 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a pokud jste ho poslouchali dnes po 10. dopoledne, tak jste mohli být u kilometrů Jiřího Ješka, tedy pravidelného pořadu 6-násobného paralympijského šampiona v cyklistice, o právě o jeho milovaném sportu a také o běhání. No a bylo to tentokrát s hostem, kterým byl Daniel Stach, tedy televizní moderátor, který je ale úzce spojený také se sportem, především právě s běháním nebo i s vodním slalomem. Jakým způsobem možná víte, pokud ne, tak vám nabídneme reprízu dnesních kilometrů Jiřího Ješka s Danielem Stachem po 23. hodině večerní, případně si kdykoliv budete mít čas a chuť, můžete najít v naší aplikaci Můj rozhlas a nebo třeba v kterýchkoliv dalších podcastových aplikacích. A to platí také o všech ostatních pořadech našich moderátorských osobností, tedy třeba Kateřiny Neumannové, Andreje Sestiny Hlaváčkové, Pavla Horváta nebo herce Davida Novotného. Tolik tedy pozvánka k našemu vysílání, třeba i tomu z naší tedy aplikace Můj rozhlas, ale teď už pojďme zase živě do Paříže. No a třeba naposledy. Demínor versus Menšík ve třetím kole grandslamového Roland Garros a reportér David Prouza.
0: Bylo by to samozřejmě krásné, kdyby to bylo naposledy. Demínor teď přitažen k síti Jakubem Menšíkem, který následně hraje volej a pak zkusí přelobovat Australana, ten dává backendovou smeč. Menšík zkusí prohoz a zkusí to výborně. Tenhle výder, tenhle úder, tuhle výměnu neměl Menšík vyhrát, přesto se mu to povedlo. A jen to ukazuje, v jak dobrém rozpoložení se teď český tenista nachází. 4-1 ve čtvrtém setu pro Jakuba Menšíka. Menšík returnuje, vede 15-0 při podání Alexe Demínora a také vede 2-1 na sety. Pořád je potřeba to opakovat ve vysílání Radiožurnálu Sport, pokud jste si nás naladili třeba a právě teď přímo z Paříže. Určitě jsou teď nejpříjemnější podmínky. Nesvítí slunce, je trochu zataženo, je už přece jenom blížící se večer a už to není takové spalující vedro, které tady opravdu trápí tenisty od začátku hlavní soutěže. Jakub Menšík vede 4-1. Returnuje servis Demínora, ten hraje daleko, daleko za základní čáru. Český tenista vede 30-0. 4-1, 30-0 ve čtvrtém a celkově 2-1 na sety pro českého reprezentanta, který prohrál první set 0-6, opakuju znova, že uhrál 5 míčů z 30. Vypadalo to velice nehezky s šancemi Jakuba Menšíka, který následně zmizel z kurtu, vrátil se a začal hrát jako z partesu 6-2, 6-2, teď 4-1, 30-0 servíruje Alex Demínor. Dlouhý úder od Demínora, který Jakub Menšík jenom tak odpinkává daleko od sebe, na polovinu Australana, ale zároveň tak, že nepřekáží ten míček nikomu a tak se může pokračovat. Demínor servíruje do forehandu Menšíka, ten netrefuje čistě, pak se přibližuje k síti, respektive Demínor hraje za síť. Jakub Menšík tak naznačil, že se rozběhne, pak si to rozmyslel a v klidu přechází na svoji levou polovinu. Tohle se Demínorovi povedlo. Krásná reakce na situaci, kdy vyhnal Menšíka svým servisem daleko za základní čáru a následně zkrátil ten balónek tak šikovně, že Menšík už nereagoval. Takže 15-30 z pohledu Demínora, ale stále velmi dobré. Teď výborný servis. Alex Demínor se do toho opřel, ale Menšík ještě zůstává ve hře, ale nakonec Demínor získává tuhle výměnu. Musel se na to nadřít, trochu se to teď otočilo, potřeboval tři údery po tom, co výborně zaservíroval, nicméně je to 30-30, vypadalo to nadějně, teď to už je zase trochu složitější se snahami Jakuba Menšíka odskočit na 5-1, protože je to po 30. Hraje se o breakball nebo o gameball, Demínor servíruje zase velmi dobře do backendu Menšíka, ten ale zareagoval výborně a teď přidává výbornou ránu z backendu po čáře a bohužel také chybu, i to samozřejmě má ve svém repertoáru Jakub Menšík. A nabízí teď Demínorovi vedení 40-30, byť si tu situaci vytvořil velmi dobře. Demínor se pozbuzuje, nevzdává, zůstává v tomto zápase. Je to profesionál, protože logicky vzdávat se prostě nemůžete za jakéhokoliv stavu a o tom se přesvědčil třeba Juan Manuel Cerundolo, který prohrával se Sinnerem 0-2 na sety ve druhém kole. Prohrával 1-5, servíroval Ital, přesto nakonec Argentinec oslavil postup do třetího kola. Demínor přes druhé podání, Jakub Menšík zkusil takovou tu exhibiční bombu, běhl si to na forehand, ale netrefil se čistě. Snad to nic nemění na tom, že bude pokračovat v dobrých výkonech na svých servisových gemech. Hluboce si odfoukl Alex Demínor po tom, co získal druhý gem ve čtvrtém setu. Ztrácí 2-4 a na servis se zase chystá tenista Jakub Menšík.
1: Říká David Prouza, který ve 20 hodin a 2 minuty stále na Radiožurnálu Sport pokračuje v přímém přenosu tohoto velmi dramatického a z českého pohledu zatím dobře se vyvíjejícího tenisového utkání. Jakub Menšík má nakročeno do osmifinále Roland Garros, tak pojďme zase zpátky na pařížskou antuku za naším reportérem.
0: 15-0 servíruje Jakub Menšík a obrázek, na který jsme zvyklí. Servis ven z kurtu, Jakub Menšík se přiblíží k síti a hraje relativně snadný volej. Povedlo se mu to, takže je to 15-0, teď Jakub Menšík bude podávat zleva. těsný aut, tohle by bylo ESO, nicméně čárový rozhodčí byl proti, Empireový mlčí, kouká se upřeně do těch míst, kam ten míček spadl, ale aut to zjevně byl. Druhé podání Jakuba Menšíka s velkým výskokem, Deminor hraje také velmi opatrný return, hluboký, položený k základní čáře, snesl se tam, takže Deminor může pokračovat v této výměně. Naopak balónek od Menšíka z backendu se nesnesl před základní čáru Deminora, takže 15-15. Drobná chyba teď i na straně českého tenisty, ale znovu připomínám, že ty chyby zkrátka a dobře někdy přijít musí. I když se daří Menšíkovi víceméně všechno v tomhle utkání, v téhle fázi utkání, nutno říci, tak ty chybičky můžou přijít. 15-15, Deminor na returnu, na servisu Jakub Menšík podání. Kam ven z kurtu Deminor to stíhá vybrat, ale pak přichází velká rána z forehandu Jakuba Menšíka. Deminor zvedá hodně do výšky ten balón, Menšík musí smečovat po dopadu a tohle je zase ukázka toho, jak si Čech věří. Počkal si, načasoval to a vlastně to bylo takové podání, skoro by se dalo říci, protože ten míček i po dopadu hodně vyskočil přesně do míst, kam si obvykle Menšík nadhazuje, takže vede 30-15. My o tom také teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve zpravodajství, protože už je 8 hodin. Jakub Menšík dává ESO, vede 40-15, ale vede hlavně 4-2 ve čtvrtém setu a 2-1 na sety. Připomínám, že na turnaji už nepokračují žádné ženy, protože vypadla jak Karolína Muchová, tak Marie Bousková. Přímý přenos zápasu Jakuba Menšíka vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. A pokračujeme dál zase ve klasickém přímém přenosu ve vysílání jediné sportovní stanice v Česku 4-2, 40-15, druhý servis Jakuba Menšíka, zase hodně přirotovaný a následně chybička, která přišla z rakety českého tenisty. Deminor to jenom tak přehodil přes síť, ten svůj return, byla tam zase hodně velká rotace, která dost možná ovlivnila ještě potom úder právě českého tenisty, což je paradoxní, protože s tou rotací začal výměnu on. 40-30, 4-2, ještě jeden gamble má český reprezentant. Servis zleva do středu hřiště přes pásku, Jakub Menšík si to zopakuje, už byl zase na půl cesty směrem k síti a pakli, že by to nebyla páska, tak by to měl už docela usnadněné. Takhle se musí vrátit, vzít si pár balonků, některé zase poslat směrem ke sběračům. Jakub Menšík 4-2, 40-30, přímý přenos Radiožurnálu Sport. Servis českého reprezentanta do sítě. Druhé podání, tedy už jenom pro Jakuba Menšíka. Malá možná komplikace, snad ne příliš velká. Jakub Menšík přes druhé podání bude rozehrávat tuhle výměnu a trefuje si ji. Škoda, škoda. Je to dvojchyba. Jakub Menšík byl blizoučko stavu 5-2. Místo toho je to 40-40. Publikum trochu bude ožívat, trochu bude cítit ještě šanci na nějaký obrat. Je tady určitě množství australských fanoušků. Byť nejsou nějak extra hlasití, je to celkem utkání, které se hraje ve férové atmosféře. Spíše se oceňují dobré výměny, nežli, že by se jednostranně fandilo jednomu či druhému tenistovi. Jakub Menšík teď zase s přispěním pásky, nemůže tedy pokračovat v té výměně, byť to bylo dobře trefené. Každopádně Jakub Menšík se to celé musí znovu ještě zopakovat 40-40, neboli schoda ve Francii, jak hlásí Empireový rozhodčí egalité. 2-1 na sety vede Čech, 4-2 k tomu a teď bude podávat zprava na Alexe Deminora, ale rozmyslel si to na poslední chvíli, netrefil ten balónek, nechal svůj nadhoz spadnout a tak si to všechno zopakuje ještě jednou. Jakub Menšík, rána do středu hřiště, Deminor to ale vybral velmi dobře, je pod tlakem, ale je vyměně, Jakub Menšík teď nehraje dobrý volej, Deminor ho může prohodit, ale nedělá to a teď už ten hot raketou přišel od Deminora, tohle byla velká šance pro Australana, kde se mohl vrátit do zápasu nebo minimálně do tohoto gemu a zlomil raketu, těžko říct, asi to zaniklo, řekl bych teď v povyku fanoušků, jestli dostal varování nebo ne, to je teď úplně jedno. Jakubovi Menšíkovi to může být také úplně jedno. Počkáš si, až si Deminor vytáhne z begu svůj... A je to varování. Je to varování pro Alexe Deminora. Příští prohřešek by byl za 15. Kdyby teď Alex Deminor znovu praštil raketou, tak by Jakub Menšík získal gem, aniž by se na to musel nadřít. Ještě jednou opakovaný záběr. Rozhodčí teď ještě v nějaké konverzaci s českým tenistou nebo možná i s tím australským. Podstatné je, že Jakub Menšík má gamble znovu. Gamble na 5-2. Chtěl jsem doříct, že další prohřešek Deminora by znamenal 15 automaticky a bez boje by Menšík získal tento game. Ale věřme, že si ho sám uhraje na svém vlastním servisu. Rána Menšíka, ESO! Nebo ne? Menšík jde zase k lajně, respektive k síti podívat se a Empireový rozhodčí nerad, ale zvedá se, není to úplný hubeňour, ale ne, tak si to zase rozmyslel. Deminor kroužkuje ten míček a to znamená, že to stačilo Menšíkovi, asi ano. Deminor v tuhle chvíli tedy udělal práci za Empireového rozhodčího. Menšík podává přes druhý servis, tentokrát to není dvojchyba. Český tenista hraje opatrnější forehand, měl to hodně hezky připravené, ale nemusí ho to mrzet. Hlášení out, zase Empireový běží, Krejčík celkem suverénně, Menšík celkem suverénně ukazuje tu stopu, jaké bude rozhodnutí Empireového sudího. Opravdu je to out, Jakub Menšík zatíná pěst, sedá si na svoji lavici s vědomím, že vede nad Deminorem z Austrálie 2-1 na sety a také 5-2.
1: Tak to jsou další výborné zprávy, další krok Jakuba Menšíka k postupu mezi nejlepší 16 na Grand Slamovém Roland Garros poprvé v kariéře v Paříži. Čeští volejbalisté v generálce na Evropskou ligu vyhráli přípravný zápas se Slovenskem 3-1 na sety. V Půchově tak soupeři oplatili včerejší prohru 2-3. V útoku se činili zejména univerzálové. Kapitán Patrik Indra zaznamenal 19 bodů, Marek Šotola 16. Trenér Jiří Novák znovu postupně poslal na hřiště všech svých 14 svěřenců. Z Půchova se česká mužská volejbalová reprezentace ještě vrátí na trénink do Tábora a odtamtud příští týden zamíří na úvodní turnaj Evropské ligy do Maďarska.
2: Radiožurnál Sport a Filip Šedivý.
1: No, ve 20 hodin a 9 minut pojďme zase zpátky na pařížskou antuku. Tam se dnes nedařilo českým ženám, konkrétně tedy ve třetím kole skončily Karolína Muchová, světová desítka, i Marie Bousková, které podlehly svým soupeřkám Muchová, Švýcarce Teichmannové, no a Bousková nasazené Rusce Miře Andrejové. Věřme, že jejich osud nenapodobí Jakub Menšík, který hraje s Australanem Alexem Deminorem a tenhle zápas, věřme, že za pár minut skončí. Slovo má David Prouza.
0: 0-6, 6-2, 6-2 a 5-2. To je skóre, na které, když se podívá Jakub Menšík, tak ho musí rozveselit. Byť samozřejmě on je možná v takovém stavu, kdy vůbec ta čísla nevnímá. Podstatné je, že Jakub Menšík je opravdu v dobré pozici. Servíruje sice Deminor, ale Menšík už ho několikrát prorazil, ať už ve druhém, či třetím, nebo čtvrtém setu. I proto je to právě teď 5-2 pro Jakuba Menšíka. Alex Deminor na servisu, Jakub Menšík na příjmu, zahajuje returnem k základní čáře, nebo ne úplně k základní čáře, ale dostatečně agresivně na to, aby mohl převzít iniciativu v této výměně. Deminor teď s trochu se štěstím, ten míček měl skončit v síti, nestalo se, výměna pokračuje, Menšík teď dobře, trpělivě sám brání a teď nepřidal svému backhandu rotaci 15-0, vede Alex Deminor, nicméně Jakub Menšík v téhle výměně byl a nebýt této chyby, tak si myslím, že by ji i nakonec získal, ale to je pryč, 15-0 vede Alex Deminor, Jakub Menšík 2-1 na sety a 5-2 vedení k tomu. Podává Australan na českého tenistu, ten reaguje returnem kousek za základní čáru, je to rychle 30-0 pro Alexe Deminora. Vypadalo by to hezky, kdyby Menšík získal 3 sety za sebou 6-2, ale je možné, že Alex Deminor zase udělá malinký krok k tomu, aby zdramatizoval tohle utkání. 30-0 vede, může podávat za malou chvíli zprava na Jakuba Menšíka, ten připraven skáče si k základní čáře, nehraje return, pouští to za sebe, protože lineový hlásí out, to znamená, že teď Deminor už má jenom jedno podání, Jakub Menšík je o poznání blíž, pošle backendem do čáry, nebo respektive po čáře ten return, ale nebylo to tak dobře umístěné, takže Deminor v klidu hraje dál. Výměna od základní čáry a chyba Australana. 30-15, Jakub Menšík snižuje. Kdyby se teď dostal do stavu 30-30, věřím, že Deminor by nebyl spokojený. Takhle, on spokojený určitě nemůže být s průběhem zápasu, ale teď na svém podání ještě stále v drobném vedení. 30-15 pro Alexe Deminora, světovou osmičku, který Jakuba Menšíka zatím ve všech vzájemných zápasech dokázal porazit. Teď je to Čech, který vede 2-1 na sety, vede 5-2 ve čtvrtém. Jakub Menšík versus Alex Deminor, servis Australana. Na střed hřiště by to bývalo bylo, kdyby to podání přiletělo pásku, nepřiletělo, takže druhé podání pouze pro Alexe Deminora. Pokus, který jde do backendu Menšíka, ten hraje zase agresivně po lajně, pak chtěl k síti, zase couvl zpátky, vytušil, že by to možná smrdilo prohozem, tak se teď musí dívat, jak Deminor převzal iniciativu, kontrolu nad touhle výměnou a dostává se do vedení 40-15, krásná rána forehandem inside out, i když Australan určitě není v dobrém rozpoložení, tak tohle ukázal, že umí krásně zahrát, připravit si tu výměnu. výměnu a pak zakončit takovým tím krásným forehandem ven z kurtu pod velkým úhlem a do míst, kam se prostě Menšík dostat nemohl. Teď podává do backendu Čecha, ten zase tu velkou ránu dokázal vytáhnout, ještě další útok vybírá, ale Jakub Menšík, ale tohle už nezvládl. Deminor předvedl teď dva nejlepší údery za posledních 15 minut. 100% snižuje na 3-5. Snižuje na 3-5, ale teď je to Jakub Menšík, kdo je na řadě se svým servisem. 6-0 vyhrál Deminor první set, pak ale prohrál 2-6, 2-6 a teď prohrává 3-5. Jakub Menšík na svém podání za maličkou chvíli připraven k tomu, aby mohl zabojovat o příležitost ukončení toho zápasu. 5-3 pro Jakuba Menšíka, ještě krátce počká s těmi ovacemi, respektive počká, až ovace potlesky končí a teď bude podávat na Deminora, začíná nepřesným servisem do backendu. Velká rána, ale o poznání horší umístění, takže Jakub Menšík přes druhé podání teď rozehraje tuhle výměnu tohoto gemu, kdy vede 5-3 ve čtvrtém setu. Naskakuje do backendu, je to krátké, Deminor musí trošku změnit svůj pohyb, teď tlačí z backendu o počáře Jakub Menšík, ale není v dobrém postavení. Naštěstí Deminor pomáhá chybou z forehandu, teď stačilo zahrát lehce nad pásku a myslím si, že Jakub Menšík už by tam dobíhal opravdu s vypětím všech sil. Takhle je to 15-0 pro českého tenistu. Teď Jakub Menšík trochu vyklepává své končetiny, připomíná to takový ten pohyb Conora McGregora z klece z UFC v dobách, kdy Conor McGregor vládl své divizi. Jakub Menšík udělal něco podobného, má mimochodem vztah právě k smíšeným bojovým uměním docela pozitivní. Teď věřme, že bude mít také dobrý vztah ke svému servisu, protože ten první ho nepodržel, snad ten druhý 5-3 a 15-0. Jakub Menšík versus Alex Deminor. Pokračuje se zleva, hodně opatrný druhý servis. Stačilo to na rozehrání výměny, ale backend Jakuba Menšíka nestačil k tomu, aby vedl 30-0. Je to velká chyba, velký out. 15-15, český tenista si teď nepomohl, jako už tolikrát předtím v minulosti, dobrým backendem počáře, kterým trápí Deminora v podstatě od začátku druhého setu. Hraje se 2 hodiny a 21 minut, Jakub Menšík vede 2-1 na sety, vede také 5-3 ve čtvrtém, servíruje zprava na Deminora, který se tam jen tak ale dostal, teď zkrácení Menšíka, které je dobré, a volej, který je dostatečný. Takhle to řeknu, je to 30-15 pro Jakuba Menšíka, vysvětlím proč. Stopball, který se snášel rychle k zemi, Deminor tam sice doběhl, ale už nestihl překvapit u sítě stojícího českého tenistu, který tak zahrál absolutně do prázdného kurtu, volej přesně do středu, vede 30-15. Jakub Menšík vede 30-15, oslavil to takovým střídmým gestem, nepřehání to s emocemi Jakub Menšík, ale to v podstatě platí pro celou jeho kariéru. Teď to chtěl zkusit Jakub Menšík přes Esoven z kurtu zleva, ale zase se do toho prvního podání netrefil. Takže jenom druhý pokus. 30-15 vede Jakub Menšík a out, dvojchyba. Za stavu 30-15, lépe než kdyby bylo 30-40, ale samozřejmě příjemné to rozhodně pro Menšíka být nemůže a teď se ukazuje i na něj. Trochu možná dolehla ta tíha okamžiku a vědomí, že otočil z 0-6 po prvním setu do stavu 2-1 na sety, 5-3 a teď tedy 30-30 s výhodou servisu v zádech. Má takhle to spočítané Jakub Menšík. 30-30, servis zprava, Deminor poskakuje za základní čarou, Jakub Menšík posílá servis asi na čáru, ale trochu dál, než byla ta servisová, to znamená, že je to zase out a trochu nepříjemná pozice teď pro českého tenistu. Opatrně do forehandu Deminora hraje, pak hraje taky opatrnější forehand Jakub Menšík, to samé platí ale pro Deminora, který ale teď s přispěním pásky se nedokázal dostat do pořádného útoku. Jakub Menšík drží v této výměně, je teď trochu obranářem, nicméně stále ta výměna pokračuje, Jakub Menšík hraje dobrou délku svých úderů a tohle je out a je tu matchball. Jakub Menšík má matchball, byť v téhle výměně měl tedy na mále, a to několikrát. Na druhou stranu už několikrát ukázal, že má velmi dobrou kontrolu nad míčem, i když tam nohama není dobře postavený. Je tady balde match, matchball pro Jakuba Menšíka, 5-3, 40-30, Jakub Menšík bude servírovat. Svědomím, že když dá teď svůj, řekněme, lehce průměrný až nadprůměrný servis, tak by to mělo stačit. Jakub Menšík už dal hodně S, dal hodně bodů z podání. Teď dává ránu do backendu Deminora, tento ale vrací velmi solidně k nohám Jakuba Menšíka. Tohle půjde přes výměnu. Jakub Menšík versus Deminor, dobrá délka, kterou teď dal Australan svému úderu a donutil Menšíka k chybě, 40-40. Není hotovo, Menšík nevyužil první matchball, je to zase schoda a je to docela obstojné drama tady v tomto servisovém gemu. Kolik Jakub Menšík získal svých podání celkem komfortně. Přes 40-15, přes 40-0, jako bombonek sbíral ty své náběhy k síti, dával vítězné voleje. Teď, když jde o matchball, o postup, tak je to samozřejmě schoda. Jakub Menšík si to potřebuje a musí ubojovat sám přes ty vyrovnanější stavy. Mezitím Novak Djokovic na centrálním dvorci Filipa Šátriéra v odskočení 3-1 v pátém setu a navíc podává tento srbský tenista. Jakub Menšík teď je opatrnější druhý servis, ale dobře umístěný, ještě že tak, bylo to hodně k čáře, špatný odraz, nicméně Jakub Menšík reaguje dobře, Demidor pomáhá další chybou z forehandu, tak hra Australana se vlastně hodně rozsypala, minimálně ta mezihra. Tohle by podle mě rozhodně neskazil v žádným ze svých minulých zápasů a ani na začátku tohoto s Jakubem Menšíkem, když vyhrál 6-0 první set. Matchball číslo 2. Jakub Menšík vede 2-1 na sety, vede 5-3, má výhodu a možnost dostat se poprvé v kariéře do čtvrtého kola Roland Garros, nebo chcete-li do osmifinále. Servis zase do backendu, zase to Demidor zvládl, servis teď forehand do protipohybu Jakuba Menšíka. Tenhle zápas končí naprosto ukázkovým obratem. Jakub Menšík prohrál první set 0-6 a následně ty další tři 6-2, 6-2 a 6-3. Podává si ruku s Alexem Demidorem, kterému uštědřil první porážku v šestém vzájemném utkání a Jakub Menšík tu pozici jediného českého zástupce v singlu na Roland Garros udržel i pro osmifinále. Skvělé zprávy pro Jakuba Menšíka, skvělé zprávy pro český tenis. Český tenista si teď ještě dává ruku k uchu, trochu gesto a la Novak Djokovic, jako by chtěl si trochu více poslechnout ty ovace. Přiznám se, že jsem mu příliš nevěřil po prvním setu, který ztratil 0-6 naprosto jednoznačně, ale po té přestávce a návratu na kurt přišel Jakub Menšík naprosto koncentrovaný. Další tři sety získal 6-2, 6-2, 6-3 a postupuje do čtvrtého kola Roland Garros. Jeho cesta na antukovém Grand Slamu nekončí. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Tak to bylo i krásné tenisové okamžiky v areálu Rolanda Garrose v Paříži, které nám zprostředkoval David Prouza. Samozřejmě díky parádnímu výkonu Jakuba Menšíka, který je tedy poprvé v Paříži mezi nejlepší šestnáctkou, nebo chcete-li v osmifinále, a vyrovnává si své kariérní grandslamové maximum, protože do čtvrtého kola on už postoupil letos na Australian Open. Tak věřme, že na pařížské antuce zvládne 20-letý český tenista rodák z Prostějova i další krok. Poprvé se dostane mezi nejlepší osmičku, tedy do čtvrtfinále, ale jednoduché to mít nebude, protože v neděli se tedy o postup do dalšího kola na Roland Garros utká Jakub Menšík s 11. nasazeným Rusem Andrejem Rubljovem. S Radiožurnálem Sport u toho samozřejmě nebudete chybět. Je 20 hodin a skoro 20 minut. Přejeme vám příjemný páteční večer.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Tak úplným šampionem tenista Jakub Menčík ještě není v Paříži. Zatím zvládl 3 zápasy, ale i to je samozřejmě pro něj skvělý výsledek. Takhle daleko se na Grand Slamovém Roland Garros zatím ještě nedostal. Jen připomenu, že 20-letý český tenista porazil nasazenou osmičku Australana Alexe de Minora 0-6, 2x6-2 a 6-3. A o čtvrtfinále druhého Grand Slamového turnaje téhle sezóny si Jakub Menčík zahraje s nasazenou 11 Rusem Andrejem Rubljovem. Samozřejmě znovu v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Jen doplním, že na rozdíl od Jakuba Menčíka mezi nejlepší 16 na pařížské antuce nedokázali postoupit Marie Bousková a také Karolína Muchová. Je 20 hodin a 23 minut. Teď skupina Linkin Park.

Golfistka Sára Kousková při obhajobě titulu na turnaji Ladies European Tour ve francouzském Evianu neprošla katem. Ve druhém kole se česká jednička oproti čtvrtku zlepšila o 3 rány. I tak zůstala daleko za postupem do zítřejšího finálového kola a s celkovým skóre 7 ran nad par obsadila Kousková až 90. místo. Ze 7 českých golfistek ve Francii je na tom po 2 kolech nejlépe Tereza Melecká, i když si pohoršila ze 14. na 34. místo. Kristýna Napoleová figuruje na 45. pozici a katem prošla ještě Klára Davidson-Spilková, které patří 57. příčka a její skóre plus 4 jako poslední zaročovalo účast v tom zítřejším finálovém kole na Ladies European Tour v Evianu.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravila Anna Horáčková. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stále mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu ho má už v úterý nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného, který se v aktuální epidemii nakazil ebolou. Oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které měl pacient dva negativní testy na krvácivou horečku. Vyléčených může být podle WHO víc, důležitá je ale včasná péče. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle WHO přes 900 případů podezření na ebolu, 223 lidí zemřelo. Americký lékař, který je v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze, je stále bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž má za sebou už třetinu karantény. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy. V případě západoevropských a severských zemí, jako jsou například Francie, Finsko nebo Belgie, se totiž den daňové svobody posouvá hluboko do druhé poloviny roku. A v Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valčteňské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v téhle oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Sport. Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími 16 hráči Roland Garros. Do osmi finále antukového Grand Slamu postoupil český reprezentant poté, co obrátil souboj s Australanem Alexem de Minorem a zvítězil 0-6, 2x 6-2 a v posledním setu 6-3. Naopak v ženském pavouku vypadly Marie Bousková i Karolína Muchová. Bousková prohrála s ruskou Andrejevovou 4-6 a 2-6, Muchová podlehla Teichmannové ze Švýcarska 1-6 a 5-7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 za Prahou a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směr Brno se tam stále tvoří kolona, zhruba kilometry 15 až 23 k omezení u Šmejkalky. Aktuální zdržení 20 až 25 minut, objet se dá přes ta kolona, přes Strančice a Mnichovice nebo Velké Popovice. Na Pražském okruhu východní části směr D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové, 60. kilometru na krajnici, dobře označená. V Praze ve Kbelské ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Odklízení nehody hlásil náš zpravodaj za sjezdem z Cínovecké, směr Hloubětín.
3: Probíhá teď odklízení dopravní nehody motorky a osobního auta. Zdržení je tam jenom na chvilku.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Sobotní ráno a dopoledne budou oblačné až zatažené, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a místy i bouřkami, taky ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Už bez českých hokejistů vyvrcholí o víkendu ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji. Češi prohráli ve čtvrtfinále včera s Finskem 1-4. O medaile si to rozdají 4 úspěšné týmy. Finsko bude hrát večer o 20 hodin o postup do finále proti Kanadě a už odpoledne od 15 hodin a 20 minut dojde na souboj mezi Švýcarskem a Norskem. No a v tomto utkání bude Švýcarům, tedy domácím reprezentantům, chybět útočník Timo Mayer. Hvězda New Jersey dostala za faul loktem na Švéda Oskara Sundqvista ve včerejším čtvrtfinále zákaz startu v jednom utkání. Přitom v utkání obdržel Mayer od rozhodčích za svůj zákrok jen dvouminutový trest místo obvyklých 5 minut. Švýcaři vyhráli 3-1. Dvojnásobný vicemistr světa Mayer si dosud na domácím šampionátu připsal v 8 zápasech 3 góly a 8 asistencí a je čtvrtým nejproduktivnějším švýcarským hokejistou. Tolik tedy hokejové informace, za chvíli bude zase řeč o tenisu nebo také o fotbalu.

0: Je 20 hodin 42 minut, poslední květnový pátek a vy posloucháte Radiožurnál Sport. Někdejší českoslovenští reprezentanti si připomínají 50 let od evropského zlata z Bělehradu a bývalí čeští reprezentanti zase 30 let od stříbrného eura v Anglii. Všichni se tento týden potkali v Říčanech a byl tam i současný asistent trenéra národního týmu Miroslava Koupka, tedy Jan Suchopárek. Při výroční akci si ale se svými bývalými spoluhráči nezahrál exibiční zápas. I o tom s Janem Suchopárkem pár dnů před odletem Čechů na světový šampionát mluvil reportér Pavel Tilšar.
1: Jak jste si užil koučování svých bývalých spoluhráčů při tom výročí 30 let od stříbra z Wembley z Euro 96?
2: Tak hlavně jsem rád, že kluci vydrželi celý zápas. Nikomu se nic nestalo a jsem rád hlavně, že ta parta drží pořád při spolu a když je jakákoliv šance, že se můžeme potkat, tak ta účast je, když to je 100%, tak takhle početá, jako byla dneska. Já věřím, že to

0: jdeme s klukama na pivo, nebo prostě kluci chodí na golf, já golf nehraju, ale jsem rád, že jsem tady potkali kluky, který ještě třeba jsme proti sobě hráli v lize, bylo to teda u mužstva soupeře a i který třeba jsme vedli 21 a pořád jako si máme co říct a je to fajn takovýhle setkání jednou za čas zažít. Toho času asi tolik není a jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit.
1: Vás čeká další velká věc, fotbalová mistrovství světa, kam jste dovedli národní tým s trenérem Koupkem po 20 letech, tak říkal jste, že se šetříte teď tady při Bříčanech, ale jinak jaká byla ta příprava v posledních dnech vlastně od té baráže až teď po pár dní před zápasem s Kosovem?
0: Tak já myslím, že průběžně vlastně hned po baráži jsme začali pracovat na tom, aby jsme získávali informace o soupeřích a vlastně i o tom dějišti samotného šampionátu s těma hráčema jsme měli možnost se setkávat průběžně a hlavně trenér byl s nima v dost těsným kontaktu, takže měli jsme asi jasno o nějakých 3/4 hráčů, který vlastně nakonec v nominaci byli. Ale každopádně jsem rád, že se tam objevují noví hráči, talentovaní v nominaci a uvidíme, jak pojedeme potom do Ameriky a jak odehráme utkání s Kosovem. Nechci říct, že není tak důležitý, ale chceme vidět ty hráče v permanenci, v dobré formě a předvést divákům výborný výkon jako rozlučku před odletem do Ameriky a věřím, že už to připravíme tak, aby jsme uspěli a naším cílem je určitě postup ze skupiny a uvidíme, co se bude dál. Asi kdyby jsme nepostoupili, tak budeme určitě zklamaní a hlavně to budeme brát jako neúspěch.
1: Budete ještě muset vyškrtnout poslední 3 hráče z té užší nominace, tak co bude rozhodovat teď vlastně před tou nedělní nominací?
0: Tak ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít. Nikdo není rád, že je vyškrtnutý z nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale i při rozhovorech s těma hráčema, kteří nejsou ani v té nominaci 26 hráčů do pole plus 3 brankáře, tak bylo cítit velký zklamání, protože ty hráči někteří o tom byli informováni a to je taková nepříjemná věc, která ta trenéřina obnáší, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí a hlavně důležitý bylo i zdravotní hledisko, který chceme, aby ty hráči byli 100% zdraví, protože nás čeká dlouhý turnaj a my potřebujeme, aby ty hráči byli připravení hlavně po zdravotní stránce, po mentální stránku a o tom, že půjdeme do těch zápasů 100% motivačně nabuzený, tak o to vůbec se pochybuji a myslím si, že se to ukázalo i v barážových utkáních.
1: Na co se Jan Suchopárek osobně nejvíc těší v Americe?
0: No určitě na to prostředí mistrovství světa. Já osobně jsem jako hráč mistrovství světa nezažil. Zažil jsem ho trošku ne svojí zásluhou na mistrovství světa 20. Veliká zkušenost, protože ty týmy a ty realizační trenéři jako takový a to prostředí je diametrálně odlišný od evropského a jako musíte se připravovat opravdu trošinku jinak, nejenom, že počítáme samozřejmě časový posun, ale i to hledisko nadmořské výšky a budeme s tím muset pracovat denodenně a bude to taková v uvozovkách piplačka a musíme to dobře dohlížet, věřím, že se nám to povede a že při těch zápasech budeme připravení a budeme lepší nebo budeme úspěšnější než soupeři.
2: Říká Jan Suchopárek, tedy trenér, asistent trenéra fotbalové reprezentace, která se chystá na poslední přípravný zápas před odletem do dějiště mistrovství světa, tedy do Spojených států amerických, byť tedy 2 zápasy Češi odehrají také v Mexiku. V neděli o 16 hodin na Pražské Letné proti Kosovu. To bude onen duel, po kterém trenér Miroslav Koubek zúží nominaci o 3 hráče a vybere tedy tu konečnou 26, která nás bude reprezentovat na světovém šampionátu. Samozřejmě ten duel v neděli uslyšíte od 16 hodin v přímém přenosu. Tak jako teď uslyšíte znovu tenisové informace, ale už to samozřejmě nebude o utkání Jakuba Menčíka, který postoupil po obratu proti Alexi de Minorovi, tedy Australanovi, do 8. finále druhého Grand Slamu sezóny, ale zajímá nás,

0: jak hraje Novak Djokovic proti brazilskému talentovanému João Fonsecovi. Slovo má David Prouza.
1: 2-2 na sety a 5-5, nicméně servírující Novak Djokovic před malou chvílí odvrátil jeden breakball a další dva ještě potřebuje získat na svou stranu, pakliže chce pomýšlet na postup do čtvrtého kola Roland Garros. João Fonseca, podobně jako Jakub Mečík, se dokázal vrátit do zápasu, dokonce prohrával 0-2 na sety. Teď je to tedy 2-2, 5-5, na centrální dvorce Filipa Chatriera se hraje opravdu znamenitý tenis, a to z obou stran. Novak Djokovic se přibližuje k síti, dává vítězný volej. Další breakball odvrácený. Už několikrát v tomhle zápase a v tomhle setu ztrácel při svém podání třeba 0-30. Velmi rychle se dokázal dostat zpátky a přesně v těchto momentech zahrál vždy ty úplně nejlepší údery, servisy, které se třeba jenom centimetrem dotýkaly čáry, ale stačilo to k tomu, aby Novak Djokovic získal ten kýžený 15. Teď má mladík João Fonseca, o 20 let mladší tenista než Novak Djokovic, ještě jeden breakball, může odskočit do vedení 6-5, pak by servíroval, byť už také několikrát o své podání přišel, tak by byl samozřejmě úplně v optimální pozici. Novak Djokovic hodně dlouho natahuje, teď je ten svůj servis zleva, trefuje zase úplný roh, Fonseca se ale trefuje k základní čáře, teď si obíhá svůj úder svým silnějším forehandem. Další zkrácení od Fonseky je úspěšné! Takže vede 6-5 tenhle mladý Brazilec, který prolomil servis Novaka Djokoviče v ten absolutně optimální moment a ujímá se vedení 6-5. Po výměně stran na kurtu Filipa Chatriera půjde podávat na vítězství a bude se chtít postarat o další velké překvapení na Roland Garros.
0: Ano, jen připomínáme, že už včera vypadl Jannik Sinner, v současnosti jasně nejlepší tenista světa, který ale ve druhém kole, dá se říci, zdravotně skolaboval, vyhraný zápas 2-0 na sety, 5-1 proti Argentinci Juanu Manuelu Serundolovi, ale nakonec Ital už nebyl schopný čelit svému soupeři a nakonec prohrál tedy 2-3 na sety. Dá se říci, že v tuhle chvíli Roland Garros je otevřené, no a pokud by João Fonseca porazil Novaka Djokoviče, jak k tomu má v tuto chvíli nakročeno, tak by to také znamenalo tedy, že budeme korunovat příští neděli, respektive budou pořadatelé Roland Garros korunovat nového grandslamového šampiona, protože po zrazení Novaka Djokoviče by už pavouku mužského singlu nezbyl žádný jiný tenista, který v minulosti dokázal ovládnout některý z podniků velké čtyřky. Opravdu velmi unikátní situace, tak pojďme zpátky na pařížskou Antuku zjistit, jestli 19-letý Brazilec proti o 20 let staršímu Srbovi a stále hrající legendě tenisové dokáže tenhle duel dotáhnout do vítězného konce. David Prouza pokračuje.
1: Přemýšlím, Filipe, jestli teď bych chtěl být v pozici João Fonseky, protože on je blízko asi kariérního největšího vítězství. Je blízko opravdu velké senzaci, velkému obratu, ale zároveň to teď celé musí potvrdit na svém podání a proti němu stojí, byť už starší, tak stále jeden z nejlépe returnujících tenistů na světě. Teď servis Fonseky do forehandu Djokoviče a chyba, kterou vyrobil Novak Djokovic, je to 15-0 pro João Fonseku, který je zase o poznání blíže, ale přece jenom potřebuje ještě 3-15 a Novak Djokovic velmi často vypadá jako tenista, který je úplně dole, psychicky, fyzicky, který je rozčílený, který nechce vůbec hrát a nakonec vás překvapí následně dalším skvělým úderem. Fonseca si pomáhá velkou bombou, ale následně přidává nevinucenou chybu z forehandu, srovnáno 15-15 a Novak Djokovic je sice teď v tom utkání dál od postupu, ale rozhodně bych ho ještě nevylučoval z boje o účast ve čtvrtém kole Roland Garros. Tam je Jakub Menčík, to je důležité připomenout a připomínat, ve vysílání radiožurnálu Sport porazil Deminora 3-1 na sety. Prohrál první set 0-6, pak 6-2, 6-2 a 6-3. Jakub Menšík si s tím poradil. Co Novak Djokovic? Fonseca servíruje, je to vedle. Byť si řada fanoušků možná myslela, že to bylo ESO, ale Novak Djokovic se celkem šikovně vůbec nehnul, počítal s tím, že to prostě nebude dobře. Teď to bylo zase velice těsné. Fonseca trefil servis přímo na čáru, Djokovic nezareagoval ideálně a pak přišel další drtivý forehand. To je úder, který Fonseca, když trefí, tak se opravdu nedá chytit. To je neuvěřitelné švihnutí pravačkou od tohoto stále velmi mladého Brazilce. Jakmile se do toho opravdu opře a má dobrý timing, tak už několikrát dokázal Djokoviče přetlačit a v těch klíčových bodech třeba prohodit z pozic, které vůbec nepříslušely tomu, abyste z nich prohazovali soupeře. Servis Fonseca teď opatrnější do backhandu Djokoviče a tentokrát Fonseca přidává zase tu stinnou stránku svého forehandu. Věří se na něj možná někdy až moc a tak zkouší, řekněme, docela krkolomné pozice. Tu udělal i teď, je to 30-30. Novak Djokovič celkem zadarmo přišel k tomuhle vyrovnanému stavu a teď je samozřejmě otázka, bude to breakball na potenciálních 6-6 nebo to bude matchball? A Novak Djokovic by se poroučel z tohoto Grandslamového turnaje také velmi brzy. Stále jsme zvyklí na to, že na Grandslamech chodí daleko. Loni byl 4x v semifinále, letos ve finále v Austrálii. Novak Djokovic teď pod tlakem, ale uspěl. Je to breakball, João Fonseca si to dobře připravil, nicméně nedokázal zakončit ten balónek tak, jak by si představoval. A tak je tu breakball pro Novaka Djokoviče. V případě, že by srovnal na 6-6, tak by následoval takzvaný super tiebreak, neboli zkrácená hra do 10 bodů. João Fonseca teď byl jednu chvíli velmi blízko a teď zase o poznání dál od toho postupu a dalšího velkého překvapení na Roland Garros. Na radiožurnálu Sport se teď věnujeme tomu, co se děje na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Tohle byla obrovská rána, kterou Novak Djokovic ani nejde přezkoumat. ESO, čistý roh, který teď Fonseca vyslal svojí pravačkou a je to zase 40-40. Krásná bomba z levé strany hřiště. Nutno říct, že v tuhle chvíli na breakball soupeře vypálit takovouhle ránu, to chce odvahu. To chce rozhodně velkou kuráž. Teď Fonseca tady zprava na Djokoviče a další ESO. Dvě ESO za sebou. No a z breakballu je matchball. Novak Djokovic za základní čarou se teď vůbec nenamáhal s pohybem, protože věděl, že v momentě, kdy to Fonseca trefí, tak nemá absolutně šanci. A João Fonseca z Brazílie může teď postoupit do čtvrtého kola, pokud zvládne následující výměnu. Má to doslova ve svých rukou a nohou. Servis Fonseky, rána do středu hřiště a tohle třetí je to za sebou. Fonseca si sundává čepici. Teď se bude děkovat, uklánět. Novak Djokovic, který vedl 2-0 na sety v tomhle zápase a byl velmi blízko i v té páté sadě, kdy byl už break nahoře, tak si teď podává ruku s Jaem Fonsekou. Velké obětí těchto dvou tenistů. Novak Djokovic končí na Roland Garros, stejně jako na něm včera skončil Jannik a platí tedy to, co říkal moderátor Filip Šedivý, že uvidíme nového grandslamového šampiona, protože, teď si poslechneme ten potlesk, protože Novak Djokovic je tedy taky pryč a žádný další grandslamový šampion už tam není. Stanislav Wawrinka vypadl v prvním kole, Marin Cilic vypadl také v prvním kole, Jannik Sinner v kole druhém, Novak Djokovic je pryč, Alcaraz nenastoupil vůbec do Roland Garros, no a je po hříchu málo grandslamových šampionů touto dobou na okruhu ATP a to je šance třeba i pro Jakuba Menšíka, který postoupil do čtvrtého kola, teď se utká s Rusem Rubljovem, ale to až v neděli. Teď končím s informací z Paříže, že Novak Djokovic prohrál z pěti setech s Brazilcem Fonsekou a to 5-7 v rozhodující páté sadě.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, no a já si dovolím takovou malou vzpomínku, rok 2001, Wimbledon, Pete Sampras proti němu Roger Federer. 19-letý Švýcar, kterému byla prorokována velká budoucnost a Federer tenkrát nasazenou americkou jedničku v pěti setech dokázal porazit. Bylo to jeho první velké vítězství, které potom tedy nepřinesl až k celkovému titulu ve Wimbledonu. Ten vybojoval první z těch svých celkem tedy 8 až o 2 roky později. Prohrál ve čtvrtfinále s Timem Henmanem, ale tenkrát se tedy ta hvězda nastupujícího Rogera Federera rozzářila proti Pete Sampresovi naplno, také zvládl doservírovat ten rozhodující set proti Pete Sampresovi. Teď João Fonseca, mladý Brazilec, kterému je také prorokována opravdu velká tenisová budoucnost, tak ukončuje tedy putování Novaka Djokoviče, 24násobného grandslamového šampiona, letošním Roland Garros. No, nechci nic naznačovat, ale kdo ví, čeho se od Joa Fonseky dočkáme tedy v budoucnosti. A třeba ještě na letošním Roland Garros. Teď je tedy mladý 19-letý Brazilec v osmifinále, stejně jako k naší radosti 20-letý Jakub Menšík, který už před pár desítkami minut dotáhl k úspěšné otočce duel proti Australanovi Alexi de Minorovi. Je 20 hodin 58 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport. No a za chvíli po zpěvačce Leny si dáme aktuální zprávy.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A zprávy připravila Anna Horáčková. Ruský prezident Putin popřel, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Tenista Menšík obrátil na Roland Garros duel třetího kola a postoupil do osmifinále. A počasí, začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Ruský prezident Vladimir Putin zpochybnil, že by dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu taky navrhuje, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranic s NATO. Mluvčí české diplomacie Adam Čergé řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
2: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
0: Incident už odsoudili například i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. V celé populaci užívá nikotin podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
0: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve krátce před slavností mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
4: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
5: Sport. Tenista Jakub Menšík se zahraje osmifinále Roland Garros, postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve čtyřech setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Marie Bousková a Karolína Muchová. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezonu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašiut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
6: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit, takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
5: Mezi kajakářkami dojela v Tacenu Amálie Hilgertová 11. Další díl světového poháru vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Požár auta na D2 u Hustopečí a překážka na dálnici D5 mezi sjezdy na Rokycany a Mýto. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pomaleji za sjezdem na Hustopeče. Na 27. kilometru policie hlásí požár nákladního auta, zásah záchranářů a neprůjezdné dva jízdní pruhy. Kolona se v místě požáru teď netvoří. Opatrně taky na D5 z Plzně do Prahy za Rokycany. Na 51. kilometru je v pruzích roztrhaná pneumatika. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdů na Velké Popovice kolona, místě je to hustý provoz, kilometry 18 až 23 k omezení u Šmejkalky, aktuální zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu východní části směr D1 stojí auta po nehodě. U sjezdu na dálnici do Hradce Králové na 60. kilometru na Krajnici je tam šipka a levý pruh na sjezdu blokuje další vozidlo na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, a později bude i ve zbytku Česka postupně tedy oblačno až zataženo a právě ty zmíněné přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Dobrý páteční večer. Úplně moc dobrý asi není pro Jana Štefelu. Bronzový výškař z loňského mistrovství světa má totiž za sebou nevydařený vstup do letošní venkovní sezóny. Na mítinku zlaté kategorie kontinentální tur v Bydhošti, tedy v Polsku, překonal jen 215 cm a Jan Štefela tak skončil šestý, předposlední. Druhou příčku obsadila v Bydhošti oštěpařka Nikol Tabačková, která hodila 59 metrů a 21 cm. V mužském oštěpařku byl Martin Konečný pátý za výkon 75 metrů a 24 centimetrů.
1: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Působení trenéra Radima Rulíka u hokejové reprezentace je u konce. 3 sezóny a dost, to si tedy řekl český lodivod. No a od příští sezóny už bude trénovat v extralize kladenské Zrytíře. Radim Rulík po zlatu z Prahy už v dalších letech nedovedl národní tým pod svým dohledem přes čtvrtfinále velkého turnaje. Ono poslední čtvrtfinále odehráli čeští hokejisté včera ve Švýcarsku, kde Radim Rulík stál tedy na lavičce českého týmu úplně naposledy.
1: To mistrovství bylo trošku zvláštní, protože jsme věděli, že nebo už to bylo ohlášené, že vlastně končíme, tak to bylo jako zvláštní, chtěli jsme uspět, to je jednoznačně.
2: Tohle přání Radimu Rulíkovi ale nevyšlo. Tým ve Švýcarsku předváděl nevyrovnané výkony, a to nejen mezi jednotlivými zápasy, ale i v jejich průběhu.
3: Nenašli jsme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby jsme hráli konzistentně, prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní a byli tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Popisoval po čtvrtfinále kapitán týmu Roman Červenka. Hlavním tématem pro realizační tým bylo najít vhodné složení zejména prvního útoku, který by pomohl gólově rozhodovat zápasy. Jenže to se po celý turnaj nedařilo. S Červenkou a Sedlákem postupně hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek.
1: To tak vyplývá potom z té předvedené hry, no. Takže my jsme měli nějaký záměr, to nefungovalo a museli jsme to měnit.
3: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli a nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. A prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase.
2: Navazuje na trenéra Radima Rulíka Roman Červenka. Svůj podíl na tom bezesporu mělo i to, že šampionát se konal brzy po olympijském turnaji a výběr hráčů se trenérovi výrazně zúžil.
1: Omluvenek bylo hodně, to samozřejmě respektujeme. Ten tým, který tady byl, tak si za ním stojíme. Ty kluci opravdu odvedli, co mohli. Trošku trpělivosti. A myslím si, že do budoucna z těch mladých tam bude hodně špičkových hráčů, který to jednou té České republice. To, že dostali už teď v těch letech tu šanci, trošku si myslím, že jim to otevře oči a myslím si, že to jednou vrátí.
2: Upozorňuje Radim Rulík na to, že v týmu bylo hned 6 hráčů, kteří v posledních 3 letech uspěli na juniorských šampionátech.
3: Máme talentovaný kluky, kteří se samozřejmě mají velký potenciál se lepšit a myslím, že to je velká perspektiva pro ten národ.
2: Říká Roman Červenka a připouští, že by si s nimi mohl v dalších letech ještě za národní tým zahrát.
3: To vidíme, jak se bude dařit, jaká bude forma. Za národňák mají hrát nejlepší hráči, kteří v tu danou dobu jsou a pokud mezi nimi budu, tak tam budu pokojné.
2: Výběr už bude ale na Zdeňku Motákovi, který po Radimu Rulíkovi převezme pozici reprezentačního trenéra. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Závěrečný víkend hokejového mistrovství světa tedy už bude ve Švýcarsku bez českých reprezentantů. V Curychu se zítra budou hrát semifinálové duely. Od 15 hodin a 20 minut nastoupí Švýcarsko proti Norsku a od 20 hodin se proti sobě postaví Kanada a Finsko. Reportéři Radiožurnálu Sport samozřejmě zůstali na místě, takže o všech posledních 4 duelech světového hokejového šampionátu na Radiožurnálu Sport samozřejmě zítra a také v neděli uslyšíte.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Jak už dobře víme, od včerejšího podvečera čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Hodnocení jejich výkonu a výsledků přidala ve vysílání radiožurnálu Sporty hokejová legenda, brankář zlatých olympijských medailistů z Nagana Dominik Hašek. Rozhovor s ním vedli z pražského studia Adam Weidenthaler a Karel Schamberger.
1: Český tým prostě neměl na šampionátu víc než na čtvrtfinále?
2: Bohužel dá se to tak říci, no. Přece jenom ty výkony během celého mistrovství nebyly, že by nějak člověka uchvátili, a spíš to bylo zklamání a to čtvrtfinále. Tam jenom se to potvrdilo, no. A myslím, že ten zápas celý byl takový nic moc. Finové nebyli ani o moc lepší, ale nějak dali pár gólů a to jim stačilo.
1: Konec ve čtvrtfinále, to je výsledek, se kterým určitě není fanouškovská obec spokojená, ale na druhou stranu mělo Česko na šampionátu tým, který mohl dosáhnout na vyšší metu. Těch omluvenek bylo opravdu hodně.
2: Tak ono to tak někdy, nebo často bývá, když jsou předtím ještě olympijské hry a ta sezóna je hodně nabitá. Ta naše základna těch asi nejlepších hráčů úplně není tak široká, takže když přijde pár obluvenek těch špičkových střelců nebo hráčů, řekněme, tak samozřejmě to je na výkonech potom znát. No. A nechci, aby to znělo jako omluva, no, protože přece jenom jsou tady hráči, ale jako mužstvo prostě nám to letos nešlapalo. Nebylo to ono, ale v zásadě jsme byli rádi, že jsme se dostali do toho čtvrtfinále, i když samozřejmě vím, že všichni chtěli víc, ale v tuhle tu chvíli je tak, jak to prostě fungovalo, navíc tomu to nemělo.
3: Říká na radiožurnálu Sport Dominik Hašek. Radim Rulík tak zakončil spolu se svým trenérským štábem éru, která je ověnčena zlatem z Prahy roku 2024. Jak bude jeho období hodnotit právě Dominik Hašek? Jak ho bude hodnotit hokejová veřejnost?
2: A myslím, že tohle období Rulíka a jeho týmu bude hodnoceno celku kladně. Určitě mistrovství světa prostě nevyhráváte každý rok. Na to jsme se hodně dlouho načekali, on to dokázal to doma s tím mužstvem. A další výkony během té sezóny většinou i na poslední mistrovství světa byly takový, že lidi z toho měli dobrý pocit. No, to letošní mistrovství je takovou výjimkou potvrzující pravidlo a myslím si, že udělali pro český hokej jak on, jak Radim Rulík, tak celý jeho tým hodně. A prostě bohužel odcházejí ve chvíli, kdy se jim to nepovedlo, ale celkově hodnotím velmi kladně.
1: A můžeme se ještě zastavit u Radima Rulíka. Ten odchází s většinou toho realizačního štábu teď do hokejového Kladna. Tak čekáte, že právě tým nedaleko Prahy se teď v extralize v uvozovkách zvedne a bude útočit na ty nejvyšší příčky?
2: Tak já bych nečekal, že to bude mávnutím proutku, že přijde trenér novej a že by se to zvedlo, ale samozřejmě je tam i nový majitel. Určitě peníze v tom budou hrát velkou roli. No, nemůžete jít s nejnižší nebo chánejím s druhým, třetím nejnižším rozpočtem a myslet si, že budete hrát někde na špici. Takže záleží, co pro to udělá nejenom ten realizační tým a hráči na ledě, ale samozřejmě i ten majitel, který samozřejmě v tom je do určitý míry zainteresovaný a město samozřejmě je tam tradice obrovská, že jo, z dávných časů už, no, kdyby to dokázali zvednout, bylo by to jenom dobře pro český hokej.
3: Říká Dominik Hašek, muž, který je spojen taky s velmi tradičním hokejovým městem v Česku, i když tedy to se musíme vzdálit na druhou stranu od Prahy. Odchází tedy od reprezentace Radim Rulík, přichází Zdeněk Moták a Stanislav Gros, tak jak tuhle výměnu vnímat? Je to posílení, je to oslabení realizačního týmu?
2: Tak to se uvidí až na ledě. Já s první nebo s headcoachem, s Motákem jsem hrál v mládežnických kategoriích, to už je hodně dávno, od té doby jsme se stát osobně, nevím, možná neviděli, možná jsme se potkali, ale já myslím, že oba jsou takový přemýšlivý typy, no. Uvidím, jak to bude fungovat. Těším se na to, no. Tak ke změně dochází většinou v těch mužstvech po několika letech a samozřejmě nebudu to mít jednoduchý, protože jsme hokejový národ a očekává se od nás vždycky medaile, která je čím dál tím těžší bojovat, zvlášť Norové, to vypadá, že jdou nahoru neskutečně, že už se dneska zařazují mezi týmy jako Švédsko, Finsko, no, uvidíme. Bude to velmi těžký pro ně, ale držím jim palce a medaile prostě lidi to očekávají. To mužstvo musí dát dohromady zase a hrát prostě takový hokej, který se lidem bude líbit a vozit medaile.
1: Říká Dominik Hašek, dá se teď tedy podle vás očekávat nějaká velká obměna národního týmu, sázka třeba na jiné hráče, možná mladší, protože ti se ukázali na mistrovství světa, že dokážou hrát dospělý hokej, namátkou mě napadá Jaroslav Chmelař, Matyáš Milovský nebo Marek Alšer.
2: Samozřejmě, že ti mladší hráči je důležitý, že jsou postupně zařazováni do týmu a někteří z nich podávali velmi dobré výkony na mistrovství světa. Samozřejmě určitá obměna musí být, ale nemyslím si nějaká razantní. No. 20 hráči, záleží samozřejmě na formě těch hráčů. Samozřejmě, že někteří tam nemůžou být do nekonečna. Na druhou stranu, ti nejstarší, kteří tam byli, neznamená, že podávali horší výkony. To, tak bych to neviděl, takže určitá změna tam bude, to je samozřejmost. Ale pro nějakou razantní oběnu náhlou, to si nemyslím, že je správný. Spíš tomu chce dát dohromady a udělat správné změny. A jsem na druhou stranu rád, jak říkám, že že někteří mladší hráči tam hráli poprvé na mistrovství světa a že v tom je taky budoucnost český hokej.
3: Říká Dominik Hašek, pro mnohé nejlepší hokejový brankář historie. Pokud se ještě na závěr zastavíme u NHL, kde vy jste strávil hezkou řádku let, tak bohužel včera večer přišla velmi smutná zpráva, a to, že zemřel Claude Lemieux, velká to hokejová postava třeba historie Colorado Avalanche. Pojďme na něj prosím malinko zavzpomínat, jaký to byl hráč. Byl to takový řezník, jako se o něm mluví a píše?
2: Ano, ano. Já jenom ještě bych tady pro jistotu, aby pro posluchače, aby to nezmátlo. Nejedná se o Mario Lemieux, ale jedná se o Claude Lemieux, který byl taky vynikající hráč. Já se ho dobře pamatuju. My jsme proti němu hráli hodně zápasů, především s Buffalem, kdy byl v New Jersey. Byl to vynikající hráč, ne průměrný, ale vynikající. Myslím, že hráli, reprezentoval Ameriku na Canada Cupu nebo World Cupu 92 nebo 87, teď si nepamatuju přesně. A byl to vynikající hráč. Útočník, uměl dát góla, ale především byl známý tím, jak byl tvrdý. Rád taky tak trošku jako pošťuchoval hráče. No, tam hodně potýček mezi ním a i mezi mnou taky vždycky přijel ke mně, co mě říkal, že já na něho vždycky budu vzpomínat. Dobrý nakonec, jo, protože fakt to byl vynikající hráč a nakonec po zápase jsme si v play-off podali ruku a tak to má být a je to hrozný. Je to hrozný, jsem se dneska ráno podíval na telefon, tam jsem se dozvěděl, je to velmi smutný. A jenom jeho rodině a blízkým a celého hokejové komunitě bych je chtěl pozdravit a je to smutný.
0: Zaspomínala bývalá hokejová legenda, tedy bývalý golman Dominik Hašek, na zesnulého Claude Lemieux a čtyřnásobného vítěze Stanleyova poháru a také držitele Konsmajstrofy pro nejužitečnějšího hráče playoff NHL, který včera zemřel v 60 letech. 21 hodin 23 minut, teď na Radiožurnálu Sport skupina Guns N' Roses, no a o 9:30 další aktuální a nejen sportovní zprávy. Je nadále příjemný páteční večer.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Anna Horáčková se zprávami.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že americká námořní blokáda u íránských břehů skončí. Na svou síť True Social bez dalších podrobností napsal, že lodě zachycené v Hormuzském průlivu kvůli blokádě můžou zahájit proces návratu domů. Zároveň dodal, že zasedne se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde má definitivně rozhodnout o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios údajně dosáhly obě strany velkého pokroku právě ohledně dohody o prodloužení příměří a už chybí pouze Trumpův podpis. S hledáním bydlení nebo práce má propuštěným vězňům pomáhat nová platforma. Cílem chystaného webu Pro výstup je to, aby odsouzení zůstávali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Uvádí to asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zajišťuje vývoj platformy. Web poradí třeba i s pomocí týkající se oddlužení nebo závislostí. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, a to po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. A maďarští studenti se budou moct od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. A v Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů radnice už nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz takzvané batardo. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov, které jsou v havarijním stavu. Terezín opraví z programu Ministerstva kultury střechu na bývalé zbrojnici a začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Sport. Čeští reprezentanti v malém fotbalu jsou na mistrovství Evropy v Bratislavě dál neporažení. Vyhráli i druhý zápas základní skupiny. Po úvodním triumfu nad Portugalskem zdolali výběr Izraele 2-0. Vedou tabulku skupiny B a mají jistý postup do play-off. Zítra Češi uzavřou skupinovou fázi soubojem s Bulharskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 u sjezdů na Hustopeče a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče policie hlásila požár nákladního auta. Na 27. kilometru byly nebo stále ještě jsou neprůjezdné dva pruhy. Kolona se v místě požáru nákladního auta netvoří. Na dálnici D1 za Prahou do Brna už bez kolony od sjezdu na Benešov po omezení už Šmejkalky kilometry 21 až 23 ještě místy hustší provoz. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Vlašim stojí nákladní auto. 49. kilometr, dejte pozor, blokuje část odbočovacího pruhu z dálnice. Na Pražském okruhu východní části směr D1 šetří srážku dvou osobních aut. Je to u sjezdu na dálnici do Hradce Králové 60. kilometru. Vše je na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Začátek víkendu bude oblačný až zatažený s lokálními přeháňkami a místy taky bouřkami. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě maximálně 22. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

21 hodin 37 minut a my víme, že poslední český tenista, který dokázal se udržet pavouku dvou hry na grandslamovém Roland Garros, se jmenuje Jakub Menšík. To, co dnes nevyšlo Karolíně Muchové a Marii Bouskové, které se rozloučily ve třetím kole, tak právě 20-letý rodák z Prostějova zvládl. Dokázal otočit duel s Australanem Alexem de Minorem, ve kterém inkasoval toho nepopulárního Kanára v prvním setu, ale potom Jakub Menšík Australana z 9. nasazeného porazil 2x6-2 a 6-3 a tím pádem si tedy vysloužil svůj první postup na pařížské Antuce do osmifinále. A o čtvrtfinále se Jakub Menšík utká s 11. nasazeným Rusem Andrejem Rublovem. A už také víme, že srbský tenista Novak Djokovic 25. grandslamový titul nezíská ani na letošním Roland Garros. Ve třetím kole totiž v bezmála 5-hodinové bitvě udolal Srba 19-letý Brazilec João Fonseca, který po druhé za sebou otočil zápas z 0-2 na sety a nakonec vyhrál 7-5 v tom rozhodujícím pátém setu. Po světové jedničce Jannyku Sinnerovi se tedy už v prvním týdnu loučí i třetí nasazený Djokovic, no a to znamená, že budeme mít nového grandslamového šampiona, protože v pavouku dvouhry na Roland Garros už nezbyl žádný tenista, který by v minulosti dokázal některý z podniků velké čtyřky ovládnout. 21 hodin 38 minut, za chvíli se tenisu budeme věnovat znovu, ale podíváme se trochu do budoucnosti. A sice do poloviny září, kdy se tenisový Davis Cup vrátí do pražské O2 arény.

0: Skupina The Doors ve vysílání radiožurnálu Sport. Čeští tenisté se těší na návrat do pražské O2 arény. Tedy počkají si ještě, protože na něj dojde v polovině září, kdy se utkají v libenské aréně v kvalifikaci Davis Cupu s Američany. Ale vstupenky už je možné si koupit teď, protože svaz jejich prodej právě spustil. Čeští reprezentanti budou mít jasný cíl. Po 13 letech znovu rozjásat největší sportovní halu v Česku.
1: Štěpánek využil nejdelší možnou vzdálenost a je konec! Radek Štěpánek to dokázal!
2: Jo, tak vzpomínky samozřejmě jsou to krásné a všichni jsme to zažili, tady ty naše úspěchy. Tam asi není, co by na tom člověk našel špatného, takže ať si na to kdykoliv vzpomene, tak je to strašně hezký.
1: Radek Štěpánek zařizuje vítězství českého týmu ve finále Davisova poháru.
2: Tahle nádherná, ty podmínky jsou skvělý. Myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč jsme chtěli, aby jsme se tady do té haly vrátili, protože ty podmínky tady to místo dokáže nachystat naprosto skvělý a ten veškerý komfort pro ty hráče tady může být.
3: Vzpomínal přímo na ploše O2 arény Tomáš Berdych na rok 2012, kdy čeští tenisti ve vysílání radiožurnálu porazili Španěly a vyhráli Davis Cup. Berdych u toho tehdy byl jako hráč, teď bude sedět vedle kurtu jako kapitán.
2: Ten tenis tady nebyl strašně dlouho a myslím si, že tohle utkání si to opravdu zaslouží, protože těch zápasů v tom Davis Cupu, aby byli takhle dobrý a měli jsme možnost hrát doma, tak bude opravdu hrozně málo.
3: I když se v polovině září nebude hrát o titul, ale v vozovkách jen o účast na finálovém turnaji, i tak pořadatelé očekávají plnou O2 arenu. I proto, že do Prahy přijede jeden z nejtěžších soupeřů v osudí, výběr Spojených států. Pokračuje šéf organizačního týmu Miroslav Malý.
4: Celková kapacita haly 16 500 lidí, cca. Teďka vlastně to budeme chystat takhle půl roku, možná i víc dopředu a samozřejmě čím více na to času, tím je to lepší, jako z hlediska propagace věcí, plánování a tak. No.
2: Ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
3: Navázal na malého kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych. Tenisové utkání Česko-USA se bude hrát 18. a 19. září. Vstupenky jsou k dispozici na internetu. František Typovský, Radiožurnál.

0: Fotbalovou Barcelonu po této sezóně opustí polský kanonýr Robert Lewandowski a tak samozřejmě Barcelona hledá náhradu a už ji má. Získala totiž anglického křídelníka Antonio Gordona, a to z Newcastlu. Španělský šampion by měl za 25-letého fotbalistu zaplatit 80 milionů eur, tedy téměř 2 miliardy korun, jak informovala britská média. Gordon podepsal v Barceloně 5letou smlouvu poté, co má za sebou nejlepší sezónu v kariéře. Za Newcastle střelil 17 gólů ve všech soutěžích, včetně 10 branek ve 12 zápasech Ligy mistrů. A tak je Anthony Gordon také v kádru anglické reprezentace pro mistrovství světa. A právě na světový šampionát se po 20 letech vrátí také čeští reprezentanti, kteří už zahájili závěrečnou přípravu na turnaj, který budou hostit Spojené státy americké, Mexiko a Kanada. No a tak se za jedním z českých reprezentantů vypravíme na radiožurnálu Sport už za malou chvíli. Jen co dohraje a dospívá skupina Mňága a Ždorp.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Čeští fotbalisté už se připravují na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě. V neděli odehrají v Praze utkání s Kosovem. Pak trenéři oznámí konečnou nominaci a tým se vydá ještě v neděli večer do zámoří. Šampionát začne 11. června. No a Češi odstartují o den později zápasem v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Pokud se nic nepředvídaného nestane, bude u toho i Matěj Kovář, golman, který výrazně pomohl k postupu z březnové baráže. Že Češi v ní vyřadili po penaltách Irsko a Dánsko.
1: Ta sezóna měla všechno samozřejmě ten týden, kdy jsme se právě kvalifikovali na mistrovství světa, následně víkend potom jsme vyhráli, nebo oslavili jsme ten titul v PSV, tak byl až snový, bych řekl. Myslím si, že v těch nejbláznivějších snech bych si to nepředstavoval, že to tak nějak dopadne.
2: Matěj Kovář tak má před mistrovstvím světa dobrou náladu. Do sbírky přidal třetí titul. Před nizozemským PSV Eindhoven ho bral i s německým Leverkusenem a se Spartou. A teď ho čeká další velká zkouška v reprezentaci.
1: Bavili jsme se o tom a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna.
2: Než dorazil 26-letý golman na sraz národního týmu v Praze, věnoval se i jiným věcem než fotbalu.
1: Sezóna skončila před týdnem, takže jsem byl rád, že vůbec trošku můžu oddechnout. Potom roku nebo 8-9 měsíců, kdy člověk je v plném zápřehu, takže trošku jsem chtěl vypnout a strávit nějaký čas s rodinou a nepřemýšlet jenom na fotbale.
2: Teď už ale zase myslí Matěj Kovář jenom na fotbal. Začala totiž příprava na světový šampionát, na kterém Češi nebyli 20 let.
1: Myslím, že skupina je taky hratelná, takže jsem se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
2: Reprezentace nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku, jedné z pořadatelských zemí. A právě v ní odehrají v základní fázi dva zápasy ve vyšší nad Moskvou. Výšce. Guadalajara je necelých 1600 metrů nad mořem. Mexico City, nebo chcete-li Ciudad de México, ve výšce přes 2000 metrů.
1: Nevím kdo, ale někdo mi to říkal právě, že i v té nadmořské výšce ten balón trošku se chová jinak, takže myslím si, že to bude taky problém samozřejmě. Pro golmana asi bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale myslím si, že pro kluky to určitě bude všeobecně těžké.
2: Je i golman Matěj Kovář zvědavý na podmínky v Mexiku. A na této stanici o české fotbalové reprezentaci všechno podstatné z mistrovství světa uslyšíte, včetně přímých přenosů. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Ostravy mají záchranu v šancelize na dosah, protože v úvodním zápase baráže porazili 3-0 Táborsko. Mají před odvetou výbornou pozici. Stačí jim i porážka o 2 góly. Baník dorazí do Tábora s tradiční výraznou diváckou podporou, kterou vnímají i Jihočeši.
2: Přesně proto se hraje fotbal, pro tenhle ty zápasy, pro tu atmosféru, a člověk ani nemusí přemýšlet nad nějakou motivací, jako když přijede, já nevím, nikam na druholigový stadion, je tam 500 diváků, tady prostě ty lidi vás ženou, ať fandí tomu klubu nebo tomu klubu, prostě v tom zápase jste okamžitě a vůbec nepřemýšlíte nad ničím.
1: Odveta baráže o šanceligu mezi Táborskem a Ostravou začne v sobotu ve 13 hodin. Nabídneme vám je ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos ze stadionu v Táborské Kvapilově ulici si můžete poslechnout na internetu.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Ruský prezident Putin odmítá, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Baník Ostrava čeká poslední zápas sezóny. První fotbalovou ligu v Táboře bude hájit s náskokem 3-0. A počasí začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský prezident Vladimir Putin popírá, že by dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o stroj z Ukrajiny. Šéf Kremlu taky navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Incident odsoudili čeští politici, ale taky třeba šéf NATO Mark Rutte. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád dronu za porušení mezinárodního práva a předvolal si ruského velvyslance v Paříži.
3: Pokud je ohrožená bezpečnost země NATO, může být odpověď ničivá. Severoatlantická aliance je nejmocnější bezpečnostní aliance na světě.
4: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád ruského dronu v Rumunsku za další pokus ruského prezidenta Vladimira Putina zamaskovat neúspěch ve válce na Ukrajině. Podle něj neoslabí ochotu Paříže podporovat Kyjev. Šéf francouzské diplomacie zdůraznil, že Ukrajina vyhrává dronovou válku a že Rusko přichází o víc mužů, než dokáže rekrutovat. Francie má v Rumunsku 1500 vojáků, kteří se podílí na ochraně východní hranice Severoatlantické aliance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci řešili pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin. Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. A sněmovna se tak k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
5: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
1: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Podle svazu mají zemědělci problémy v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
6: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
7: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
6: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
8: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
6: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menčík je v osmifinále Roland Garros. Postoupil tam poté, co zdolal Australana Deminora 3-1 na sety. Na pařížské Antuce naopak končí Srb Djokovic, který podlehl Brazilci Fonsekovi v 5 sadách. Fotbalisti Baníku Ostrava a Táborska se chystají na odvetu baráže o nejvyšší soutěž. Prvoligoví Ostravané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník v posledních dnech sbírá vítězství a to podle záložníka Slezanů Ondřeje Křičfalšiho obrátilo i atmosféru v klubu.
9: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád, já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
1: Barážová odveta mezi Táborskem a Ostravou začne zítra ve 13 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 na Vysočině a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je u sjezdu na Osovou Býtýšku hlášená nehoda. Kilometr 152,5, je to mimo kamery, místo havárie aktuálně volně průjezdné. Dálnice teď bez kolon. Na Pražském okruhu východní části směr D1 se objíždí následky nehody. U sjezdu na dálnici do Hradce Králové 60. kilometru. Vše na krajnici. A poblíž na okruhu, ale opačně směr D10 do Mladé Boleslavy 60 km. Na krajnici stojí nadměrný náklad. V Brně ve Vídeňské ulici havarovali dva skútry. Nehoda je u mostu přes Svratku na křižovatce s městským okruhem ulicí Poříčí. Jsou tam záchranáři, čekejte omezený průjezd a podle aktuální zprávy policie je teď místo nehody neprůjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s těmi lokálními přehánkami, ale také bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
11: Dobrý páteční večer, 7 minut po 22. hodině. Až se zítra ráno vzbudíte, tak už dost možná budete znát složení finálové dvojice Stanleyova poháru. Zámořské NHL už víme, že do finále playoff postoupil tým Vegas Golden Knights i s českým útočníkem Tomášem Hertlem v sestavě. No a může být jasno o druhém finalistovi z východní konference, protože tam Carolina vede nad Montrealem 3-1, i když v rance Canadiens dělá, co může Jakub Dobeš, ale nestačí to. Hurricanes vedou nad kanadským týmem 3-1 na zápasy a po druhé hodině raní se na jejich ledě začne odehrávat duel číslo 5, který tedy může být posledním v sérii. Nechme se překvapit, jestli Jakub Dobeš a spol přece jenom ještě tuhle sérii prodlouží. Ať tak či onak, z našeho ranního vysílání se rozhodně o pátém finále východní konference mezi Carolinou a Montrealem dozvíte. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisté pražské Slávie si v neděli po konci posledního utkání této sezóny proti Plzni nakonec užili mistrovské oslavy i s fanoušky. Ti po nedohraném derby se Spartou a potrestu od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace budou na stadionu Fedenu chybět ještě na úvodní dva zápasy příštího ročníku. Už třetí titul v nejvyšší domácí soutěži oslavil se Slávií také analytik Jakub Káš, kterého k týmu přivedl bývalý asistent Jaroslav Kestl. A právě s Jakubem Kášem je dnešní rozhovor radiožurnálu Sport, který natočil reportér Pavel Tilšar. A to ještě před zápasem Slávie z Plzní, kdy už měli sešívaní týden jistý titul.
1: Mluvíme krátce poté, co Slávia získala druhý ligový titul v řadě, tak jak slaví mistrovský pohár analytik?
2: Je to velká úleva, no, moc neslavím, spadl mi kámen ze srdce kor s tím, co se stalo těsně předtím, tak ty poslední tři dny vlastně. Myslím si, že nejenom já jsme byli ve velkém ohni a je to spíš úleva, ale postupně to bude přicházet k sobě a myslím si, že po posledním zápase si to užiju i já.
1: Když se zastavíme přímo u toho, co je vlastně prací analytika fotbalové Slávie, tak co všechno konkrétně máte na starosti, ať už jde o tréninky, o zápasy?
2: Tak já jsem původně přicházel s GPS-kama z Bohemky tehdy a teď mám na starost spoustu jiných věcí. Největší gro je asi příprava videí na soupeře a těch rozborů na utkání se soupeřem.
1: Co konkrétně všechno, když připravujete fotbalisty Slávie na soupeře, tak co všechno sledujete?
2: No, tak snažím se vnímat úplně všechno, co se dá nakoukat, co by nám mohlo pomoct k tomu, aby jsme ten zápas vyhráli. Takže od taktiky po individuální věci, slabiny soupeřů, přes chování všech lidí kolem týmu, tak aby prostě jsme našli každou slabinu a povedlo se nám vyhrát.
1: Jak moc velkou důvěru třeba máte v tomhle ohledu od realizačního týmu Slávie? Jinými slovy, třeba co konkrétně všechno po vás chtějí, jestli je to u různých týmů nějakým způsobem trochu jiné, že po vás budou chtít třeba nějakou konkrétní situaci před tím daným zápasem nastudovat nějak víc?
2: No, myslím si, že jsem s trenérama už hodně dlouho, takže jsem se jako do té pozice postupně vypracoval, nakoukával jsem, jak to dělají oni, protože jsem samozřejmě měl to velký štěstí, že jsem mohl koukat pod ruce. Takže teď už myslím, že mám tu důvěru hodně velkou, že si to můžu dělat úplně podle sebe, ale někdy čas od času přijde tréňa a řekne, ale víš, jak tamhle to dělají každý zápas, vytáhni to tam, ať to tam určitě v tom rozboru je. Takže jako takhle někdy připomene nějakou menší věc, ale jinak mám, myslím, že úplně volné ruce.
1: Bavíme se na radiožurnálu Sport s Jakubem Kášem, analytikem fotbalové Slávie, krátce po zisku mistrovského poháru. Potom přímo, když je to utkání, tak vy často sedíte vedle nás novinářů někde nahoře na tribuně, máte sluchátko, tak během utkání s kým konkrétně vy komunikujete?
2: Tak máme vysílačky a jsem napojený na Milana Kerbra, na střídačce, kterému dávám zpětnou vazbu na jeho standardky a jinak posílám, jestli sedí to, co jsme se chystali, nebo jsou nějaký změny a tak dále, co vidím ze zhora. No.
1: Samozřejmě, že Slávii čeká další ročník po tom vítězství v šancelize v evropských pohárech, tak liší se nějak práce analytika v době, kdy se připravuje na utkání nejvyšší české soutěže a pak, když připravuje ten tým na ty největší hvězdy v Evropě?
2: Tak já si myslím, že můžu říct, že se chystáme hodně podobně, mám tady kolegu Adama Průšu, se kterým se střídáme v zápasech a jediná změna pro mě je v tom, že je frekvence zápasů rychlejší, takže se to musíme chystat rychleji, ale jinak si myslím, že nic nepodceňujeme v žádném zápase a prostě snažíme se mít ty videa zpracovaný hodně detailně a všechny ty přípravy tak, aby to bylo prostě na 100%, ať už se jedná o zápas v lize nebo v lize mistrů.
1: Je to zákulisní práce fotbalového analytika, když je pracovní týden a nehrají se zápasy, tak jak často musíte být třeba tady v Edenu, kde si povídáme?
2: No, řekl bych, že jsem tady víc než doma, vlastně jako my analytici jsme s týmem normálně celý týden, každý den a vlastně trávíme tady hodně času, nejenom já, všichni členové realizačního týmu, prostě tady tráví, řekl bych, na standardní množství času, takže jsme tady fakt skoro od rána do večera každý den.
1: A i při trénincích něco analyzujete, nebo v době, kdy jsou hráči na hrací ploše, tak jste spíš tady schovaní v útrobách stadionu a děláte tu přípravu, jak jste zmiňoval, na soupeře?
2: Tak jak někdy zůstaneme vevnitř, ten, kdo to třeba nestíhá, tak zůstane vevnitř, chystá si, ale Adam kromě příprav na soupeře je skill coachem, takže Adam bývá na hřišti, dotrénovává s klukama, který si chtějí na něčem zapracovat po tréninku. Já chodím někdy natáčet dronem, když potřebuji natočit dronem, někdy chodím jenom hodit v oko, abych viděl, jak to na hřišti probíhá, někdy zůstanu vevnitř, takže jak je potřeba.
1: Říká Jakub Káš, analytik fotbalové Slávie, se kterým si budeme povídat ještě po písničce.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: S Jakubem Kášem pokračujeme v rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Jakub Káš je fotbalový analytik pražské Slávie. Asi nechybilo moc a vlastně mohl být tím, o kterého se fotbaloví analytici starají. Chci tím říct, že byl docela blízko k tomu, aby si kopnul v šancelize, nebo třeba i někde jinde. Každopádně ta fotbalová cesta hráčská skončila zraněním, tak kde až jste byl, kde jste si zahrál?
1: Tak myslím, že hodně lidí, kteří hráli na této podobné úrovni jako já, to může hodit na to zranění, že jako juniorská liga dlouho, na pár tréninzích, na nějakou přípravu s A týmem na Bohemce, ale teď, když ve funkci, ve které jsem, se podívám zpátky, tak vím, že to na tu ligu prostě nebylo. Když vidím, co jsou ty hráči schopní zvládat a jak jako nabušený jsou, tak si umím vyhodnotit, že prostě moje obrovská slabina byla rychlost a přesto prostě nejel vlak, takže zranění mi možná pomohlo se dostat dál, než bych se dokázal dostat, kdybych hrál.
0: Co konkrétně to bylo za zranění?
1: Tak už to bývá koleno, měl jsem vyoperovaný meniskus, následně jsem s tím pokračoval v hraní a roztříštila se mi pod tím holení kost, takže prostě už to nešlo pokračovat kvůli bolesti.
0: A dokážu si představit, že v tom věku, ve kterém jste byl, v té době, kdy jste byl v juniorce, tak se v uvozovkách zhroutil svět, protože si člověk maloval nějakou fotbalovou budoucnost. Tak jak pak šly ty vaše kroky dál, až vlastně do té pozice, kde jste teď tedy fotbalovým analytikem Slávie?
1: Jo, tak to bych mohl vyprávět hodně zdlouha, ale zkusím to rychlejc. Bylo to hodně nepříjemný, pamatuju si, jak jsem měl od pana doktora v emocích a rovnou jsem volal panu Držmíškovi, sportovnímu řediteli Bohemky, kde jsem hrával v té juniorce a volám mu a rovnou nadrzo mu říkám, chtěl bych dělat asistenta trenéra v té juniorce, nic za to nechci, nebo to, za to jsem hrál, a zkuste mi dát šanci a uvidíme, jak to bude pokračovat. No. Takhle se to rychle docela rozjelo, v Ačku začínali GPS vyhodnocování vést a tak to na mě hodili jako na mladýho kluka, co umí s počítačem a ty mě nakonec dostali po dvou letech, co jsem s tím dělal na Bohemce do Slávie, no a po 10 letech od té doby, co jsem začal na Bohemce, jsem 6 let ve Slávii, spousta zkušeností a rozhodně se nemůžu stěžovat. No.
0: Takže jste se vlastně všechno učil od nuly úplně, dá se říct.
1: Jo, jak se říká, být ve správný moment na správném místě, tak to je definice toho, no. Byl jsem prostě někde, kde se začínalo, nikdo to neuměl a měl jsem chuť se v tom zlepšovat, tak mi to asi pomohlo, no.
0: Co se týká Jakuba Káše, teď konkrétně pozice fotbalového analytika ve Slávii, tak je třeba nějaký sen, který byste si chtěl v téhle funkci splnit? Samozřejmě teď žijete tím snem, že máte druhý ligový titul za sebou a jste pod tím výrazně taky podepsaný, protože jste spoustu věcí hráčů mohl doručit skrze ty analýzy, tak co byste si chtěl prožít v práci analytika?
1: Tak těžká otázka, no. Jako mně se hodně ty věci vážou na ty sny, které slyším kolem sebe v té šatně, takže konkrétně teď mě hodně hnalo, aby trenér měl tu 5. hvězdu, aby se zapsal navždycky do historie. Takže teď si asi taky převezmu trenérovou udělat to první vítězství v Lize mistrů a pak už jenom překonávat rekordy a snažit se vyhrávat zápas od zápasu, bude tam to stejně nakonec vždycky jako je. Takže já vlastně vždycky, když se podívám zpátky, tak nevěřím tomu, co všechno se povedlo a budu doufat, že to pojede co nejdýl.
0: Říká Jakub Káš pro Radiožurnál Sport, díky moc za rozhovor a ať se daří.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Poslední květnová neděle, tedy sobota, bude také ve znamení semifinálových zápasů na hokejovém mistrovství světa. Od 20 hodin nastoupí Kanada proti Finsku a už od 15:20 domácí Švýcarsko proti Norsku. Domácímu týmu bude ovšem chybět jeden důležitý hráč, který, to vám povíme, a samozřejmě také proč, ve zprávách.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
10: Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Nicu Jordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil 2 lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin to ale spochybnil, tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Rusko za incident odsoudili zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa a Maďarska. Maximální povolené ceny hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42,97 korun. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39,72 korun. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus přiletěl do Konga. Chce tam podpořit lékaře, kteří tam bojují proti epidemii eboli. Místní zdravotnický personál čelí nedostatku vybavení i potravin. Podle Tedrose lze epidemii zastavit, označil ji ale za velmi složitou. Epidemie propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle Světové zdravotnické organizace přes 900 případů podezření na ebolu, z toho 223 lidí zemřelo. A do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém řízení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíře za motoristy odvolal předchozí ředitelku Aliciu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a že by taky měla mít ambici se posunout mezi přední evropské instituce.
3: Sport.
10: Hokejisti Švýcarska odehrají sobotní semifinále domácího mistrovství světa bez útočníka Tima Mayera. Hvězdný hráč zámořského New Jersey a 4. nejproduktivnější Švýcar na turnaji dostal jednozápasový trest za čtvrtfinálový faul na Švéda Sundqvista. Švýcaři v semifinále nastoupí v 15:20 proti Norům. Druhý zápas mezi Kanadou a Finskem odstartuje ve 20 hodin. Radiožurnál Sport nabídne sobotní utkání živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na dálnici D11 za Prahou a nehoda v Brně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Úvaly hlásíte zvěř na vozovce. 13. kilometr.
12: Leží v pravém pruhu sražená srnka nebo nějaká zvěř.
11: Na Pražském okruhu východní části směr D1 stojí auto po nehodě, 60. kilometr u sjezdu na dálnici do Hradce Králové, dobře označené na krajnici. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Vlašim nepřehlédněte odstavené nákladní auto. Na 49. kilometru blokuje část odbočovacího pruhu z dálnice. A v Brně je podle policie po nehodě neprůjezdná Vídeňská ulice. Uzavírka je u mostu přes Svratku na křižovatce s městským okruhem ulicí Poříčí. Havarovali tam dva skútry a na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: A zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Gira d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů v závodu se dostal do úniku. V cíli ale nakonec na 11. pozici zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Sepem Kusem. Ten se jako 116. cyklista v historii dokázal prosadit až k vítězství v etapě na každém ze tří závodů Grand Tour. Růžový trikot pro celkového lídra Gira udržel v Dolomitech Dán Jonas Vingegaard. Touto zprávou začíná sportovní přehled poslední s datem 29. května, který připravil Kristián Čveda. Kristián, hezký večer.
1: Krásný večer. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, prohrál 0-6 a následně odešel z kurtu a zbylé sety pak bez větších problémů už získal. Menšík po utkání řekl, že začátek zápasu nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o dva dny dřív, a popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
2: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času a i najít na něho tu medicínu.
0: Na rozdíl od Jakuba Menšíka si osmifinále Roland Garros mezi ženami nezahraje Marie Bousková. Nad její síly byla nasazená osmička Mira Andrejová z Ruska, která v zápase na centrálním dolci Filipa Chatriera zvítězila 6-4 a 6-2. Ve třetím kole vypadla i světová desítka Karolína Muchová, která podlehla Švýcarce Teichmannové 0-2 na sety.
1: Na turnaji končí i historicky nejúspěšnější tenista profesionální éry Novak Djokovic, který podlehl v pěti setech Brazilci Fonsékovi. Djokovicovo vyřazení znamená, že letošní Roland Garros korunuje nového grandslamového šampiona.
0: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně skončil český reprezentant třetí, když zaostal pouze za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašiutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku. Ve finále totiž dostala 50-sekundovou penalizaci.
1: České volejbalistky už se v Číně chystají na start nového ročníku elitní ligy národů. 11. tým minulé sezóny na čtyřdenním kempu odehrál i přípravný duel proti domácímu celku. Češky zvítězili 3-1 na sety. Podle reprezentační blokařky Eli Kulisiány se národní tým musí zžít s náročnými podmínkami v Ázii.
3: Já osobně časový posun zvládám dobře. Vím, že někdo špatně spí trochu, ale bojujem. Vedro je teda veliký. Naštěstí tady v té hrací hale bylo trošku líp. Jinak v posilovně a v tréninkové hale venku je fakt vedro, takže s tím trošku bojem, ale musíme se na to zvyknout.
1: Ligu národů zahájí české volejbalistky ve středu v Nantingu soubojem s Čínou.
0: Tři české páry postoupily do osmifinále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off Tadeáše Trousila s Davidem Schweinerem a pár Ondřej Perušič, Jiří Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali Kylie Nušejfrová s Martinou Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě zítra v 10 hodin.
1: A jedna výhledová hokejová zpráva: mistrovství světa v roce 2030 uspořádají Finsko a Lotyšsko. Hrát se bude tedy v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace IIHF. Za rok bude turnaj hostit Německo a poté se elitní hokejisté představí ve Francii a pak na Slovensku.
0: No a potom za pár let třeba zase zpátky také v Česku. Měli jsme tu šampionát v roce 2024, tak Kristiáne, kolik? 31, 32?
1: Řekl bych, že klidně 31 už by mohlo být, protože přeci jen v Česku je to neuvěřitelně populární.
0: No a tím pádem by se o tom mělo případně rozhodnout příští rok, když letos se volil pořadatel šampionátu v roce 2030, tak za rok pro rok 2031. Nechme se překvapit, jestli tedy Český hokejový svaz bude usilovat o to, aby turnaj zase pořádal.
1: A jestli třeba se bude hrát v nové hale v Pardubicích. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Nebo v Brně,
1: nebo v Ostravě, ve staré hale Vítkovické.
0: Letos se každopádně hraje ve Švýcarsku, zítra semifinálové zápasy odpoledne od 15:20 Švýcarsko versus Norsko a večer od 20 hodin proti sobě nastoupí Finsko a Kanada. Samozřejmě vás o tom na Radiožurnálu Sport budeme informovat, tak jako jsme teď nabídli dnešní sportovní novinky s Kristiánem Švédou. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Hodiny v pražském studiu radiožurnálu Sport ukazují 22 hodin a 46 minut, ale v Paříži na kurtech areálu Rolanda Garrose stále ještě nekončí šestý hrací den druhého Grand Slamu každé tenisové sezóny. Aktuálně se hrají ještě dva zápasy. Ten mezi Norem Kasperem Rudem a Američanem Tomem Paulem rozhoduje až pátá sada a v ní je to vyrovnané 3-3. Vítěz tohoto utkání nastoupí proti mralému Brazilcovi João Fonsecovi, který také v pěti sadách vyřadil Srba Novaka Djokoviče. No a k postupu vykročil druhý nasazený tenista turnaje, sice Němec Alexander Zverev, který nad domácím Francouzem Kentánem Alisem vyhrál první sadu 6-4 a v té druhé vede v tuto chvíli už 3-1. K tenisu se budeme v našem vysílání samozřejmě vracet, vlastně tak, jako se v těchto dnech také vracíme k našemu pravidelnému seriálu. A díky němu cestujeme v čase den po dni až k evropskému zlatu, které získali fotbalisté Československa 20. června roku 1976. Bylo to tedy před 50 lety. Tak tu máme symbolický seriál o 50 dílech. Další pokračování nás v kalendáři a rozhlasovém archivu vrací do 29. května roku 1976.
1: Po několikaleté přestávce zahájila dnes Československá plavba Labsko-Oderská pravidelnou lodní osobní přepravu z Ústí nad Labem přes Děčín do Hřenska. Jako první si parník přátelství, který zapůjčila našim lodníkům Německá demokratická republika, vyzkoušelo přes 250 ústeckých a děčínských pionýrů.
2: Zatímco z Ústí nad Labem do Hřenska je to i po Labi a lodí jen kousek, fotbalisté Československa měli čerstvou zkušenost se zemí, kde lidé často překonávají mnohem delší vzdálenosti.
3: Zdravstvujte, druzia!
2: Uchvátilo to také některé reportéry, kteří ještě několik dní po návratu z vydařené odvety čtvrtfinále mistrovství Evropy ze Sovětského svazu plnili stránky novin lidskými příběhy se silnými závěry. František Žemla nabízí jeden takový 29. května na čtvrté straně československého sportu. Má název Kyjevské procházky a má to být povídání trochu okopané, ale také o Dynamu Kyjev a hlavně o lidech v této krásné ukrajinské metropoli. V článku najdeme výrazný motiv druhé světové války, však také starší muž, technik, který na místě pomáhá reportérům Československého rozhlasu, přijel do Prahy v 45. roce v tanku a zůstal tam ještě půl roku, než se mohl vrátit. A redaktoru Žemlovi také popsal, jak to v jedné z tehdejších svazových zemí v Ukrajině chodí.
4: Žírná ukrajinská černozem je obilnicí SSSR. Lidé to překonávají obrovské vzdálenosti a ani jim to nepřijde. Snad proto je tu doprava skoro zadarmo. Taxíky v Kyjevě za pakatel, trolejbusy za 4 kopějky. Náš přítel také vyprávěl. Nedávno jsem byl daleko od Kyjeva, skoro 2000 kilometrů. Vraceli jsme se 2 Kyjevčany. Když jsme byli kdesi u Charkova, najednou jeden z nich prohodil. Tak už to máme jen kousek a jsme zase doma. Šofér v tu chvíli nevěděl, má-li se smát či hubovat. Do Kyjeva bylo ještě přes 500 kilometrů. A ukrajinská pole? Zastavili jsme se jednou u takového delšího. Okopávali na něm starší ženy řepu. Paninko, jak dlouho vám trvá, než okopete jeden řádek? Narovnala se, pousmála a rozvážně povídala. Asi tak 8 až 10 dnů, podle počasí. Vrátili jsme se z Kyjeva rozradostnění fotbalovým úspěchem a pochopili jsme tu sílu, která žene sovětské lidi kupředu za pokrokem a stále lepším zítřkem.
2: I zítřky československých fotbalistů ale budou stát za to, i když teď ještě žijí všedními ligovými starostmi a řada reprezentantů i bojem o mistrovský titul. Noviny jsou každý den plné nejrůznějších analýz a stejné je to

0: také 29. května roku 1976. Vedoucí Slávia má dvě kola před koncem 630 bodů, druhý Slovan a třetí Baník Ostrava schodně 35. A tak se rozebírá, kdo kde ještě může ztratit. Nebo třeba to, jestli by neměl utkání Slovan Slávia v závěrečném ligovém kole řídit zahraniční sudí, s čímž tedy zásadně nesouhlasí komise rozhodčích. Reportér československého sportu František Černoch, který také často píše o národním týmu, zvedá i stále aktuálnější téma videa ve fotbale.
1: Bolest týdnů, videorekordér. Techniku především. Ano, ale nevytrácí se nám člověk? Řeč jde o videorekordéru, největším pomocníku posledních týdnů. Mužstva si filmují své příští soupeře, jenže právě ve čtvrtek nedovolili na VSS točit pozorovatelům Dukly příštího soupeře, tedy právě VSS, protože točí i Slovan a zneužívá filmy proti protivníkům a rozhodčím. VSS měli pravdu, ovšem, není to trochu přehnané? Pomocí videorekordéru jsme žádného sudího ještě nevyloučili, zápas neanulovali. Za vším vidíme. Zatím člověka. Videorekordér by však měl sloužit jako technická pomůcka k prospěchu fotbalu jako takového. To především.
0: Mohli jsme se dočíst 29. května roku 1976. Mimochodem, video bylo stále důležitější pomůckou reprezentace. Ta měla v realizačním týmu i techniky, kteří připravovali sestřihy pro taktické porady před zápasy. A všem těmto moderním metodám byli hodně nakloněni i trenéři Václav Ježek a hlavně jeho asistent Josef Vengloš, který zároveň vedl bratislavský Slovan.
2: Dokonce já jsem s ním hrával ještě fotbal a potom byl trenérem Slovana.
0: Vypráví dlouholetý golman Slovan a národního týmu Alexandr Vencel.
2: A už v těch dobách on byl velmi vzdělaný člověk. Sbíral všechny možné články, časopisy, knihy z vyspělých krajín. On mal výhodu, že aj jazykovo byl nadaný. Takže ozaj se snažil trénovat vždy takými modernými způsoby.
0: I díky tomu mohli fotbalisté Československa konkurovat i těm nejlepším celkům té doby. Zlaté medaile z mistrovství Evropy budou mít na krku za 22 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Slovácka v baráži s Artisem Brno rázně nakročili k setrvání v nejvyšší soutěži. Na hřišti soupeře vyhráli 4-1 a před domácí odvetou mají 3gólový náskok. Trenér Roman Skuhravý ale nechce slyšet o tom, že boj o účast v příštím ročníku šance ligy už je rozhodnutý.
2: My nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, být nějaký euforii.
1: Kouč Artisu Roman Nádvorník ve složité situaci hledá inspiraci i ve fotbalové historii.
3: Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kde Liverpool 3-0 to otočil za druhý poločas na 3-3.
1: Jestli si Slovácko náskok pohlídá, nebo se Artisu podaří sportovní zázrak, to bude jasné po nedělní odvetě v Uherském Hradišti. Začne hodinu popolední a Radiožurnál Sport nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Nice se udrželi ve francouzské Ligue 1. V odvetě baráže totiž porazili Saint-Étienne 4-1, což Nice po bezbrankové remíze v úvodním utkání bohatě stačilo k setrvání v nejvyšší francouzské fotbalové soutěži. U nás se budou hrát odvety baráže zítra a v neděli, samozřejmě u nich s radiožurnálem Sport nebudete chybět. Za malou chvíli zprávy ve 23 hodin a po nich už repríza dnešních kilometrů Jiřího Ješka. Její hostem byl televizní moderátor a tady konkrétně Daniel Stach.
1: Posloucháte radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
2: Češi od dneška pomyslně začali vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Izraelské síly na jihu Libanonu překročily řeku Litani. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Roland Garros. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
4: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Například Slovensko slaví den daňové svobody přesně za měsíc. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani, potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. A podle něj armáda operuje taky v Bejrútu, v údolí Biká a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech. A v Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbollah pokračuje navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Netanyahu v pondělí oznámil zesílení útoků v Libanonu. Řeka Litani, po kterou sáhala tzv. Nárazníková zóna, vyhlášená izraelskou armádou, leží zhruba 30 kilometrů od hranice s Izraelem. Institut klinické a experimentální medicíny povede Romana Benešová, od června nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. A ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty. V minulosti působila třeba v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Capraine. V Česku budou jeho víkendu pokračovat letní teploty maxima. Můžou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědí meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přehánky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka taky začne víc pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
5: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
2: Ve středních a severozápadních Čechách ale až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil 3-1 na sety a první sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na šestý pokus.
6: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
2: Menšík je posledním Čechem, který na Roland Garros stále hraje singla. A ve třetím kole Antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bouzková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Devíti křížů a nehoda u Kolína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Devíti kříži je hlášená překážka. Kilometr 176,5, dejte pozor, v pravém pruhu Klín z nákladního auta. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se za sjezdem na Loštice vybočuje vlevo. Na kilometru 242 blokuje pravý pruh odstavené osobní auto. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy havarovala dvě osobní auta. Nehoda je za čerpací stanicí OMV u odbočky na Poděbrady. A místo nehody podle policie s opatrností průjezdné. Na silnici 35 z Turnova do Liberce u odbočky na Žďárek překážka, odstavené vozidlo. 38. kilometr zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22 a na horách kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Kilometry Jiřího Ješka.
9: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka. Věřím, že dneska to bude hodně příjemné, protože ve studiu na Vinohradské 12 se mnou usedí asi dva nejoptimističtější, nejmilejší, nejhodnější a nejúžasnější lidi, které jsem kdy ve svém pracovním životě potkal.
10: Teď můžeme tak, už jenom zklamat.
9: Já pevně věřím, pánové, že se vám to nepodaří. Samozřejmě jako prvního vítám Jiřího Ješka, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné dopoledne.
11: Ahoj Karle, zdravím všechny naše posluchače a myslím si, že ten dnešní den bude opravdu specifický v tom, slyšeli jste jméno, teda jméno jste ještě neslyšeli, slyšeli jste hlas a z toho jste pochopili, že naším hostem je Dan Stach, jeden z nejlepších moderátorů současnosti, tvář a srdce vědecké redakce České televize, zároveň nadšený komentátor obrovských sportovních akcí a náš velký kamarád. Dané, vítej, děkujeme za tvůj čas.
10: Děkuju moc za pozvání, kluci, jsem tady s váma rád.
11: Myslím si, že můžu pořád říct tvůj nízký věk, 38 teď, že?
10: Moje šéf vás to nemyslí, to je o 7 let mladší.
11: No dobře, ale tak zase já jsem v jiné roli, takže já si to myslím. Tak přes tvůj věk, jako seš ve většině svých oborů už na absolutní špičce. Jako sbíráš významné ceny, teď si dostal cenu třeba i zajímavou cenu, cenu Fair Play, k tomu se určitě vrátíme, ale máš na svém kontě prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ceny za popularizaci vědy. Myslím si, že patříš mezi nejznámější hlasy vlastně českého sportovního prostředí. Tak pojďme začít tím činem Fair Play, vlastně cenou za čin Fair Play. Bereš Fair Play jako nezbytnou součást jako tvýho života i mimo sport?
10: Jako úplně normální. Pro mě je vlastně normální a chci, aby byla normální, protože to, že se k sobě chováme podle pravidel Fair Play, by mělo být normální. Pojďme si říct, že když se tak nechováme, tak je to, co je divný. Ne to, že se někdo podle Fair Play chová.
11: A je to tak, máš to tak jako v té DNA, protože jsi vyrůstal v prostředí vodáckého sportu, který třeba já cítím hodně, že je tam jako důraz na respekt, na kamarádství, na fair play právě už od těch malých dětí. Byly právě tohle ty hodnoty, které se ti vtiskávaly jako do toho srdce?
10: Určitě nejvíc za to můžou moji rodiče, tam je to jednoznačné, protože mě v životě nejvíc ovlivnili moji rodiče a pak právě ta voda, kterou zmiňuješ. U vody je obrovská výhoda, že voda, jakmile máš jenom chvíli nos nahoře, tak ti okamžitě srazí celý dolů. Okamžitě. U vody tohle funguje hned. Člověk si myslí, je to v pohodě, dám to. Ne. Hotovo. Jakmile je arrogantní na vodě, okamžitě končí. A voda je pak úžasná do života, protože ona učí analyzovat, ona učí rozhodovat se, ale zároveň mě naučila rozhodnout se, aniž bych přemýšlel. Protože ta divoká voda se pořád mění. To není prostě basketbalová palubovka, která zůstává stejná. Tam se mění ti soupeři, mění se podmínky té hry a podobně. Ale ta voda, já pojedu jednu jízdu 10x za sebou a 10krát budu mít trošku jiné podmínky na té vodě. Takže to musím vyhodnotit, musím se rozhodnout a zároveň se musím být schopný rozhodnout bez toho, aniž bych to vyhodnocoval. A to je do života strašně super.
9: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu Fair Play. O tobě se hodně mluví, protože děláš strašně moc věcí, jak už to Jirka říkal. Já jsem si velmi oblíbený, prostě myslím, že ty recenze na tebe a určitě se k tobě dostaly, jsou velmi, velmi pozitivní. A moji kamarádi občas jako říkají, že už se bojí otevřít skříň, aby na ně nevyskočil Dan Stach. A potom přijdou právě nominace nebo ocenění ještě za ceny Fair Play. A teď tam je to takhle různě popsáno, kdo za co byl oceněn. A najednou je tam Dan Stach a prostě to už si lidi opravdu říkají, jak je tohle možné, jak to ten člověk dělá. Tak já vím, že to budeš asi umenšovat nebo říkat, že jsi se zachoval normálně, ale jenom krátce schrni nebo řekni posluchačům, kteří nevědí, o co šlo.
10: Jo, a fakt nešlo nic významného. Jako je to prostě věc, která se stane. Tohle byl závod na 10 kilometrů, kdy závodník dobíhal do cíle a ušel za hranici svých možností. A v tu chvíli mozek říká: hele bacha, já vím, že hrozně chceš. Já vím, že to hrozně chceš dát, že chceš doběhnout, ale jde ti o zdraví, jde ti o život. A tak mu začal vypínat nohy. Protože mozek takhle funguje, on vypne ty periferie tak, aby nás ochránil, aby jsme neumřeli. A on běžel dál, protože v tom rauši, toho běhu prostě nemohl zastavit. A já jsem mu pomohl do cíle, on mi pak psal, že moc děkuji, že to vlastně ani neuvědomoval, ale to je něco, co se na závodech opravdu děje. Já jenom mám jednu prosbu, když se vám tohle na závodech stane, tak fakt zastavte. Fakt nestojí za to doběhnout, možná si vybavíte Brownleeovi slavné to video triatlonových bratrů, jak jeden bratr vlastně táhne druhého do cíle. Ne, to není správně. Nejlepší bylo opravdu zastavit těch 200 metrů před cílem, postarat se o bráchu, počkat, až tam přijdou zdravotníci a pak doběhnout. Protože náš mozek říká, bacha, už je to moc a my jdeme přes čáru. Já jsem o tomhle dělal rozhovor v Hyde Parku Civilizace s přímo sportovním lékařem, panem doktorem Dostálem, a hodně doporučuju, my přímo tohle video tam rozebíráme, přímo o něm se bavíme a on medicínsky vysvětluje, proč opravdu riskujeme svoje zdraví.
11: Zvlášť, když se to stane někde jinde než v cílové rovince, kde není Dan Stach a Dan Stach nemůže být všude, prosím vás.
9: Ačkoliv, takže někdo myslí, že lec
11: ano,
9: kde je.
11: Ano, ano.
10: A s váma to bude těžké dneska, kluci.
11: Ne, ale je to s obrovským respektem k tobě.
10: Hrozně hodný, já se vážím, ale uvádíte mě do rozpaků. Fakt jsem neudělal nic, co by tam neudělalo spousta dalších lidí, kteří takhle pomůžou jako někomu na trati anebo v samotném závěru. Tady spíš, myslím, že se to dostalo do toho povědomí tím, že i mě se na to pak ptali novináři a já jsem právě vysvětloval tu zdravotnickou stránku zatím, která si myslím, je fakt důležitá.
11: Ne, tak tím, že já jsem byl v té komisi, kdy jsme rozhodovali vlastně, které ty činy ocenit, a je to strašně těžký, protože každý vlastně ten čin Fair Play, zvlášť v dnešní době, potřebuje ocenit, a my jsme se snažili opravdu vybrat ze všech těch různých kategorií, ať to byla vyloženě záchrana života, ať to byla pomoc třeba soupeři s tím, že on si nepřivezl svoje technické vybavení pro svůj sport, a půjčil mu ho soupeř, a nakonec ten, který mu vlastně tu věc půjčil, tak byl poražen vlastně tím svým rivalem. Jo. Takže to jsou věci, které vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, mluvil jsi o té vodě. Byli to právě rodiče, když jsi říkal, že tě hodně ovlivňovali, kteří tě posadili na tu vodu poprvé?
10: My jsme se s kamarády, s Týmalovými, jsme jezdili v létě u Anína na řeku a tam jsme se poprvé dostali ke kajakům, protože Kokáč jezdil. A Segra začala jezdit jako první. Já jsem v tu dobu hrál ještě fotbal, ale pak jsem prozřel a šel jsem dělat pořádný sport a divokou vodu.
11: Zdravíme naše fotbalové posluchače.
9: Jsem říkal, Jiří Ježek jako velký fanoušek fotbalu, tohle určitě slyší moc rád.
10: Ne, tak hrál jsem fotbal, byl jsem primárně záložník, ale já jsem byl v takovém týmu, že se nás občas na zápas sešlo jenom 10, takže jsme hráli pak v 10 od začátku. Což na druhou stranu člověk si hodně zaběhal. Ne, zdravím všechny dobrý fotbalový fandy, zdravím všechny ty, kterým fotbal dělá radost, zvlášť prostě na těch jako malých městech nebo vsích, kdy to je skvělý. Já se teď chodím z práce a tam večer kluci prostě, kolik jim bude, 50, 60, 70, tam prostě valej fotbálek a to je super, jo, to je prostě skvělý. Ale pardon, utekl jsem od tvé otázky, jak kdybych byl u poslaneckého pultíku a ne u mikrofonu sportovního pořadu. Ta otázka směřovala na to,
11: jak mi tomu rodiče, vodu, jak ti pomohli.
10: Já jsem se vlastně takhle připojil k Segře, která začala jezdit a začali jsme jezdit spolu u nás v Českém Vrbném v areálu Lidy Polesné, kousíček od Českých Budějovic, a potom už jsem u toho vlastně úplně zůstal. My jsme tehdy dělali ještě orientační běh, což je mimochodem sport, který já považuji za ultimátní. Za mě ultimátní sport je orientační běh, protože člověk musí běžet. A přece jenom, a teď to nemyslím nějak zle, jo, ale na tom kole se občas člověk může svést.
11: Jo, jo.
10: V tom běhu se
9: to,
10: prostě
9: my to
10: nesveze.
9: Víme a přiznáváme.
10: Tam se člověk nesveze a musí se rozhodovat sám, žádný trenér. Prostě vběhnu do lesa a za běhu, když jsem pod tlakem, dělám rozhodnutí. Já třeba jsem mapoval velmi špatně, takže já jsem toho hodně naběhal, protože jsem dělal hodně špatných mapových rozhodnutí.
8: Kilometry Jiřího Ješka.
9: Že ta příprava potom byla vlastně velmi dobrá k té vodě a jo, to je taky jedna z věcí, která se vždycky zmiňuje, když se řekne Daniel Stach, že jo, český reprezentant. Víc
10: jenom mě. Juniorský.
9: A ty to vždycky juniorský. Takhle dodáváš, že juniorský. No, ale tak juniorský. Asi nebylo to úplně špatné, ne? Do kolika let to nebylo takhle vůbec špatné?
10: No tak do 18 jsem jezdil a pak já jsem věděl, že chci jít studovat, ale tak já jsem jezdil s tou generací, co je Vávra Hradilek, Vítek Přindiš, Honza Vondra, to byly vlastně tři moji takový největší soupeři, kdy my jsme se tak různě střídali, že Vítek je o rok mladší, to je teď současný reprezentant mistr světa, mistr Evropy. Stoupa vlastně Honza Vondra, tak to je juniorský mistr Evropy, a Vávra Hradilek, tak to je stříbrný z olympiády mistr světa. Takže s těma já jsem jezdil.
11: To byla dobrá líheň.
10: A bylo to skvělý. Já jsem hrozně rád, že jsem vlastně měl tu šanci vlastně soutěžit s těma, co jsou dneska nejlepší na světě. A bylo to skvělý. My jsme kamarádi, vždycky jsme byli, jsme pořád. Já jsem u stoupy Honzy Vondry, jsem bydlel už v 11 letech, když jsme prostě v létě, jsem zůstával u něj třeba přes týden. S Vítkem se potkáváme jako dál i s rodinami. Takže já je mám hrozně rád, oni jsou prostě fajn, a proto třeba pro mě ta nominace je těžká, protože já tam mám ty kamarády, ale zároveň jsem tam jako komentátor té nominace, takže jako je tam ten bias, jo, to nezastírám, ale musím ho držet trošku na úzdě.
11: Jak velká porce makačky to byla vlastně ta voda pro tebe ve srovnání potom třeba s tím orientačním během nebo vůbec s tím, co vidíš dneska, tu profesionalitu toho sportu?
10: Pro mě největší posun je v tom, jaká je péče o toho sportovce. Já jsem byl poprvé u fyzioterapeuta v 17 letech.
11: Jo.
10: V 17 letech, když jsem zablokoval krční páteř před nominací a moje mutinka tehdy pracovala pro fotbalový klub, kde měli fyzioterapeuta, a tak jsem mi pomohl uvolnit tu krční páteř. Dneska je úplně normální, že od začátku, a je to dobře, že cvičí, že kompenzují. A my jsme prostě se řídili podle toho, že hodně dobře, víc bude lépe, a to ne vždycky dobré. Já jsem pak v těch 17-18, kdy jsem se dal dohromady s Kubou Prýherem, což je jeden z lidí, který mě ovlivnili v životě vůbec nejvíc. Ten startoval na olympiádě v Barceloně 92, který je vodák, který se pak k vodě vlastně vrátil po té, co rozjel firmu. Tak ten mi ukázal, že se dá dělat těch věcí víc najednou. Že člověk může trénovat a zároveň může mít firmu, může mít rodinu, že to nemusí být jedna věc, a to mě ovlivnilo hodně. A potom ano, pak jsme měli těch 14 fází týdně, kdy jsem stával v 5 ráno, šel jsem plavat, pak jsem šel do školy, pak jsme šli běhat, a pak jsme šli do posilovny, večer jsem se šel učit a pak jsem šel spát.
9: A to rozhodnutí víceméně, ty už asi na to odpověděl, ale ty si tak nějak už tušil, když jsi věděl, že chceš studovat, že to prostě dohromady tohle jako nejde dál.
10: Ale já jsem ve 13 a půl jsem si říkal, že chci být 14násobný olympijský vítěz, 8násobný mistr světa, 8násobný mistr Evropy a 16 vyhrát celkový hodnocení světového poháru, což znamená, že 16 let si neporažen.
11: K tomu mít dva doktoráty.
10: A ve 14 jsem si řekl, že by mě to nebavilo a že bych chtěl studovat.
11: Jo.
10: Takže já jsem od 14 věděl, že chci jezdit naplno, dokud jsem junior, ale pak chci jít studovat.
11: A bylo v ten moment i to rozhodnutí zůstat u té vody aspoň za tím mikrofonem?
10: To vlastně vzniklo tak trochu jako náhodou, protože přišel právě Kuba Prýher, ten můj trenér, a říká: hele Dane, lidi sem přijdou k nám do areálu, zastaví se tady, protože kolem areálu vede cyklostezka, kde jezdí tisíce lidí denně. Teď zastaví, ty koukáte na ten vodní slalom. Někdo vyhraje o, když je to o hodně, tak vyhraje o sekundu a ty lidi vůbec neví proč. Tak jim vysvětli, proč někdo vyhrál o desetinu. Takže můj vstup do sportovního komentování bylo, kdy můj trenér řekl: hele, vysvětli jim, proč někdo vyhrál a někdo prohrál. Což je trošku paradoxní, že to dneska já se živím tím, že vysvětluju. Já vlastně celé moje komentování je vysvětlování. Takže já pořád něco vysvětluju. A na to jsou nejlepší tréninková jako metoda děti, samozřejmě, že všechno vysvětlovat je nejlepší. No a v těch 17 já jsem komentoval první závod. První závod u nás na kanále, a díky tomu jsem pak postupně, že lidi na to strašně dobře reagovali, a abych prvního klienta vlastně já získal jakožto komentátor, tak jsem jel vlastně 320 kilometrů jenom kvůli smalltalku. Jel jsem 160 kilometrů vlakem tam a zpátky, popovídali jsme, a pak mi nabídli práci spolu s mým parťákem Mírou Lencem. A my jsme komentovali, bylo to zrovna shodou okolností cyklistické Omnium, o kterém já jsem, když mi to v úterý řekli, jako věděl, že existuje, ale nikdy jsem nebyl na dráhové cyklistice. A tak jsme strávili s Mírou následující dny až do té soboty tím, že jsme jako projížděli videa, koukali jsme na to. A když jsme odcházeli, tak za náma přišli cyklisti a říkají, hele, z jakého jste klubu, kluci? A my říkáme SK Vodní Slalom České Budějovice. Ne, počkej, ne, to znáte tu cyklistiku. A říkám, no, jako já jsem poprvé tady jako na dráze, já jsem tady ještě nikdy nebyl. A oni, to není možný. A to mě samozřejmě potěšilo, protože to je to, na čem je vlastně postavené to moje komentování a moje práce, že se snažím co nejlíp připravit.
11: A to kamarádství s Mírou Lencem,
10: je,
11: protože
10: unikátní.
11: Vy jste vlastně jako parťáci, berou vás lidi hlavně na těch veřejných akcích, na těch sportovních akcích, jako pořád jasný duo, tak vzniklo na té vodě.
10: Ano, my jsme oba dva vodáci. My jsme spolu dokonce s Mírou jezdili na deblu.
11: Aha.
10: A jednou jsme spolu vyhráli růžový legíny. V jednom závodě.
9: To je prosím tě cena nebo název nějaké soutěže?
10: Ne, to byla cena. To bylo, tuším, na jihočeském poháru, kdy jsme jeli spolu s Mírou na deblu, tak jsme vyhráli růžový legíny. Máme z toho i dost děsivou fotku, myslím si. Je dost děsivá.
11: Já si dost ani nedokážu představit vás dva v jedné lodi. Teda, jako.
10: Ale moc jsme toho nenajezdili. Oficiálně proto, že Míra je o 2 roky starší, tím pádem já bych musel jezdit ve vyšší věkový kategorii než on a tam už ta konkurence byla těžší. Ale myslím si, že my ani jeden nejsme jako do deblový posádky jako ideální varianta.
11: Takže to komentování jste začali dělat spolu.
10: Jo, já jsem prostě poprosil Míru, jestli by do toho nešel, protože já jsem říkal, že on na to bude dobrý. A myslím, že je na to dobrý. Myslím, že je na to hodně dobrý.
9: Myslím, že docela dobré oko na kolegu. Já, když se u tohohle na chviličku zastavím, já tomu všemu rozumím. Ten široký rozptyl, který ty už si tady párkrát zmínil, ten ty si vlastně držíš, protože jednak vysvětluješ vědu a jednak s Mírou Lencem stojíte u kanálu a řvete. A to, co je mezi tím, mluvíte velmi důrazně, Dané. Já, když jsem vás poprvé viděl na život, tak jsem si říkal, že to snad pro Boha není ani možné, jak skvělé to je, ale jak strašně daleko je to od toho člověka, se kterým jsem pár let zpátky seděl ve studiu na Kavčích horách a společně jsme prostě tlumočili profesora Lorence Krause a bavili jsme se prostě o černých dírách. Jo? A já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, kde se to v nich jako bere. A zůstává to ve vás pořád, ale prostě tohle jste v sobě objevili od začátku.
10: Já jsem naopak se musel v televizi zbrzdit.
9: Jasně.
10: Jako moje defaultní nastavení je jiné. Já se teď brzdím, abych mluvil pomalu. Teď mluvím pomalej, než mě by bylo příjemné. A ta Troja, no teď nás čeká Troja, vlastně příští víkend, že jo? Vlastně příští víkend je Svěťák v Troji, tak přijďte v pátek v podvečer a my budeme mluvit rychle, to můžu slíbit. A budeme mluvit určitě rychle a náš cíl je, aby se třásly břehy. To je můj cíl. Já prostě, a to je skvělý, jo, kluci, protože já jsem na druhé straně břehu, než jsou diváci. A já, když to jde, tak komentuju bosej. Já hrozně rád komentuju bos. A já normálně, když jedou závodníci, tak pode mnou stav věž třese. Normálně se klepe a na těch bosých nohách to člověk slyší. A cítí, pardon.
9: Mám pocit, že se třese na druhé straně stromovka. Okay. Snažíme se o to.
10: Protože ta voda je zábava. Já chci, aby se lidi přišli podívat na vodní slalom. Aby se něco dozvěděli, aby mu líp porozuměli. Ale hlavně, aby se bavili. To je zábava. Já chci, aby si řekli, to je cool, to jsem nevěděl, to je hustý, to je super. A příště přijdu zas.
11: No ale to není jenom kanál, to jsou všechny závody Rančeku, všechny ty půlmaratony po republice, Pražský maraton, závody na horských kolech v Novém Městě.
10: To bylo teď o víkendu fakt dobrý.
11: Jako neuvěřitelný.
10: Byl krásný.
11: Liší se nějak, protože třeba já cítím, že když komentujete ty běžecký závody, tak hodně té energie vlastně dáváte těm běžcům.
10: Ano.
11: Tam je těch diváků možná méně než těch samotných běžců. Jo? Samozřejmě diváci jsou v těch posledních metrech, ale jsou to většinou příbuzní těch, kteří běží a snaží se odchytit v tom cíli, tak jako si odchytával ty toho zoufalce. Myslím v dobrém, jakože prostě chtěl se doplazit do cíle, já to chápu. Asi bych někdy by vypla nohy, no tak jako mě vypla jedna, já už by si dávno, jo, ale... Možná to tělo už tenkrát vědělo, že
9: ale
11: to...
9: Malinko, Jirko, v tom slyšíme, že kdo nesprintuje do cíle, tak už Zího Ježka je zoufalý.
10: Já bych chtěl jenom do toho udělat jednu vsuvku. Jestli kdo jste nečetli knížku Frajer, přečtěte si knížku Frajer, anebo si puste Hyde Park civilizaci, kde byl hostem Jirka Ježek. Kde se bavíme, aby to nevyznělo, že to lidi mají vždycky zabalit, jo? O tom, jak chtěl Jirka, jako životem ještě neprotřelý závodník, nevyjet kopec, když prohrával v závodě. Jo? Co se stalo tehdy? Pusťte si to, přečtěte si to. A to je to, co je ten rozdíl. To je přesně ten rozdíl.
11: No?
10: Kdy někdy to vzdát nesmíš.
11: Nesmí.
10: A někdy bys naopak měl.
11: No, přesně tak. Jo. Takže to komentování vlastně těm lidem, vydáváte energii těm samotným sportovcům při těch bězích. Kdežto naopak při třeba těch slalomových vodáckých závodech, tam podle mě ten závodník asi moc ani neslyší, že jo, v té vodě.
10: Já to říkám závodníkům otevřeně. Mm-hmm. Já tady nejsem pro vás. Mm-hmm.
11: Jo.
10: Já tady nejsem pro vás.
11: A liší se to třeba v tvém nastavení, když komentuješ pro ty běžce a komentuješ pro diváky. Mm-hmm. Tady diváku musíš vlastně vysvětlovat, co se děje v tom závodě, kdežto běžcům spíš dáváš tu energii.
10: Žiješ
11: a dáváš
10: s nimi,
11: jí skvělou. Teda,
10: děkuju. Děkuju. Já, když jsem u vody, tak a teď to možná vyzní jakoby zle, ale nemyslím to vůbec jakoliv zle, ale ten závodník je pro mě nástroj pro tu moji cílovou skupinu a to jsou diváci. Jo. A já jim to říkám zcela otevřeně, já tady vůbec nejsem pro vás. Jo, protože my, když jsme začali takhle s Mírou komentovat, tak ne všichni byli nadšený, protože najednou na vás je to pro závodníky jako daleko větší tlak. Jsou závodníci, kteří se chtějí jenom soustředit, ať mají ticho. Já říkám, ne.
11: Hlavně, jak tam přijdou diváci.
10: Přesně, jo. A říkám,
11: hlavně
10: to ne.
11: Nevědí, že jedu já.
10: Naštěstí těch bylo úvody úplný minimum, takže na toho vlastně byli jako jednotlivci, kteří za mnou chodili a říkají, hele, ne, říkám, hele, ne, ty tady seš prostě, jednak okamžiku, když seš na světovém poháru, tak seš jako profík a ty seš tady prostě v práci a v práci seš tady pro ty diváky. Mm. Takže moje nastavení je snad pro diváky. A u těch běhů zase já tam víc pro ty běžce, protože oni dobíhají jakoby za náma. My dobíháme jakoby s nimi v uvozovkách. Mm. Tím neříkám, že zapomínáme na ty fanoušky okolo, ale daleko víc vnímám toho závodníka. Proto já vlastně zůstávám celou dobu v cíli. Já se vlastně nehnu z cíle a stojím před cílem a dávám si high five se všemi závodníky. Jestli dívám tady na pravou ruku, kde už tady zva není vidět. Chtěl bych poprosit zvlášť všechny dámy, které už jsou vdané nebo zasnoubené, prosím vás, neotáčejte si ty diamantové prsteny směrem dolů, když si dáváme high five. Stalo se mi to loni nebo předloni na maratonu, kdy hned na začátku kolem probíhají, kde je high five a takhle jsem měl roztržený kus jakoby ruky, kdy vlastně tam byl jako ten dráp v uvozovkách.
11: Měl si najednou delší čáru života.
10: Jo, dost. No, ale ono to bylo na začátku a lidi myslel, že plácali dál a do toho tam jde ten pot, že jo. Takže já jsem potom tak jenom na druhou stranu, ale jinak já jsem nadšený. Já jsem
11: tak takhle se rozšířila ta žloutenka. V té Praze.
10: Očkovanej, dezinfikuju, já jsem vzornej. Ne, byl to jako naštěstí, bylo to jako, byl to vlastně škrábanec, jo, jako řízlá kůže. Ale pamatuju si to docela dost, že těch následujících 6 hodin, těch high five, protože já jich mám na maratonu několik tisíc vlastně, no, si plácnu, což je super. A je to fakt skvělý, já jsem úplně nadšenej. A jsou skvělý ty běžci, co dobíhají a pak mi třeba píšou, víte, na co jsem se těšil nejvíc? Že vás uvidím v cíli.
11: Jo.
10: Už je ten cíl, už je ta dana, už je ten cíl. Tak to mi dělá samozřejmě obrovskou radost a jsem z toho šťastný, že to ty lidi užívají, že jim to dává tu radost. Zvlášť ti, co dobíhají vlastně úplně na konci, kdy tam jsou ty nejsilnější emoce. Na to byl jen skvělej týpek, to byl Ir, doběhl do cíle po maratonu, hned se o něj začali starat zdravotníci, on se tam složil pozvracený, měl křeče, teď tam 20 minut jako ležel, starali se o něj, po těch 20 minutách se zvednul a říkám, seš v pohodě? A on, jo, a příští rok přijedu zas.
9: Takže vytrvalostní běhy, cyklistika, úvody, tam je to jasné. Máte s Mírou Lencem nějaké omezení, kam byste, do čeho byste nešli, nebo jste otevření do čehokoliv?
10: Já vím, že Míra třeba komentoval i bojový sporty, dělal teď třeba mistrovství světa v hokeji, beach volejbal, v baseball, ten se v tom pohybuje víc, já přece jenom pak víc inklinuju k té vědě a těm odborným věcem, takže pak jsem rozkročený spíš tímhletím směrem.
11: Ale ty věci, které děláte spolu, spíš si držíte ty spolupráce, které jste měli, to znamená ty závody, na kterých vás vlastně diváci nebo i ty běžci čekají a jste tam pořád. A nemusíte to nějak jako ořezávat kvůli tvým aktivitám? Asi jo, trošku.
10: No, nestihneme úplně všechno, co bychom si třeba spolu přáli, ale zase to bereme tak, že to, co spolu strávíme, tak si o to víc užijem. Ale jestli někdy půjdu sedět, tak je to kvůli Lencovi, to vám můžu. A to vždycky s nadsázkou, to vždycky říkám. Vždycky v legraci z tohle to říkáme. Ne, on je opravdu je super. My jsme spolu fakt vyrostli vlastně od malička, takže potom ten vztah je úplně jiný. On mě oddával.
8: Kilometry Jiřího Ježka.
11: Jsme tady na půdě Českého rozhlasu. Já si pamatuju, že vlastně Poprvé my jsme se potkali spolu na nějakých cyklistických závodech, který jste oba komentovali, a pak na úkor toho jste, nebo díky tomu jste mě pozvali do svého pořadu, který jste měli tady, Sportstake na Radio Wave, tady ano. Na půdě Českého rozhlasu. Tak to byla asi první jako taková ta studiová vaše
10: jo,
11: role,
10: to byl obrovský krok pro nás. To byl obrovský krok, tam vlastně náš třetí klient, pro kterého my jsme komentovali, tak nás doporučil, protože věděl, že v rozhlase na Radio Wave se uvolnilo místo jako v rámci pořadu, který byl o sportech. Tehdy tam byla Ride Zone a oni vlastně ty kluci, kteří to dělali, tak končili a teď se tam uvolnili 2 hodiny vysílacího času a Judita tehdy hledala prostě někoho nového a nás tady doporučil prostě náš klient jako zvenku z cyklistického světa právě. A my jsme tam přišli na ten konkurs, uspěli jsme a dostali jsme 2 hodiny vysílacího času, ve kterém jsme vlastně mohli dělat, co jsme chtěli. A to byla úžasná škola. To byla naprosto úžasná škola, protože my jsme první hodinu jsme dělali rubriky, druhou hodinu jsme měli vlastně hodinový rozhovor. A mohli jsme tam fakt dělat, jako co jsme chtěli. Takže jsme řekli, dáme tam tady jako rychlý breaking news, dáme tenhle rozhovor, protáhneme ho, zkrátíme ho. Všechno jsme si museli míchat sami. Bylo to skvělý. To byla jako obrovitánská škola a mohli jsme zvát, koho jsme chtěli. Jo, takže právě jsme měli Jirku, kterého jsem tehdy scháněl přes Soňu samozřejmě. A nevěděl jsem tehdy, že volám na špatné číslo. Takže jsem zavolal nějaké paní. Do dneška si to pamatuju. A ona říká, no já teď nemůžu, tak mi zavolejte v pondělí. Asi středa, ne? Já si říkám, tak dobře, tak asi jsou jako fakt busy ty Ješkovi. Říkám, tak jsou to jako profíci, tak jako má za sebou to, co má. Říkám si, OK, v pohodě, tak jako dobrý, myslel jsem, že ten telefonát zvládnem, ale dobrý. Tak volám jako ve stanovený čas v pondělí a říkám, dobrý den, chtěl pozvat Jirku Ješka do vysílání a ona, Jirka Ježek? A já říkám, dovolal jsem se Seni Ješkové. Ne, nedovolal. Takže já jsem ztratil týden, jsem volal někomu jinému. Pak jsem hned sehnal správné číslo a dovolal jsem se Soně a asi za 2 hodiny jsme měli potvrzeno, že Jirka přijde. Takže hned jsem ztratil takový ten dojem, jo, to je nějaká ta celebritka, která má toho manažera, která kolem něj to. A bylo to super. No a ještě teda musím prásknout, že Jirka, když přišel do Hyde Parku Civilizace jako host, tak první větu, kterou když přišel do studia, říká, hele, sorry, já zapomněl nohu.
11: Jo, to je pravda, no, protože já jsem měl přinést nohu nějakou jako na ukázku, to je pravda. No.
10: A teď ty kameramani za těma kamerama, jako, co se to tady děje, teď co se to tady stane. A pak mě ještě dobře Jirka kolnul ve vysílání, že jsme tam měli Honzu Říhu, což je nevidomý horolezec. A já v jedné té reakci říkám Honzovi, a Honzo, jak to vidíš ty? A Jirka, a pak jsem se obrátil na Jirku a Jirka říká, no já bych teda jenom chtěl říct, že bylo jako zajímavý, jak si říkal, Honzo, jak to vidíš? A teď to nechal úplně ten drop a já jsem musel vysvětlovat, že vím, že Honza tohle to používá sám. A hrozně se mi to líbilo a do dneška to na to vzpomínám občas, když se potkám se studentama. Že to jsou přesně jako ty jako lidský okamžiky toho vysílání, který tam podle mě strašně patří.
11: A já musím říct, že jak jsem byl poprvé s váma v tom studiu na tom Radio Wave, tak jsem si říkal, tyjo, tohle jsou borci, jako to je škoda, že jsou tady jako na tomhle tom, nechci snižovat Radio Wave, ale tenkrát jako to nebyla úplná poslechovosti jako hlavní Hyde Peak, takže nakonec jsem vás pak viděl na tom jednom z pražských půlmaratonů a rozjelo se to neuvěřitelně. No, ale když jsme právě v tom kontrastu tvojich studiových prací v České televizi, vědecká redakce, Hyde Park Civilizace a další pořady, a na rozdíl právě, když pak stojíš bos na tom kanále, tam musí být i hrozná práce s tou energií, jako i třeba co se týče hlasivek, ne? Mm-hmm. Ty musíš mít jako buď obrovský štěstí na to, že ty hlasivky ti drží, nebo staráš se o ně nějak speciálně?
10: Já mluvím přes záda. Mě to učil právě ten Kuba Príher, který je v punkové kapele Akia B.A. Mají písně o lásce, jsem patolog, psychopat, nenávidím bouračky, z těch jsou lidi na kampe, chápete, kam to spěje. Šťourám si to vidličkou, to je dneska masíčko. Takže ten mě právě učil mluvit. Takže já vlastně, když mluvím a dám si tady vlastně na obratle, co to je nějaký čtvrtý obratel plus minus, tak budete cítit, jak mi vibruje. Takže já vlastně šetřím hlasivky tím, že je tolik nenamáhám. Potřebuji zlepšit dýchání, to je něco, na čem teď chci zapracovat, že nedýchám dobře do bránice, mám tam jako rozhodně volný prostor, dýchám moc nahoru a málo dolů, ale vlastně ty hlasivky snažím šetřit. A nejhorší je, když jako začne foukat, protože vyschnou, takže já hodně piju. Já za finále kajakářů vypiju třeba kolem, třeba jako rekord, myslím, byl něco k 8 litrům vody, jakože to vlastně prolévám za ten den. Za ten den já třeba přes 10 litrů vody na kanále jako vypiju, což není potom už úplně zdravý, upřímně řečeno, ale pro ty hlasivky je to důležitý. A nejhorší je, když já občas něco jako zakřičím, že mi to jakoby ujede, tak v tu chvíli já si můžu jako naběhnout. Pamatuju si jeden světový pohár, kdy jsem říkal, a teď si naběh, kámo. Kdy vlastně jsem jako přetáh a potřebovali by prostě 2 dny odpočinout a já věděl, že 2 dny budu komentovat. Ale pokud se hlídám, pokud jsem zdravý, pokud na mě něco jako neskočí, tak můžu mluvit. Teď třeba ten světový pohár v horských kolech, horských kol, tam my každý komentujeme sám na různých místech a tam já vlastně nepřestanu za ten závod vůbec mluvit, ale jakože vůbec. A pak přebíhám, mám rozhovory a pokračuju dál, takže já za tu sobotu jakoby regulérně nemluvím jenom v okamžicích, kdy přecházím z místa na místo. Ale ten závod to opravdu se jde 1.5 hodiny, kde já 1.5 hodiny bez přestávky mluvím. A to je samozřejmě dobrá výzva, zvlášť když nemáte televizní přenos a komentujete to bez přenosu.
9: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Mně se moc líbilo, jak si před chviličkou vysvětloval, jak vlastně si hlídáš to dýchání a odkud jsi to vzal. A jak ty prostě ve všem vlastně propojuješ ten sport s tou vědou. Ha? Tak když, a nevím, jestli ta věda je prostě pro tebe teď číslo 1, to, že se snažíš vysvětlovat, přibližovat lidem, prostě dávat informace, tak i tohle spojuješ třeba s tím sportem, protože říkal jsi, že jste tam měli pana doktora Dostala a další spoustu hostů.
10: Určitě, protože jako věda je ve sportu. Jako sport je čím dál tím větší věda. V dobrém i ve zlém, jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli chceme, aby všichni koukali na wattmetry nebo ne u cyklistiky, jestli opravdu chceme, aby byly všude vary a jestli chceme, aby všude byla jako ten rozdíl v technice, který dělá obrovskou. Podívejte se na nový světový rekord na maratonu, jo. 1:59:30, ale máte prostě boty, které vám přihodí pár procent. A pár procent je strašně moc. To je extrémně moc. Mimochodem, ten světový rekord je neuvěřitelný za mě. Jako mě nejvíc líto je toho druhýho. Jo, vy doběhnete prostě pod 2 hodiny, suverénní svěťák a hashtag sorry jako.
11: Ano.
10: Toho je mi fakt strašně líto. Stejně tak ta nejlepší ženy, taky prostě doběhnete skvěle, ale samozřejmě všichni řeší 1:59:30, zcela právem samozřejmě. Ale já tu vodu třeba na té vodě, já tu vědu tam opravdu vidím. Dokonce, když byla olympiáda, tak já jsem natáčel vědu divoké vody. Měli jsme to v Událostech a my jsme vysvětlovali, jak tu vědu využíváme. Protože ať chceme nebo nechceme, tak aerodynamika, technologie, ale i jako chování, ta psychologie, dívejte se, jak obrovská věda tohle je, výživa, fyzioterapie, to je všechno postavené na vědě. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, ta věda prostě do značné míry ne ovládá, ale ukazuje směr sportu.
11: No a teď tvoje osobní sportovní aktivity. Přesně, seš ten typ, který když už má ty vědomosti a vlastně dělá o tom pořady, přesně ví, co v kterém sportu se dá využít za ty poslední high-tech technologie. Využíváš to? Nebo ne. Když si jdeš zaběhat, tak běžíš. Málem si zapomeneš zapnout
10: hodinky. To sleduju. Já mám rád data. Mám rád čísla. Mám hodinky, které mě neustále sledují. Měřím, jako sleduju body baterie, sleduju hladiny stresu, sleduju prostě všemožné ukazatele, byť jsem v tomhle tom, jakože klidová tepovka. Dneska ráno jsem vstal, díval jsem se, mám klidovou tepovku 42, vím, že je to jako v pohodě, to je tak jako, když se mi dobře nějak funguje, tak se jako pohybuju. Ale že bych prostě řešil jako úplně jako do detailů, já nevím, HRV třeba, HRV, jako to úplně ne třeba, to úplně neřeším, protože tím, jak mám malý děti, tak mi to rozhazuje prostě doprava doleva, tam to vůbec nemá jako smysl řešit. Ale já když běžím, tak já mám problém běžet na pocit, já to jako úplně necítím. Takže já běhám na pocit jenom, když jdu běhat proto, abych si vyčistil hlavu, to se mi dělo v posledních dnech, protože jsme rozjeli nový pořad na dosah, měl jsem hodně práce, takže teď jsem nešel běhat jako pro trénink, ale pro vyčištění hlavy. A tam já žádný technologie nepotřebuju. Já mám boty, které jsou široký a měkký, protože já mám hodně těžkopádný běh a mám velký nohy, hodně široký, takže mám vlastně, našel jsem jedinou značku bot, ve který můžu běhat, abych tam vešel. A potom běhám prostě v triku, co jsem dostal, v kalhotech, který mám od roku... Já jsem v nich totiž, teď mi totiž připomněla manželka, když jsem v nich šel v pondělí běhat. Říká, ty si bereš tyhle kraťasy? A já říkám, jo, já jiný nemám. A ona, počkej, to jsou ty špinaví. A já říkám, jo, já nečeš, když bydlela v Budějovicích, tak já jsem jim tam totiž maloval v těch kraťasech. A od té doby jsou na ní
11: bílý flaky. Mají svůj vlastní design.
10: Jako tvrdě, ale tvrdě. No, takže ty mám přes 10 let, ve kterých jako běhám. Běžel jsem v nich i maraton. A
11: vlastně tak ještě můžeš použít ty růžový legíny, co jste
10: vyhráli. Ty už nemám, jsem vyrost. Ale jezdil jsem v nich zimně na vodě. Normálně jsem nosil pod neoprenky tyhle ty růžový legíny. Takže pak jako speciální oblečení vůbec jako nepotřebuju. Ne. Samozřejmě, když jedu na kole, tak mám dobrou helmu třeba, mám dobrý rukavice, aby to bylo jako bezpečný, to jako jo.
11: Tak v tom tvým nabitým programu pracovním, jak často se dostaneš vlastně ke sportovním aktivitám?
10: Snažím se to hlídat, abych jako ideální je, abych 4x týdně minimálně něco dělal. A ne vždycky se mi to podaří. Záleží na tom prostě, jak děti spí, jak mám prostě práci, co a jak stihnu. A vodu teď třeba nestíhám, ale já jsem měl trošku problematický záda, takže jsem na vodu chvíli nemohl. A pak jsem měl problematickou nohu a potom koleno. A...
11: Já mám taky trošku problematickou nohu.
10: Méně problematickou nohu. Beru. Takže se snažím, takže tenhle ten týden třeba jsem byl 2x běhat, ale vysloveně na to, abych si vyčistil hlavu, takže jsem si odběhl 7-8 kilometrů a pak já cvičím doma, že cvičím opravdu takový ty v uvozovkách jogový cviky, ale pro mě je to částečně posilující, částečně posilovací cvičení a částečně jako regenerační a rehabilitační.
9: A jen tak pro zajímavost, když jsi zmínil to kolo, tak když se na něj dostaneš, tak někam do lesa nebo někde?
10: Bike, jo? Vysloveně bike. No, já jsem bajkový typ, takže pro mě jako horský kolo potřebuji vyměnit vidlice, nemůžu ji teďkon zaaretovat, nedá se mi zamykat vidlice, tak jsem, už je to vždycky hrozně dlouho, si na to vzpomenu, Jirka chyba. Mi říká, já jsem u něj byl už před lety a on říká, jo, hele, musím ji vyměnit a já se na to vždycky vzpomenu, až když s těma dětma vyrážím a ta vidlice mi prostě takhle pumpuje.
11: Tak asi to není to hlavní, jako čemu by si se věnoval. Je to tak, že ten běh je pro tebe i produkční, ne jednodušší,
10: je přesně
11: prostě
10: tak.
11: Člověk si
10: je
11: vezme
10: to
11: tenisky
10: času. A ano, takže vyrazí. Přesně, já jsem uspal děti a šel jsem běhat. A
9: teďko... Dej ty staré špinavé kraťasy a
10: jdeme na to. jo, tak oni jsou pak fakt na jednom místě. Ale stalo se mi teda, že jsem šel k Vojtovi Hačeckému před lety, když jsem si řekl, hele, půjdu maraton, tak já jsem zase v tomhle tom jako zodpovědnej, že jsem chtěl otestovat, že nemám nějaký skrytý zdravotní problém, něco, abych si prostě nepřivodil nějaký problém. Tak jsem říkal, hele, chci trénovat na maraton, tak jdu k němu jako na testy, aby mě opravdu zátěžové věci udělali. No a přišel jsem k němu na ty testy, vybalil jsem ty věci, já jsem je ráno balil putně, abych jako nezbudil doma rodinu. Vytáhl jsem je, no a místo kraťasů jsem si vzal manželky sukni. Takže jsem běžel, takže ten test na pásu jsem běžel v běžecké sukni. Vojta Hačecký na to má zdokumentované.
11: Podle mě v Centru sportovní medicíny tam má jako...
9: Vojta je na seznamu hostů do kilometru Jiřího Ješka, tak se k tomu možná někdy dostane.
10: Vojta je super, Vojta je fakt super.
9: A teda jenom, když se tě zeptám, ty jsi řekl, že jsi běžel maraton, a tak jak dlouho třeba bylo mezi tím, co jsi šel tady k Vojtovi zkusit, jestli je to vůbec dobrý nápad a když jsi se rozhodl běžet?
10: Já
9: kolik
10: jsem
9: se tomu věnoval času?
10: Že chci jít maraton, to bylo prostě na jaře, jsem si řekl, že v tuhle chvíli, ještě než mám děti, bylo 2019, tak je čas jako natrénovat, že ten objem času na ten maraton je prostě hrozný. Tak jsem řekl, než se do toho pustím, zjistím, že jsem v pohodě a pak se roztrénuju. Takže můj kolega Robin Šemotl, který hodně běhá, tak mi psal tréninkový plán. To, že hodně běhá, jsem zjistil tak, když jsem se ho ptal, hele Robine, ty kompresní podkolenky, má to smysl nebo nemá? A on říká, hele, já si beru na druhou půlku závodu. A já říkám, počkej, jak na druhou půlku závodu? Jako zastavíš, jako převlečíš si ponožky, jako co to je za to? A on říká, no tak na tu druhou padesátku. Říkám, dobré, Robine, tak tady jsme to skončili spolu. A nebudeme pokračovat v téhle debatě. Takže ten mi psal tréninkový plán a já jsem na podzim šel jsem třeboňský maraton. Nebyla to pro mě úplně dobrá volba, nesedlo to úplně tak, jak by jakoby mělo. Přiznám, že jsem šel do toho závodu hodně unavený, že jsem se chystal na rozhovor s přeživší holokaustu a hodně mě to jako sebralo. Měl jsem moc práce. Podcenil jsem ten poslední týden, a takže jsem nebyl ani s výsledkem jako úplně spokojený. Tak jsem řekl, že zaběhnu jako hned na jaře znova, no a přišla pandemie covidu a měl jsem úplně jiný starosti.
9: Takže to byl jediný maraton, který si běžel ten v Třeboni.
10: Jediný.
9: Já jsem teď nedávno jsme se vlastně s někým bavili, kdo běžel i v Třeboni a nic proti Třeboni, krásné město, ale třeba běžel zrovna i v Praze. A právě ta zpětná vazba, kterou já jsem zaznamenal, byla, že pro člověka, který běží třeba poprvé, je to strašně těžké v té Třeboni, protože tam mnohem méně lidí. A vlastně zatímco v té Praze pořád jste s nějakou skupinou a vlastně pořád se člověk s někým drží, takže to tady bylo jako na hlavu hodně náročné taky. No.
10: Pro mě, já vlastně jsem rád jako pryč od lidí. Jo, takže... To nemyslím nějak zle, já jsem hrozně rád jakoby s lidmi na tom závodě, ale ne běžet jakoby v tom davu, ale já jsem si tehdy Třeboň vybral kvůli tomu, že sliboval, že tam bude jako hodně měkkýho povrchu a tím, jak já jsem těžkej a tak mě se po měkkým běhá prostě líp, mám to radši. Nakonec tam mě nejvíc vlastně vadilo takový jako dlouhá rovinka skrz les, kilometr, prostě úplná rovina a drobou linký stoupání, což na tu hlavu prostě jako nefunguje úplně dobře. A byla tam tehdy trochu škoda, protože já jak opravdu necítím to tempo, tak jsem řekl, hele, chytnu se s pacemakerem. vypnul jsem si alarmy na hodinkách, žádný hlášení kilometrů, což jsem si na prvním kilometru uvědomil, že budu asi jediný z těch lidí, kteří tam běží, takže to opravdu nic neřeší. A chytnu se s pacemakerem, takže moje tempo mělo být, já jsem chtěl jít pod 3:30, byl můj cíl, takže vlastně těch 4:54 na kilometr byl můj cíl. No ale pacemaker to rozběhl hrozně rychle, šel první kilometr za 4:30 a já v tu chvíli jsem říkal, hele ne, tak z tohohle vystupuju, na to jako nemám. No takže já jsem vlastně celou dobu viděl toho pacemakera, jak jako má ten náskok přede mnou a já, jakože kdybych je docvaknul, tak by mi to hrozně pomohlo, ale oni šli ten první půlmaraton, vlastně šli o nějaký 2,5-3 minuty rychlejc, než já jsem jako by chtěl jít, takže já jsem byl na půlmaratonu 1:43 jsem šel, což bylo ještě jakoby nad můj plán, no ale pak jsem odpadl za 30. No.
11: Ale tak pak, že nemáš tempo, jako když to cítíš, jako že běžíš vlastně bez hodiny, pořád
10: ne,
11: s tím
10: pak jsem
11: stejným,
10: si je kontroloval, jenom jsem si vypnul takový ty, že ti to nepočítá ten kilometr, aby mi to hlásilo. Takže nakonec doběhl jsem za 3:44, takže spokojený jsem nebyl. No, nebyl.
11: Musíš teďko, už jsi v té fázi kariéry, kdy vlastně přemýšlíš o tom, že na tobě vlastně visí několik lidí, několik pořadů, takže se i v těch sportovních aktivitách trošku jako kontroluješ, šetříš, aby si nevypadl, protože ty, kdyby si prostě nepřišel, tak ten pořad se neodvysílá nebo nenatočí, že?
10: Musím to hlídat, no. Musím to hlídat, abych to nepřepálil, aby to nebylo moc. Teď zrovna, no předevčírem, jsem vyběhl a měl jsem prostě fakt chuť běžet. Jo, jak to člověk někdy to fakt cítí, jo, že chceš ano, běžet. Jo. A teď já jsem si vyběhl na ten kopec, jako, a teď jsem byl, můžeš jít po krásný ten travers, po té vrstevnici, běží se ti strašně dobře, že člověk vyběh ten kopec, tak po té vrstevnici je to super. Úžasný počasí, bylo 9 večer, jako stmívalo se, nikdo tam nebyl. A já si říkám, hele, nemusíš to otočit, kámo. Měl bys toho, když tady poběžíš 15 kilometrů, užiješ si to, ale prostě přiběhneš domů pozdě, už se nestihneš pořádně protáhnout, půjdeš pozdě spát, zítra budeš unavený, víš, že potřebuješ se otočit do Budějic a pak co hlavně, jako čeká mě vrchol mého týdne, což je rozhovor v kilometrech Jirky Ješka a tam nesmím přijít unavený prostě. Jo. To, že budu teď tlumočit na stolku Nobelovy ceny je vedlejší, pro mě tady prostě highlight tohoto týdne je teď.

0: Jak každý den funguje jinak a někdy prostě člověk se cítí dobře, i hodinky říkají, že je dobře, vyběhnu a je to špatně a naopak zase někdy prostě to tělo překvapí.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: My jsme oba velký milovníci koček.
2: Ano.
0: Myslím si, že jako...
2: Karel, na to... ten prostě teď se bude muset...
0: Karle, promiň.
3: Je to vaše. Ne, já jsem psí, já jsem měl jednoho...
2: Dobrý, dozraješ, neboj. A Jirko, pokračuj.
3: Omlouvám se, pánové.
2: Ne, Jirko, abych byl fér, já bych chtěl mít psa taky. Jo, jenom já se o ní nestíhám starat. Hmm. Ale jinak bych hrozně rád měl psa taky, ještě k tomu třeba morče a tak, abych chtěl mít jako hodně zvířat, ale nestíhám se o ně starat. Takže ano, kočky.
0: Já jsem teď naprosto pohlcený světem koček, protože mám kočky teprve asi čtvrtým rokem v životě. Do té doby jsem byl natolik zodpovědný. Ne, zodpovědný, protože jsem byl 300 dní v roce mimo republiku, tak jako moje zvíře by asi trpělo, pokud by teda nemohlo cestovat se mnou všude. Ale teď od té doby, co jsme se usadili a máme kočičky, tak jsem naprosto pohlcený tímhle světem. A musím říct, že pro mě jsou obrovskou inspirací i pro normální život, i pro ten sportovní. Je tam něco, co ty třeba od tvého pana Rozárky si nějakým způsobem proinspiroval pro svoji sportovní aktivitu? Nebo i třeba...
2: To jako umí výborně regenerovat.
0: Jo.
2: To je... Musím říct, že u nás doma nejsilnější v regeneraci je pan Rozárka. Jo, ten si vždycky najde čas. Vždycky si najde prostor, pokud ho okupujeme my, tak ho samozřejmě musíme vyklidit.
0: Vždycky není natolik unavený, aby si nemohl odpočinout.
2: Ano, ještě krásná definice. To je krásná definice, ano. Ale musím teda přiznat, že pan Rozárka je jako dost psí, takže on na mě čeká před dveřma. Já když jdu spát, vždycky než já usnu, tak si čtu, tak já říkám: Rozárko, jdem si číst, a on jde se mnou a lehne si ke mně a jde si číst se mnou. Takže on je opravdu hodně psí, hrozně moc se o nás stará. Když já jsem nemocný, tak tam leží se mnou prostě celou dobu. Takže asi tu péči bych si od něj mohl vzít. A do sportovního života...
0: Mě tam strašně inspiruje to protahování.
2: Hele, to je ale velmi dobrý point. Protože v tom já nejsem úplně silný, protože já jakmile už mám ten čas, že vyběhnu, tak já mám to nutkání běžet. No a teď já vím, že těch 10 minut mi strašně pomůže. Je to hloupých 10 minut. S výjimkou tedy, když jsem jezdil na vodě s Jiřou Prskavcem starším, a protože před prací jsem s ním šel jezdit táta Jiří Prskavce, našeho olympijského vítěze, mistra světa, a před jeho tréninkem šel jsme spolu na vodu a říkám: Jiřo, tak se jdem rozjezdit, že dojedete v troji k tomu mostu a zpátky. To je takový jako minimum. Jiřa dojel na kraj těch branek a říká: tak jdem do toho kanálu, ne? A říkám: Jiřo, já jsem úplně tuhej. A Jiřa říká: no to je dobrý, já vždycky se protáhnu, jak se bojím, že něco povolí. Takhle když je to tuhý, tak to drží pohromadě. Ale mě to hrozně pomáhá. Takže já třeba teďkon právě v úterý jsem se dobře protáhnul a vím, že se mi díky tomu běželo výrazně líp.
0: Já se takhle cvičím každý ráno, než úplně začnu vůbec jako fungovat, tak musím mít těch svých 20 minut přesně
2: fakt
0: na tohle.
2: To
0: proto, každý ráno.
2: Hele, možná a dáš to ještě než je chvíli jdeš? Já třeba potřebuji chvíli se pohybovat, aby mi bylo příjemné se protahovat.
0: Tak to já dojdu si jako na záchod a vyčistit zuby, to je tak jako, to jsou ty moje kroky a jo. Pak teda vylezu na tu terasu, zvlášť když je sluníčko, tak je to úplně krásný.
2: Úžasný.
0: Když ne, tak prostě doma zavřený a pustím si k tomu moje tady milé kolegy, protože Karel, když vysílá, tak vysílá od 6 od rána, takže to krásně
2: takže
0: stíhám.
2: Takže stáváš s Karlem, jo?
0: No, tak jako...
3: Někdy podle mě stává až na naší poradu, přitom si myslím, že se taky velmi dobře procvičuje, ne? To je až ano. 9.30, jo. To si myslím, že je velmi zábavné. Já si vždycky představuju, když tam řešíme, co pracovně bude v následujících dnech, jak Jiří Ježek doma prostě u toho leží na karimace, jogamace a nebo s činkami tam.
2: Občas jsem... Zdraví slunce.
0: Ano, zdraví slunce. Jednou se mi stalo, že jsem nechtěně u té porady zapnul i video. A cvičil jsem tam do půl těla a samozřejmě to sklidilo obrovský ohlas od našich kolegů.
2: Jak to, že tohle nebylo na sociálních sítích, jsem neviděl.
3: To jsou print screeny, které máme uchované pro pozdější použití, třeba ještě bude čas na to je vytáhnout. Dane,
2: právě jak jsi to zmínil, že můžeš hned stát a protahovat se, protože já jsem dneska vstal a měl jsem tuhé levé lítko. Jo, a věděl jsem, že když to začnu protahovat...
0: Já mám pravý dost tuhý dneska. I včera bylo.
2: Hele, musím říct, a to teda teď jako odmlučuji od toho tujího lítka, chtěl jsem vám říct dobrou story, jak jsem se protahoval až tady v rozhlase, jo, ale dobře. S Jirkou Ješkem jsme seděli na, to byl světový nebo evropský pohár handicapovaných cyklistů, který já jsem několik let měl to štěstí komentovat na Strahově. A tam já
0: My
2: jsem
0: jsme
2: poznal,
0: měli to štěstí, že jsi to komentoval.
2: To bylo fakt pro mě čest, jako opravdu. A tam jsem poznal, že jako můj černý humor opravdu není černý, jo. Opravdu není černý.
0: Že jsou tam ještě daleké rezervy.
2: Tam jako velké, jo. Jako Jirko, můžu říkat, co jsi říkal?

0: si to nepamatuju.
1: Jo.
2: Teď můžeš, když tak to vystřihnem.
1: Jo?
2: Teď následuje velmi vtipná historie s velmi černým Jiřího Ježka. Dnes byl s námi ve studiu. Děkujeme. Pojď.
1: To bylo i pro mě, a k tomu, no, se to k tomu prostředí hrozně hodí a mě se to strašně líbí, jak prostě opravdu u handicapovaných sportovců to máš prostě ložený na férovku, jako žádný keci okolo, prostě jdeme. A tam byl kluk, který jezdí na tricyklu, protože po mozkový obrně, byl to zahraniční závodník a teď on prostě přijížděl a jel tam na záchod k těm mobilním záchodům. My jsme seděli s Jirkou na tom našem komentátorském stanovišti a my jsme se o něčem bavili, o nějakých závodech, co budou, a Jirka úplně z ničeho nic, takhle se mě podívá a říká: hele, koukni se na něj prostě. Takhle brzo ráno je za volantem a už se klepe prostě, jo. Ten je snad ještě furt ožralej prostě. A teď já tam takhle jako sedím. Říkám, co se to teď stalo? Co se to teď stalo? Co to je?
0: A on měl chudák takový ty křeče, jako...
1: No, přesně. No, tak a mě to bylo, říkám, co se to jakoby děje? A pak čím víc jsem jakoby proniknul do toho světa handicapovaných, tak přesně nevědomí říkají, já na to kouknu. Kluci na vozíčkách říkají, počkej, já tam skočím. Prostě.
0: No, jo.
1: A vlastně taková ta jako opravdu otevřenost, takže prostě jdeme k věci. Jasně, ložený je to takhle. Je, jako myslím si, pro spoustu lidí by měla být podle mě fakt inspirativní. Ale otevřeně říkám, že jako na mě někdy ten černý humor je tam teda jako opravdu jako, jako hodně temnej.
0: Dá se najít třeba černý humor v té vědě?
1: Jasně.
0: Podle mě jsou to strašně vtipný lidi, když
1: hele,
0: jsou
1: hele,
0: jako...
1: jsou. Já jsem třeba se bavil s jedním vědcem, který, aby dodrželi časový limit těch vystoupení na konferencích, což je problém, tak ty normálně kreslej oběšence. Jo, že normálně postupně nakreslej šibenici a pak prostě oběšenec, aby prostě dokončil jako v čase ten člověk, co má. Jo. A jinak tam samozřejmě ten humor je někdy jako brutální. A to je v individuálních lidech. Někteří vůbec, někteří úplně. U toho sportu handicapovaných mám pocit, že ta jako laťka je celkově teda posunutá úplně někde jinde, ale i že to procento lidí, kteří tomuhle humoru fandí, je jako výrazně vyšší než běžné populace.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
0: Dává ti pořád ten sport ještě jako víc pro ty tvý energie, kterou potom použiješ pro ty vědecký pořady? Chodíš si tam dočerpávat?
1: Hodně ji tam nechám.
0: To je jasný. Je to.
1: Po komentování světového poháru nebo třeba maratonu mě nejvíc bolí nohy, teda musím přiznat, protože já za maraton nachodím půlmaraton, jako měří hodinky. A,
0: no protože ty tam chodíš na té rovince jak lev.
1: Tam jeden použil lev, druhý použil tygr, jsem rád, že stejně jeden neřekl něco jako, nevím, mravenečník. Ale pro mě je to místo, kde jsou ty emoce. Mm. Já v tom televizním vysílání, kde dělám vědu nebo dělám rozhovory třeba s přeživšími holokaustu, tam jsou úplně jiné emoce, úplně jiná práce s emocemi. Tady je to otevřené, tady je to pro mě jako úplně totálně volné a já se nemusím vlastně brzdit.
0: No ale na druhou stranu je tam krásná ta protiváha, že zas děláš takhle jako důležitou a nádhernou práci, která je jako klidná, o tom sklidnění, o tom respektu. A pak vlastně přepneš a můžeš se jít vyřádit za ten mikrofon mezi ty lidi.
1: To si asi popsal líp, než bych to dokázal popsat já, že vlastně v tohle se ve mně jakoby přepíná. Nevím, jestli je to Jekyll a Hyde, a myslím, že to je pořád Dan.
0: To jsou dvě tváře jednoho Dana.
2: Spektru prostě, to nejsou dva Danové, to je Dan prostě i tam.
1: Jako je fakt, že jsem normální, mi někdo řekl naposledy ve 12 letech.
0: Ty nemáš čas být normální, podle mě.
1: Tak kamarádím s váma, tak jak bych mohl.
0: Hele, co do budoucna? Máš nějaký, ty nemůžeš
1: no
0: mít
1: tak teď
0: už
1: cíle. Jako, když to takhle říkáš, tak se rozhovor blíží ke konci, což znamená, že můj životní vrchol právě končí.
0: Jako, můžeš mít nějaký ještě pracovní cíle?
1: Ty? Já nejsem nastavený tak, že bych si řekl za 5 let si moderovat tohle nebo dělat takhle. Na to já vůbec nejsem nastavený, jako absolutně. Takže já kdybych dostal na pohovoru, kde se vidíte za 5 let, tak já odpovídám, chci být zdravý a spokojený.
0: Spíš nějaký touhy, jako jestli máš něco, co bys si chtěl vyzkoušet třeba a můžeš to říct takhle veřejně.
1: Hele,
0: a nebo to přichází většinou, že prostě ty dostaneš nabídku a zvažuješ, že si ji vemeš nebo ne?
1: Mně se víc ta cesta otevírala, ne že bych nešel tou cestou, která se mi nakonec otevřela, protože si nemyslím, že kdybych byl pasivní, tak se něco z toho, co dělám dneska, stane. To jako bezesporu jsem musel být aktivní hodně. Ale já třeba nevím, jestli mě za 20 let nebude bavit něco úplně jiného. A já jsem s tím vlastně i vnitřně, jsem s tím úplně v pohodě. Nechápejte mě špatně. Mě baví komentovat, mě baví moderovat, mě baví dělat rozhovory. Cítím se v tom dobře a věřím, že to má nějaký smysl, že to má nějaký přesah, že to je užitečné, že to lidem pomáhá. Teď jsem dostal třeba po tom prvním vysílání pořadu Na dosah, jsem dostal teďkon zprávu, že na základě toho vysílání už se jednomu týmu, který tam vlastně vystupoval, ozvali 3 další, kteří s nima chtějí spolupracovat. Že to slyšeli, že to se to zvěděli a že by s nima chtěli spolupracovat. Vím, že díky Hyde Parku civilizace jsou tady vědkyně a vědci, kteří by nikdy do vědy nevstoupili. Vím, že jsou tady děti, kteří šli třeba studovat něco, co by nikdy studovat nešli, a nebo si na to začali věřit díky té mojí práci. A to mě těší. A vím, že jsou děti, kteří sportují díky tomu, že viděli sport, že může být zábava, že je to bavilo, že se jim to líbilo a že jejich rodiče si řekli, já bych vlastně chtěl, aby to moje dítě u toho bylo, protože je ten sport bavil. A jestli tohle budu moct dělat dál a bude mě to dál dávat smysl, tak to budu dělat dál rád.
2: Dané, my moc děkujeme. Já jsem před 50 minutami začínal tím, že se moc těším, protože tady opravdu jsem snad se dvěma z mých nejoblíbenějších lidí, se kterými jsem se potkal na planetě, a nesklamalo to. My moc děkujeme opravdu, že jsi na nás našel čas mezi těmi držiteli Nobelových cen, kterých pořád přibývá. Nevím, jestli si ještě děláš čárky. Všich je přes 40.
1: 46, tak no, když nepočítám teda za ekonomii. Tak...
2: Dělej, prosím, dál to, co děláš, protože je to skvělé. Buď dál zdravý a spokojený a opravdu moc, moc, moc děkujeme, že jsi našel čas na kilometry Jiřího Ježka.
1: Já, kluci, moc krát děkuju za rozhovor, moc děkuju za to, že vy jste si na mě udělali čas a dali mi tu důvěru sem přijít. Karle, tobě děkuji, jsme spolu mohli dávat světu kosmologii stejně tak jako astronauta, co lítal na oběžné dráze, protože ano, tam byl Karlův hlas. Najděte se u Hyde Parku civilizace, u Andrew Foisla i Lorence Krause. A Jirko, tobě moc děkuju za to, jaký jsi a co všechno děláš pro tuhle společnost. Fakt, jako není to vůbec málo.
0: Děkujeme za tobě, že jsi našel čas. A pozdravuj pana Rozárku.
1: Podrbu ho za uchem.
2: Hostem kilometru Jiřího Ježka dnes byl Dan Stach.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata. Na hradecké aviatické pouti se představí desítky letadel od historických až po ty nejmodernější. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále. Roland Garros, Muchová s Bouskovou končí. Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháníky a teploty dnes až 28 stupňů. Je sobota 30. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstance. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
3: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
4: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
3: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici a třeba prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
6: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
5: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
7: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
5: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. Ve Washingtonu o dokumentu jednal i šéf americké diplomacie Marco Rubio s hlavním zprostředkovatelem mírových rozhovorů, pákistánským ministrem zahraničí Izhákem Dárem. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
8: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Íránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
9: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Na letišti v Hradci Králové se o víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Zájemci je můžou vidět na 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí Hradec Králové. Letový program pořadatelé připravili na oba dny mezi 12. a 17. hodinou. Nejzajímavější stroje popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
10: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe. Pro rodiny s dětmi určitě to budou Scandinavian Catwalk, protože jejich vystoupení opravdu jako dechberoucí. Samozřejmě letecká akrobacie, budeme tady mít stíhačky i Blériot, takže opravdu průřez celou historii letectví.
1: V pevnosti Terezín začnou další opravy historických památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů radnice už nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz takzvaného batardo. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov.
11: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na Priviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
12: Přibližuje koordinátor Radek Keřka. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT.
13: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
12: Shrnuje spolupráci ředitel Klocknerova ústavu Jiří Kolísko. Radnice taky představila generál oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Rada Vacátko, Jedová chýše nebo hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská dnes uvedou v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy.
14: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a na žehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
15: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, sebevědomý, šťavnatý.
14: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
16: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál.
14: Inscenace je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dřív. A popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
17: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu.
1: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na silnici 6 u Chebu, u Karlových Varů a kluská silnice 15 na Lounsku. Dálnice teď volné, bez kolon na silnici 6 před Karlovými Vary z Chebu. Policie hlásí nehodu se zásahem záchranářů. Na 120. kilometru za odbočkou na Plzeň srazilo osobní auto divoké prase. Čekejte omezený průjezd, vypadá to, že následky nehody omezují průjezd na Cheb. Na silnici 15 z mostu do Lovosic pomalejí u Lipčevsi. Na vozovce je olej a stojí tam osobní auto po střetu se zvěří. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy nehoda a taky zavřený jeden pruh. U odbočky na Poděbrady se zhruba před hodinou srazila 2 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22, na horách kolem 18 a foukat má ráno a večer jen slabý až severní vítr. To byly hlavní zprávy. Na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Potřebuje Praha novou supernemocnici, měla by být z části vojenská. Je možné spojením některých dosavadních zdravotnických zařízení ušetřit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel fakultních nemocnic Bulovka Královské Vinohrady Petr Kolouch. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Mluví se o projektu supernemocnice v Praze. Už dříve jste prozradil, že jste už začali se sdílením provozu Bulovky a Vinohrad. Znamená to, že kostky už jsou vrženy?
20: Ano.
19: Vláda měla výstavbu nové moderní nemocnice ve svém programovém prohlášení. Je tedy možné spojením provozu ve vašem případě obou nemocnic ušetřit? Jak?
20: Určitě ano, tak třetí měsíc v pozici mám jeden administrativní management a dva zdravotnické, takže už jsme v podstatě na půlce. Naše dvě nemocnice spolu vyměňují laboratorní vyšetření, ať už pojišťovacím způsobem nebo napřímo. To je to zásadní. Každá nemocnice měla něco a to, co neměla, tak si objednávala externě. Takže tohle to už máme vyřešené. Racionalizujeme provozy tak, aby tam, kde je klinické pracoviště, tak může mít i druhý primariát. To jsou naše projekty. Určitě je to velké téma společných zakázek. Tam určitě ušetříme. A v tuto chvíli běží datová studie, abychom věděli, co skutečně bude za 5, 10, 15 let potřeba.
19: Platí, že nepůjde jen o dvě jmenované nemocnice, ale do té nové by se měla přesunout i část kapacit z Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.
20: Budu si moc přát, aby platila dohoda, že budeme řešit celé pražské zdravotnictví. Mm-hmm. Máme obrovské štěstí, že tak, jak kraje mají velmi kvalitní krajskou zdravotnickou strukturu, tak my se potřebujeme domluvit mezi fakultními nemocnicemi na pravém břehu Vltavy.
19: To znamená, jestli si to dobře vybavuje, IKEM, Krč, Královské Vinohrady, potom je to tedy Bulovka a
20: Karlovo náměstí.
19: Karlovo náměstí. Tam všude ty kapacity nějakým způsobem zůstanou a část z nich by se přesunula do té nové nemocnice, rozumím tomu správně?
20: Myslím si, že to je racionální pohled, protože investice do záchrany těchto budov jsou velmi málo reálné a proto je potřeba skutečně vybudovat a správně obsadit novou zdravotnickou kapacitu na tomto břehu Vltavy.
19: V nemocničním komplexu na Bulovce je ročně hospitalizováno na 50 tisíc pacientů, na Vinohradech asi 35 tisíc. Jak velká by měla být ta nově plánovaná nemocnice, ještě větší?
20: To si nemyslím. Já si myslím, že péče zdravotnická se bude vyvíjet spíše směrem k poliklinikám a k ambulantnímu provozu. Akutních lůžek nebude potřeba určitě víc. Očekávám určitou redukci, ale bude potřeba se významně zabývat následnou péči, ať už následnou akutní a chronickou rehabilitační péči, a nebo následnou pobytovou péči. A tohle všechno přinese ta datová studie. Každé dva měsíce očekáváme první výsledky.
19: No a vidíte i nějaká rizika té koncentrace akutní péče v takovém měřítku do jednoho areálu?
20: Kdyby to byl samostatný areál a jenom jeden a někde daleko, tak v tom určitá rizika vidím. Nikoli pro záchrannou službu, ta si s tím operačně poradí, ale my musíme se připravit na to, že Praha bude počtem obyvatel stoupat. Mm. Takže my budeme pracovat zhruba pro 1 400 000 1 350 000 vlastně lidí a nezapomeňme i na Středočeský kraj, který je spádový také na tyto části nemocnice. Takže já teď zodpovídám za jakési severovýchodní křídlo a tomu se budeme dle tvrdých dat určitě věnovat.
19: Už se ví tedy, kde by měla ta nová velká nemocnice stát. Premiér Babiš prosazoval Letňany, ty už jsou mimo hru nebo ne?
20: Čekáme na pokyn, zatím běží studie. Já vím, že i když všechno dobře půjde, tak musíme vědět, jak budeme následujících 5 let řídit stávající nemocnice a mezi tím očekáváme rozhodnutí, kde dojde k umístění finální nemocnice.
19: Vy ale tvrdíte, že na Vinohradech existuje pozemek, kde by se dalo de facto stavět okamžitě?
20: Jednoznačně je plně k dispozici a jsou k němu projekty.
19: Letňany lze považovat za periferii Prahy. Měla by taková lokalita oproti centru nějaké výhody?
20: Tak je to určitě volný prostor. Myslím si, že touto dobou je nějak schvalovaný metropolitní nebo územní plán, a takže to bude všechno záviset, jak to dopadne i do těchto vazeb, které jsou mezi státem a krajem, neboli hlavním městem Prahou, velmi důležité, ale je tam doprava, tam je tam metro, je to v podstatě záchytné parkoviště, takže zase by třeba měli jednodušší situaci ti středočeši, ale nezapomeňme, že ne všichni jezdí záchrankou a to je tak dobře, tak abychom obsadili péči a udrželi péči i v hustě zalidněných lokalitách a pak to dobře dopadne.
19: Čili dostupnost péče pro pacienty by se ani tam neměla příliš změnit.
20: Musí to být naprojektováno tak, aby se to nestalo, aby všichni pacienti se dobrali do místa, do kterého potřebují. Může se stát, že v některém rohu, řekněme, nebo v některé části bude základnější péče a pak do center, kterých určitě není potřeba tolik, budou referováni na podkladě objednání, na podkladě kooperace právě toho celého pražského zdravotnictví.
19: Vím, že jste zopakoval, že čekáte na ta data, ale existuje nějaký předběžný odhad, kolik by se sloučením nemocnic ušetřilo?
20: Ty čísla a finance, to bych spíš nechal ekonomům. Já si dovedu představit, že to můžeme porovnávat s Motolem, který má vlastně jak dětskou, tak dospělou část. My se musíme podívat jak na dospělou populaci Pravého břehu, tak ale i na děti, protože jestli má být strategická investice, tak musí být nějaký primární objekt a nějaký záložní objekt. Já očekávám něco okolo 15 lůžek, něco takového akutních, ale o to víc musí vzniknout lůžek následných.
19: Asi máte představu, jak velké náklady by měly být na to nové nemocniční zařízení, na jeho zřízení?
20: Tak to, co je do míst, za která zodpovídám, to, kdyby se pracovalo ve Vinohradech, tak očekávám něco do 30 miliard a pokud by se pracovalo jako záložní objekt s Bulovkou, tak bych očekával do 3 miliard, ale já skutečně nejsem expert na investice, já se budu věnovat skutečně té dostupnosti péče a tomu zpracování na datech, která přinesou dle ÚZISu, dle Všeobecné zdravotní pojišťovny a kde námi zadané datové analýzy skutečnou potřebnost pro budoucích 5, 10 a 15 let.
19: Čili kdyby podle vašich představ ideálně ta nová nemocnice měla stát?
20: Kdy
19: by měla začít fungovat?
20: Tak já bych si přál, aby se hlavně to rozhodnutí dostavilo co nejdřív, abychom to stihli, když se podíváme jak na Slovensko, tak do Německa, tak ale i do Izraele, tak ta transformace těch nemocnic proběhla úspěšně v těchto místech a tak bychom se měli poučit a dokud nebude základní kámen, tak nebudu klidný.
19: Když jsme mluvili o tom, nebo jste řekli, že počítáte s tím, že v budoucnu byste měli obhospodařit v uvozovkách nebo postarat se o nějakých 1,5 milionu obyvatel Prahy plus Středočeský kraj, tak jsem si uvědomil, že po té, co jsme vypočítali část pražských nemocnic a ještě jsme nemluvili o vojenské nemocnici, potom ve Střešovicích Botole a Bulovce, respektive Homolce, tak není to luxus, že máme v Praze v hlavním městě tolik nemocnic?
20: Já si myslím, že ta kapacita potřebná je, protože české zdravotnictví je úspěšné a ta délka života se významně prodlužuje, ale samozřejmě chronicky nemocný senior potřebuje péči. Je otázka, jestli 24/7, to znamená každý den 24 hodin jsou potřeba opravdu všechna centra a já z urgentní medicíny to vidím tak, že stavme a provozujme nemocnice, které pacient potřebuje a nikoli získávejme pacienty proto, abychom provozovali nějaké zdravotnické zařízení. Tam se mnou není možné počítat. Já očekávám od té datové analýzy, že skutečně tu kapacitu postavíme na potřebnost péče na počet obyvatel a typ onemocnění, které tuto populaci budou následovat.
19: Petr Kolouk, ředitel nemocnice na Vinohradech a Bulovka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Za jednu z priorit po nástupu do funkce jste označil ekonomickou kázeň. Před vaším příchodem v únoru vládl opak?
20: To já nevím, ale auditní nález hlavně fakultní nemocnice Královské Vinohrady neukazoval na zcela bezchybné hospodaření. Takže dominantní moje role je skutečně plnit ta nápravná opatření v tom prvním roce svého působení, která jsou popsaná, už je k ním sepsaný harmonogram, je i z pokynu Ministerstva zdravotnictví posílen auditní, vnitřní auditní systém, je vlastně vyměněna právnická struktura a zakázková struktura obou nemocnic a očekávám, že všechny nálezy splníme.
19: No vy jste to teď řekl hodně diplomaticky a sněžně. Už dříve jste se vyjádřil, že audit pro fakultní nemocnici Královské Vinohrady nedopadl dobře. Můžete být konkrétní?
20: Ano, tam funguje skvěle zdravotní péče. Obdivuju vlastně korektnost všech lékařů, všech klinik a to, jak se starají o pacienty, ale skutečně si zaslouží ekonomické řízení. Nejsou tam vytvořeny vlastně motivační systémy odměňování v rámci personalistiky a toto jsou všechno úkoly, do kterých se rád vrhám.
19: Jakou podobu mají tedy ta nápravná opatření, co konkrétně podniká?
20: Ano, tak hlavně je to pro soutěženost, procento pro soutěženosti veřejných zakázek. Velkou starost nám dělají samozřejmě centrové léky, to je velmi nákladná péče a skutečně ta kázeň prostě od nějakého investičního záměru, od nějakého investičního schválení, na to musí být alokovány prostředky, které jsou garantované ze všeobecného zdravotního pojištění a toto musí jít ruku v ruce tak, aby personál a pacienti věděli, co se o nich žádá, ale zároveň také, co za to dostanou. Takže já očekávám sloučením tohoto skutečně ušetření celých nákladů, než když každý si všechno soutěžil sám a tak tady asi bych to viděl jako ten svůj úkol.
19: A proč v obou nemocnicích Bulovka i Královské Vinohrady vysoce převyšuje délka hospitalizace standardní průměr v České republice?
20: No, protože nám právě chybí takzvaný odsun. My nemáme následnou lůžkovou kapacitu. Já mám něco okolo 50 do 50 lůžek ve Vinohradech a do 30 lůžek na Bulovce a to nestačí na tu následnou péči. Máme-li se dostat pod jeden týden akutní třeba interní nechirurgické hospitalizace, tak se samozřejmě pokoušíme co nejdřív získat kapacity následné péče. Součástí fakultní nemocnice na Bulovce je i lázně Toušeň. Ten objekt teď prověřujeme, zda by bylo možné tento využít nejenom pro lázeňskou, ale pro následnou péči a pokoušíme se zjistit, zda by nebylo ještě třeba narychlo, aspoň na tu přechodnou dobu, než ta transformace doběhne, i třeba formou pronájmu nějaká zařízení v blízkosti Prahy. Takže určitě se chceme dívat třeba na oblast Třebotova, kde je velmi dobře fungující vlastně nemocnice následné péče a dokud nebudeme mít vlastně ta odsunová lůžka následné péče, tak těžko zkrátíme hospitalizace akutní a tím později se akutní pacienti, nebo ne akutní pacienti, ale pacienti na akutní hospitalizaci, na akutní výkon, tak budeme zkracovat následně tu objednávací dobu.
19: V příštích 10 až 20 letech by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo změnit až 10 tisíc akutních lůžek v nemocnicích na jiné formy lůžek potřebných pro péči o seniory. Takže tou cestou se budou ubírat ta vám svěřená zařízení. To znamená jinými slovy, že přesunete do těch současných nemocnic ta lůžka následné péče a ta akutní se přesune do té nové nemocnice.
20: Ano, bude záležet skutečně o tom rozhodnutí, kde ta nová nemocnice vznikne a tam bude probíhat ta centrová specializovaná péče, ale ta musí být zachována i třeba v centru Prahy, pravděpodobně v nemocnici Všeobecné fakultní a to, co bude potřeba opravdu léčit buď ambulantně, anebo krátce hospitalizačně, tak ta dolečovací struktura pak následně musí být významně posílena kapacitami, ať už v objektech nemocnic, nebo v objektech získaných.
19: No, minister zdravotnictví Adam Vojtěch v souvislosti s plánovanou výstavbou nemocnice 21. století, jak řekl, mluví o neefektivní rekonstrukci starých areálů. Ty ale, jak jsem pochopil, mají těm zdravotním účelům sloužit dál, ne?
20: Budou muset jednoznačně, ale ta rekonstrukce může být třeba ve prospěch ubytovacích kapacit, protože dneska získat mladého zdravotníka vlastně s nástupním platem, aby si ještě u toho zařídil bydlení v Praze, to je téměř nereálné. Takže budeme se zabývat i skutečně tím systémem, aby ho udržela vlastně nejenom ta odbornost a ta práce, ale by ho udržel i ten osobní život v rámci těchto areálů, takže i tam je prostor. Dneska mám některé provozy třeba v suterénech, to určitě nehodlám provozovat dál ani pro pacienty, ani pro personál.
19: Adam Vojtěch ve vizích před opětovným nástupem do funkce mluvil o potřebě oddělit správu budov od zdravotní péče. V tom jste zajedno?
20: Jednoznačně, a ten jeden management je vlastně začátek, a pokud budeme schopni mít tu obslužnost, ať už společné stravování, tam je taky ještě určitě rezerva, potom určitě praní prádla, já nevím, tenhle ten průmyslový obslužní provoz, je otázka energocentrál, ale tam zase musí být zachovány zálohy, takže tohle je přesně ten projekt té transformace zdravotnictví a ta jednotnost poskytování úklidových služeb a těch toho facility, bezpečnost, nezapomínejme, že musíme zvýšit bezpečnost areálu, ať už v nich bude co koliv. Ale otázka kamerových systémů, otázka centrálních dispečinků, ale i otázka centrální dopravy, vlastní dopravy sanitními vozy, ne těmi rychlá záchranná služba, ale nebo zdravotnická záchranná služba, vozidla rychlé zdravotnické pomoci, ale skutečně ta převozová kapacita, ty převozy pacientů do následné péče, to musíme skutečně centralizovat.
19: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s ředitelem fakultních nemocnic Bulovka a Královské Vinohrady Petrem Kolouchem. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro rok 2027 s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Je to podle vás reálný cíl?
20: Budu dělat všechno pro to, abychom splnili parametry, které se po nás chtějí, ale na tu dobu té transformace skutečně se na to musíme velmi pečlivě podívat, protože dneska je všechno výkonová úhradová vyhláška, a pokud by ty výkony nebyly potřeba, tak musíme vyjednat to, aby ta penalizace prostě ta by pak neumožnila tu transformaci, takže tohle nás ještě čeká.
19: A ten projekt, který jsme velmi letmo popsali, je tedy součástí reformy vysoce specializované péče, již pokračování včera oznámilo ministerstvo zdravotnictví. V čem je dobrá centralizace těch nejnáročnějších chirurgických výkonů?
20: Jednoznačně ano, protože jste-li pacient, tak chcete, aby vás operoval někdo, kdo ten výkon dělá často a dobře, a pokud je to mladý lékař, což nezapomínejme na výcvik, aby se to jako z toho nevytratilo, tak aby ho supervizoval právě takovýto zkušený lékař a pokud možno na jednom místě. Protože standardní procesy přinášejí standardní výsledky a nejenom čísla se musí hlídat, ale i kvalita, to znamená počty komplikací a tak dále. A to se musí podle mě srovnávat i se světem a na jednom místě se to srovnává jistě daleko preciznějším způsobem.
19: Bude proto nové zařízení i dost zdravotnického personálu, nejenom lékařů, ale třeba i zdravotních sester?
20: Tak bude záležet na té době té realizace. Jedním z úkolů, protože jsme fakultní pracoviště, obě dvě nemocnice a i ta třetí a i ty další, které se toho budou účastnit, tak z jedním z úkolů pro přednosti bude právě připravit buď sebe, pokud jsou na začátku své kariéry, anebo hlavně své pokračovatele do této nové nemocnice, aby taky věděli, co jim lze slíbit a na co se mohou připravit a kam potom odejdou pracovat.
19: Už je jasné, jestli by se na novém projektu Centrální pražské nemocnice měla podílet armáda a případně jak?
20: Pravděpodobně v době, v které Evropa žije, tak se musíme i s těmito složkami bavit a vycházet z těch zkušeností ze zemí, kde ta bezpečnostní situace je významně více zátěžová, a já očekávám, že takováto komunikace musí zcela jednoznačně proběhnout, ne-li už probíhá.
19: No, co by to ale prakticky přineslo, kromě toho, že by se část nákladů dala vykázat jako obranné výdaje v rámci našeho závazku v NATO z Hágu?
20: Zvýšení rezilience celé společnosti, minimálně té, které se to týká toho regionu, což je hlavní město Praha, kde jinde začít než v hlavním městě Praze, a my se skutečně musíme připravit na na různé varianty hrozeb do budoucna. A to nejde jenom o ty válečné stavy, abychom tady nestrašili, ale už máme za sebou pandemii. Potom jsme se připravovali narychlo. Tyhle ty kapacity skutečně v takto nových centrech musí zcela jednoznačně být připraveny a potom jednoduchým operačním postupem budou aktivovány a můžou tam být i provozy, které budou v době klidu, nepandemie, budou zakonzervovány nebo budou sloužit jako výcviková základna. Do budoucna nezapomeňme, že medici budou cvičeni hlavně v simulačních centrech. Pacienti budou chtít čím dál více soukromí a skutečně jenom té péče, takže určitě se dá pracovat i na objektech, kde by byly tyhle ty tréninkové světově uznané prostě práce s těmi týmy, jako je třeba v Brně, tak si myslím, že tohle je něco, na co se také musí počítat.
19: A co to bude znamenat pro vojenskou nemocnici ve Střešovicích?
20: Ta je určitě ústřední vojenská nemocnice, má ještě nemocnici v Brně a nemocnici v Olomouci a předpokládám, že my se musíme starat hlavně o to civilní obyvatelstvo, ale v případě jiných pokynů, tak musíme určitě vyjít vstříc ústřední vojenské nemocnici, kdyby třeba měla jiné úkoly od NATO, tak to bude taky úkol těchto nemocnic v Praze, ať už na levém nebo na pravém břehu.
19: Stále platí, že nadále zůstáváte ředitelem pražské záchranné služby, ale jejím řízením byl pověřen náměstek Zdeněk Křivánek?
20: Ano, je to tak.
19: A jak to funguje?
20: Velmi dobře. Kolegu jsem 5 let vlastně vychovával a měli jsme dohodu o předání mezi 10. a 15. rokem. My máme za sebou 2 pětiletky z 97% už splněné a v podstatě je ve stejném věku, jako jsem nastupoval já, tak si přeju, aby to všechno dobře dopadlo, protože i pro záchrannou službu budou nové úkoly a právě to spojení vlastně té naší spolupráce práce je velmi, velmi výhodné.
19: Čili to neznamená, že byste v budoucnu se měl k vedení záchranky vrátit, nemáte to v úmyslu?
20: Já bych to nechal na rozhodnutí nadřízených stupňů. Já jsem voják, takže já plním pokyny. Teď je pokyn transformace 2 nemocnic a mohu si dovolit s plnou odpovědností nechat záchrannou službu svému kolegovi.
19: A k tomu dojde kdy?
20: Já očekávám do konce roku, že bude toto vyřešeno, nechme to na, nebo dotaz je spíš na zřizovatele.
19: To znamená na kraj.
20: Na kraj, ano.
19: No a kdo bude vést tu novou nemocnici, ještě nevím, jak se jmenuje, teda bude jmenovat, to záleží asi, jestli, kde bude vůbec.
20: Fakultní nemocnice Praha třeba.
19: Stál byste o takový úkol?
20: Tak já mám teď fázi života, kdy rád dávám svoje zkušenosti z akutní medicíny, hlavně do tohoto projektu. Otázka toho, kdy bude dokončeno, určitě budu rád, když budu moct přispívat do projektu a pak bude záležet hodně na rozhodnutí zřizovatele a taky na zdraví a věku, aby to byl skutečně dynamický manažer, který bude mít jedinečnou příležitost otevřít novou nemocnici lépe, než se to podařilo v minulosti v Motole, kde byla nejdřív budova a pak se teprve vlastně stanovoval koncept a umisťovaly se jednotlivé kliniky. Ta naše ambice té skupiny pro transformaci by byla, aby se toto všechno připravilo dopředu a pak už to určitě bude jednodušší řídit.
19: No jak jste se tedy jako ředitel 2 velkých pražských nemocnic poučil právě z kauzy Motol?
20: Teď myslíte, z které kauzy?
19: No tak...
20: Jako toho, když se zakládal Motol?
19: Ne, teď jsem měl na mysli to, co se dělo? Ty poslední události.
20: No, podívejte se, to je naprosto nepřípustný vývoj. Já mám prověrku už podruhé ve svém životě, ta je platná vždy na 7 let. Poslední prověření Národním bezpečnostním úřadem proběhlo loni v listopadu a já vůbec nehodlám tolerovat žádný směr, který by pak vedl k nějakým nepřístojnostem nebo vyšetřování. Jedna věc je skutečně vůbec tohleto připustit, čili ta se dá preventovat jednání vždycky s nějakým zápisem a tak dále. A skutečně náš úkol je hlavně soutěžit, abychom někde nechtěně prostě se nedostali do nějakých úzkých, ale mám tým, kterému plně důvěřuji a očekávám, že nikdy nebudete si s náma muset povídat o takovýchto událostech.
19: To doufám. To bylo 20 minut radiožurnálu které vysílal také Český rozhlas Plus, s ředitelem fakultní nemocnice Královské Vinohrady a fakultní nemocnice Bulovka Petrem Kolouchem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend.
20: Já moc děkuji hlavně kolegům zdravotníkům a budeme dělat vše pro to, abychom je ujistili o tom, že mají dobrou budoucnost. Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
1: 3,5 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka. Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvíc za 42 Kč 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 54 haléřů na 39 Kč 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložené. Žena mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca, aby hostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. A v Česku letos od ledna do konce dubna přibylo skoro 7,5 tisíce firm. To je meziroční nárůst o třetinu, oznámila to společnost Kryf s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. A víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze a s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6 030 firm meziročně o procento víc.
2: Sport.
1: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem, večer se Kanada utká s Finskem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vás budeme o zápasech živě informovat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D5 za Prahou a nehoda u Vsetína. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně je u sjezdu na Loděnici. Noční uzavírka zpomalí vás mezi kilometry 9 až 10. Opravy vozovky tam zavřely pravý pruh. Na silnici 57 na výjezdu ze Vsetína do Valašské Polanky. Nehoda bez podrobností podle policie u nemocnice blokuje pruh, může i celou šířku vozovky. Následky nehody čekejte na silnici 15 z mostu do Lovosic. U Lipčevsi je po střetu auta se zvěří na vozovce olej. A na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy nehoda a stále zavřený jeden pruh u odbočky. Na Poděbrady se srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci teď polojasná až jasná, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat, ochlazuje se na 15 až 11 stupňů a v sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami i bez zbytku Česka a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A já vám přeji příjemnou sobotní noc. Má za sebou výbornou sezónu a doufá v její pokračování na mistrovství světa. Golman fotbalové reprezentace Matěj Kovář v březnu významně pomohl k postupu na šampionát z baráže a potom oslavil v Nizozemsku titul z PSV Eindhoven. Dobře naladěného Matěje Kováře uslyšíte v našem vysílání v první reportáži noční Radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

Čeští fotbalisté začali závěrečnou přípravu na mistrovství světa. V neděli odehrají v Praze se utkání s Kosovem. Potom trenéři oznámí konečnou nominaci a tým se vydá do zámoří. Šampionát začne 11. června. Pokud se nic nepředvídaného nestane, bude u toho i Matěj Kovář, golman, který výrazně pomohl k postupu z březnové baráže. Češi v ní vyřadili po penaltách Irsko a Dánsko.

0: Kouška v reprezentaci.
1: Bavili jsme se o tom a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna.
0: Než dorazil 26-letý golman na sraz národního týmu v Praze, věnoval se i jiným věcem než fotbalu.
1: Sezona skončila před týdnem, takže jsem byl rád, že vůbec trošku můžu oddechnout po tom roku nebo 8-9 měsících, kdy člověk je v plném zápřahu. Takže trošku jsem chtěl i vypnout a strávit nějaký čas s rodinou a nepřemýšlet jenom na fotbale.
0: Teď už ale zase myslí Matěj Kovář jenom na fotbal. Začala totiž příprava na světový šampionát, na kterém Češi nebyli 20 let.
1: Myslím, že je taky hratelná, takže jsem se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Reprezentace nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku, jedné z pořadatelských zemí. A právě v ní odehrají v základní fázi dva zápasy ve vyšší nadmořské výšce. Guadalajara je necelých 1600 metrů nad mořem. Mexico City, nebo chcete-li Ciudad de México, ve výšce přes 2000 metrů.
1: Nevím kdo, ale někdo mi to říkal právě, že i v té nadmořské výšce ten balón trošku se chová jinak, takže myslím si, že to bude taky problém samozřejmě. Pro golmana asi bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale myslím si, že pro kluky to určitě bude všeobecně těžké.
0: Je i golman Matěj Kovář zvědavý na podmínky v Mexiku. A na této stanici o české fotbalové reprezentaci všechno podstatné z mistrovství světa uslyšíte, včetně přímých přenosů. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka.
4: Francouzský ministr zahraničí odsoudil pád ruského dronu na obytný dům v Rumunsku, předvolal si kvůli tomu ruského velvyslance. Počty nakažených dál stoupají, lidí s podezřením je přes 1000. Kajakář Krejčí byl třetí na úvodním světovém poháru vodních slalomářů ve Slovensku. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot odsoudil pád ruského dronu na obytný dům v Rumunsku poblíž ukrajinských hranic. Dva lidé byli zraněni. Francouzské ministerstvo zahraničí incident označilo za porušení mezinárodního práva a předvolalo si ruského velvyslance v Paříži.
5: Pokud je ohrožená bezpečnost země NATO, může být odpověď ničivá. Severoatlantická aliance je nejmocnější bezpečnostní aliance na světě.
6: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád ruského dronu v Rumunsku za další pokus ruského prezidenta Vladimira Putina zamaskovat neúspěch ve válce na Ukrajině. Podle něj neoslabí ochotu Paříže podporovat Kyjev. Šéf francouzské diplomacie zdůraznil, že Ukrajina vyhrává dronovou válku a že Rusko přichází o víc mužů, než dokáže rekrutovat. Francie má v Rumunsku 1500 vojáků, kteří se podílí na ochraně východní hranice Severoatlantické aliance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firm ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmu vložil do svěřenského fondu. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1000. Ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je nově 225, tedy o 100 víc než předchozí den. Situace je podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse velmi složitá, ale lze ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit třeba klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. A pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
7: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme typy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
2: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík si zahraje osmifinále Roland Garros, postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve 4 setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Karolína Muchová a Marie Bousková. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byli jen vítězný Italo Ferraci a stříbrný Poláka Pašut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
8: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
4: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D10 u sjezdu na Brandýs a nehoda u Vsetína. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy u sjezdu na Brandýs nad Labem stojí auto. Exit 10 zřejmě mimo pruhy. Místo je volně průjezdné. Dálnice bez nahlášených nehod. Na silnici 57 na výjezdu ze Vsetína do Valašské Polanky. I teď opatrně. U nemocnice blokuje pruh nebo celou šířku vozovky nehoda, její následky. A na silnici 568 z Kadaně do Března další noční střet auta se zvěří. U Tušimické elektrárny havarovalo osobní auto. Obešlo se to bez zranění osob a uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď polojasná až jasná, během noci pak bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na severu a severovýchodě se kránu lokálně objeví přehánky nebo déšť. Ochlazuje se nad 15 až 11 stupňů, v údolích měří ojediněle kolem 8 stupňů. A v sobotu ráno a dopoledne pak bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. A postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
10: Čeští odborníci naučili umělou inteligenci odhalovat výmoly na cestách. Díky tomu mohou silničáři jednodušeji zjistit poškození vozovky a zajistit opravu. Výhodou je, že aplikace rozliší i malou prasklinu. Více o tom našem vysílání už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Najít bimoly na silnici dříve, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Vidíme, že aspoň jsme u reálné situace. Nevím, jestli nás posluchači uslyší, nicméně toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch a to zamezuje právě vzniku spáry. Jo? To je ta bezespárovost takzvaná, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětlujeme přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší, protože ohřev té obrusné vrstvy toho asfaltu a okraje toho výtluku se takzvaně napojuje na sebe. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není tam důvod, aby byla narušena v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Teď to můžeme krásně vidět, protože ta směs, kterou tam dělníci nalévají, díky tomuto přístroji se vyhlazuje a vlastně se srovná se zbytkem toho asfaltu na vozovce.
1: Dochází přesně k tomu, že teda se spojí ta plocha původního asfaltu a toho nového a vidíte i z hlediska té rovinatosti, že to nevytváří žádné boule nebo prolákliny.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými

0: Farmáři se bojí, že nebudou mít v zimě dost krmení pro zvířata. Tráva na některých loukách kvůli suchu téměř nenarostla a není možné podle zemědělského svazu sklízet. Třeba vedení zemědělského podniku v Louňovicích pod Blaníkem odhaduje, že výnosy z první senoseče budou oproti běžným rokům poloviční a musí tak hledat jiné plodiny na krmení.
1: Tuhle louku jsme měli v plánu sklízet do travní senáže, ale zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
2: S agronomem Vítězslavem Kuklíkem jsme tady teď na louce a my, když se podíváme, tak nejenom, že to je nizoučké ani ne ke kotníkům, ale jsou tady vidět doslova i takové úplně prázdné fleky.
1: Takže se to bude muset nahradit bavlníkem, cukrovarskýma řízkama, jo, nějakým tím způsobem, ale pořád jsou to jakoby náklady navíc.
2: Z Louňovic jsem se přesunula do Čechtic a zootechnička Monika Zítková mě tady bere do stájí. Neslyšíme bučení krav, protože si právě pochutnávají na krmení, takže jsou spokojené a právě kvůli tomu krmení jsem tady.
3: První seče 100% budou mít nižší výnosy. Už loňský rok i letošní rok jsme reagovali tím, že si dáváme před kukuřicí žito a že to skrmujeme našim kravám.
2: Nejhorší situace je na loukách podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy, zejména v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. A další jsou zasažené částečně.
4: Zemědělci nám hlásí, že první seče například jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. A to samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
2: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 1:30. Zprávy a Martin Matějka. Ruský prezident Vladimír Putin zpochybnil, že dron zřízený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu také navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Tři čínští astronauti z kosmické lodi Shenzhou 21 se po bezmála 7 měsících ve vesmíru vrátili na Zemi. Pro čínskou posádku je to rekord, jak informuje agentura AP. Kajtonauti, jak se v Číně označují astronauti nebo kosmonauti, přistáli večer místního času na přistávací ploše Tuengfeng na severu Číny. Čína byla v roce 2011 vyloučená ze spolupráce na mezinárodní vesmírné stanici kvůli obavám Spojených států o národní bezpečnost. Čínský vesmírný program je totiž řízen čínskou armádou. Čína chce do roku 2030 vyslat astronauty na měsíc. Americký národní úřad pro letectví a vesmír tam ale plánuje přistání posádky už v roce 2028. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani, potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. Podle něj armáda operuje taky v Bejrútu, v údolí Bika a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech a v Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbalah pokračuje navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. A dnešní diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablaného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii právě dnes předají policisté zástupcům církve, a to krátce přes slavnostní mší svatou, která začne v 11 hodin. Sport. Tři české páry postoupily do osmifinále beachvolejbolového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v playoff dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší 16 probojovali News Schaeferová s Majcenovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D10 u Mnichova Hradiště a nehoda na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Mnichovo Hradiště nepřehlédněte zvěř na vozovce. Zhruba 57. kilometr v místě. Dejte pozor jak ve směru na Turnov, tak na Prahu. Na silnici 16 u Mladé Boleslavy na cestě do Mělníků se srazila dvě osobní auta. Čerstvá nehoda je u Jízerního v Telna, dejte v místě pozor. U Prahy na průjezdu přes Modletice je na vozovce rozlitý olej. Pomaleji projíždějte na kruhovém objezdu u dálnice D1 poblíže zastávka rozcestí Doubravice. A na pražském okruhu východní části směr D1 v noci opravují vozovku za sjezdem na dálnici do Hradce Králové kilometru 60,5 je zavřený pravý jízdní pruh a taky krajnice. A práce omezují i nájezd z hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes bude oblačno až zataženo a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: V domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku zasahovali policisté a záchranáři. Objevili tam několik zanedbaných lidí. Více řekneme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Tohle kapela OMD, která hlavně v 80. zažívala opravdu velký ohlas. I na hitparádách Made of Orleans byl asi jejich největší hit. Letos přijedou do Prahy v srpnu tohoto roku o prázdninách. Policisté a záchranáři zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Objevili tam 25 vyhladovělých seniorů bez řádné péče. Žádný z nich nepotřeboval podle záchranné služby převoz do nemocnice. Na případ upozornil server Novinky.
1: Za zavřenou bránou penzionu byli rodinní příslušníci seniorů, balili jejich věci do aut a odváželi je pryč. Na místě byli od středečního večera také policisté, potvrzuje jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
2: Kladenští kriminalisté se už od září loňského roku celou tou událostí tam zabývají, vedou trestní řízení kvůli možnému podezření ze spáchání trestné činnosti, kterou ale nebudeme nyní blíže specifikovat, jelikož je vše ve fázi prověřování.
1: S balením věcí seniorů pomáhali také ošetřovatelky, které v domově pracují. Lidé tam byli zanedbaní a měli hlad, popisuje Aneška Černá z kladenské pobočky Českého červeného kříže, která vychází ze zjištění svého kolegy.
3: Naplnila auto potravinama, konzervama, těstoviny, rejží, paštíkama, prostě co jsme měli, a odvez to do Lhoty, kde teda zjistil na místě, že je tam 25 seniorů, kteří vlastně nemají co jíst. Nemají tam žádnou péči, nikdo se o ní nestará.
1: Zdravotní stav seniorů prověřili lékaři středočeské záchranné služby, říká její mluvčí Monika Nováková.
4: Operační středisko vyslalo na místo lékařskou posádku a inspektora provozu. Vyšetřili jsme všechny klienty daného zařízení. Nikdo z nich nepotřeboval převoz do nemocnice.
1: Penzion se na svém webu prezentoval jako domov s pečovatelskou službou, ve kterém je přes den kmání odborná péče a v noci zdravotnický dozor. O část seniorů se postará středočeský krajský úřad. Podle jeho mluvčí Zuzany Žítkové lidem zajišťuje převoz do dalších zařízení.
5: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
1: Jedna z tamních pracovnic v rozhovoru pro server Novinky připustila, že penzion k 1. červnu končí a seniori budou muset areál na kraji malé obce opustit. Majitel má podle ní jiného podnájemce. Z Lhoty na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.

Hokejový trenér Radim Rolík se rozloučil s národním týmem 5. místem na mistrovství světa. Co jeho týmu ve Švýcarsku chybilo k lepšímu umístění, uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Tři sezony Radima Rulíka na pozici trenéra hokejové reprezentace skončily. Po zlatu z Prahy už v dalších letech nepřešel národní tým pod jeho vedením přes čtvrtfinále. To poslední odehráli hokejisté ve čtvrtek ve Švýcarsku, kde Radim Rulík stál na lavičce českého týmu naposledy.
1: To město si bylo trošku zvláštní, protože jsme věděli, že už to bylo ohlášené, že vlastně končíme, tak to bylo jako zvláštní, chtěli jsme uspět, to jednoznačně.
2: Tohle přání Radimu Rulíkovi ale nevyšlo. Tým ve Švýcarsku předváděl nevyrovnané výkony, a to nejen mezi jednotlivými zápasy, ale i v jejich průběhu.
3: Nenašli jsme jako tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby jsme hráli konzistentně, prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Popisoval po čtvrtfinále kapitán týmu Roman Červenka. Hlavním tématem pro realizační tým bylo najít vhodné složení zejména prvního útoku, který by pomohl gólově rozhodovat zápasy. Jenže to se po celý turnaj nedařilo. S Červenkou a Sedlákem postupně hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek.
1: To tak vyplývá potom z té předvedené hry, no. Takže my jsme měli nějaký záměr, to nefungovalo a museli jsme to měnit.
3: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. A nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. A prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase.
2: Navazuje na trenéra Radima Rulíka Roman Červenka. Svůj podíl na tom bezesporu mělo i to, že šampionát se konal brzy po olympijském turnaji a výběr hráčů se trenérovi výrazně zúžil.
1: Omluvenek bylo hodně, to samozřejmě respektujeme. Ten tým, který tady byl, tak si za ním stojíme. Ty kluci opravdu odvedli, co mohli. Trošku trpělivosti a myslím si, že do budoucna z těch mladých tam bude hodně špičkových hráčů, který to jednou té České republice. To, že dostali už teď v těch letech tu šanci, trošku si myslím, že jim to otevře oči a myslím si, že to jednou vrátí.
2: Upozorňuje Radim Rulík na to, že v týmu bylo hned 6 hráčů, kteří v posledních 3 letech uspěli na juniorských šampionátech.
3: Máme talentovaný kluky, kteří se samozřejmě mají velký potenciál se lepšit a myslím, že to je velká perspektiva pro ten národ.
2: Říká Roman Červenka a připouští, že by si s nimi mohl v dalších letech ještě za národní tým zahrát.
3: To vidíme, jak se bude dařit, jaká bude forma. Za národňák mají hrát nejlepší hráči, kteří v tu danou dobu jsou a pokoj mezi nimi budu, tak tam budu pokojné.
2: Výběr už bude ale na Zdeňku Motákovi, který po Radimu Rulíkovi převezme pozici reprezentačního trenéra. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Evropská unie schválila nové sankce proti hnutí Hamás a organizaci Palestinský islámský džihád. Kvůli útokům na Libanon za poslední týden zemřelo 15 dětí. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Roland Garros. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháňky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská unie rozšířila sankce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a proti organizaci Palestinský islámský džihád. Zaměřila se na členy politbyra Hamásu, kteří podle unie podporují násilné akce. Na sankční seznam se dostalo celkem 10 lidí. Postihy obvykle zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování do zemí Evropské unie. A krok navazuje na čtvrteční rozhodnutí unijních států, tedy širší sankční balík nejen proti palestinským skupinám, ale i proti některým židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu, kteří se dopouštějí násilí. Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu, Radiožurnálu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
3: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
1: Jde o 6. výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se k svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Izraelské útoky v Libanonu v uplynulých 7 dnech zabily 15 dětí a přes 60 jich zranili. Většinou šlo o vzdušné údery, informovala o tom organizace UNICEF na základě údajů od libanonského ministerstva zdravotnictví. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. A boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračují navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Od začátku klidu zbraní útoky v Libanonu zabily celkem 55 dětí a na 212 jich zranili. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu, oznámila to společnost Kryf s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze. S odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem meziročně oproti. Víc. A Terezín představil komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generel oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města, přibližuje architekt a spoluautor generelu Lukáš Hudák.
4: Vytváří transparentní pravidla jak pro správu těch měst, tak zároveň pro ty dělníky, zároveň pro památkáře, ale zároveň i pro vládu, aby věděla, co se bude dělat, jak se bude dělat, kdy se bude dělat. Nedílná součást rozvoje toho města, tak aby z toho vzniklo živé soft city.
1: Celkové náklady na připravované akce na záchranu památek dosahují přibližně 2 miliard 200 milionů korun. Většinu peněz dají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alex de Minora porazil 3-1 na sety. První sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na 6. pokus.
5: Mnohokrát ten Alex